Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 sledujeme životní příběh baptistického kazatele Miloše Šolce. Když mu bylo 15 let, začal učit tenis sestru jednoho Žida, který ho vyhledal. Dívka byla krásná, ale i šikovná. Byla to jeho první láska. Nakonec ale přišlo zklamání. Mladá tenistka musela odcestovat na studia do Švýcarska. V Milošovi rostly pocity méněcenosti a deprese. Cítil se na světě zbytečný, neviděl smysl života a trápil se. Nakonec se ale rozhodl, že bude tvrdě pracovat, aby něco dokázal a vydobil si u lidí respekt a úctu. A rozhodl se hledat Boha, dokud ho nenajde. Z knihy Jak život šel teď bude opět číst Pavel Hromádka.

Zamiloval jsem si Bibli, slovo Boží. Jaký to byl záblesk, to úžasné světlo moudrosti života. Co to bylo za objev, když jsem četl, neuvozují potupy na zloděje, jestliže by ukradl, aby nasytil život svůj, když lační, říká přísloví 6.30. Toto jsem ale četl, až jsem prožil znovuzrození, když jsem se stal Božím dítětem a když ze mne učinil Pán Ježíš rybáře lidí. Tehdy jsem měl a znal celou Bibli. Tehdy jsem porozuměl tajemství, proč jsem šel s takovou vnitřní pohodou a kradl. Kradl jsem já a kradli všichni z azylu z hladu, aby se nasytili. Kradli jsme i otop, abychom zahnali zimu. Kradli jsme proto, že to všechno přece Pán Bůh dal všem, kdo to právě potřebují. A žádný nemá právo brát člověku to, co Pán Bůh udílí v hojnosti. Ať se jedná o věci duchovní či hmotné, co Pán Bůh dává, dává všem. Žádný nemá právo člověku upírat lidská práva, tím méně Boží dary. A největším darem na světě je svoboda. Proti této svobodě svět, ďábel nejvíce brojili a dosud bojují. Ale písmo svaté je slovo Boží. A Pán Ježíš praví, když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Jan 8.36. A do této Boží duchovní svobody mne Pán Ježíš vedl krok za krokem a já se rád nechal vést. Denně jsem četl Nový zákon. Dlouho jsem ničemu nerozuměl, ale Duch svatý se ve mně modlil lkaním nevypravitelným. Prosil jsem, abych mohl pomoci chudákům, aby nemuseli krást, aby ženy nemuseli ponižovat své muže nočními toulkami za ubohou almužnou, pro kterou prodávali svá těla. A po nocích, když šli za obchodem, přicházeli domů a tady teprve prožívali svou opravdovou životní lásku. Jeden pro druhého si byli ochotni odpustit vše a učinit cokoliv, třeba chladnokrevně umřít a smrti uniknout prostředí, údělu a hanbě tohoto života. Kudy jsem chodil, tudy jsem se modlil, abych byl v tenisu nejlepší na světě, abych mohl vyplatit všechny ty chudáky z jejich ponížení a zadlužování. Já musím postavit starobinec, musím postavit chudobinec, sirotčinec, musím pomoci poníženým k pozvednutí na úroveň člověka. Viděl jsem lidi bez srdce ve velikém neštěstí sobeckého zájmu jen o jejich vlastní věci. Ztratili lidskou důstojnost. Kdo se nestará o bližního v jeho nejnutnější denní potřebě, ten zapřel víru, i kdyby byl kazatelem evangelia Pána Ježíše Krista. Kněží, kazatelé, profesoři na seminářích, všichni, kdo si říkáme, že jsme věřícími, my všichni neseme před Pánem Bohem velikou, ba největší vinu za žalostný stav světa. 2000 let o Pánu Ježíši mluvíme, učíme a ještě jsme nedorostli v jeho obraz. V tomto roce nastal v mém životě veliký zvrat. Zatímco jiní trenéři žili víceméně společenským a dost lehkovážným životem, ukázal se můj neúspěch ve společnosti jako veliký užitek v mém sportovním růstu. Stal jsem se jedním z nejlepších trenérů města Brna a to se postupně stalo známým i po celé Moravě. Mezi sportovci se o mě často mluvilo. Lidé mě měli rádi. Když jsem končil svůj 17. rok, byl jsem všeobecně uznávaným tenistou i učitelem, kterého vyhledávala a zvávala i vzdálenější města. V té době se nehrála žádná tuzemská oficiální profesionální mistrovství, ale brněnští trenéři se domluvili a začali organizovat napřed mistrovství Brna, později mistrovství Moravy. Hrála se také mistrovství různých oblastí, lázní nebo klubů. Kdo se však chtěl stát všeobecně známým, musel do světa. V roce 1928 jsem byl uznávaný jako třetí nejlepší trenér hrající turnaje. Jen dva trenéři v celé republice byli lepšími závodními hráči než já. Byl to mistr světa Karel Koželuch a brněnský trenér Rudolf Minařík. Myslím, že touto skutečností jsem byl nejvíce překvapen já sám. Tento stav mi zjednal další uznání a lidská společnost mi otevřela dveře do kořán. Denně jsem hrával v nejbohatších rodinách. Sebou jsem si bral sběrače míčů z mých kamarádů. Naše rodinné poměry se začaly upravovat na poměry snesitelnější, protože jsme dorůstali a vydatně pomáhali svým rodičům v obživě. Své úspěchy jsem si uvědomoval jako závazek. Nechtěl jsem se spokojit s tím být dobrým trenérem. Chtěl jsem být tím nejlepším. A tak se stalo,
že právě tento rok byl pro mne časem největších vnitřních bojů. Bojoval jsem o vyšší, čistší lidství, o schopnost věřit, Pána Boha milovat i poslouchat. Nechtěl jsem v ničem zůstat za těmi, kteří měli vzdělání, uhlazené chování a sebevědomé vystupování. Chtěl jsem a toužil jsem po nejvyšších metách ve sportu i společenském postavení. Toužil jsem potom, abych co nejvíce uměl, věděl a vlastnil, abych v tenise dovedl svým žákům vše, co nejlépe ukázat, naučit, abych potom mohl co nejvíce a co nejštědřeji rozdávat. Kde však najít sílu k splnění tak velikých předsevzetí? Tak jsem se učil a učil. A tu jsem se setkal s větou,

jsem proti sklonům ke špatnostem, chtěl jsem být dobrý. Hledal jsem Boží tvář, abych nesklouzl do prostopášností, jako moji mladí spolubydlící. Prosil jsem, abych už nekradl, nelhal a neměl žádnou zlobu v srdci. Prosil jsem o dokonalost, abych miloval i své protivníky, abych neodplácel zlé zlým. Prosil jsem o nový život, nové srdce, nové myšlení, o posvěcení ku svatému životu. Vyznávám, že jsem se modlil 3 roky téměř ve dne v noci. Bojoval jsem na život a na smrt a postupně se blížil čas, kdy jsem dobojoval vítězně. Pán mi pak dal nové oči. Nově jsem začal i slyšet. Pán Bůh očistil mé staré, kamenné srdce, abych ho viděl ve svém životě. A za vše jej velebil a chválil, protože všecko v mém životě dobře učinil.

Všichni pisatelé o tenise si myslí, že mají pravdu. Ale tady přichází ke svému slovu stáří. Stáří nikoli věkem, ale zkušeností a praxí vlastních prožitků, vítězství a porážek. Je něco jiného znát tenis, tak říkajíc, pohledem z okna vlaku jedoucího po Štvanickém viaduktu, anebo znát tenis z prožití Božího zákona, který praví, v potu své tváře budeš jíst chléb. Genesis 3.19. Jsou někteří světoví mistři, kteří to vědí, jiní, kteří to nevědí. Jedni i druzí však byli Pánem Bohem vyvoleni k tomu, aby se světovými mistry stali. A ani nemuseli vyhrát Wimbledon. Není to žádná chlouba, když řeknu, že jsem jeden z nich. Nemohu tenis opustit, i když svobodu k tomu mám. Všechno potomstvo, které mi Pán Bůh svěřil, a i děti svých dětí, vedu k zamilování se do této hry, protože jsem přesvědčen, že kdo podlehne kouzlu tenisu pro tenis sám, naučí se prakticky být pravdivým, spravedlivým, čestným a ušlechtilým člověkem. Kdo se stane opravdu velkým tenistou své doby, kdyby se věnoval jakémukoliv životnímu zaměření a obětoval mu tolik času a úsilí, sebezapření, trpělivosti a vytrvalosti, stal by se určitě právě tak špičkou svého oboru jako v tenisu. Možná společensky v bohatství a světovém významu ještě úspěšnější než prostřednictvím sportovní slávy. Ta však doslova odpovídá rčení světská sláva, polní tráva. Dnešní lidé tě na ramenech nosí, lidé zítřka o tobě vědí buď málo, nebo vůbec nic. A tak nakonec pro život nejvíce prospěje, když člověk naslouchá a řídí se radou moudrého otce, který praví, synu, uč se moudrým býti. Ale kam jít za moudrostí? A kde moudrost hledat a najít? Na to má historie jen jednu odpověď. Pravdivou odpověď a radu nejlepší, nejosvědčenější, najdeš jen u Pána Ježíše Krista. V evangeliích a v celém písmu svatém. V knize knih. Bibli. Té říkáme slovo Boží. Ona říká o sobě, nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale duchem svatým, puzeni by vše, mluvili svatí Boží lidé. 2. Petrův list, 1. kapitola, 21. verš. Co je lidský život? Vědí lidé dle toho, jak hlubokým údolím utrpení jim bylo dáno Pánem Bohem projít. Kdo neprošel utrpením, chudobou, ponížením a nepřátelstvím zločinných lidí, ten v podstatě neví, co život může připravit a přinést. Ani největší myslitelé všech dob nám nemohou dát odpověď na otázku o smyslu života. Bez víry v Pána Boha si nelze vůbec zdůvodnit lidské utrpení. Všechny otázky, a to i ty nejpalčivější, se řeší buď z hlediska víry v Pána Boha a poslušnosti Božích přikázání, nebo odvrácením se od Pána Stvořitele a odsouzením sama sebe do věčného zatracení.

Ode dne, kdy jsem začal číst pravidelně Bibli, převzal vedení mého života Pán Ježíš Kristus. Na prvém místě to byl Nový zákon. Denně jsem četl po pořádku 4 evangelia, Matouše, Marka, Lukáše, Jana, dále od Skutků svatých apoštolů až po Zjevení Jana. 4 roky jsem četl, ale ničemu nerozuměl. Mám za to, že jsem si na nic ani nevzpomněl. Prostředí, kde jsem žil, to bylo peklo světa. Šlechta, které jsem sbíral míče, to bylo světské nebe. Tak křiklavé rozdíly. Z toho nikdo nemohl být moudrý. Tím méně já, který jsem vycitoval, že zlodějem a lhářem nesmím být, a pro šlechtu jsem byl méně než její psi, byť mne vedli v patrnosti. Psi ti je stáli mnoho peněz, samý čistokrevní. Já jsem je nestál v porovnání se psi téměř nic. A tak se se mnou také jednalo a počítalo. Psi se jen pěstovali, já jsem jim dělal otroka. Psům se platilo školení, chudák raději, ať nemá školy vůbec. Čím méně bude vědět, umět, tím lépe bude sloužit. Tak jsem procházel životem a jen zíral a zíral a bral celý život tak, jak šel, ale žít a pak pojít, to přece nemůže být smysl života. Přece se z toho ponižujícího stavu musím dostat. Co však dělat a jak dělat, abych se dostal dál, výš? Jak se stát opravdovým člověkem? Jak se prokousat? Jak se probojovat výš a nekrást, nelhat, nezabíjet, nebýt někým, kdo je nikdo? Vyrozumíval jsem, že ten, kdo se dostal na periferii lidské společnosti, kdo dokonce bydlí v azylu, ten od lidí nemůže čekat vůbec nic. Tak jsem se utíkal k Pánu Bohu a volal, Pane Bože, prosím tě, sily vůbec, pomoz mi, abych tě našel. Prosím, dej se mi poznat. Stále jsem se modlíval 150 modliteb Otčenáš denně. Modlíval jsem se v otcově dílně, kde jsem klečel na betonové podlaze. A stávalo se, že jsem při modlitbách usnul a probudil se bolestí v kolenou. Často mi to trvalo až do bílého rána a já odcházel v 5 hodin na kurty. Je neuvěřitelnou skutečností žít život jedné jediné touhy, být svatým, dokonalým, pokojným a moudrým člověkem a přitom vidět do vlastního srdce a vlastní duše a stále vnímat jen a jen nečistotu. Svatý Pavel v zoufalém snažení po svatosti a dokonalosti volá, a já s ním, bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Komu je ale otevřen duchovní zrak, ten nevychází z obdivu Pána Boha a začne si znovu a znovu klást otázku, kdo je člověk, že je k němu Pán Bůh tak neuvěřitelně trpělivý, milosrdný a slitovávající se. Ve stálém obecenství s Pánem Bohem pak člověk žasne nad tím, jak je vůbec možné, že s ním i s druhými má Pán Bůh tak velkolepé plány a stále na lidech pracuje, aby byli jemu samému více podobni. Jediný pravý vrchol života a pravý životní stav je shrnut ve slovech, již ne já živ jsem, ale živ je ve mně Kristus.

Teprve s odstupem času vím, že to byla Boží milost, která vyvolala v mém srdci tu nejhlubší a nejvroucnější sílu nitra k soustředěnému, sebevědomému a cílevědomému úsilí modlitebního života. Skoro se dá říci, že můj život od 16 do 18 let nebyl ničím jiným než modlitbou. Modlíval jsem se modlitbu Otčenáš, jinak jsem se modlit neuměl. Když jsem tehdy chodil do zaměstnání přes Kraví horu a Žlutý kopec, cestou jsem se modlil, modlil a modlil. Azyl byl na rohu ulic Kounicové a Hrnčířské a cesta do pisárek na Riviéru trvala asi hodinu. Když bylo naspěch, tak o něco méně. Byl to tehdy obyčejně klidný čas mezi 5 a 6 hodinou raní. Bylo to nádherné, ať padala sprška, nebo když bylo zářící a vonící jitro plné ptačího zpěvu. Prška slibovala trochu oddychový den, jasná obloha slibovala denní mzdu. Chodil jsem a ve svém srdci jsem vnímal modlitbu Ducha Svatého, který ve mně lkal voláním, které jsem dlouho nedovedl vyjádřit slovy. Jen jsem byl nesen blaženým vědomím, že toto je opravdový život. Mít spojení s tehdy ještě neznámým, ale skutečně existujícím Pánem Bohem. Toto volání Ducha Svatého v mém srdci mi dávalo vědomí, že žijí, že život má smysl, že je krásný, když není zatížen vědomými zlými skutky. Společnost brněnských boháčů se mi jevila jako něco, co je někým nebo něčím chráněno a žehnáno. Tito lidé nekradou, nelžou, nezabíjejí. Myslel jsem, že si získali svůj blahobyt vírou v Pána Boha a poslušností jeho zákona. Proto jsem se modlil v touze po životě, který by mi získal Boží přízeň. Pro mě modlitba nikdy nebyla prázdné, bezduché mluvení, byla pro mě také zápasem s tělem, světem a ďáblem. Tak jsem se modlil cestou do zaměstnání, modlil jsem se, když jsem hrál tenis, a modlil jsem se, i když jsem svoji práci skončil. Modlil jsem se, když jsem si dovolil večer ten přepich zaplatit 20 haléřů a jet domů tramvají. To byl požitek, to se už dnes nezná, co to je taková radost z ničeho. Jenomže tehdy toto nic bylo velikou událostí. Vydělat si vlastní prací tolik, že jsem si mohl dovolit jet tramvají. Posadit se, vytáhnout z kapsy nový zákon a číst si slovo Boží. Na to už jsem i já dávno zapomněl, ale moji tehdejší sběrači mi po mnoha letech připomněli, kdykoliv jste jel tramvají, vždycky jste četl. I to byla milostivá Boží režie. Nechodil jsem do školy, ale sebevzdělávání jsem nikdy nezanedbával. Hlavní zdroj mého vzdělávání byla, je a po celý život zůstane Bible, slovo Boží. Teprve po 57letém čtení začínám chápat a rozumět Písmu svatému. Bible se mi stala v pravdě chlebem života a pramenem živé vody. Nic pod sluncem ani na nebi se nevyrovná Písmu svatému. Jsem hluboce přesvědčen, že Bible je slovo Boží a děkuji Pánu Bohu za to, čemu rozumím, i za to slovo, které je mi dodnes skrytým tajemstvím. Mezi brněnskými boháči byli i důstojníci, invalidé z první světové války. Ti byli jakousi ozdobou společnosti horních 10 000. A lidé, kteří prožili hrůzy, jak tehdy říkali, poslední války na světě, kteří prošli šílenstvím touhy pomoci a panství nad světem a zachránili jen holý život, se stali zapřísáhlými pacifisty. Hlásali, že dokud bude žít poslední voják, který přežil hrůzu světové války, žádná válka nebude. První léta po válce byla tedy léta idylická. Prolitá krev bláznivého válčení jakoby ze země stále mluvila a vedla všeobecně společnost k lidskosti. Mnozí boháči, vzdělanci a intelektuálové začali dbát o své zdraví a zamilovali si sport, zvláště tenis. Na veřejnosti vystupovali šlechetně a chtěli alespoň navenek vyvolávat dojem ušlechtilosti a vznešenosti. Mluvili o Pánu Bohu, zmiňovali se o svých návštěvách v kostele, mluvili o víře jako o naprosté samozřejmosti. Tak jsem věřil také. Dokonce jsem i já mluvil zbožně o Pánu Bohu, ale Pána Boha jsem stále osobně neznal. A slovu Božímu, které jsem četl, jsem v podstatě nerozuměl. Ale zvláštnost časté nesrozumitelnosti Božího slova mě tajemně přitahovala.
Slovo Boží říká, je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Ti vyvolení si musí svou vyvolenost vymodlit, vybojovat. Ti musí na své vyvolenosti vytrvale pracovat. Jít přes všechny překážky tak dlouho, až stanou u cíle.

Co je tedy povolání i vyvolení? Za prvé vytrvalá láska k Pánu Bohu. Za druhé zachovávání Božích přikázání. A to může každý, kdo chce. Já jsem byl přímo nesen touhou. Chtěl jsem celým srdcem, celou duší, celou myslí, vší silou svého života. Proto byl můj život jedním řetězem modlitebního života. Jak to vypadalo v praxi? Protože jsem se stále modlit vlastními slovy neuměl, modlil jsem se tedy modlitbu Otčenáš. Chtěl jsem se dopracovat něčeho, co Bible popisuje slovy a chodil Enoch stále s Bohem. V Genesis 5:24. To byl můj životní cíl. Chodit stále s Pánem Bohem. Ovšem všechno to, co se odehrávalo v mém nitru, jsem zatím nechápal a nedovedl pojmenovat. Celá moje bytost byla něčím povznášena k Božímu trůnu. Můj celý život vyjadřoval jen jednu touhu. Chci výše a výše. Pane Bože, chci tobě blíž. Jen tobě blíž. Jednou při shromáždění kazatel ohlásil číslo písně k společnému zpěvu a já jsem zajásal, protože se jednalo o píseň, která vyjadřovala tuto moji touhu. Blíž k tobě, Bože můj, jen k tobě blíž, byť by mne táhnout měl blíž k tobě kříž. Tato píseň se nesla světem od potopení lodě Titanic a vyjadřovala přání milionů srdcí toužících po dokonalém štěstí ve spojení s Pánem Bohem. Pořád jsem nemohl mít dost na tom, že se modlím, že jsem zdrav, mám co jíst, mám se čím odívat, mám kde bydlet a to společně s matinkou, tatínkem i sourozenci. Bylo to sice bydlení v azylu, ale bylo. Vždyť Pán Ježíš se narodil ve chlévě. Měl jsem tenis a tam lidi, kteří mě měli rádi. Musím ale čestně dodat, že se na veřejnosti ke mně příliš neznali. Žil jsem velikými tužbami, ale o tom, o co mi šlo, jsem s nikým nemohl mluvit. Chtěl jsem porazit Karla Koželuha, mistra světa v tenisu. Chtěl jsem být sám mistrem světa. Chtěl jsem být dokonalý, svatý. Chtěl jsem být nejlepším člověkem na světě. Chtěl jsem světu dokázat, že chudák ještě neznamená špatný člověk a že i dítě z azylu může dosáhnout nejvyšší mety života. Modlil jsem se a hrál tenis. To byl můj život. Lidé si začali všímat toho podivného chlapce. Byl velice úslužný, pil mléko a přikusoval housky, jen měl chvíli oddychu, četl Nový zákon, četl tolik, až přitom někdy usnul. Když přišli ti, co měli zájem o trénink, skočil z břehu do vody, vyplaval někde v půli řeky, otočil se, udělal několik temp ku břehu a už hrál, a to obyčejně až do západu slunce. Stával se pomalu, ale jistě neúnavným a nepřekonatelným. Ani si neuvědomoval svůj pokrok. Pořád neměl dost a ničeho neměl dost. Stávalo se často, že na kolenou usnul. Nebylo divu, když byl celý den na nohou, na čerstvém vzduchu a u řeky své přítelkyně, kterou tak důvěrně miloval a znal, že rozuměl i mluvě jejich vln. To byla náplň jeho života. Slunce, vzduch, tenis, voda. A to až do chvíle, než poznal Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele. Když ho poznal, byl to Pán Ježíš, který se stal jeho životem, jeho vším. Ano, Pán Ježíš se stal vlastníkem mého života.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 vydavatelství Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Dnes čtvrt hodiny popolední otevřeme na Rádiu 7 už 11. část čtení z téhle knihy.

prchlivý, nadšený, chybující a přesto vyvolený. Rybář Petr byl první, kdo vyznal víru v Ježíše, i první, kdo ho zapřel. To je pozvánka k poslechu klíčového slova o muži, který nám ukazuje, že Boží láska je silnější než naše největší selhání. Uslyšíte na Rádiu 7 už za chviličku po třetí hodině.

co se stane, co se děje, zem se chvěje, stíny ztráty.

0: Znělka Rádia 7 ohlásila, že minula třetí hodina z úterka 18. srpna. Dobrý poslech reprízy pořadu Klíčové slovo vám teď přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Dnešní pořad bude věnován muži, který proslul asi nejvíc horlivostí. Takovou přímočarostí, se kterou vstupoval pro někoho trochu hr do nových situací. Byl to asi nejznámější učedník Pána Ježíše Krista. Ano, tušíte dobře, je to apoštol Petr. A právě o něm se dnes budu povídat s evangelickým farářem z Poličky Jiřím Tenglerem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Když se řekne Petr, tak co se vám naskočí jako první? Co se vám vybaví?
3: Že se tak nejmenoval. Že to je přezdívka, kterou dostal. Protože původní jméno je Šimon. To jméno Petr vlastně dostal od samotného Ježíše a aby to nebylo zas tak jednoduché, tak vlastně on nedostal od Ježíše jméno Petr. Od Ježíše dostal jméno Kefas, což znamená skála v aramejštině. Ale tím, jak se církev přesunula do prostředí, které mluvilo řecky, tak se i to jméno přeložilo a vznikl z toho Petr.
2: Jaký význam vlastně v Bibli mají jména?
3: No jak které? Některé jenom tak mimo děk se tam mihne, objeví, ale některá jména, obzvlášť když je zmíněno, že bylo uděleno v nějaké mimořádné situaci, to jméno má v sobě nějaký význam, nějaké poselství. A zrovna ten Petrův případ je jedním z nich, kdy on to jméno Petr dostává v takovém poměrně klíčovém momentě a pak si ho nese sebou. No.
2: Já jsem říkala, že byl nejvýznamnější nebo nejvýraznější ze všech Ježíšových učedníků. Je to tak?
3: No víme toho o něm nejvíc. Vlastně, když se podíváme do Nového zákona, já bych si troufl říct, že je to postava číslo dvě hned po Ježíšovi, o kterém toho víme nejvíc. O Marii toho zdaleka tolik nevíme, o žádném jiném z učedníků. Možná bychom lecos mohli vytáhnout o apoštolu Pavlovi, ale tam jsou popsány jeho obsáhlé cesty, ale u toho Petra máme spoustu takových rozmanitých životních situací, takže je každopádně pro nás, jako pro čtenáře Nového zákona, Petr tím učedníkem nejvýraznějším. Skoro až by se mi zdálo, že on je takový trochu prototyp učedníka, který ukazuje ty různé zápletky, jaké potkávají následovníky Kristovi.
2: Pojďme to vzít trošku chronologicky. My Petra v evangeliích zastihujeme už jako zralého, dospělého muže, otce rodiny, pravděpodobně. Co se dá tedy z Bible nějak chronologicky o Petrovi říct? Jaký byl ten jeho život?
3: No, tak můžeme říct, že byl Ježíšovým krajanem, pocházel z Galileje, což je taková oblast, která patří do území obývaného izraelským národem, nebo v téhle době židovským národem, ale je to periferie. No, tak jako když u nás, nevím, se řekne Valašsko, tak nikdo nepochybuje, že patří k České republice, ale není to centrum, to je každopádně. Takže i ta Galilea, kde se pohybuje Petr a vlastně celý ten zárodek křesťanské církve kolem Ježíše, tak to je venkov. Krajina nesmírně půvabná, malebná. Petr pobývá u Genezareckého jezera, jinak taky nazývaného Galilejské moře. Všimněte si, kolik příběhů v Novém zákoně se nějak téhle té vodní plochy dotýká. A Petr je rybář. Takže takhle my ho zastihujeme v tom dospělém věku, kdy on právě loví při břehu Genezareckého jezera a tam je zastížen a osloven Ježíšem. Takže víme, že měl bratra Ondřeje, o něm je taky řeč v Bibli, a i ten bratr se přidává do té družiny Ježíšových učedníků, je povolán společně s Petrem. Jak jste už zmínila, měl rodinu. My teda paradoxně nevíme nic o jeho dětech, nevíme ani o jeho manželce, a objeví se tam zmínka o Petrově tchýni, která je nemocná, když tam Ježíš přichází na návštěvu a uzdraví. Takže z toho se usuzuje, že Petr byl ženatý a asi měl děti, protože to v té době se očekávalo, že člověk založí rodinu.
2: Co z něho udělalo toho nejbližšího, nevím, jestli teď můžu říct přítele, učedníka Pána Ježíše?
3: No, on rozhodně patřil mezi ty nejbližší. No, hodně toho s Ježíšem prožil, každopádně. Úplně od počátku. V tom výčtu apoštolů on je povolán s bratrem Ondřejem jako první. Hned následně potom přibývá další sourozenecká dvojice, to je Jan a Jakub Zebedeovi. V evangelium líčí, že Ježíš jde po břehu a napřed povolá Petra s Ondřejem a o kus dál vidí Jana s Jakubem a ty přibírá k sobě jako druhou dvojici. Takže Petr doprovází Ježíše od samého začátku. Otázkou je, jestli byl tím nejbližším přítelem. S tím si pohrává evangelium podle Jana, kdy tam evangelista tak trochu tajnostně píše o učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a není to Petr. Jo, podle všeho takhle označuje sám sebe, nebo apoštola Jana. Takže já bych řekl, že takový nejsrdečnější vztah měl Ježíš asi k Janovi. Dříve se používalo označení Jan Miláček Páně. Český reformátor Jan Milíč vlastně se takto jmenoval podle tohohle milovaného učedníka. Ale Petr zřejmě s tím Ježíšem probíral nejvíc věcí, že jako byl takový spíš partner pro učený rozhovor. Když šlo o nějaký problém, tak to asi probíral, Ježíš bych řekl, spíše s Petrem. Když šlo o nějaké emoce možná nebo prožívání něčeho, tak tam bych čekal toho Jana spíš. No.
2: Já jsem zmínila na začátku Petrovou horlivost. Opravdu ho zastihujeme oproti jiným učedníkům v takových jako výjimečných situacích. Je to Petr, který kráčí po vodách, je to Petr v té úzké skupince tří učedníků, kteří nahoře proměnění spatří ty proroky, ale Petr má hned návrh, že postaví ty stany. Petr vždycky měl jakoby pohotovou odpověď. A říkám si, je to něco, proč si k sobě Pán Bůh lidi přitahuje, proto jací jsou, anebo navzdory tomu, že jsou nějací a kultivuje.
3: Na konci to Pán Bůh umí zařídit taky onak. A jedny i druhé lidi přibírá do svého díla. U toho Petra já bych tam trochu čekal nějakou výchozí nespokojenost. V okamžiku, kdy za ním Ježíš přijde, ten ještě vlastně neznámý Ježíš, nebo trošičku známý Ježíš, se objeví a povolá je a řekne jim, že z nich udělá rybáře lidí, tak jaký je to moment, kde Petra zastihujeme? Tak on je dospělý chlap, už je ženatý, ale loví ryby se svým bratrem, takže on jako úplně tak samostatný nebyl. A podle všeho byl dost chudý. Badatelé upozorní, když tam čteme to vyprávění o povolání učedníku, že Petr s Ondřejem jsou ve vodě a házejí síť. Oni nejsou ani v lodi. To teprve Jan s Jakubem. Ti jsou o stupínek výš v tom rybářském biznesu. Ti už mají loď, ale ten Petr s Ondřejem jsou vlastně ti primitivnější rybáři, kteří chodí mělčinou a tam vláčejí síť, tak kolik toho mohl ulovit. Takže ta výchozí situace je asi taková Petrova určitá nespokojenost, ale zároveň touha s tím něco dělat. Proto taky, a když jste mluvila o horlivosti, proto taky ten první horlivý moment, který u Petra spatřujeme, je už v tom okamžiku povolání, kdy on neváhá a jde. Tam není žádná nějaká diskuse o tom, co by mělo následování obnášet, nějaký výčet ale, co se ještě musí zařídit, jo, proč by to vlastně nešlo, nebo co by mohlo být překážkou toho následování. Ne, to Petr nedělá, no, protože to následování je pro ně hodně lákavá varianta.
2: Když ho tady chceme ještě pořád víc představit, co je ten z vašeho úhlu pohledu stěžejní bod Petrova života, tak jako v Bibli máme zaznamenaný?
3: No, na Petrově je zajímavé, že on je nám představen vlastně v několika přelomových momentech. Já bych tam nedal nějaký, který vyčuhuje. Jsou tam momenty, které ho formovaly hodně. No, máme určitý výčet a proto taky říkám, že ten Petr je svým způsobem mým prototypem učedníka. My jako křesťané máme přece každý ve svém životě několik momentů, jo, kdy jsme si řekli, no, tadyhle se něco dělo. Tady jsem jako naskočil na tu boží vlnu, nebo naopak tady jsem se jí vzpouzel. No, takže u Petra těch momentů bude víc. Tím zřejmě emočně nejvíce vyšponovaným byly Velikonoce, nebo Velký pátek, kdy Petr viděl, jak toho uznávaného mistra Ježíše, kvůli kterému on nechal sítě a šel ho následovat, tak jak je zatčen, ponížen a zabit na kříži. No a ten Petr, který měl ambice, že bude tím nejvěrnějším a asi i byl tím, kdo Ježíše dokázal nejvíc obsahově sledovat, tak ten Petr Krista zapírá. No. Tak toto musela být pro něho studená sprcha. No. Když si myslíme, že něco fakt zvládneme a že na to máme a pak jak lusknutím prstu je to všechno pryč. No. Člověk zjišťuje, že není tak silný, jak si myslel.
2: No, buď je to o tom, že si možná namistrovaně myslíme, že už jsme za vodou a už to umíme, ale stejně tam zůstává takové to, vždyť ho znal, vždyť ho miloval. Měli spolu úzký vztah, ten Petr byl u tolika situací, které ho museli vnitřně přesvědčovat. Jak to, že je možné, a už chci odhlédnout od Petra ve smyslu, že to házíme na něj, ale jak je možné, že po tolika krásných a dobrých zkušenostech ve vztahu přátelství a lásky stejně zklameme a zapřeme?
3: No tak ty už jenom z principu, ty největší zrady se dějí mezi těmi, kteří se nejvíc milují, že jo? Z lhostejného člověka, který je mi lhostejný, toho dost tak dobře nemůžu zradit, že jo, ani protože tam to pouto není. No tak je to v nás. No, my nejsme stoprocentně spolehliví. Právě v tom je záludnost hříchu, že my nedokážeme garantovat, kdy budeme se chovat dobře a kdy špatně. My dovedeme obojí. Ale dopředu říct, jak se v kterém momentu zachováme, to je velká ambice. A právě tohle ten Petr udělal. Když Ježíš hovořil o tom, že ho čeká trpký konec, že ta smyčka se kolem něho stahuje a nepřátelé mají na něj spadeno, Petr se kasá a říká, já tě nikdy neopustím.
2: Jo, teď... Kdyby všichni, tak já ne.
3: No kdyby všichni, jo, jo, ještě. Já myslím, že on se nechtěl jako úplně poměřovat, jako já jsem lepší než ti druzí, jo. Spíš to opravdu, jak tady zaznělo, byl projev té jeho horlivosti, že si na to takhle troufal, ale vlastně nemůže nikdo z nás garantovat, že se zachová správně. To je to, že opravdu na nás není spolehnutí, no, protože hod jsme lidé hříšní. No.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Jiří Tengler je host dnešního pořadu, ve kterém mluvíme o Petrovi, učedníkovi Pána Ježíše Krista, který byl charakterizován, jak to už zaznělo, horlivostí, láskou, takovou napřažeností k těm věcem, u kterých měl srdce. Jaké si myslíte, že měl výzvy v tom vztahu s Kristem a v té tříleté etapě, kdy s Ježíšem chodil?
2: No, už jsem zmínil, že těch momentů klíčových bylo několik a já bych to ještě rozšířil, že Petr prožil ještě jeden takový významný životní obrat i po Velikonocích, no tam on těsně po Velikonocích tam byl, ale ještě s odstupem, jo, z několika let zřejmě, když se formovala raná církev, tak tam Petr taky hraje velice klíčovou roli, takže těch momentů by bylo víc. No, Petrovou největší výzvou, na kterou prakticky hledal odpověď, je, no, kým je Ježíš. V té Galileji se objeví učitel, který mluví působivě o Bohu. Lidi mu rádi naslouchají, lidi rádi od něj přijímají pomoc, kterou on přináší, jakožto svědectví o boží dobrotě. No a kdo to je ten Ježíš tedy? A sám Ježíš se Petra ptá, za koho mě lidé považují, a teď ti učedníci mu řeknou takový určitý katalog, jo, co se říká o něm. A Petr tam se odváží jako první pronést to, co my říkáme úplně běžně. Totiž Petr jako první řekne, no ty jsi Kristus. Kristus není příjmení, Kristus je označený titul, když řekneme vévoda nebo generál. Jo, je to označení nějakého úkolu, který člověk má. V židovských představách Kristus, řecké slovo pro hebrejské slovo mesiáš, je ten pomazaný, kdo má přetvořit svět k božímu obrazu, má nastolit nové pořádky, má přinést vlastně novou vládu, nový zákon, který bude platit. A Petr je první, kdo to řekne. Ty jsi Kristus. A vlastně my už to po něm opakujeme. Jo. Takže Petr hledá odpověď na to, kým je Ježíš. Odváží se formulovat věci právě dřív než ostatní. A pak tam ještě se střetne ta Petrova představa o tom, kdo je Kristus, že to má být nějaký ten slavný vladař, jo, který se chopí vlády, zasedne na trůnu, potlačí nepřátele. A Ježíš říká, ne, jako já půjdu do Jeruzaléma, ale tam to s tou vládou takhle nebude, tam oni je tam zabijí. A Petr mu říká, ne, nechoď tam, prosím tě, jo, to nemáš zapotřebí, jo, Bůh chraň. A Ježíš mu řekne, drsná slova, mu řekne, táhni satane. Jo, ty mě pokoušíš k něčemu, co není boží cesta. Jo, Petr je zbožný člověk, má svou představu o tom, jak vypadá úspěšný Bůh a Ježíš se proti tomu postaví. Jo, takže tomu Petrovi, který jako první vlastně si troufl říct, že Ježíš je tím božím mimořádným vyslancem, a pak začne Ježíše opravovat, jak by to líp zapadalo do těch většinových představ, tak Ježíš mu na to řekl, tak máš satanské řeči. Není to z Boha, je to z člověka.
1: No. To mi přijde velmi současné, že se v nás bere to poznání s tou naší přirozeností.
2: No, tak je. Ale já bych ještě řekl, ta Petrova role pokračuje i v mladé

0: Původní církev byla záležitost lidí, kteří vycházeli ze starozákonní víry, z židovského prostředí. Oni znali židovské tradice, oni je dodržovali. Já myslím, že my bychom se v té rané církvi necítili moc dobře, jo? Protože tam byla spousta zvyků, které jsou nám cizí naprosto. A my nejsme židé původem, my neznáme ty tradice, nebo nemáme je zažité. A Petr je svým způsobem až jakoby dotlačen, donucen k tomu, aby uznal, že i lidé, kteří nepocházejí z židovského prostředí, můžou věřit v Krista. Jo, říkám, Petr hledá, kým je Ježíš. Jo, a že je Kristem, tím obnovitelem mesiášským, nejenom pro Židy, ale i pro lidi, kteří s tím židovstvím měli ale vůbec nic společného. Tohle to přiznat těm druhým národům, no to byl obrovitánský krok. A Petr to hodně dramaticky prožívá.
1: Tím a myslíte tu situaci u Kornélia?
0: Přesně tak. Kornélius, vlastně příslušník ozbrojených složek Římské říše, není příslušníkem židovského národa. A Petr, ještě než dojde vlastně k celé té zápletce s Kornéliem, má takové zvláštní vidění, kdy spatřuje plachtu naplněnou všemožnými zvířaty a slyší výzvu jes. A ten se zděsí, protože tím, že tam jsou všemožná zvířata, tak jsou tam i zvířata nejčistá, která právě z pohledu židovské tradice neměla být konzumována. No, ale to vidění ho nabádá jako nehleď na ty předpisy o čistotě. V okamžiku, jestli se má šířit spása, tak jeden posluchač nemůže být nečistým. Ty se ho nesmíš štítit, nesmíš jako si udělat vůči němu bariéru. A tohle pak Petr zažívá, když přichází ke Kornéliovi do jeho domu, pak ho pokřtí. Kornélius už je jakoby načatý trochu, připravený pro tu zvěst, ale no to je zase další z těch kroků a Petrových objevů, kým je Ježíš. Že Ježíš je spasitelem nejenom těch tradičních věřících, kteří od malička věří v jednoho jediného neviditelného Boha, ale že je spasitelem i těch, kteří třeba odmala vystřídali několik bohů, jako obětovali na spoustě oltářů, dělali v životě kdo ví co, jo, modlili se kde jakému jako kameni, když takhle řeknu. A i pro ně je Ježíš Kristus. To, aby Petr vlastně udělal, a on to udělá první, ti ostatní, proč tohle se k tomu neodváží, a ten Petr je k tomu taky jako hodně těžkopádně dotlačen, ale nakonec to udělá. Jo. Takže když vidíme tu sérii těch zlomů, kdy jo, Petr první vyznává Ježíše jako Krista, Petr je nahoře proměnění, kdy vlastně tak jako zvláštně se ukáže Ježíš učedníkům, Petr Krista zapírá, Petr po Velikonocích se jako první dostává do hrobu, aby se tam podíval na prázdné místo. Petr poznává vzkříšeného Ježíše jako jeden z prvních. No a pak řekne, jo, evangelium může být testováno i těm, kteří vůbec nic nečetli ze starého zákona.
1: To musí být obrovský zásah do celoživotních představ o Bohu, o tom, jaký je, co se mu líbí, co se mu nelíbí, když pravověrnému židovi řeknete, že může jíst vepřové, to musí být plně postavený jeho svět na hlavu.
0: No tak on vlastně v tu chvíli, ten Bůh, který se zjevuje, tak jako se jeví jako sabotér, že jo, toho vlastně celé té dosavadní zbožnosti. No, ale v Novém zákoně se tahle ta sabotáž tradic děje zájmu pomoci blížním. No, to je, no, ta láska je víc než zákon. Jo. Ti pohané přece taky se potřebují dozvědět, že v Kristu mají naději na život věčný. No, a teď jako, která bariéra je tak silná, aby v tom zabránila? Nějaké rituální předpisy o čistotě pokrmu? Nebo nějaké představy o tom, že by člověk neměl něco konzumovat? Petr ve svém životě zažil s Bohem spoustu překvapení. Kdy najednou ty věci uviděl jinak než doposud. A možná právě proto je ten Petr tak důležitý, že byl tvárný, že se nechal přesvědčit, že nebyl zaseklý v té své pozici a viděl Boha jako toho, který tvoří nové příběhy a v těch lidských životech vytváří z těch dostavaných situací, které nejsou šťastné, nejsou

0: uvedené, tak že tam je prostor pro to, aby se to posunulo nějakým lepším směrem, neboli ke spáse.
1: Říkám si, že mu v tom možná pomáhaly fakt ty osobní zkušenosti. Když se jenom vzpomenu na tu situaci na jezeře rozbouřené vlny, teď k ním Ježíš v tu noc jde, všichni křičí strachem, že je to přízrak, pak se zjistí, že je to teda Ježíš, trošku nastane uklidnění. Ale Petr jediný říká, chceš-li, řekni, půjdu za tebou. A já jsem si už kolikrát říkala, jaký je rozdíl toho Petra, který dobře začal se pak topit a pochybovat nebo nedíval se na Ježíše, oproti víře těch ostatních, kteří na té loďce v uvozovkách, který v bezpečí, všechno pozorují, všechno vidí, ale chybí jim ta osobní zkušenost.
0: Jo, to je dobrá otázka. Co si mysleli ti ostatní učedníci, kteří tam byli? Matouš, který tam se taky objevuje mezi... Proč jsem tam nešel já na tu vodu? Jako, proč já jsem neměl tuhle tu ambici? No, protože ten Petr byl hr a byl trošku před nima, ale já se domnívám, že ten Petr opravdu byl tak trošičku jako reprezentant všech těch ostatních učedníků. Že to, co čteme o Petrovi, je tak trošku řečeno o každém z nás.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jiří Tengler je hostem pořadu, ve kterém si dnes povídáme o apoštolu Petrovi, člověku, který byl zajímavý z mnoha úhlů pohledu. A před chvílí jsme tady mluvili o tom, jak vlastně v počátcích církve, tedy po Ježíšově ukřižování, vzkříšení, na nebe vstoupení, se začala formovat ta první skupina církve, která se posléze rozchází do celého světa. A jak Petr došel k okamžiku, kdy musel výrazně přehodnotit, na čem tedy jeho víra bude stát. Mluvili jsme o tom zjevení a posléze návštěvě u Kornélia, jeho obrácení a křtu. Říkám si, že když člověk, osvícený člověk, opravdu následuje Krista, padají ty bariéry, které sám má ve svých tradicích, ve svém myšlení, vlastně ho to nutně staví do pozice, kdy si buduje spoustu nepřátel a kdy nastává rozdělení. Protože ti ostatní nemají tohle poznání, které měl Petr, a tradice pro ně asi zůstávaly hodně vysoko.
2: No, jak ten Petr pořád zůstal hodně tradičním člověkem, jo? Že on se snažil skloubit to staré s novým. On to nebylo to tak, že by to staré opustil a teď by úplně z ničeho nic začal tvořit. Já se domnívám, že v tom okruhu mladé církve Petr se těšil značné úctě. Jo? Právě proto, že ho zažili v tom, jak dokázal věci vyhmátnout s předstihem. Ostatně i ta Petrova zrada, která je v Bibli dobře zdokumentována, no tak která firma si dá do svých propagačních materiálů historku o tom, jak selhal její hlavní šéf? No tak to souvisí s tím,
1: přesně,
2: že...
1: Žádná.
2: No, jo, ale to souvisí s tím, že Petr je ukázkou toho, jak my lidé jsme nespolehliví, ale jak je pro nás Boží odpuštění dostupné, že je pro nás určeno. A to ti ostatní zažívají. A ostatně Petr v tom příběhu Ježíšova začení vystupuje jakožto aktivní pozorovatel, zatímco ti ostatní úplně zmizí. Takže jakoby my se na něho můžeme jako dívat, že hodně sliboval a pak hodně zradil. No ale co ti, co neslibovali, tak ti nebyli ani tak blízko tomu Ježíšovi, ti to nesledovali. Jo. Takže, jak se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. No tak Petr dělal a zkazil, no.
1: V tom dnešním kontextu často se vynořují zprávy o tom, že některý z nějakých slavných vedoucích někde padnul a zklamal. A naše praxe je opravdu odstranit ho většinou z té jeho pozice. Jestli to Pán Ježíš nedělá jinak?
2: No tak ten Petr totiž dostal šanci to napravit, že jo? Z Boží milosti. A ono taky zřejmě... Ta dvanáctka účetníku, respektive jedenáctka bez Jidáše, si neměla koho jiného postavit do svého čela. Ten Petr se osvědčil, že byl nějaký zdatný moderátor a předák. A ono to patří přímo do té zvěsti, že tam, kde já jakožto člověk selžu, tak Bůh pro mě má odpuštění a dává novou šanci. Tak právě proto ten Petr, jako ten... ukázkový zrádce dostává novou šanci, protože no tak to je můj příběh, že jo, kolikrát já se postavím proti Bohu a zase vždycky znovu hledám odpuštění. Karel Kryl má krásnou písničku Petrovo zapření, to je silná, no.
1: Kdybychom si to zkusili nějak zpřítomnit, ten Petrův život, náturu, službu, poznání, jak by vypadal Petr, kdybychom ho potkali dnes?
2: No tak byl by vousatý, hodně zarostlý asi. Tak to jsou úplně jiné světy. Ale co by Petra zajímalo, kdybychom řekli, hele, my jsme ti, kteří se hlásí ke Kristu, stejně jako ty. Jo, a jak to děláte? Jo, kým je pro vás ten Ježíš dnes? Jo, a jak vlastně tu skutečnost, že on je Kristus, ten očekávaný vládce, který přichází s jinými pravidly pro svět, jak se to projevuje ve vašem životě. Petr byl tvárný a myslím si, že zvídavý docela, takže tohle by ho asi zajímalo, jak my v Ježíše, jakožto Krista věříme dnes, co pro nás znamená Kristova vláda.
1: A ještě mi řekněte, já jsem kolikrát přemýšlela, když Ježíš jde a povolává ty učedníky a oni na místě všechno nechají, nechají tam ty ryby, ty lodě, ty příbuzný spolupracovníky a jdou. To je něco, co opravdu Ježíš vyžaduje, abychom takhle nechali celý svůj život a obraceli se k němu. Jak je to vlastně s tím následováním?
2: No, ono je to trošku zamotanější, protože to následování, jak dálece člověk vlastně opouští to, v čem žije. No, Ježíš povolá ty učedníky, ty rybáře, aby se stali učedníky, aby ho následovali, no ale co pak čteme dál? Že Ježíš je na večeři v Petrově domácnosti. Tak, jako, tak jak ten Petr následuje Ježíše, když ten Ježíš je u Petra na večeři? Jo, to následování neznamená odložit úplně všechno. Jo, odstřihnout se. Naopak znamená to v tom prostředí, kde já žiju, najít svou variantu, jak Krista následuji. Ostatně, když se podíváme na tu situaci po Velikonocích, kdy se rodí církev, tak učedníci slyšeli jasnou výzvu od vzkříšeného Krista, aby šli do celého světa a hlásali evangelium. No a pak otevřeme Skutky apoštolské a co čteme? Že apoštolové sedí v Jeruzalémě a sedí v Jeruzalémě a sedí v Jeruzalémě. Vyjde od tam nějaké přesahy, co jsou. Tak to nejsou apoštolové, to je diákon Jáhen Filip. Pak Petr je donucen tím viděním trošku změnit svůj styl práce a vlastně apoštolové a ta církev se dostane na cestu z Jeruzaléma, až ve chvíli, kdy tam nastane pronásledování. No, takže ono to opuštění toho dosavadního a zaběhlého není tak převratné většinou. Člověk o tom může snít, přát si, abych byl nějak víc obrácený, víc, abych byl horlivější a víc pána, abych následoval. No ale není vlastně naopak znamením nějaké duchovní zralosti, že najdu, jak na tom místě, kde jsem, budu uplatňovat boží poslání. A ne, že budu snít o tom, že se vypravím úplně do nějakého jiného prostředí.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Pojďme ještě jednou k té Petrově zradě, respektive k tomu, co po ní následovalo. Víme, že Petr to hořce litoval, rozplakal se. A pak je situace, ve které se znovu potkává s Ježíšem, sedí někde u ohně, pečou se tam ryby a Ježíš se Petra třikrát ptá, jestli ho má rád. Je to prostě proto, že 3 na 3, třikrát si zradil,
2: Vypadá to tak, že to má být jako protiváha. Ten řecký text Nového zákona si tam dokonce hraje s dvojím slovem pro lásku. A já znám nejlíp český ekumenický překlad, tak vím, že těm se to podařilo taky vystihnout tím, že jednou se používá slovo milovat a v druhém případě mít rád. Jo, takže tam je určité rozlišení. Spekuluje se o tom, co to mohlo znamenat. Ale ve víře jde o to, ve zbožnosti, že některé věci hold mají zaznít. Jo, že nestačí, aby se to člověk myslel vevnitř. Což je dobře, jo, ale hold to musí ven. Jo, tak jako Petr tu zradu vložil do slov. Zaznělo to akusticky. Tak i ta náprava vlastně tady má zaznít akusticky, aby to bylo nějak vyváženo. A ostatně i v církvi zbožnost nepraktikujeme tím, že mlčíme, ale pak tím, že mluvíme. No. My jakožto kazatelé, tak my mluvíme hodně při shromážděních, ostatní lidé mluvívají míň, ale přece jenom jsou ty důležité životní momenty, kdy se vyžaduje osobní odpověď, osobní vyznání. Že to je křest, že v některých církvích konfirmace nebo nějaké to svědectví o víře, když jsou lidé vysíláni do různé služby, ať už kazatelské nebo správců sboru, presbyterů, starších, tak taky jsou dotazováni a mají to říct. Jako nestačí, aby si to jenom mysleli. Jo. Takže někdy ty věci mají zaznít a takže si myslím, že se můžeme učit říkat pěkné věci, no.
1: Konec konců i při svatbě člověk musí vyznat ten slib a závazek. Ano. Už jsem také slyšela, že to je důvod, proč tam někteří nechtějí před ten oltář. A no, ten závazek nemuseli deklarovat.
2: Tak je to tak, no. Ano.
1: Vybavuje se mi další situace s Petrem. Je tedy z knihy Skutků a tuším, že když šel s Janem a apoštol Petr, tak potkali nějakého žebráka a Petr říká pro mě moc krásnou větu: stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Vstaň, vezmi své lože a choď. Co mám, to ti dám. Je to opravdu projev zbožnosti víry nebo síly víry a toho přesvědčení, že se člověk takhle může modlit v takovém odevzdání za druhé lidi?
2: No, je. Tak vždyť to přece zakoušíme a vidíme to dnes a denně. Petr říká, hele, to štěstí není o penězích. Šťastný budeš tehdy, když budeš mít při sobě lidi, kteří jsou ti nápomocní, kteří s tebou mluví. A takhle se vlastně děje spása, takhle člověk přichází ke štěstí. No, a no, není to o bohatství. No, je to ze slova, z toho, jak vlastně na základě slov, a to jsme mluvili před chvilkou, že zapotřebí mluvit, že pomocí slov si strukturujeme život. A pomocí slov vlastně vyjadřujeme, co je pro nás smyslem života, kdy jsme spasení. Takže to není o penězích. To lekce pro současnost, že taková ta iluze, že čím víc budu mít, tím budu šťastnější. No, to je špatně. Jo. Tam jako potřebuji někoho, kdo mě podrží. A mimochodem k tomuhle příběhu, to je zajímavé, ta prvotní církev byla vedena jakýmsi tandemem, že jo, nebo
1: kolegiem.
2: Kolegium, no byli to právě ti dva učedníci. Jo? Ten Petr, jakožto ten jakoby programový lídr, bych řekl, a potom Jan, jakožto ten miláček páně. Oni tam ze začátku fungují vedle sebe. Zmizí ten třetí, oni bývali v sestavě ještě s Jakubem, s tím bratrem Janovým, tak ten tam vystupuje, ale Petr a Jan tam takhle kooperují. To je pěkné. No.
1: Co víme o závěru Petrova života?
2: No nic moc. On v těch skutcích tak tam se o něm dovypráví a nic dalšího tam nemáme. Samozřejmě jsou o tom různé, jako što o každém z těch významnějších mužů a žen, kteří se mihnou v Bibli, tak jsou legendy, které to chtěli dopovědět, dovyprávět. Některé jsou asi víc opřené o nějakou reálnou předlohu, oporu, jiné jsou takové spíš povídány, aby to všechno pasovalo a bylo to pěkné. Takže podle té tradice byl Petr později správcem církve v Římě, už to hlavním městě Římské říše, ale to je vyloženě druhotné. Písmo proto nenajdeme žádné podklady. A udává se vlastně, že Petr byl prvním římským biskupem, od čehož se pak odvíjí celá ta koncepce papežství, jakožto toho prvního, nejpřednějšího správce církve. K té tradici také patří, že zemřel jakožto mučedník. Když se podíváme na ten celý kruh apoštolů, tak se uvádí, že vlastně každý zemřel jako mučedník, kromě Jana. No, a u Petra se říká, že měl být ukřižován a on si vymínil, že ať ho ukřižovají hlavou dolů, ne, jako byl jeho mistr, aby se mu v tomhle tomu nepodobal. Ale to, proto nemáme vůbec žádnou oporu. Nevíme, jaký byl jeho konec.
1: V Bibli jsou také dva Petrovy listy. Co je jejich obsahem? Nebo dá se i z nich vyčíst něco o autorovi?
2: No, předně. Ty dva listy patří mezi takzvané obecné dopisy, čili nemají jednoho adresáta, není to žádný jednotlivec, není to žádný církevní sbor, nejbrž je to určeno celé církvi, proto se jim říká obecné dopisy. A Petr, nebo ten autor, který se odvolává na petrovskou školu, nebo ten petrovský přístup, to když se, je to nazváno, že to je epištola Petrova, tak to neznamená nutně, že to Petr napsal vlastní rukou. Spíš, že to vychází z toho okruhu jeho důrazu. Ostatně Petr sám nebyl natolik vzdělaný, aby mohl sestavit takovouhle epištolu, natož pak v řečtině. No. Tak, protože řečtina nebyla jeho mateřským jazykem. Tak, ale co on řeší, to je postavení křesťanů ve světě. Vůči vrchnosti, jak tam žít a jak naplňovat tu svoji roli křesťanů vlastně v režimu, který není přátelský vůči církvi. Ten důraz tam je, vy můžete i v té situaci, která není snadná, tak můžete zachovat věrnost Bohu. Najít si tu cestu. No.
1: A to navzdory vlastním zklamání.
2: No samozřejmě, samozřejmě. Tak jako s ničím jiným, než jako se selháním počítat nemůžeme stoprocentně. No.
1: Naštěstí u konce. Co je potřeba říct ještě na závěr o Petrovi? Co tu nezaznělo?
2: O Petrovi, no úplně jsme vynechali situaci, kterou líčí evangelista Jan při poslední večeři Ježíše s učedníky, kdy jim umývá nohy. A opět tam Petr dostane jedno ze svých lekcí, které s Ježíšem prožíval. Ježíš na výraz pokory všem učedníkům umývá nohy a Petr řekne, ne, moje nohy ty mít nebudeš.
1: A mělo to znít zbožně.
2: No, tak ten uznávaný mistr tam před ním klečí na zemi a vlastně dělá tuhle tu službu a Petr řekne ne. A Ježíš mu řekne jo. Tak je to o tom nechat si taky posloužit. Petře, neokočíruješ všechno sám. Takže tohle je pro mě takové symbolické, no, že nemyslet si, že všechno zvládnu sám, tady je ten Kristus, který mi pomáhá. A on Petr na to pak přistoupí. No, a, takže mít tu horlivost, já to zvládnu, ale pak uznám taky, že to nezvládnu. Ale vlastně taky, že to nemusím všechno zvládnout sám. Víte, to je přece spása, že nemusím všechno zvládnout sám.
1: Říká Jiří Tengler, host dnešního pořadu a autor mnoha myšlenek o apoštolu Petrovi, o kterém jsme tu dnes mluvili. Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Samozřejmě přáním pokojných dnů. Těším se na slyšenou zase příště.
3: Znáš to, jak to chodí, po každé se neurodí. Znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá. Znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří.

Setkání s apoštolem Petrem v pořadu Klíčové slovo v sérii o slavných postavách Bible na Rádiu 7 opakujeme ještě ve středu hodinu popolední a ve čtvrtek ve 22 hodin. Do další premiéry na sobotní 8 hodinu si Kateřina Hodecová pozvala Daniele Čepa. A kdo bude tím pomyslným hostem? Bude to Jan, ten, který se nebál milovat. S Rádiem 7 jste překročili čtvrtou hodinu v úterý 18. srpna. Nočním časem vás od mikrofonu provází Daniel Zeman. Až doteď jsme si v pořadu Modlitby podle Bible v sérii o boží zbroji nasazovali spíše obranné části výstroje. Dnes se však podíváme na zbraň, kterou můžeme aktivně čelit lžím a překážkám, na meč ducha, kterým je boží slovo. Společně budeme v modlitbách objevovat, jakou moc mají boží zaslíbení v našich ústech a jak se učit tímto mečem správně zacházet v každodenních zápasech. Modlitby podle Bible začínají už za chvíli od čtvrt na pět.

Další týden se překlopil a je tu zase pravidelné pokračování modliteb podle Bible, ve kterých vás k modlitbám inspirovaným biblickým textem zve Helena Brdečková. V těchto pořadech se chceme nechávat inspirovat Božím slovem v našich modlitbách. Dnes znovu otevřeme 6. kapitolu dopisu apoštola Pavla Efeským a budeme se modlit tak, jak nás Pavel vyzývá, za naše duchovní vybavení vlastnostmi a schopnostmi, které v nás mohou a mají růst z Boží moci, působící v křesťanském životě. Jsme vyzývaní, abychom na sebe oblékli pravdu, spravedlnost, schopnost říkat lidem o Kristu, víru a tak dál. Když se dáme Pánu Bohu k dispozici a budeme se modlit za to, aby nás do těchto věcí, do těchto duchovních zbraní oblékal, Bůh to bude postupně dělat. Doporučuji, abyste si k poslechu pořadu přinesli také Bibli, nejlépe v ekumenickém překladu, ze kterého budeme číst během relace. Tak budete moci sledovat text a mít ho před očima během vašich modliteb. Písně a hudba, které v pořadu budou znít, vytváří čas pro naše modlitby. Na začátku se pomodlím. Pane Bože, ty víš o naší touze se modlit a poznávat tě. Prosím, veď nás při dnešních modlitbách a otevírej nám text Bible svým Duchem Svatým, konkrétně pro každého z nás, kdo poslouchá. Děkujeme ti. Amen.

Už víckrát jsme se v úvodu pořadu modlili podle textu zapsaného v 6. kapitole Efeským ve verších 10 až 18. K jednotlivým částem textu pak během pořadu připojujeme další oddíly jako korálky na šňůrku. Podle textu z 6. kapitoly Efeským, který si můžete teďka najít ve svých biblích, jsme se už společně modlili různým způsobem. Obvykle tak, že jsme prosili Pána podle celé pasáže, aby nás všemi těmito vlastnostmi vybavil. Minule jsme mluvili o tom, že nemusíme projít celý text a všemu dát stejnou důležitost. Ale můžeme v modlitbě zůstat na jednom místě, které nás nejvíc inspiruje, které nás například nejvíc zajímá, nebo je pro nás nejbolestivější, nebo nejvíc toužíme právě po tomto božím daru nebo vlastnosti. Ráda bych navrhla, abychom se dnes soustředili na 10. a první polovinu 11. verše. Přečtu je. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj. Schopnost žít v pravdě, spravedlivě a věrně nezískáme vlastními silami, ale Pán Bůh nás zve, abychom svou sílu hledali u něho. V jeho veliké moci, tak jak to stojí v 10. verši. V 11. verši čteme další boží pozvání. Abychom oblékli plnou boží zbroj. Vy, kdo posloucháte modlitby podle Bible často, jistě víte, že pokud vám způsob modlitby, který navrhuju, nevyhovuje, můžete se modlit jiným způsobem, ke kterému vás inspiruje biblický text. Nejdřív jako obvykle přečtu pasáž, podle které se budeme modlit, teď to bude 10. až 18. verš 6. kapitoly Efeským, a pak se budu podle něho modlit, tak jak mě inspiruje, a v modlitbách můžeme zůstat i během následující písničky. Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo boží. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách, a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Pane Bože, děkuji ti, že mi nabízíš, abych svoji sílu hledala u tebe, ve tvé veliké moci. Děkuji ti, že mě chceš dávat ze své veliké moci. Pane Bože, prosím, obleč mě do tvé zbroje. Obleč mě úplně.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v druhé části 17. verše přečteného oddílu. O přilbě spasení jsme mluvili minule. Podívejme se, co je na pořadu dne teď. Efeským 6:17. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč je zbraň, kterou voják používá ke své obraně i k útoku proti nepříteli. Mečem ducha je tu označováno Boží slovo, které máme používat právě tak, k obraně i k útoku. Podívejme se na další místo v Bibli, kde je Boží slovo přirovnávané k ostrému meči, který proniká do našeho nitra a rozlišuje, co z našich myšlenek a tužeb je dobré a co špatné. Budeme číst z listu Židům ze 4. kapitoly.

verše 12 a 13. Slovo Boží je mečem Božího ducha. Někdy nás odsuzuje a říká nám, že to, co jsme udělali, je hřích. Jindy nás obhajuje a učí nás, že se na sebe máme dívat jako na vzácná a obdivuhodná Boží stvoření. Že je nám odpuštěno. Jednou nás usvědčí z toho, že jsme někoho zranili. Jindy nám pomůže vidět, že jsme byli sami někým zranění. Jistě už máte text ze 4. kapitoly Židům nalistovaný a můžeme se podle něj stišit k modlitbě. Židům 4, 12 až 13. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku. A rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Děkuji ti, Pane Bože, že tvé slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku. A rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Touhy i myšlenky moje, i ostatních lidí, kteří jsou kolem mě. Děkuji ti, že tvé slovo vidí každého tvora a nikdo se před ním neukryje a neschová. Děkuji ti, že všechno je před tvým slovem nahé a odhalené. Tvé slovo se nedá obalamutit výmluvami, chytrými vytáčkami, ani přikrášlenými pohádkami. Věci jsou před tebou nahé a odhalené. Děkuji ti za to.

Další pasáž budeme číst z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi. Je v Bibli zařazený jen asi dva listy zpátky před listem Židům, ze kterého jsme právě četli. Tedy ve třetí kapitole druhého listu Timoteovi ve verších 15 až 17 se píše o tom, k čemu všemu je Boží slovo dobré. Pavel Timoteovi píše. 2. Timoteovi 3, 15 až 17. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Veškeré, to je celé písmo, pochází z Božího ducha a je dobré nejen k usvědčování hříchů, ale dává také moudrost ke spasení, je dobré k učení, k nápravě a k výchově, aby byl člověk, který dává svůj život Pánu Bohu k dispozici, náležitě vychovaný a připravený, aby byl schopný dělat dobré věci, dobré činy. Aby v nás Boží slovo mohlo dělat práci, ke které je určeno, musíme ho na prvním místě znát. Potřebujeme si najít způsob, jak se budeme každodenně seznamovat s tím, co je v Božím slově napsáno. Ať ráno nebo večer, ať v úplném ztišení a samotě, myslím, že to je nejlepší, ale je to možné i v denním zhonu. Potřebujeme do sebe Boží slovo pravidelně přijímat a tak víc a víc poznávat, co říká. Druhou věc, kterou potřebujeme, je dávat Bohu plnou moc k tomu, aby Boží slovo v našem životě používal, aby nás jim učil, usvědčoval, napravoval a vychovával. Boží výchovu a ukázňování pod vlivem Božího slova musíme především vytrvale přijímat my sami. S velikou opatrností a pokorou bychom měli písmo používat k tomu, abychom jim kárali a soudili jiné. Tak, už bylo dost rad a pouček, pojďme se raději modlit, jak to v modlitbách podle Bible chceme co nejvíc dělat. Nejdřív oddíl znovu přečtu, pak se podle něj budu modlit, a čas modliteb bude pokračovat i během písničky. 2. Timoteovi 3, 15 až 17. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Pane Bože, děkuji ti za tvé slovo, kterým jsi mi dal moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Děkuji ti, že písmo používáš k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, abych byla náležitě připravená ke každému dobrému činu. Prosím, abys mě skrze písmo učil, usvědčoval, napravoval a vychovával. Amen.

Vraťme se k našemu shrnujícímu textu z 6. kapitoly Efeským. Dnešní text je zapsaný v 17. verši a zní: Přijměte také meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč Božího slova má dělat svoji rozsuzující práci vevnitř v nás, ale má ji dělat také v našem okolí. Před 2 týdny jsme v pořadu o víře mluvili o tom, že lži a nepravdy, které o sobě slyšíme nebo kterým věříme, můžeme Božím slovem lámat. To znamená říkat o nich. Boží slovo říká toto a toto, proto lámu lež, která říká něco jiného. Tak můžeme používat meče Božího slova ke své ochraně proti útokům v duchovní oblasti, které mohou přicházet z různých stran. Když nás Boží slovo napomíná a kárá, nemusí to být příjemné. Ale nezapomínejme, že Bůh je jako lékař, chirurg. Nepůsobí bolest svévolně a zbytečně. Zraňuje, jen když léčí. Vždyť v Janově evangeliu v 8. kapitole v 31. a 32. verši říká Pán Ježíš. Jan 8:31-32. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Je krásné prožívat svobodu, kterou lidem připravuje Bůh. Poznávání hluboké pravdy skrze Boží slovo a široké Boží svobody vám ze srdce přeje a za týden naslyšenou se těší Helena Brdečková.

Dnešní sedmé setkání v modlitbách podle Bible u Boží zbroje na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ještě dřív ráno ve 17:45. Pomalu se blížíme k závěru této série. V příštím setkání v neděli v 21 hodin se podíváme na modlitbu.

Myšlenky většinou děláme. Emoce se nám dějí a pro jejich sílu se vůči nim někdy cítíme být bezmocní. O tom, že lépe je pozorovat, ptát se a nedělat unáhlené závěry, bude řeč ve druhém zastavení na téma emoce, které přinese pořad Uši k duši za chvíli po páté hodině na Rádiu 7.

Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Daniel Zeman. Pomalu vstupujeme do úterního rána 18. srpna. Za námi je 5. hodina a co je před námi? Nejdřív pořad Uši k duši s Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem a druhé setkání na téma emoce s podtitulem Dívej se a ptej se. To tedy hned v zápětí. A od 17:30 pak přijde na řadu pořad Kaleidoskop a v něm prázdninová série o báječném hmyzu kolem nás s Broňou Procházkovou a entomologem Petrem Rausem. Dnes zaostříme na mravence.

0: Známou znělkou se přihlásil pořad Uši k duši, který vás i dnes zve k přemýšlení o emocích. Moderátorkou vaší průvodkyní je Lucie Endlicherová a mým hostem jako pravidelně psycholog Marek Macák. Marku, vítej ve studiu, ahoj.
1: Ahoj.
0: My jsme minule končili naše povídání o emocích u toho, že je dobré učit se na ně nahlížet a že je rozdíl je analyzovat a je rozdíl je jakoby pozorovat, nahlížet. Můžeme to ještě jednou připomenout ve zkratce, abychom se vrátili k tomu tématu?
1: Já jsem mluvil o rozdílu mezi tím, když děláme takové příliš abstraktní teorie o tom, jak asi fungujeme, anebo když se člověk tak jako hrabe v sobě a ptá se, proč se mi děje tohle, proč se mi stalo tamhle to a podobně. A dívá se vlastně spíš do událostí svého života, než do svého fungování jako takového. Myslím, že takové jako sebepoznání konstruktivní, tak je o tom, že se tážu sebe sama, jak přemýšlím, nebo jak se cítím u různých témat, situací a podobně. A pak se dívám, co se mi ukáže. Jo, dívám se, co ve mně vyvstává, s jakým pocitem jdu do školy, s jakým pocitem mluvím s druhým člověkem. Třeba pokud jsem konfliktní člověk, tak když na někoho vyjedu, jak se u toho cítím. A pak se podívat, jak to je, místo toho, abych se hned hájil před sebou anebo hned vysvětloval, proč to dělám, tak se podívat, co tam prostě je. To je takový pozorovatelský postoj sám k sobě a bývá překvapivý, protože my často si domyslíme tyhle věci na základě nějakých klišé. Křičím, když jsem naštvaný a například, ale to tak vůbec nemusí být. Spousta lidí křičí, když se bojí. Někdo křičí, když je sám. Někdo se přibližuje druhým lidem, když se bojí. Někdo se přiblíží druhému člověku tehdy, když chce ovládnout a chce se cítit bezpečně. Někdo přiblíží se druhému člověku, když se chce cítit blízko. To jsou přesně takové věci, které jdou trošku mimo běžně vnímané klišé, které se nám ukážou často i v nás samotných, ale i v druhých lidech, když se začneme ptát a dívat. Nakonec je to jedna z hlavních dovedností v terapii a v pastoraci, umět se dobře ptát těch lidí, a taky sebe sama, a obejít, nebo podívat se pod povrch takovýchhle věcí. Proto se vás třeba psycholog bude ptát na věci, na které se vás nikdo nezeptá, protože nebude brát za samozřejmé, že něco nějak máte, jenom proto, že se třeba nějak projevujete. A je dobré se naučit k sobě takhle trošku přistoupit. Myslím, že David ve Starém smlouvě v Žalmech tak občas oslovuje svoji duši. Říká, proč se tak rmoutíš dušema. A my se potřebujeme naučit trošku se v té svoji duši podívat s takovou tázací perspektivou, co se to v tobě děje, kdy se to v tobě děje. A pak se dívat, nemluvit na duši, v tomhle smyslu nevysvětlovat, jak to je, ale zeptat si, jak to je.
0: Nedostaneme se pak příliš do vlaků emocí, když se budeme takhle tázat, když se budeme tímhletím způsobem zkoumat?
1: Pokud je budeme brát příliš vážně, tak ano. Další věc, která k tomuhle totiž patří, a o tom jsme ještě nemluvili, je, že emoce, oni jsou hodně tím, jak mají sílu nějakou a zbarvujou věci, tak se vůči nim cítíme trošku jako bezmocní. Jsou to odzbrojující věci, které se nám dějí. Myšlenky většinou děláme, emoce většinou se nám dějí. I když to bývá v obou případech někdy i jinak. Proto se spíš bojíme toho, že nás ty emoce polknou nebo pohltí a potom je buď jako zavrhujeme anebo zbošťujeme. Jo. Ale pokud chápeme, že emoce jsou jenom zpráva o něčem, zpráva buď o tom, co se děje, tak to bereme většinou. Jsem naštvaný, protože mě někdo naštval, protože někdo je zlý. Ale já můžu být taky naštvaný, protože já si o něm něco myslím. Jo. Takže emoce je zpráva taky o tom, co já mám v mysli, nebo biblicky řečeno v srdci. Na hlubší rovině, že jo, v sobě, taky může být zpráva o tom, jak vnímám nějaký vztah, což zase není nutně objektivní realita, to je zpráva o mém vnímání a tak. Takže když zkoumám potom emoce takhle, nebo se zabývám tím, jaký jsou, kdy se vyskytnou a co za nima může být zamyšlení, tak samozřejmě někdo šťourá se v sobě až příliš, ale u takovéhle konstruktivnějšího sebepoznávání a sebepozorování myslím, že jde o to, že si vytvoříme tak jako prostor duševní, ve kterém podržíme to prožívání, podíváme se, co tam je, ale nemáme potřebu z toho hned dělat závěry, nebo hned to vysvětlovat, nebo nebereme to jako realitu nutně hned, co jsme objevili. Je to prostě učení se o sobě, abych mohl za sebou lépe zacházet, taky to nikoho nevytrhne, jo, a nezachrání ze života, ale je to jenom doplnění něčeho, co tak běžně většině lidí spíš chybí. Ale je pravda, že jsou lidi, kteří by mohli přestat se zabývat tím, co v nich je, i když ten způsob, kterým to dělají, tak většinou není tenhle, který popisuju, ten konstruktivní, a kterým by pomohlo, kdyby šli něco dělat.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, jde o jakési sestavení katalogu emocí, které se ve mně dějí a který potom uchopím, který mi pomáhá pochopit sebe sama.
1: O porozumění tomu, jak emočně funguji. Protože my většinou čekáme, že každý funguje tak jako víceméně stejně a potom vykládáme ostatní podle toho, co bychom my asi dělali. Což většinou ani neodpovídá tomu, co bychom my doopravdy dělali, natož proč to ten druhej dělá, co zrovna dělá. Jo? Ale vlastně jde o to, trošku se vyznat, to souvisí s emoční inteligencí v tom, kdy mi které pocity naskakují, které jsou pro mě typické, v jakých situacích, abych si mohl potom v různých situacích odečíst. Já třeba jsem takovej častokrát docela morozní a já jsem melancholický introvert, jo, takže já v řádě situací neprožívám nějaké jako intenzivně radostné emoce a když jsem šťastný, tak lidi mají dojem, že jsem zamyšlený. To prostě ke mně patří, jo, a musel jsem zjistit, že lidi na mě budou reagovat jako na smutného ve chvíli, kdy nejsem, například. A nebo že to, že nejsem tak nadšený a radostný jako někteří moji extravertní kamarádi za běžných okolností, nebo spíš bez ohledu na běžné okolnosti, takže neznamená, že jsem rozbitej, že to je prostě o nějakým mým emočním nastavení, ve kterém nakonec je mi docela dobře, ale zase taky si to odlišit od nějaké třeba sebelítosti nebo depresivnosti nebo něčeho. Takže takové rozstřídění, co jsem já za normálních okolností, co už u mě není třeba normálně, je to zpráva o tom, že se děje něco atypického, ale taky v čem se liším od ostatních. A potom konkrétní zvláštnosti, které každý máme, že některé třeba konkrétní situace nebo konkrétní typy lidí v nás vyvolávají emoce, které nám snadno zamoří tu mysl, kde ta emocionalita opravdu převládne nad racionalitou takovým nemoc konstruktivním způsobem. Každý máme takovéhle oblasti. To taky souvisí s emoční inteligencí vědět, kde se mi to má tendenci stát, abych si to mohl odečíst. Jsou prostě typy lidí, u kterých vím, že se budu cítit ohrožený, když s nima budu mluvit. A dneska už vím, že u některých konkrétních typů lidí to nijak nesouvisí s realitou toho, co se reálně v danou chvíli děje. Protože mi třeba příliš někoho připomínají. Něco na nich je příliš nepříjemný z nějakého důvodu, ale není to jima. Není to tím, že by se reálně něco dělo, ale prožívám to tak. Takže si to musím odečíst. A nebo naopak, někdy můžeme takhle bez kontextu prožívat pozitivní emoce a naběhnout si do velkých problémů, jak to bývá, častokrát vidím v poradně lidi, třeba ženy, které prožívají pozitivní emoce v situacích s muži, ve kterých jsou objektivně ohroženi. Takže ona se cítí, že velmi přitahuje ten člověk, přijde, že je velmi zajímavý, je to celý vzrušující a podobně. A přitom jako okem objektivního pozorovatele i okem té ženy, o pár let později, zpátky, tak to byla vysloveně nebezpečná situace, kde ona neměla dostatečný odstup. Takže tak, jak jsi to řekla, nějaká mapa toho, jak vypadá to moje emoční teritorium. Co je taková ta běžná krajina emoční pro mě? Kde jsou ty zákoutí a kde jsou ty stezky, které jsou nějakým způsobem nebezpečné a jak vypadají ty hory, na které ten, který člověk emočně umí vylézt a v čem svědčí. Toto je něco, co hodně pomůže a co je důležité potom znát i navzájem, třeba v partnerském vztahu nebo tak. Nenutně takhle teoreticky, ale rozumět si v tom navzájem. Abych věděl, že třeba já teda nemám manželku, ale kdyby manželka prostě v nějaký situaci najednou vylítla nebo nějakým způsobem reagovala tak, že mě to rozhodí, tak ten chlap potřebuje vědět, že třeba zrovna o nic nejde. A nebo i v přátelském vztahu. Mám jednou kamaráda, který zpravidla, když je obrovský drama a já kdybych udělal takovou scénu, jak on třeba někdy udělá, tak by se opravdu dělo něco velmi závažného a hrozilo by něco velmi podstatného, že by to prostě se fakt muselo něco dít, co ovlivní život do hloubky, tak u toho třeba mýho kamaráda, o kterém teď mluvím, tak to nic neznamená. To znamená, že když počkáme hodinu, tak si nebude pamatovat, že se něco dělo hodinu předtím velkého. A nemůžu měřit sebou, protože já kdybych se takhle projevil, tak je to prostě něco velkého. Jo, takže v tomhle to vzájemné sebepoznání i v přátelských vztazích, kdekoliv se bavíme, zdroj nakonec i v práci, tak vědět, kdy mám brát vážně, když někdo něco prožívá a jak na to reagovat a kdy ne, tak je docela podstatné.
0: Ty jsi několikrát použil označení emoční inteligence. Vyplývají mi z toho dvě otázky. Znamená to, že i nad emocemi přece jenom je potřeba ten nadhled rozumu? To je ta první. A ta druhá je, jak vypadá člověk, který emoční inteligenci má a ten, který ji nemá?
1: Emoční inteligence je takový soubor vlastností, které máme, které slouží k tomu, abychom právě ty emoce jednak mohli poznat, jednak jim nějak rozuměli, ale také, abychom je uměli využít pro to, abychom se orientovali v různých situacích. Ono to trošku zavádí, když se řekne inteligence, že to je o rozumu zase, nebo že je to zase o logice. Ono tohle je o takový psychologice, o porozumění psychologickým souvislostem, ne těm abstraktním. A je to o tom, že jednak vnímám a umím je teda hodnotit a nějak porozumět a nějak cíleně s nima zacházet. Takže třeba můžu vědět, že zrovna když se takhle cítím, tak je třeba čas, já nevím, udělat si volno. Například workoholici. Někdy najednou jim naběhlo emoce, které jsou nepříjemné, negativní a oni reagují, pokud nejsou emočně inteligentní v téhle oblasti, tak reagují tím, že jdou pracovat ještě víc nebo jdou něco dělat, aby se dostali od těch negativních pocitů a možná si nevšimnou, že už půl roku mají depresi. Stejně jak si třeba nevšimnou, že jejich tělo se necítí v pořádku a pak je to někde dožené a zlomí se. To by bylo o kontaktu se svýma vlastníma emocema a porozumění a jejich využití. Například v tom, že když najednou je mi blbě, špatně, třeba nějak depresivně, takže to může znamenat, když se tak jako rozhlednu v tom svém světě a v té situaci, že to může znamenat, že potřebuju pauzu. A nebo že to může znamenat, že si potřebuji promluvit s někým. A nebo že je to docela dobrá situace na to, abych napsal, já nevím, pokud jsem umělec, nějaký text smutný, který bude komunikovat něco. A nebo že se můžu téhle emoci přiblížit někomu, kdo to prožívá podobně a někak si to zaznamenat, abych takovému člověku pak lépe rozuměl. To je to využití emocí například. Takže u sebe nebo u druhých lidí a s tím celým pak souvisí kontrola a regulace emocí, takže poznání, porozumění, využití a ovládání emocí, protože když rozumím, co se děje, nebo když se nebojím toho, co se děje, umím vytvořit prostor pro tu emoci v sobě, tak ji vlastně líp zvládám. Tak jako skrotím, ochočím. A nebo ji nechám vedle sebe tak jako běžet a pozoruji, ale nemusím si ji nechat ani převálcovat, ani s ní ztrácet kontakt. Takže to je ta regulace, seberegulace, nebo i pomoc někomu druhému regulovat jeho emoce, zvládat jeho emoce, tak pomůže. To je potom i o tom, že třeba vím, že když někdo je, já nevím, nějak rozhozený, takže někdo, kdo není emočně inteligentní, tak mu řekne, hele, měl bys být spokojený, protože svítí slunce, jo? Nebo se začne hádat o to, zda má právo být nespokojený nebo nemá. A podobně emočně inteligentní člověk třeba ví, že je třeba vytvořit situaci, kde se o tom namluvit a pak se začne ptát třeba, co se děje, anebo vycítí, kdy je vhodný už se na něco zeptat. Protože si to umí představit, protože tomu nějak rozumí, protože má s tím nějakou zkušenost, kterou zreflektoval, není to terén jemu neznámý.
0: Dobrý námět k přemýšlení, pro nás prostor uzavřít dnešní rozhovor o emocích a pozvat k poslechu zase za týden. Končí pořad Uši k duši. Hostem Lucie Endlicherové byl Marek Macák. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Nechej se vést, tak zní podtitul příštího dílu ze série o emocích v pořadu Uši k duši, který na Rádiu 7 uvádíme v pátek o 8:30 dopoledne. Ten dnešní díl i předchozí najdete na podcastu pořadu Uši k duši, který najdete pod tímto názvem na všech populárních podcastových platformách.

0: Příjemný poslech čtvrt hodiny, která zve do světa hmyzu, přeje Broňa Procházková a její host Petr Raus. Petře, vítej na Rádiu 7.
1: Ahoj.
0: Jako malá jsem při pozorování mraveniště hledala toho mravence s tím červeným šátkem a puntíky. Měl jsi jako dítě rád příběhy Ferdy Mravence?
1: Určitě, jak jsou krásné.

0: krásné a, jak jsem později zjistil, jsou velmi pravdivé.
1: To byla má druhá otázka. Když se podíváš na ty knihy o Frdovi Mravencovi nebo Brouku Pytlíkovi Ondřeje Sekory, jestli skutečně je tam věrně zobrazen ten svět hmyzu?
0: Je. Ondřej Sekora byl entomolog, věděl, o čem píše, a všechny ty druhy, které tam jsou popisované, takhle existují s jedinou výjimkou. S kamarádem jsme dlouho bádali nad tím, kdo to je Brouk Pytlík.
1: A dobádali jste se.
0: Dobádali jsme se, ale tam je už určitá básnická licence. Domníváme se, že Brouk Pytlík je jeden tesařík, Lamia textor, tesařík, tuším to poloví, ty české názvy tam se nejsem moc jistý. Jenomže on má ve skutečnosti dlouhá tykadla. Ondřej Sekora je Brouku Pytlíkovi zkrátil.
1: Jak vypadá mravenec, ví každý potkal mravence, toho řekněme obvyklého, pak také takového toho velkého lesního a pak také takového toho oranžového nebo dožluta. Vyskytují se u nás jen tyto tři druhy?
0: Mravenců je u nás hodně. Nedovedu teď říct číslo, kolik, ale těch druhů je veliké množství. V každém případě. Ty tři typy mravenců, které si zmínila, stojí za poznámku. Pod tím jménem obyčejný mravenec, tam by člověk čekal, že by se mohly skrývat asi tři rody mravenců, tři typy. A teď záleží na tom, co myslíš. Mohl by to být lesní mravenec, co žije v takových těch kupách, mraveništi kupovitého typu, potom by to byl mravenec rodu formika, nejběžnější formika rufa, asi, nebo těžko říct, těch druhů formik je víc. Ale to jsou ti obvyklí lesní mravenci. Pak by to mohl být mravenec rodu tetramorium, což bývají takový ti nejběžnější mravenci třeba na dětských hřištích, na trávnících nebo někde takhle černí, co tam lezou. A nebo by to mohl být nějaký lázius, toho zas nejčastěji potkáme, když běhá po kmenech stromů v dlouhých řádkách. Ten je trošku větší než to tetramorium, ale je taky velmi běžný. Či to je asi ten okruh obyčejný mravenec. Kdybych měl mluvit o tom rezavém, tak tady musím zmínit, že mravenci u nás mají v zásadě dvě velké hlavní čeledi. Formicidé, podle té formiky, podle toho lesního mravence, a myrmicidé, podle myrmiky, což je právě ten rezavý mravenec. A mezi těmihle dvěma čeleděmi je jeden velmi důležitý pro nás lidi rozdíl. Formiky nemají žihadlo, nebo formicidi, příslušníci té čeledi formicidé. Pokud nás štípají, tak to dělají tak, že kousnou, prokousnou kůži, pak kousíček popolezou a potřou to místo kyselinou mravenčí, kterou vylučují ze zadečku. Zatímco mravenci, čeledi myrmicidé, ti rezaví, ti mají žihadlo a bodají podobně jako vosa nebo včela. A pak ještě je ten třetí, ten velký lesní. To je rod Camponotus, mravenec dřevokas. A ten je zajímavý ještě z jednoho důvodu, který souvisí s Ondřejem Sekorou. Přemýšleli jsme s tím stejným kamarádem, se kterým jsme luštili záhadu Brouka Pytlíka, proč se mravenec, který je hlavní postavou knihy, jmenuje Ferda. A přišli jsme na to, že možná tady hraje určitou roli právě Camponotus, protože nejběžnější druh tady toho mravence dřevokaze se jmenuje Camponotus ligniperda. A zdá se nám, že to ligniperda navedlo Ondřeje Sekoru, že tedy toho svého hrdinu pojmenoval Ferda.
1: Vím, že tady tento velký druh se mi nenastěhuje do domu, ale mohou se mi tam nastěhovat ty další druhy. Všechny z těch druhů, co jsi jmenoval předtím?
0: Všechny určitě ne, ale mnohé ano. Tetramorium ano, myrmiky ano, anebo pokud jsme v paneláku, tak třeba i ti mravenci faraoni, kteří už tady jsou přistěhovalci, nejsou domácí, ale objevují se v domácnostech.
1: Když se nám nastěhují do domu, jak je vystěhovat, jak je přesvědčit?
0: S nimi je domluva těžká, lepší je si zvyknout. Ale jestli přesvědčovat, tak především zbavit je přístupu k potravě. To znamená všechny potraviny zavírat, aby se k ním nedostali, a uklízet, aby nikde nezůstávaly sladké kalužinky po sladkých nápojích. To je samozřejmě láká.
1: Mravenci patří mezi blanokřídlé a přitom žádná křídla nemají, nebo mají vlastně jenom na chvilinku. Jak dlouho?
0: Mají je jenom pohlavní jedinci, Mravenci jsou sociální hmyz, to znamená, že většina příslušníků komunity jsou nepohlavní samice, samice, které zůstávají bez schopnosti rozmnožování, a samci a samice plně vyvinutí, těch je jenom několik, stejně jako u včel, trubci a královny. A právě ti pohlavní jedinci mají křídla, když se vylíhnou, a ztrácí je ve chvíli, kdy splní svůj genetický úkol. Tedy samci, když oplodní samici, tak vlastně hynou, nestrácejí, ale hynou, nebo mohou ztratit a hynou, tam už to nehraje moc roli. Samice, tak mravenčí královna, křídla také ztrácí, protože už bude žít jenom v tom mraveništi opečovávaná dělnicemi, křídla by jí byla na překážku.
1: Mravenci žijí ve velkých společenstvích. Jak velká ta společenství jsou? Kolik jedinců tak mohou mít?
0: To vůbec netuším, ale bude záležet zase na druhu toho mravence. Nejsou všechny kolonie nebo kolonie všech druhů stejně velké, ale ta konkrétní čísla, to bych musel do literatury.
1: Je ale jasné, že nutně musí mít propracovanou komunikaci. Jak jejich komunikace funguje v tom obrovském množství?
0: Obecně řečeno, komunikace hmyzu je především chemická. My jsme zvyklí i z našeho lidského prostředí a života, že máme nějaké hormony, které regulují náš vnitřní chod, vnitřní fungování, ale i my jako lidé máme určité feromony, které ovlivňují druhého jedince. U nás to není tak zřetelné, u toho hmyzu je to daleko zřetelnější. Každý jedinec je schopný produkovat chemické látky, které ovlivňují chování druhého jedince nebo druhých ostatních jedinců. Velmi zřetelné je to u sexuálních feromonů, kde jsou tyto látky vlastně klíčem k tomu, aby se pohlaví navzájem našla. Hledají se podle té vůně. Ale feromony ovlivňují i mnoho dalších věcí. Já někdy, když někde povídám o mediální komunikaci v souvislosti s rádiem nebo s televizí, tak říkávám, že mediální komunikace zdaleka není vynálezem poslední doby a jako příklad uvádím právě mravence. Protože ten feromon, ta chemická látka, je vlastně médium, tedy prostředek komunikace. Nosič, který přenáší nějakou informaci. A typicky je to vidět právě u těch mravenců tetramoriů nebo u těch lazius. Často najdete pěšinku, chodby nebo průvod mravenců, kteří od někud někam putují, někdy nosí larvy, někdy ne. Určitě jste jako děti jim někdy zkusili prstem přes tu jejich cestičku přejet. Co se stane? Že jo, mravenci ztratí orientaci, ty tam pobíhají, hledají cestu dál, no protože jste jim setřeli tu feromonovou stopu, tu informaci, která jim říkala, že právě tudy mají jít a oni teď nevědí kudy kam. Až některý z nich přeběhne, zachytí pokračování té chemické stopy, ale za sebou zanechá tu stopu novou, propojí ty dvě části, které jste prstem přerušili a putování mravenců může pokračovat.
1: Všechno se to děje pomocí chemie. To znamená, že je to velmi jemně vyladěný systém.
0: Ano. Hmyz obecně vnímá pachy a vůně pomocí tykadel. To je jejich pachový orgán. Proto taky hmyz často jakoby osahával tykadly prostor před sebou. On ho vlastně očichává. Hledá tam právě tady ty značky pachové, které jsou pro něj velmi důležité.
1: Je tam ještě jinačí způsob komunikace. Teď mám na mysli třeba u včel ten květový tanec.
0: Ano. U včel je to velmi specifická věc a objevuje se to právě u včel toho rodu Apis. Na světě jsou čtyři druhy tady toho rodu. U nás žije Apis mellifera, včela medonosná, ale jsou i tři další druhy. Všechny používají tady tohoto způsobu komunikace, kdy si pomocí tance, tedy ten tanec vypadá tak, že včela na plástu v úle obíhá jakousi osmičku, běhá do kolečka, během toho běhu se různě zastavuje a různě intenzivně třepe křídly. Nasměrování té osmičky, velikost a tvar té osmičky, rychlost pobíhání, rychlost to třepání křídly, to všechno jsou signály, které přenášejí určité informace o poloze toho zdroje potravy, o jeho charakteru, intenzitě, to, co je důležité proto, aby další dělnice tuhle tu potravu dokázali najít a využít potom pro společenstvo včel. Takže to je taky velmi významný způsob komunikace, ale výjimečný ve světě hmyzu. To známe jenom u včel. Další způsob komunikace je hlasový. Na to jsme narazili, když jsme mluvili o kobylkách a sarančatech a cvrčcích. Ale sem patří i cikády, ale ty hlasové projevy jiných druhů hmyzu, jako třeba vrzání tesaříků, když se cítí být ohroženi, nevím, do jaké míry je to komunikační nástroj, ale možná také. To nedovedu úplně přesně říct. Ale hlasové projevy určitě do toho spektra komunikačních projevů hmyzu patří.
1: Mluvíme tu o komunikaci, která je vlastně v rámci toho společenství mravenců přátelská, ale pak je to situace, kdy mravenec narazí na nějakého nepřítele. Také ho rozeznává jako nepřítele na základě těch chemických značek. To, jak mu ten voní nebo nevoní?
0: Může to být. A stejně tak mravenec v takovém případě vydává chemický signál, kterým informuje o nebezpečí své ostatní kamarády z mraveniště, ale to je i u jiných druhů hmyzu, kdy se informace o nebezpečí přenáší chemickou cestou. Ale to není specifikum jenom hmyzu, když už mluvíme tady o těch případech. Hmyz je spojený s rostlinami, na to jsme už také narazili vždycky velmi těsně. A tam funguje stejný způsob. Takže když housenky začnou žrát nějakou rostlinu, tak ta rostlina vydá chemický signál sousedním rostlinám, že tady je tohleto nebezpečí a že třeba mají zvýšit produkci hořkých nebo jedovatých látek, aby se nějakým způsobem ubránili nebo alespoň omezili škody, které ten hmyz působí.
1: Napadá mě otázka a nevím, jestli mi na ní odpovíš, jestli každé to mraveniště voní stejně, nebo jestli ta mraveniště voní různě, jako různě voní domácnosti různých lidí.
0: Voní různě. Nemám praktickou zkušenost přímo s těmi mravenci, ale mám zkušenost se čmeláky. Protože když jsme ve výzkumném ústavu občas potřebovali spojit čmeláčí hnízda, což se stávalo, protože ta hnízda byla často decimována různými parazity. A pokud se stalo, že to hnízdo už bylo velmi slabé, tak bylo účelné, nebo třeba zahynula královna, bylo účelné ty dělnice nestratit, ale ještě je připojit k jinému. Sami by to nedovolili. Poznali by, že to jsou cizí jedinci z jiného hnízda. Řešili jsme to tehdy pomocí voňavky. Když byli i ti příjemci, i ti, které bylo potřeba umístit jinam, přestříkání silnou voňavkou, tehdy voňavkou sovětské provenience, tak nepoznali, že tam je nějaký rozdíl.
1: U Ondřeje Sekory nacházíme mravence jako takové vojáky, kteří brání své mraveniště, ale kteří také se dovedou vydat na nějaké loupeživé výpravy. Máme u nás příklady takovéhoto chování? Chovají se takto mravenci?
0: Může se stát. Nejsou to sice takové případy, jaké najdeme v tropických krajích, ale něco se najít může. V zásadě je důležité, že ty dělnice mravenčí nejsou všechny stejné, že ta dělnice každá má svůj úkol. V případě včel dělnice prochází různými stádii a v určitém věku plní určité úkoly. U těch mravenců si tímhle nejsem jist, tam si myslím spíš, že to je trvalý úkol, ale to si nejsem jistý. V každém případě některé dělnice mají za úkol bránit mraveniště, to jsou ti vojáci. A tam se někdy stane, že vyrazí skutečně na lup a to buď loupit zásoby, anebo získávat otroky do vlastního mraveniště, tedy cizí dělnice, které potom pracují ve prospěch toho loupeživého společenství. To se stává i u nás.
1: Tak si na svých výpravách do přírody musíme dát pozor, ať tím lupem se nestane třeba naše svačina, která velmi krásně voní třeba i mravencům. Petře, děkujeme za dnešní výpravu do světa hmyzu a těšíme se i na tu další.
0: Ahoj.
1: Od mikrofonu se loučí i Broňa Procházková.

Na hladinu i pod hladinu se podíváme v příštím vydání Kaleidoskopu na Rádiu 7 v pátek o 9:30 dopoledne. V předposledním dílu prázdninové série o báječném hmyzu kolem nás.

Noc se mění v den a ke změně dochází i u mikrofonu Rádia 7, od kterého se loučí váš noční průvodce Daniel Zeman. Přeju vám pěkný den úterý 18. srpna a těším se zase brzy naslyšenou.

0: Je krátce po šesté raní úterý 18. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a hezký den přeje Kateřina Hodecová. Před námi se otevírá velká časová plocha. Každý den je velikou šancí zaslechnout něco nového, boží hlas, ale nebo také boží hlas skrze druhé lidi, skrze přírodu, skrze něco, co se v nás odehraje a co si sami nevyrobíme a nevymyslíme. Ale také je to příležitost poslat to dobré dál. Tak kéž v tom máte i dnes moudrost a invenci, dobré nápady, které vám pomohou potěšit někoho ve vašem blízkém okolí. Tady je stručný přehled pořadu, které jsme pro vás dnes připravili. Po čtvrt na sedm se s tichým časem zastavíme u modlitby a krátkého biblického textu. Jestli chcete si nějak umocnit tady tu chvíli, vezměte do ruky svoji Bibli, za čtvrt hodiny ji společně otevřeme. Někdy staneme před temným údolím, tak jako pověstný Job, který přišel v krátké době úplně o všechno. Naději do tísně a zoufalství hledá v biblickém zamyšlení Jaroslav Voda po 6:45. Hymnu letošního ročníku festivalu United, za kterou stojí kapela Heart of Worship, představí ranní telefonát od 7:30. Další kapitola knihy, jedné biblické knihy se zaměřuje na budoucnost. Přestože neznáme podrobnosti Ježíšova příchodu, víme to nejdůležitější, totiž to, že se vrátí. A víc už prozradí další část relace Bible Guide v 8 hodin. Práce s dětmi vyžaduje zapojit do programu jiné prvky, než jaké zaujmou dospělé. Množství her a písniček může být zajímavé a zábavné, ale možná se dá využít čas s dětmi ještě mnohem lépe. Rozdílné způsoby vedení dětí otevírá 3D Talk s Vojtou Barotem a skautským a dorostovým vedoucím Tomášem Kolmanem. Připojte se o 8:30. Skrze Bibli, Boží slovo, se dozvídáme o Bohu. O této knize a také o příběhu, který ji vypráví, bude mluvit v pořadu Základy v 9:30 pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková. Kousek od sídla Rádia 7 v Brně prožil své dětství host dalšího zákoutí. Most mezi brněnskou Líšní a New Yorkem vystaví rozhovor Lucie Endlicherové s hudebníkem Ondřejem Pivcem. Proč přemýšlí o chvílích před smrtí a co mu pomáhá být dobrým muzikantem, uslyšíte od 10. dopolední. Tak tolik stručný přehled pořadu, které jsme pro vás s láskou a péčí připravovali. Tak kéž vám přinesou potřebnou posilu a povzbuzení a taky požehnání do dnešního dne. Dobré ráno.
1: Posloucháte Rádio 7.

potřebě a jakési bytostné touze být Bohu blízko zpívala Jana Zibalová, kterou teď střídá skupina Nad čarou.

Je 7:15, čas, ve kterém, jak jsem avizovala, společně pravidelně každý den v programu Rádia 7 bereme do ruky Bibli, kousek čteme, popřemýšlíme a také se pomodlíme. Je to důležitý začátek dne, protože pokud se díváme na svět, na život, na sebe, jenom ze své perspektivy, je to vždycky jakýmsi způsobem tunelové vidění. Potřebujeme nadhled a právě ten nám dává Bible. A tak chcete-li, vezměte do ruky tu svou a nalistujte Janovo evangelium. Budu číst z první kapitoly od 35. verše.

Druhého dne tam byl opět Jan se dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: co chcete? Řekli mu: rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi, Ježíš na něj pohleděl a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Jsme v samém úvodu vyprávění apoštola Jana o Ježíši. Jsme na samém začátku jeho evangelia. A tady popisuje setkání Jana Křtitele s Ježíšem. No, setkání. Jan prostě Krista zahlédl a poukázal na něho svým učedníkům. A ti, když zjistili, že to je ten mistr, tak za ním jdou. Nechávají Jana a jdou za Ježíšem. A to je také úkol proroků, lidí, kteří mají poznání a kteří mají ukazovat na Ježíše. Zároveň ti lidé zažívají opouštění a samotu. Je to jejich úděl a je to tak správně. Všichni, kdo jsme poznali Krista, máme druhým ukazovat na něj a nemáme se divit, když za Kristem potom odcházejí. Ti dva učedníci tedy slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Ten se obrací, vidí, že jdou za ním, a ptá se: co chcete? A oni mu říkají: mistře, kde bydlíš? Tahle otázka je hrozně zajímavá. Neptají se, co učíš, na čem ti záleží, v čem spočívá království boží, co máme dělat, abychom byli spaseni. Nic z toho. Kde bydlíš? Já myslím, že to nebyl zmatek nebo zaskočení Ježíšovou otázkou. Přemýšlím u toho o pohostinnosti a o tom, že ta otázka vlastně jde velmi do hloubky. Totiž doma jsme všichni jiní, než na místech, kde nás druzí vidí. Ve škole, v zaměstnání, různě na pódiích anebo ve veřejném prostoru. Zrovna nedávno se mi do ruky dostal jeden článek o řečnících na různých konferencích, o manažerech, kteří jsou známí jako klidní, usměvaví, ti, kteří vlastní to know-how, vědí jak na věci, jak na život, ale doma často sedí sami, v lepším případě u knížky s kávou, a probírají všelijaké svoje vnitřní zápasy a zhusta sami nejsou šťastní. Řeší prostě těžké věci, ve kterých je nikdo nevidí. A proto je důležité dávat lidem nahlédnout do svého soukromí. Tady je moc hezky vidět, že Ježíše nezaskočili učedníci. On jim automaticky říká: pojďte a uvidíte. Nemám co schovávat, podívejte se, jak žiju, v čem žiju, co je moje nejbližší okolí, jak jím, jak mám uspořádané knížky na poličce, pojďte se podívat. Sama si pamatuju, jak pro mě bylo důležité a vzácné, když pro mě jeden důležitý člověk v životě mě pozval k sobě domů. Když jsem viděla, jak má uspořádaný nábytek, co má na psacím stole, jak servíruje kávu, a najednou jsem ho viděla, poznala ještě jinýma očima, než jak jsem ho znala od pultíku za mikrofonem, když v církvi mluvil ke všem lidem a byl tou pověstnou autoritou. Naše soukromí o nás poví hodně a je důležité ho otevírat lidem zvenku, dalším přátelům a známým. A co víc, Ježíš nejenom, že zve k sobě: pojďte se podívat, rozhlédněte se, tohle jsem já.
Zároveň také z Bible víme, že stojí u našich dveří a tluče. Ježíš má chuť, zájem vejít taky k nám a být s námi v tom našem prostředí. Chce vidět, co žijeme, jak máme ty knihy uspořádané na poličce. Chce s námi být tam v tom našem nejhlubším soukromí, protože to je Kristus, to je náš Bůh, kterého zajímáme celý a se vším všudy. Chce být s námi ne proto, aby nám tam dělal pořádek, ale proto, že v tom soukromí se odehrává to nejužší společenství. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že nás chceš, že o nás stojíš, že ti nestačí jenom to, abychom od tebe byli vzdáleni, nebo to, abychom o tobě věděli, abychom znali tvoje přikázání. Děkuju za to, že nás chceš celé, tak jako ses ty nám dal celý. Děkuju za to, že vstupuješ do našeho soukromí, že do něho vstupuješ s láskou, pochopením a porozuměním, že se k nám opravdu skláníš v tom nejhlubším pochopení. Děkuju za to, Pane, že se nemusíme bát ti otevírat svoje příbytky a taky svoje nitro. Díky za tvou lásku, s kterou přikrýváš každý náš hřích. Amen.

0: Kurier z Berlína nás dovedl k 6:30. Je úterý 18. srpna, svátek mají všechny Heleny, tak na žádnou z nich ve svém okolí nezapomeňte.
1: Ráno s Rádiem 7.

0: Ještě 2 týdny budou letní prázdniny a časy dovolených. A tak pokud někam míříte, nezapomeňte nás vzít sebou. Chceme vám být dobrými průvodci na všech vašich cestách. A udělat to můžete třeba i prostřednictvím aplikace Rádia 7, kterou budete moct použít jak pro androidové telefony, tak samozřejmě pro ty s tím pověstným jablkem. Naleďte se nás, poslouchejte a dávejte vědět. Chceme vědět, co vás zaujalo a co pro vás bylo přínosné.
1: Společně na cestách. Rádio 7.

zbavuješ mě pout melodií svou, chrání mě tvé písně proud. Osvobození

O boží věrnosti zpíval Jan Knížek a bude o ní také mluvit Jaroslav Voda v následujícím biblickém zamyšlení. Je to vlastně celá série úvah, takový malý seriál, kterému Jaroslav Voda, evangelický farář, dal název Poslechnu. Dnes je před námi část s podtitulem Tíseň a zoufalství.

Poslechnu, co mě říká Bůh, když na mě dopadá veliká tíseň a zoufalství. Žalm 143, 4, 5, 6 verš. Jsem skleslý na duchu, srdce mi usedá vnitru. Připomínám si dávné dny. Má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Žalm 77, 10 a 8 verš. Což Bůh zapomněl na smilování a zatvrdil se na věky věků, nikdy už svou přízeň neprojeví. Žalm 42, 6 a 7. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Jeremiáš 15.15. Ty znáš mne, Hospodine, rozpomeň se na mne. Žalm 143, 7. verš. Pospěš, Hospodine, odpověs mi, můj duch dokonává, neukrývej přede mnou svou tvář. A kniha přísloví 18.14. Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese. Takhle tomu skutečně je, že duch muže i ženy snáší nemoc svou a dokáže vytrpět i velice mnoho. Někteří lidé nesou těžký úděl po celá desítiletí a na jiné náhle dopadnou těžké ztráty a kruté tragédie. Lidský duch toho snese velice mnoho. Ale ducha zkormouceného, zlomeného, ubitého, kdo snese? Když ten lidský duch je zasažen sám v sobě, ve své vlastní podstatě a je zbaven veškerého odhodlání, vytrvalosti a síly. Nejenže neupevňuje svou naději a sílu, ale sám v sobě je sevřen a zbavuje se naděje. Člověk je pak zasažen ve svém nejvnitřnějším já, v samém jádru své bytosti a stává se sám sobě břemenem. Takhle to prožívali někteří lidé už od pradávna. V žalmech se často mluví o sevřeném, ubitém duchu, o skormoucené duši, o vysušených kostech, o vyprahlosti, do které se člověk propadne. Najednou se začne v mysli ztrácet všecko dobré a pěkné a člověk vidí jen samé trápení, až se ptá, proč ho Bůh vůbec povolal k životu, když ho teď opustil a zapomněl se nad ním slitovávat. Takové to je, když se člověk sám sobě stane břemenem a je své vnitru zcela ochromen ochablostí a skličeností. Není pak schopen účinného jednání ani myšlení, protože nastal naprostý odliv všech životních sil a duševní energie je nujová. Když se člověk sám sobě stane břemenem, nejraději by to břemeno odhodil. Raději by nežil. Dokázal snášet své nemoci a starosti, ale jeho vlastní skličený duch je mu příliš těžkým břemenem. Zde si neporučí silou své vůle, zde je v koncích. Ducha zkormouceného kdo snese? Když už před sebou nevidí nic radostného ani nadějného a nemá už sil pro další krok či den. Kniha přísloví je vnitřně poctivá, když nespěchá s žádnou lacinou odpovědí a neříká, to nic není, nic si z toho nedělej, to za chvilku přejde. A také nenaléhá, musíš se vzpamatovat a nesmíš si nic tolik připouštět. Tam, kde je lidský duch sám v sobě těžce skličen, tam nepomůže povrchní povzbuzování ani chvilkové rozptýlení. Ale co tedy člověk může dělat? Nejprve to všechno potřebujeme vzít na vědomí, že kterýkoliv člověk může být sám v sobě těžce zasažen a skličen. Že k tomu někdy může mít pádný důvod a jindy ani nemusí vědět proč. S tím by měl každý počítat. A také s tím, že se někdy může zklamat i v těch lidech, na které se spoléhal.
Takové to s námi je, že i ten nejlepší a nejmilejší člověk může selhat a zklamat, protože žádný není vybaven božskou dokonalostí a pevností. I Ježíš prožíval věci, které na něho těžce doléhaly. Když se k němu přiblížila zrada a utrpení, řekl v Getsemane, že jeho duše je smutná až k smrti. Tehdy chtěl, aby s ním byli tři z jeho učedníků, Petr, Jakub a Jan. Pro každého člověka má veliký význam přátelská účast jeho blízkých. Ale stává se, že v těch nejkritičtějších chvílích člověk zůstává uzavřen ve své vlastní samotě a že ani ten nejbližší člověk nepronikne do samého jádra lidské tísně. Tu lze učinit jen to jediné. Odevzdat to všecko samému Bohu. Jemu vylíčit celou svou bezútěšnost. Nenechat ji uzavřenou v sobě, protože to by se dál ničivě rozpínala. Je třeba ji nějak vyjádřit a mluvit o ní s Bohem. Pane Bože, zde mě máš. Zde máš svou sevřenou duši. Zde máš můj život, z něhož se ztratila síla, zdraví i radost. Vůbec se nespoléhám na své síly ani zásluhy. Jdu k tobě takový, jaký jsem, a nemám nic. Nikde a v nikom nenalézám potřebnou pomoc. A co horšího? I tvé milosrdenství se mě ztratilo kdesi v dálce. Připadám si jako ten, jehož si opustil. Ano, Bože můj, proč jsi mne opustil? Vždyť vždycky to takové nebývalo. Byly doby, kdy mne provázela tvá dobrota a láska. A ten člověk se začne rozpomínat na dobu, kdy to bylo jiné, a to je jen dobře, že nezůstává uzavřen jen do své tíživé přítomnosti. Nejeden člověk se v žalmech rozpomíná na to, jak předešlá pokolení i on sám zakoušel Boží moc a lásku. Jak jim Bůh býval blízký, jak se osvědčoval v jejich životě, jak jejich život byl plný radosti a síly. To všecko nemůže ztratit svou cenu a obrátit se v marnost. Bůh přece i v těch nejtěžších dobách dával lidem naději a stával se světlem i v těch nejhorších temnotách. Jak to, že se mě teď vzdaluješ a necháváš mě v tomto trápení? Copak je má síla kamenná a tělo mé ocelové, zvolal kdysi Job. Jako když voda kamení omílá, tak ničíš naději člověka. Ale teď už se na mě rozpomeň. Když jsi mě dal život, jdu teď k tobě s tím, co mě tíží, a od tebe čekám pomoc a spásu. Takhle člověk sestupuje až do těch největších hlubin svého trápení a obrací se k samému základu a zdroji svého života, k samému Bohu. Proč jsi smutná, má duše, a proč se rmoutíš ve mně? Proč pořád ta bezútěšnost a marnost? Proč se pořád ničíš svým vlastním smutkem? I s tím, co tě trápí a tíží, posečkej na Boha. On je má spása a Bůh můj. On je větší než to, co mě sužuje a trápí. I kdyby se hory pohybovaly a pahrbkové ustupovaly, i kdyby se přiblížila smrt, počkej na Boha. A tu se Bůh přibližuje a do té nejhlubší temnoty začínají pronikat paprsky světla. Tíživý čas, který byl v zajetí prázdné beznaděje, dostává nový rozměr naděje a věčnosti. To, co člověka tížilo a svíralo, ztrácí svou moc. Vždyť Bůh za námi přichází až do toho nejtěžšího, až na kříž, až do hrobu. A proto nás ani přítomnost, ani budoucnost, ani výšiny, ani hlubiny, ani smrt, ani život nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

0: Tohle bylo zamyšlení evangelického faráře Jaroslava Vody ze série s názvem Poslechnu. Dnes konkrétně zaměřená na tíseň a zoufalství. To je něco, co ve svém životě asi zažíváme nějakou měrou všichni. Všichni víme, jaké to je, když se nedaří, když jsou věci složité, těžké, a právě tehdy potřebujeme, aby se nás Pán Bůh zastal, aby k nám promluvil, aby se nás nějak dotknul. On nezaslibuje, že vždycky všecko dopadne tak, jak si představujeme, ale zaslíbil to, že s námi bude. A právě to proměňující vědomí, že Bůh je s námi, je to, čeho se můžeme v takových chvílích dožadovat. Pane, přijď, dotkni se mě. Buď se mnou, dej mi to poznat, že nejsem sám, že nejsem odkázaný jenom sám na sebe.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Minula 7. raní, v úterý 18. srpna posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den. Před námi je půlhodinka písniček, o 7:30 se pak po telefonických linkách spojíme s představiteli kapely Heart of Worship. To jsou lidé, kteří se podíleli nebo vytvořili letošní znělku festivalu United. Právě ta nás bude zajímat, protože znělka nebo možná hymna, se dá říct, je něco velmi důležitého, co vyjadřuje poselství a směr. A právě proto je dobré se těmito věcmi zabývat a trošku je zkoumat. Tak já vám posílám první písničku této hodiny, za kterou stojí skupina Spotlight.

Po dlouhém období horka a sucha konečně začíná pršet a taková, s tímto příslibem je trošku i dnešní předpověď počasí. Meteorologové píší, že zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, ale postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Tak snad se dočkáme i tady na Moravě nějakého deště. Nejvyšší dnešní teploty budou až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 stupňů a tlaková tendence hlásí slabý pokles. Doufám, že poslech stále bude vzrůstat. Tak ještě jednou hezký den.

někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Je 18. srpna a svátek má Helena. V některých kalendářích pak u dnešního data najdete připsané také jméno Elena. Svým původem je Helena jméno řecké a v překladu znamená pochodeň z hořícího rákosí. Jejich jméno tedy lze také přeložit jako světlo v temnotách. Připomenout můžeme například Helenu, matku císaře Konstantina Velikého, která se stala v průběhu svého života křesťankou. Po vyhlášení milánského ediktu, jímž byla v roce 313 dána křesťanům úplná svoboda vyznání, věnovala všechny své síly tomu, aby uvádění tohoto nařízení vešlo v život. Její syn, Konstantin Veliký, ji velmi miloval a ctil. Dokonce jí roku 327 udělil titul císařovny. Zemřela 18. srpna roku 330 v Nikomédii, to znamená v dnešním Turecku.

0: Kalendárium.
1: 18. srpna roku 1830 se narodil rakousko-uherský císař František Josef I. Na trůně byl celkem 68 let, byl tak jedním z nejdéle vládnoucích panovníků na světě. Vedl několik válek a během poslední z nich, první světové války, zemřel. Byl jedním z posledních absolutistických panovníků naší historie. O 30 let později, v roce 1860, se narodila slovenská evangelická spisovatelka, myslitelka, básnířka Kristýna Rojová. Většinu života prožila ve Staré Turé, kde spolu se sestrou Marií pracovala se sirotky, chudými a dalšími potřebnými. Ve svém rodném městě založila několik charitních domovů. Napsala mnoho písní, 95 z nich vyšlo ve zpěvníku Pěsně sionské. Z jejich knih je nejznámější prvotina Bez Boha na světě, která byla přeložena do 28 jazyků, včetně čínštiny, a dodnes vycházejí její knihy pro děti.

Rok 1850 je datem úmrtí Honoré de Balzaca, francouzského spisovatele a dramatika, představitele realismu a romantismu. Bývá považován za zakladatele takzvaného kriticko-realistického románu. V roce 1998 umírá český vědec a vynálezce Otto Wichterle. Pracoval především v oblasti organické chemie. Proslul zejména svými objevy a vynálezy, které vedly ke zdokonalení a celosvětovému rozšíření měkkých kontaktních čoček. Proslavil se také objevem umělého polyamidového vlákna, silonu. Roku 1990 byl zvolen prezidentem Československé akademie věd a v této pozici setrval do roku 1993. Téhož roku byl po něm pojmenován asteroid Wichterle. Před 20 lety zemřel český kameraman a dokumentarista Jan Špáta. Pracoval jako kameraman dokumentárních filmů a reportáží, které také režíroval. Natočil i několik cestopisů z celého světa anebo množství dokumentů pro někdejší televizní cykly Gen, Genus, Oko nebo Jak se žije. O jeho přínosu pro český dokument se mluví jako o Špátově dokumentaristické škole. Svým lidským přístupem ovlivnil i mnohé studenty. Skvělé dokumenty vycházejí i z dílny jeho manželky Olgy Somerové i dcery Olgy Špátové. Tak tolik. Kalendárium s datem 18. srpna, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: telefonát Rádia 7. Oficiální hymna festivalu United letos vznikla ve spolupráci s kapelou Heart of Worship. To je příležitost nahlédnout pod pokličku tvorby tohoto hudebního uskupení. A tak po telefonních linkách zdravím a ve vysílání Rádia 7 vítám Moniku Chánovou. Moniko, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Na webu kapely se můžeme dočíst, Heart of Worship je skupina přátel ze Severní Moravy, které spojuje láska k hudbě i k Bohu. Tak kdy a za jakých okolností se začal psát váš společný příběh?
1: No, tak náš společný příběh se už jako s většinou lidí z kapely začal psát už před několika lety, protože tím, že jsme ze stejné církve, tak jsme se často potkávali a hrávali spolu na různých mládežnických akcích. Ale to, když jsme se jako dali dohromady jako kapela, tak to jsme se vlastně poskládali takhle dohromady na jednu mládežnickou akci v Ostravě, kde jsme měli hrát. Bylo to v roce 2023. A tak nějak jsme si i jako lidsky sedli a hlavně nás spojovala touha sloužit a vytvářet ten prostor pro to, aby se ostatní lidé mohli potkávat s Pánem Bohem ve chválách a být v jeho přítomnosti. A tak jsme to tak měli všichni na srdci a to nás spojovalo, že jsme se rozhodli takhle sloužit jako kapela. Tak vlastně takhle to vzniklo.
0: Co se vám jako kapela honilo hlavami, když přišla nabídka na tvorbu hymny ze strany festivalu United?

0: Jaké byly reakce třeba i vaše nebo dalších členů?
1: No tak určitě se nám prohnalo hlavou to, že jsme za to byli moc vděční, za vlastně za tu jako důvěru ze strany toho týmu. A pak i to určitě, že to je jako velká zodpovědnost a velká výzva. Takže a reakce vlastně jako vesměs byly u všech stejné, taková jako radost, vděčnost, ale zároveň i velká jako pokora, že nechceme dát dohromady jenom tak jako nějakou píseň, ale že jsme chtěli dát opravdu dohromady něco, co si bude moct Pán Bůh použít pro to, aby se mohl dotýkat lidí.
0: No a jak to probíhalo? Byla spousta nápadů, nebo jste se prostě zhodli na nějaké ideje, zazněla nějaká melodie a všichni jste řekli, jo, to je ono?
1: No tím, že jsme jako jeli jako celá kapela na společnou chatu, která byla úplně zapadlá a bez signálu, takže jsme opravdu nebyli ničím rušení, tak to bylo to vlastně strašně zajímavé, protože většinou třeba přišel jako někdo s nějakou písní a už ta představa byla jako jasná, už jsme to tam třeba doupravovali. A tím, že jsme vlastně tady byli všichni na chatě, tak se tam prostě házeli jako nápady, tak to v tomhle jako bylo složitější, ale za to vlastně hezký, že to jako je výplod jakoby nás všech dohromady. A jak to fungovalo prakticky? No, rozdělili jsme se vlastně na dvě skupiny ten první den. Jedna skupina zkoušela právě dávat dohromady jakoby melodii, druhá skupina dávala dohromady text a pak se to nějak jako různě, jsme se potom večer potkali a bylo takový, že jsme to sdíleli dohromady a tak nějak jsme to potom tvořili, no. Takže celkem takový zajímavý proces.
0: A jaké jste měli vlastně zadání? Měli jste úplně volné ruce k tvorbě a třeba téma festivalu, nebo jste měli nějaké limity?
1: No, dostali jsme od týmu United vlastně takový soubor, kde byla napsaná jako hlavní téma, hlavní myšlenka. A to zadání vlastně, nebo ta hlavní myšlenka byla hledání pokoje uprostřed nepokoje. A úplně nevím, kolik můžu prozrazovat z těch ostatních myšlenek. Já věřím, že to právě budu používat v těch slovech, které na United budou. Ale vlastně na základě téhle myšlenky vznikla uprostřed nás, že uprostřed všeho, co se nám v životě děje, a může to být úplně cokoliv, tak je Ježíš, který nám dává pokoj. Takže jsme vlastně dostali tohle téma, ale ruce vlastně jsme měli volné. S tím, že jenom si ten tým přál, aby letošní hymna byla více chválová, aby to nebyla právě taková ta jako svolávačka. A vlastně, když jsme si jakoby s kapelou to téma četli společně, tak nám vlastně k tomu ani nešlo nic jiného, že to téma je takové opravdu jako silné a hluboké, hledání pokoje uprostřed nepokoje. Takže ani jakoby k tomuhle tématu nám nešla taková nějaká jako extra veselá hopsací jako hymna. Takže takhle asi, no.
0: Kousíček z textu prozradíme, tam zní fráze mezi svými cítím se sám. A to je možná pocit, který známe všichni. I uprostřed davu nebo blízkých lidí, rodiny se takhle někdy cítíme. Proč pro vás bylo důležité dotknout se třeba zrovna konkrétně této oblasti v písni, kterou jste vytvořili?
1: Mm-hmm. Přišlo nám to důležité, protože když jsme vlastně byli na té chatě, tak při tom skládání té písně jsme se snažili vcítit se i do těch mladých lidí, kteří tam přijedou. A tak jsme si říkali vlastně a házeli takový úplně do placu vlastně věci, které můžou ty lidi v životě řešit. A jednou z nich právě bylo i to, že jsme si říkali, že často vidíme, že na ten festival přijedou jako parta kamarádů. A vlastně si umíme představit, že spousta těch lidí se i přesto cítí sami, tak nám to přišlo důležité i tohle do té písně otisknout, že i když jsme vlastně mezi svými, tak i přesto se můžeme cítit sami. Tak i to jsme tam chtěli dát, že aby i tyhle lidi cítili, že i v tom je se mnou můj milující král, jak se zpívá.
0: Na písni s názvem Uprostřed nás jste spolupracovali mimo jiné s hudebníky z kapely Alive, která tvořila hymny festivalu v letech 2023 a 2024. Byla pro vás tahle spolupráce obohacující?
1: Jo, myslím, že určitě. Spolupracovali jsme vlastně s Romanem, který s náma často hrává na elektrickou kytaru. A pak vlastně s Vilíkem, který dělal veškeré hudební produkci a mix a plus ještě nahrávání nějakých věcí. A jo, a vlastně ještě Rastio, Pavlík dohrával bicí studiově. A jo, ta spolupráce byla hrozně fajn a myslím, že jsme si to dohromady užili.
0: K písni vznikl také klip. Můžete něco říct ke vzniku toho vizuálu k té písni?
1: No, byl to takový zajímavý den pro nás, protože jsme tam vlastně stavili takovou železnou konstrukci, která vlastně potom jakoby vysela nad náma. Akorát jak jsme tam vlastně začali stavět a teď to tam vyšet nahoru, tak jsme jenom zjistili, že to máme docela nízko. Takže teď prostě probíhala improvizace na místě. Takže se tam promítali úplně veškeré emoce za ten den a museli jsme prostě vymýšlet, jak to tam uděláme, jakoby jinak, aby to drželo, aby to bylo v pohodě, aby to klaplo. Ale nakonec se to fakt povedlo, takže jsme z toho měli fakt velkou radost a potřebovali jsme točit za tmy, takže jsme začali nějak asi kolem 11. večer asi a končili až v 5 ráno, takže jsme byli všichni strašně unavení, ale zároveň jako vděční, že to fakt vyšlo a že to všechno klaplo.
0: Tak to jsme taky rádi a těšíme se i na tenhle ten klip. Kdy vlastně píseň Uprostřed nás na festivalu zaslechneme? A kde se a kdy objeví vaše kapela Heart of Worship?
1: Tak hymna by poprvé měla zaznít během našeho večerního setu, který bude na náměstí ve čtvrtek večer. Takže na to se moc těšíme, že to poprvé budeme moct takhle zaspívat s lidmi. A pak vždycky bude na tom večerním programu večer, takže v pátek večer a v sobotu večer zazní hymna.
0: Hostem ranního telefonátu Rádia 7 byla Monika Chánová z kapely Heart of Worship. Více informací o kapele najdete na jejich webových stránkách www.hauband.cz nebo na sociálních sítích. Moniko, děkuji za váš čas, za vše, o čem jsme dnes mohli hovořit po ránu a taky přeju, abyste měli i ve skupině spoustu dalších nápadů na krásné a tvořivé písně.
1: Moc děkujeme, mějte se hezky.
0: Vy taky a pouštím hymnu letošního festivalu United Uprostřed nás, kapela Heart of Worship.

0: túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí si.
1: No, tak ja som vám slibovala krásnou hymnu festivalu United a místo toho vám pustím Simu Magošinovou Čaro obyčajných věcí. Víte co, tak ja to teďka přeruším, pouštím vám tu hymnu a Sima Magošinová bude následovat.

Sima Magušinová a její čaro obyčejných věcí. Teď 46. žalm v podání polské kapely Ovca.

0: Minula 8. hodina je úterý 18.8. To je ale osmiček. Tak kéž je pro vás ten dnešní den nejenom příležitostí poznávat Boha i svět okolo zase novýma očima a novým způsobem, ale také příležitostí posílat to dobré dál, to dobré, co sami získáváme každý den. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Kateřina Hodecová a zvuk poslechu relace Bible Guide. Tahle relace představuje obsah Bible, jejich jednotlivých kapitol. V současnosti jsme v knize Ezechiel. No a protože Bible je takovou páteří vysílání Rádia 7, tak je dobré vědět, o čem všem Bible skutečně je. Slovo má opět Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 39. kapitola. Tyto dvě kapitoly, tedy 38. a 39., popisují boj tajemného vůdce národů Goga ze země Magog. Proroctví se týká budoucnosti a my v něm rozpoznáváme spojení s knihou Zjevení. Celkově ale není možné je plně a srozumitelně vyložit. V kapitole 38 se objevuje nepřátelská armáda složená z různých národů. Její vůdce je Gog ze země Magog, ke kterému se připojí vládci Mešeku, Tubalu a Gomeru. To všechno jsou jména synů Noémova syna Jáfeta, kteří se stali předky národů žijících na sever a východ od Černého moře, jak to čteme v 10. kapitole knihy Genesis. Tato armáda vytáhla do boje proti izraelským horám, země, která se vzpamatovala z válek, jejíž lid se shromáždil z mnoha národů, kde budou všichni bydlet v bezpečí. Nepřítel ale bude poražen samotným Bohem, který bude třtít oheň a síru na něj a jeho šiky. Zdá se, že tato kapitola popisuje to, co je v knize Zjevení zapsáno ve dvou verších. Vyjde ďábel svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe se stoupil oheň a pohltil je. To je záznam poslední lidské vzpoury, po které už následuje poslední soud všech lidí. Následující, tedy 39. kapitola, pak pokračuje popisem porážky Gogovy armády a končí připomenutím slibu obnovy. Vše, co Bůh s Izraelem vykonal a co předcházelo druhému příchodu Krista, shrnuje 27. verš. Až je navrátím z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů. A nakonec, už před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vylí svého ducha pravý panovník Hospodin. Tato prorocká předpověď se pravděpodobně týká takzvaného tisíciletého království. Pro nás je toto tajuplné období ukryto v určité mlze. O tisíciletém království se totiž píše pouze v knize Zjevení. Objevuje se ve 20. kapitole. Následuje po popisu něčeho, co musí být druhý příchod Krista. Pojďme si to přečíst. Uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno Král králu a Pán pánů. A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s tím, který seděl na tom koni a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok a byli uvrženi do ohnivého jezera. Po tomto triumfálním vítězství krále králů následuje toto. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklanili šelmě. Ti ožili a královali s Kristem tisíc let, ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let, Až uplyne těch 1000 let, Satan bude propuštěn ze žaláře, vyjde svádět národy ve všech 4 koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji. Takové množství, jako je písku v moři, zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok. Toto tisícileté království v nás vzbuzuje otázky. Znamená to, že Ježíš bude fyzicky vládnout v Jeruzalémě? Bude vládnout pouze Izraeli a pouze Izraelci budou vzkříšeni? Bude země bez aktivního ďábla rájem? A jistě nás napadají další otázky. Někteří teologové spojují toto období s celosvětově slaveným svátkem stánku ze 14. kapitoly Zachariáše. Také popisu národů, přicházejících k Boží hoře ze 2. kapitoly Izajáše, vítězícího Izraele z 11. kapitoly Izajáše a popisu obnovené dlouhověkosti lidí ze 65. kapitoly Izajáše. Tam čteme, už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve 100 letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta nedosáhne, bude za prokladce. Pro nás je toto království určitým tajemstvím. A je to asi proto, že pro nás není důležité. Když zraněný čeká na sanitku, je mu jedno, jestli ji bude řídit muž nebo žena. Detaily necháme na potom. Podobné je to s druhým příchodem Krista. Všechny podrobnosti neznáme. Pro nás je důležité, že se Ježíš vrátí. Rychle o něm pojďme někomu říct.

0: Poznávat Bibli můžete v programu Bible Guides ještě dnes, jednou v 18 hodin, to vám nabídneme reprízu tohoto dílu, no a pokračovat budeme zase zítra po 8. raní. 8. a 18. hodina jsou každý pracovní den časem pořadu Bible Guide. Připravuje ho Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně, a předchozí díly najdete buď na webu Rádia 7, anebo také na stejnojmenném podcastu.
1: Někdy je

Krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim. Ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spíš.

věřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením.

Slávek Klecandr a skupina Oboroch v ranním vysílání Rádia 7 s datem 18. srpna. Teď tu pro vás mám píseň skupiny Casting Crowns, jmenuje se Healer, tedy uzdravovatel.

Kamila Apetower a City House Music, Stavím ti trůn. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7, blížíme se pomalinku k 8:30 a to je čas relace 3D Talk, ve které Vojta Barot bude opět hostit skautského a dorostového vedoucího a také pastora církve bratrské v Opavě Tomáše Kolmana. Práce s dětmi vyžaduje zapojit do programu jiné prvky, než jaké zaujmou dospělé. Množství her a písniček může být zajímavé a zábavné, ale možná se dá čas s dětmi využít ještě mnohem lépe. A tak pokud vás zajímají rozdílné způsoby vedení dětí, poslouchejte o 8:30.

Ty jsi tam. To byla písnička kapely On Me. S tou další je tu Emma Neeson a v ní bude znít Usilujte celým svým srdcem a duší slyšet ho. A poznáte. I když hlas může být tichý a hluboký, slyšte ho. Snažte se celým svým srdcem a duší.

0: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7. Židé Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou stále sedí Tomáš Kolman, kazatel Církve bratrské v Opavě, Elim, hlavní vedoucí skautského oddílu a český rekordman ve vázání uzlu, jehož rekordy ještě možná stále platí. Tome, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
2: Díky, Vojte.
1: Pojďme krátce k těm uzlům. Co to je za uzly? Jak ses k tomu dostal? To je něco, co jsem o tobě neznal, teď tě znám už delší dobu.
2: Já jsem od dětství chodil do oddílu, byť ne skautského, ale velice podobně fungujícího, a my jsme začali jezdit na závody ve vázání uzlů. Vázalo se na rychlost 6 základních uzlů, pokud tě zajímají jaké, tak lodní smyčka, ambulák, škoťák, dračák, zkracovačka a rybářská alias autíčka. No a my jsme měli vedoucího, který tehdy vymyslel úplně nový a unikátní systém vázání poloviny těch uzlů a byl extrémně rychleji ve srovnání s jakýmkoliv jiným. Takže my jsme přijeli první rok a už první rok jsme obsadili první a druhé místo, protože ten náš způsob vázání uzlů zkrátka přebyl všechny ostatní. No a já pak jezdil dál a držel jsem, možná stále držím, nevím, rekord v rychlosti vázání těch 6 uzlů.
1: Pojďme dneska pokračovat v tom našem rozhovoru o vedení dětí, který jsme začali v minulém díle. Ty jsi hlavní vedoucí skautského oddílu. Jak vypadá taková skautská schůzka? Jaký je třeba rozdíl oproti dorostové schůzce?
2: To strašně záleží na tom, jak funguje daný dorost, protože v některých případech bys rozdíl viděl až jako minimální. Ale já ti povyprávím o rozdílu mezi dorostem, který jsem já vedl před těmi 20 lety, 25 lety, a tou skautskou schůzkou, jaký děláme dnes. Ta naše dorostová schůzka typicky vypadala tak, že jsme se potkali, pozdravili s dětma a pustili jsme se do her. Typicky, řekněme, 3/4 hodiny her. Když bylo hezký počasí, byli jsme venku, hráli jsme akčnější hry, když bylo hnusně, museli jsme si poradit někde v klubovně a vymyslet něco, co ty děti bude bavit. Poté, řekněme, 3/4 hodiny, přišel čas na písničky, takže bylo pár písní, křesťanských písniček, a kdy vlastně ani ta snaha nebyla úplně děti vést ke chvalám, to jsme asi tehdy ani pořádně neuměli takhle přemýšlet, ale vlastně trošku sklidnit a trošku je i naučit na to, že v tom církevním světě zkrátka písničky hrají svoji důležitou roli. No a potom bylo nějaké slovo. My jsme se snažili tehdy mít ty slova nějak v sériích, nějak provázané nějakým tématem, takže třeba byla plavba

0: moři a různé věci nám sloužily jako ilustrace k něčeho. Takže kapitán, pán Ježíš v našem životě, kormidlo, plachty, vždycky jsme to využili k něčemu, o čem jsme potom mluvili. No a na konci toho slova se pomodlíš a pak zase vezmeš děti do nějakých těch her. Někdy jsou to obyčejné hry, někdy je to něco většího, jak se něco podevede, ale pak po těch hrách vlastně se rozcházíš a odcházíš s dobrým pocitem fajn stráveného času. No, když jsme se rozhodli, že chceme začít dělat skauta, měli jsme se podívat do Brna na schůzku rybek. Já jsem odjížděl ohromený tím, co tam oni dělají a jak dokážou fungovat. To bylo úžasný. To, co se stalo, je, že po úvodu a nástupu mělo první hru připravené jedno z jejich dětí. Ne vedoucí, jedno z jejich dětí. Nepokračovalo se další 3/4 hodinou různých her, běhacích her, ale pokračovali velkou aktivitu, kdy ty děti rozdělili do 2 skupin, každá měla úkol a jedna z nich měly na stromě rozvěšené lístky, které měly sundat. No jo, ale strom. Ne malý stromeček, ale strom. Vysoký, nebezpečný. Takže měli natažený lano a dali úvazek a jednotlivé děti postupně lezly jedno po druhém a ty ostatní děti je jistily. Takže děti, ne že prožívají běhací hru, ale zažívají dobrodružství. Musí překonat něco sám v sobě, má před sebou těžký úkol, leze na strom a není to pro ně úplně jednoduchý. A do toho ví, že ti ostatní kamarádi ho tam jistějí. Ti kamarádi vědí, že jsou důležití, že jistí toho svého kamaráda, aby se nezranil. A do toho celá ta skupinka těch dětí, co tam drží to lano, tak ho povzbuzujou. To dítě leze nahoru, je povzbuzovaný, je jištěný, zažívá dobrodružství. Wow! Druhá polovina dělala něco podobného, je jako jiná aktivita, ale podobná úroveň. To, co se sbírali na tom stromě, tak potom sloužilo jako odrazový můstek k tomu slovu, které měli připravené. Tam byly různý příkazy a oni procházeli, který vlastně dávají smysl v rámci toho jejich světa, který prožívali a který ne. A mluvili o Božím zákonu a o tom, jakým způsobem Boží zákon pracuje v našem životě a jaký má smysl. Zbytek schůzky mi trošku mizí za mlhou, ale já jsem tam tehdy seděl a vnímal, že to, co oni dělají a jakým způsobem oni pracují s dětma, je na míle za čímkoliv, co jsem já byl schopný v té své dorostové kariéře udělat. Oni nechávají ty děti něco zažít. Oni nechávají podílet se na věcech. Nechávají je mít zodpovědnost. Nechávají je přemýšlet a diskutují s nima, rozbírají to spolu s nima, ne aby do nich jenom nalili nějaké informace. A tak jsme se rozhodli, když jsme tohle viděli, že takhle chceme fungovat. Takže dneska, když máme schůzku, první hru má dítě. Ne my. Jsou to 7, 8, 9, 10 letý děti, kteří si na každou schůzku připraví jednu hru. Potom máme připravenou nějakou větší aktivitu, kterou chceme mít zasazenou do světa, ve kterém se pohybujeme. V tom loňském roce to byla Narnie, takže do příběhu Narnie. A chceme, aby ta aktivita souvisela s tématem toho dne, s tím, o čem potom budeme mluvit v rámci toho duchovního slova. A chceme, aby to nebyla jenom aktivita, ale aby ta pointa, o které pak budeme mluvit, aby si to mohli zažít, aby si to mohli vyzkoušet. Takže na naší poslední schůzce, kdy jsme uzavírali příběh prince Kaspiana, kde je bitva, která končí velkou oslavou, tak jsme jim chtěli říct, že takhle končí náš život s Bohem. V životě jsou bitvy, boje, zápasy, bolesti, ale Bůh nás nakonec dovede až do bodu, kde přichází velká oslava spolu s ním. A tak jsme je nejdřív nechali bojovat. Vytvořili jsme boj dětí proti Telmarínům, takže dětí proti nám vedoucím a museli dobít naši pevnost. Pak jsme mluvili o tom, boj přináší sebou bolest. Dostali jste někdo ráno? Jo, já jsem dostal přímo do oka. No vidíš, to je ono. V bojích přichází rány. V životě přichází rány taky. Věci bolejí. Co vás v životě bolí? A teď děti vyprávěli třeba o tom, že jim umřela babička. Nebo umřel pes. A mluvil o těch smutcích. A tak jsme mluvili o bolestech v životě a o tom, že tímhle v životě procházíme, ale Bůh nám na konci chystá něco krásného a my do toho můžeme dojít. Takže ne, aby jsme jenom o něčem mluvili, ale necháváme něco zažít a chceme spolu s nimi o těch věcech si povídat. No a pak posvačně máme nějakou dovednost. Takže učíme nějaké různé skautské dovednosti, ať je to třeba právě to vázání uzlů, první pomoc, práce s ohněm, to teda asi ne na schůzce, ale v různých jiných situacích. Zkrátka, aby se naučili věci taky dělat, nejenom o nich slyšet, ale dovedli se s nima poradit. Písně míváme typicky až někdy ke konci. A když zbyde čas, což se nestává moc často, ale když zbyde čas, tak potom je tam i prostor na ty hry, aby se děti trošku bavili.
1: Za život si vedl i starší, i hodně starší. Jak ti přijde, že se liší to vedení těch 7letých, 8letých, 12letých, 15letých, 18letých dětí?
0: každá ta skupina prožívá něco úplně jiného. Každá ta věková skupina prožívá něco úplně jiného. V těch svých 11-12 letech prožíváš školu, prožíváš rodinu, prožíváš svoje kamarády, svoje zážitky, ale ještě neřešíš existenciální záležitosti, neřešíš abstraktní věci, neřešíš lásky. Jo, dobře, ty 12-letý holky nám tvrdí, že už někým chodějí. Ach jo. Ale je to jiný, než když potom přichází opravdový seriózní vážný vztah. Tohle jsou věci, které ještě neřešej. Uvažují nad věcma jinak, prožívají jiný zápasy a člověk se potřebuje trefit do toho, kde ty děti jsou. Takže u těch mladších dětí, co ví, že prožívají a že může být pro ně problémový, je třeba kolektiv ve škole. Jakým způsobem řešit konflikty? Jak být kamarád? Co třeba s bráchou? A potřebuješ jim představit Boha, ale ne abstraktním způsobem, ale pokud možno hmatatelným. Takže nám tam krásně fungoval ten obraz Aslana z Narnie. Najednou mohli vlastně jakoby vidět znázorněného a mohli vidět třeba to, že Lucinka má Aslana strašně ráda. Že to není jenom někdo, kdo je mocnej, silnej, nebezpečný, ale že to je někdo, s kým můžou mít hluboký vztah. Což je vlastně strašně hezký tím dětem ukazovat. U těch starších tam potom přichází různý otazníky a otázky. Ať už to jsou děti z věřících rodin nebo nevěřících rodin, přemýšlejí nad sebou, nad tím, kým jsou, nad tím, odkud se vzali, a teď nejenom oni, ale prostě celkově všechno, jaký je smysl života, přemýšlejí nad tím, jestli Bůh fakt existuje, a nebo jestli fakt neexistuje, záleží na tom, z kterého prostředí jsou, a to jsou věci, do kterých pak je zapotřebí vstupovat. Do toho ty různý zápasy a ten školní kolektiv tam zůstává. Takže jako myslím, že ten rozdíl je vnímat, zjistit si, načíst si, jaké ty životy, otazníky a potřeby jsou v různých obdobích toho života a být schopný do toho vstupovat a přinášet do toho evangelium srozumitelným způsobem, představovat jim Boha, který má co, nejenom co říct, ale si který má smysl všema těma věcma procházet a učit se, jak v tom daném období s ním vlastně žít a žít tak, aby se můj život jemu líbil.
1: Jak pak poznáš, že v některém dítěti roste budoucí vedoucí? Protože scout je i o tom budovat v dětech budoucí vedoucí? Jak poznáš, že v některém dítěti roste?
0: Některé tě nenechají to přehlídnout. Všemu by chtěli velet a všechno by chtěli šéfovat a řídit. Tak tam je zřejmé, že mají v sobě nějaký tenhle ten, ani nevím, jestli to je potenciál. Protože jenom chtít všemu šéfovat a všemu velet ještě neznamená reálný potenciál k tomu být dobrý vedoucí, protože vedoucí nešéfuje, to není jeho role. Šéfování může být jeden z nástrojů, který používá, ale není to popis role vedoucího. Ale jedna z těch dobrých předpokladů u dětí to je. Pro mě je taky důležitý vědět zodpovědnost a spolehlivost. To znamená, mám nějaký úkol a pečlivě ho splním. Třetí věc, která je pro mě důležitá vidět, je jakoby vztahovost. Protože pokud mu záleží jenom sám na sobě a na tom být šéf, v tu chvíli takového vedoucího nechceš. Nechceš ho v práci, nechceš ho v církvi, nechceš ho nikde. Chceš vedoucího, který mu záleží na lidech a který má lidi rád. Tyhle věci se snažím na těch dětech nějakým způsobem sledovat. Ne, že bych to měl až takhle promyšlený, ale tohle je jako to, co tak nějak na těch dětech vnímám. A pak teda trošku pracovat s těma slabšíma stránkama, těm šéfovacím, ukazovat na ty lidi. Ukazovat jim, že jako na nich záleží. Těm, kteří potom mají problémy s tou zodpovědností, pomoct jako věci dotáhnout. Teď to zní, jako kdybych měl skvěle propracovaný systém, nemám. Spousta z toho se děje buď to intuitivně, anebo sporadicky a nahodile. Ale tohle by bylo to, co vidím, že u těch dětí má smysl sledovat a rozvíjet.
1: Jak pak rozpoznáš ten moment, kdy máš přestat to dítě vést jako dítě a začít ho brát jako budoucího spolupracovníka?
0: My tam s těmi dětmi ještě nejsme. Tam jsme ještě nedorostli, ale v tom dorostu v minulosti, a tady se nejsem jistý, jestli ten přístup a způsob fungování byl úplně ideální, takže možná budu vyprávět, jak jsem to dělal a jak se chystám to dělat dál. Chci těm, kteří dorůstají, chci dát možnost. To znamená, v reálně každému z těch dětí chci dřív nebo později nabídnout možnost stát se rádcem, což je ve skautském světě něco jako podvedoucí, ale zároveň někdo, kdo už pracuje s těma dětma hodně silně, hodně intenzivně. Si každému z nich, kromě výjimek, který teďka nejsem schopný vidět a popsat, umím si představit, že u některých dětí budeš vědět, že to fakt nemá smysl, že ty schopnosti tam prostě nejsou. Mm. A takový děti nejspíš budou. Ale jinak bych chtěl jim všem dát tu možnost si tu roli vyzkoušet, osvědčit se v ní a dorůstat skrze ní. Protože vedoucím se člověk nerodí, rodí se s nějakýma předpokladama, ale vedoucím se člověk stává tím, že v té roli je a učí se v ní fungovat. Mě trvalo 5 let, než jsem se to reálně naučil, a tak chci dávat i těm dětem tu příležitost. A pokud po půl roce, typicky jsem to měl vždycky jako na půl roku se domluvíme a po půl roce máme obě dvě strany možnost si říct už ne, oni můžou říct už nechci a já můžu říct pojďme dělat něco jiného. Vyplout z toho bez nějakých zranění snad, ale přijde mi, že do chvíle, než dostanu tu možnost se osvědčit nebo neosvědčit, že vlastně člověk neví.
1: A ti to rádcové, zkus mi to přiblížit trochu více. Co to vlastně je?
0: To je strašně krásný způsob fungování v rámci skautského světa. Rádcové jsou děti, kterým je 14, 15, 16, ale okolo těch 15 vstupují do role rádců. A ve skautském světě jsou oni vnímaní jako ti klíčoví při práci s dětma. Ve chvíli, kdy já přicházím k těm dětem, mě od nich dělí propast 25 let. 20, 25 let. Obrovská propast. 15-letýho rádce od nich dělí 3, 4, 5 let. Je to někdo, kdo jim mnohem bližší, ke komu mají i vztahově blíž a kdo pro ně sice nebude takovou autoritou, jakou budu já, ale zároveň je to někdo, komu naslouchají mnohem přirozeněji, než by naslouchali mě. Rádcové jsou ti, kteří už prošli těma dětskýma letama a začínají se podílet na vedení těch dětí. Typicky rádcové pracují se šestkama, se šesti dětma, se kterými se scházejí, mají pro ně připravený program, učí je, vedou je. Tam ještě nejsme. Tam teprve musíme dorůst a generace rádců teprve nám dorůstá a tenhle systém teprve jednou adoptujeme, ale ta role toho rádce je úžasná, protože 15-letý má možnost investovat do druhých lidí, má možnost se rozvíjet jako vedoucí, má nad sebou vedoucí, kteří mu pomáhají v té jeho roli, pomáhají mu se připravovat, pomáhají mu zvládat těžké situace, pomáhají mu s reflexí a se zpětnou vazbou, investují zase do něj, aby on se stával lepším vedoucím a z nich časem skrze tyhle ty zkušenosti budou dorůstat vedoucí, kteří budou mnohem lépe připraveni, než kdyby tímhle neprošli. A pro ty děti, pokud ten rádce odvádí dobrou práci, tak on jim může dát do života strašně moc, protože pro ně on bude někým, koho budou obdivovat, ke komu budou vzhlížet, kým se budou přát jednou být. Nevím, jestli jsi tohle zažil, já jo. O 4-5 let starší člověk, byl úžasný dospělák a když to byl fajn člověk, tak to byl prostě och. Tohle je fantastický systém, kdy hlavní vedoucí se stará o vedoucí, vedoucí se starají o rádce a rádcové se starají o děti. A postupně odrůstají a dorůstají do těch vyšších rovin, tak jak i jejich kompetence rostou a posouvají se.
1: To je všechno, na co máme dneska čas. Díky tomu, že jsi tu byl zase se mnou a od mikrofonu se loučím já, Vojta.

Tohle byla relace 3D Talk, kterou najdete nejenom na webu Rádia 7, ale také na podcastových platformách. Tento díl nabídneme k poslechu ještě zítra v 19.45. No a za týden nabídneme opět další část ze série Vedení dětí, už třetí část a celkem 4.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Znělka ohlašuje 9. hodinu dopolední, je úterý 18. srpna. Hezký den vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Tahle hodina bude opět plná písniček, ovšem písniček s poselstvím. No a mezi nimi vás budu zvát na nejrůznější zajímavé akce a události. Pokud chcete využít příležitosti a něco aktuálně doplnit pro posluchače Rádia 7 z akcí, o kterých víte nebo které možná sami pořád dáte, pište na adresu pozvanky@radio7.cz a já vaši zprávu moc ráda předám dál.

Blok pozvánek nemůžeme začít jinak než tou nejaktuálnější. V tomto týdnu ve čtvrtek večer začíná letošní multižánrový křesťanský festival United ve Vsetíně. Letošní téma je Uprostřed. Samozřejmě vás čeká celá řada koncertů, množství kapel, ale také spousta seminářů a workshopů velmi standardně na vysoké úrovni. Tak pokud máte zájem a chuť nechat se občerstvit, načerpat něco z mluveného slova i zpívaného a také se chcete setkat se spoustou zajímavých lidí, přijeďte od 20. do 22. srpna na Vsetín, tam se koná United s letošním tématem Uprostřed. A mnoho bližších informací získáte na www.festivalunited.cz. No a abych to zhrnula, tak hned na tento festival navazuje také Kemperence v Černé Hoře. To je setkání mladých z Bratrské jednoty baptistů a také všech přátel. Bližší informace najdete na mladej.net/Kemperence a mně se líbí pozvánka, tady lidé píší: hledáš plán na léto? Kemperence je týdenní kemp, kde neřešíme jen teorii, ale reálný život. Čekej nadupaný program. Od společných chval a silných stories až po totální chill, sporty, hry a výlet. Středa bude patřit konferenčnímu dni. Žádná nuda, ale tři bloky vyučování a semináře, které si vybereš podle sebe. Letošní téma on offline. Budeme řešit věci, co tě fakt pálí. Jak přežít na sockách, co s náma udělá AI a jak nenechat čas protéct mezi prsty. Celý týden s námi bude i misionář Brian Eichelberger, který bude hlavním řečníkem konferenčního dne. Chceš si Kemperence užít víc? Tak naber partu. Tak tohle je pozvánka na Kemperenci v Černé Hoře. Pokud vás tahle událost zajímá, hledejte na stránkách www.mladej.net.

Svoboda v Kristu. Tak se jmenuje učednický kurz, na který jste zváni. A jehož záměrem je pomoci každému křesťanovi, aby se stal učedníkem, který nese ovoce a žije zralý život v Kristu. Přednášejícími jsou Petr Kácha a Tomáš Růžička, akci zaštiťuje křesťanská misijní společnost. A setkání se koná ve Svobodě nad Úpou v hotelu Prom od 28. srpna do 30. toho měsíce. Bližší informace získáte na webové adrese kmspraha.cz. Tak to je termín 28. až 30. srpna. A co se zářijových akcí týče, tak ty otevírá pozvánka na History Makers. Ta se bude konat od 5. do 11. září v penzionu Lesní v Milovicích. V mnohem nás Bůh obdaroval, ale v řadě věcí je naší odpovědností učit se a hledat cesty ke zlepšení. Konference History Makers dává příležitost hledat Boha a soustředit se na klíčové oblasti, které v naší službě vedoucích nesmí chybět. A tak chcete-li, můžete zavítat na tuto akci do Milovic v penzionu Lesní v termínu 5. až 11. září. Bližší informace získáte na adrese historymakers.cz.

Na začátku září jste zvaný na 10. křesťanský sraz střelců a příznivců střelby a palných zbraní, který je pod názvem Memoriál Václava Morávka 2026, tedy už po 10. Akce připomíná hrdinu prvorepublikového odboje a prvorepublikového mistra ve střelbě z pistole, štábního kapitána Václava Morávka. Když jej Josef Balabán přijímal do své odbojové skupiny Tři králové, zeptal se Morávka, v co věří, a ten odvětil, v Boha a ve své pistole. A nešlo jen o slova. Morávek svou odbojovou činnost podřizoval své víře a vysokým etickým nárokům, které z ní plynuly. I tohle se můžete dozvědět na akci Memoriál Václava Morávka 2026. A protože i mezi křesťany se nacházejí lidé, kteří mají zalíbení ve zbraních a střelbě, jste zváni na tuhle akci. Koná se v sobotu 12. září od 10.30 do zhruba 17 hodin v malém újezdě na střelnici Mělník. A jak organizátoři píší, k účasti není potřeba být držitelem zbrojního oprávnění, dříve zbrojního průkazu. Takže pokud chcete, v sobotu 12. září od 10.30 na střelnici Mělník malý újezd a po skončení od cirka 18.30 jste zváni na následné posazení, povídání a počtení na zahradě modlitebny Církve bratrské v Černošicích. Tak to byla pozvánka na Memoriál Václava Morávka.

Další dvě pozvánky jsou na akce Singles Plus, to jsou pobyty a akce pro nezadané křesťany. A tak ten první, na který vás chci pozvat, je v sobotu 22. srpna. To vás čeká výlet do svatého Jana pod Skalou. Sraz je v 10.30 hodin ve Vráži u Berouna před potravinami na ulici Pražská. Dopravu do cílové stanice a lístky si zajišťuje každý sám a čeká vás tady pěší výlet z Vráže u Berouna přes svatý Jan pod Skalou a Solvajovy lomy do Srbska. Ve svatém Janu je možná prohlídka jeskyní kaple, po prohlídce kaple vylezeme na vyhlídku nad obcí a budeme pokračovat směrem na Solvajovy lomy, kde bude pauza na svačinu. Zbytek výletu zabere cesta do Srbska s možností obědovečeře tam v cirka 17 hodin. Ukončení výletu je potom v Srbsku, odjezd na Prahu individuální, vlak by měl jezdit každých 30 minut. Tak pokud vás tahle akce zajímá, zkuste se ještě přihlásit, ono přihlášky už by měly být uzavřené, ale jak víme, svět je v pohybu, tak kdo ví, co se mohlo změnit. To další setkání Singles Plus se potom uskuteční v sobotu 12. září v Olomouci ve sboru Bratrské jednoty baptistů na třídě svornosti. Začátek je v 10 hodin a téma bude zralost, o kterém bude mluvit Pavel Mečkovský. Odpoledne vás čeká procházka po městě a návštěva sbírkových skleníků, palmového, kaktusového, tropického a subtropického skleníku. Ten patří k největším a nejstarším v celé České republice. Tady je potřeba se přihlašovat do 6. září, aby vás potom organizátoři mohli upozornit na případné změny. A přihlašujte se na e-mailové adrese info@singlesplus.cz anebo hledejte na stránkách singlesplus.cz.

Pokud máte zájem pozvat naše posluchače, tedy další lidi, na něco zajímavého, co sami připravujete, chystáte, tak určitě neváhejte a napište nám na pozvanky@radio7.cz. Já tu mám pro vás ještě pozvánku na konec srpna na koncert, teď to musím tady nalistovat rychle, na koncert Slavka Klecandra a Romana Dostála ze skupiny Oboroch. Nenechte si ujít takový až meditativní koncert, duchovní příběh na křižovatce folku a klasiky, ve kterém zaznějí starší i novější skladby v komorní úpravě pro piano, kytaru a dva charakteristické hlasy. Koncert dvou zakládajících členů a hlavních autorů repertoáru Oborohu nabízí komorní podobu jak písní kapely, tak i skladeb ze soulových alb obou zkušených muzikantů. Za 37 let jejich muzikantské spolupráce vznikla spousta písní s duchovní tematikou, včetně Klecandrem ojediněle zhudebněných starozákonních žalmů. Solové vystupování na rozdíl od hraní s kapelou umožňuje volný pohyb v čase jejich muzikantské historie. A tak máte-li čas, jste zváni do modlitebny Českobraterské církve evangelické na Fignerově ulici ve Slavkově u Brna v sobotu 29. srpna v 18 hodin.

jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit začíná.

0: Bůh se nám zjevil ve svém slově, v Bibli. Co přesně se z ní o Bohu dozvídáme? To přiblíží Štěpánka Paluchníková, která je pastorační asistentkou v církvi bratrské v Poděbradech.
1: Základy. Bible je kniha plná událostí, které dohromady vyprávějí jeden velký příběh. Příběh Boha s člověkem. Jednotlivé příběhy jsou jako korálky na náhrdelníku. Každý má svůj tvar, barvu i význam. Ale teprve dohromady vytvářejí celek, jehož středem je něco nesmírně vzácného a zářivého. Když jsem poprvé vzala Bibli do ruky, bylo mi asi 13 let. Byla jsem zvědavá. Chtěla jsem zjistit, co na ní lidé vidí. Proč o ní mluví s takovým zaujetím a úctou. Očekávala jsem, že v ní najdu něco mimořádného, co mě okamžitě osloví. Ale tehdy se to nestalo. Text mi připadal vzdálený, nesrozumitelný, a tak jsem ji po čase odložila. Dnes už vím, že Bible, ať už je nazvem Boží slovo, písmo nebo svatá kniha, je něčím jedinečným. Je to místo, kde se hmatatelně setkává lidské a boží. Nejen, že se setkávají, ale společně tvoří, společně píší příběh, který se odvíjí napříč dějinami. Je to příběh boží lásky k člověku, příběh vztahu, který Bůh nabízí, a zároveň příběh člověka, který se učí na tuto lásku odpovídat. V Bibli máme jedinečné svědectví o boží milosti a lásce, která se nemění, i když člověk znovu a znovu selhává. Je to příběh napětí mezi životem s Bohem a životem bez Boha, mezi touhou po dobru a zápasem s vlastní hříšností. Právě v této pravdivosti a otevřenosti je Bible tak silná. Neidealizuje člověka, ale ukazuje ho takového, jaký skutečně je. A zároveň ukazuje Boha, který se od něj neodvrací. Skrze písmo se nám Bůh zjevuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. Ne jako tři oddělené osoby, ale jako jeden živý vztah. Už na počátku stvoření vidíme, že Bůh není osamělý. Slovo, skrze které je stvořen svět, je přítomné od počátku. A Duch se vznáší nad vodami. Bible nám tak nenápadně, ale hluboce ukazuje Boha jako společenství lásky. Vrchol tohoto příběhu nacházíme v události kříže. Tam se boží láska ukazuje v plnosti, ne jako vzdálená nebo nedotknutelná, ale jako láska, která vstupuje do utrpení. Na kříži netrpí jen syn, ale tajemným způsobem i otec. Bůh není lhostejný k bolesti světa, ale bere ji na sebe. Zároveň nám Bible ukazuje Boha takového, jaký je, nejen v jeho zjevenosti, ale i v jeho skrytosti. Ne všechno je nám dáno pochopit. Některé věci zůstávají zahalené tajemstvím. A právě tato skrytost je součástí boží velikosti. Bible nás zve nejen k poznání, ale i k důvěře a respektu k nevyslovitelnému.
0: Tohle byla 12. část z celkem 16-dílné série základů, které tentokrát zpracovává Štěpánka Paluchníková, pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech. Reprízu dnešního dílu vám nabídneme ještě zítra v 16 hodin. No a za týden se zaměříme na téma Bůh ano, ale církev...

0: Ježíš to uslyšel a řekl jim: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2:17.
1: Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu.

0: Hospodine, tvé jméno přiznávám, velikost tobě, můj Bože.
1: Honza Knížek, hlásám Hospodinovo jméno. Z další skladbou je to skupina Room for More. Veškeré tvé dílo tě oslavuje, vše žije jen pro tebe. Ty jsi všechno stvořil, Bože, všechno pochází z tebe.

Kousek od sídla Rádia 7 prožil své dětství host dalšího zákoutí. Most mezi brněnskou Líšní a New Yorkem vystaví rozhovor Lucie Endlicherové s hudebníkem Ondřejem Pivcem. Proč přemýšlí o chvílích před smrtí a co mu pomáhá být dobrým muzikantem, to uslyšíte od 10. dopolední. No a protože ta už je na spadnutí, tak se s vámi od mikrofonu loučí Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7. Mějte se dnes moc hezky a znovu uchopme ten dnešek jako příležitost ukázat druhým lidem, že na světě je krásně a že život je dar. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Jméno Ondřeje Pivce bude určitě známé nejenom milovníkům jazzu. A nejspíš, předpokládám, budete znát i nějaké historky, které jsou spojené s jeho životem, s jeho přechodem z hudebního života tady v Česku do New Yorku, s jeho pendlováním mezi New Yorkem a Českem, tam a zpátky. Tak i o tom bude dnešní zákoutí. Ondřej, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vyslovuje vaše jméno v angličtině? Jak vám říkají nejčastěji?
1: No, prvních pár let to byl trochu boj, protože samozřejmě písmeno je se v angličtině vyslovuje a v češtině se na konci slov nevyslovuje. Nebo respektive dalo by se v angličtině považovat za nevyslovené. To znamená, byly to všechny možné varianty Ondrej, Ondrej. Jedna varianta, která, mně se samozřejmě nelíbilo nic z toho, ale jedna varianta, která se tak jako usadila. Já jsem hlavně ze začátku za dost práce dostával zaplaceno šekama, tady se platí hodně šekama. Všichni si mysleli, že to je jako prostřední nějaké, nějaká iniciál. Takže nakonec z toho vždycky bylo jako Ondre Mezere J, což tady všichni vyslovovali jako Andre J. Chvilku jsem se tomu bránil a pak už se mi to stávalo tolikrát, že jsem to tak jako přijal. A vlastně se z toho stalo takový moje umělecký jméno.
0: Já jsem si všimla, že už to máte i v mailu. I proto se na to ptám. Co dělali s Pivcem? Jak si s ním poradili?
1: To už radši ani neříkám.
0: Já si myslím. Já jsem si totiž říkala, že když se někdo jmenuje Ondřej Pivec, tak je úplně má jméno na to, aby se přestěhoval do New Yorku a uchytil se někde v Harlemu.
1: A zkoušel mít mezinárodní kariéru. Samozřejmě to není úplná sranda, ale vede to potom k zábavným historkám v rozhlasovém vysílání.
0: Tak výborně, tak tím pádem jsem nesklamala a i já jsem tak začala. Ale já chci začít ještě jinak. Vy jste z Brna původně a ano. Na jednom koncertě jste o tom mluvil a já si nemůžu vzpomenout, jestli to byla vaše babička, nebo jste to byl přímo vy, kdo je z Líšně.
1: Z Líšně jsem já.
0: Tak v tom případě vítejte doma, protože my máme v Líšni studio.
1: Fantastické.
0: Takže.
1: Ale má chybu.
0: A právě proto se chci ptát na dětství, protože já to v tomhle pořadu často nedělám. Ale zajímalo by mě, jaké bylo vaše líšeňské dětství. A jak se někdo, kdo vyroste v takovém panelákově, dostane do New Yorku?
1: No, Lite, krátká odpověď je letadlem samozřejmě.
0: Děkuju.
1: No, není záč, to ani nezmiňujte. Dětství v paneláku, to je docela pěkný, že se mě na to ptáte. Já jsem se na ten panelák šel podívat. Přednedávnem, myslím si, že to bylo předloni na podzim. Já jsem tam jel autem a tak jsem si schválně udělal vejlet zpátky do paneláku nebo k paneláku. A teď jsem tak jako obcházel tam ty domy, abych si to tak nějak trochu nasal. Samozřejmě už to tam všechno vypadá jinak. Z betonového pískoviště je teďka velký květináč, v kterém prostě se asi nějak úplně přirozeně usadili nějaký keře. Vypadá to tam vlastně hezky a trochu apokalypticky zároveň. Je to takový, jak příroda si začne dělat v podstatě, co chce. Tak to má tady tuhle tu příchuť, protože to, samozřejmě to pískoviště je betonový a jsou tam ty prolejzačky, ty železný svařovaný prolejzačky, po kterých jsem les já jako dítě. Samozřejmě jsem si neodpustil, je tam takový ten oblouk, tak jsem musel sem dát, přešel jsem po těch stručlích po tom oblouku. Bál jsem se, jsme to dělali jako děti, jsme to dělali každý den, bál jsem se, že si vybiju zuby, že jo, samozřejmě, ale dal jsem to, byl to docela fajn pocit. Samozřejmě jsou ty prolízačky mnohem menší, než jsem si je pamatoval, to je logický. Zvonil jsem na byt, v kterém jsem vyrůstal tam, ale lidi nebyli doma, nicméně. Teď doufám, že nebude poslouchat, protože budu trochu napodobovat, ale tak jako se procházím a z okna koukala starší paní. Jak to tak někdy starší paní v paneláku dělají. Odevřela v okno a povedala, hledáte nikoho? A já jsem říkal, vy jste paní Krajíčková, že jo? Ona říká, no to jsou. Já říkám, no vy nemáte šanci samozřejmě vůbec vědět, kdo jsem já, že jo? Ale já jsem bydlel naproti vám. A úplně ona se celá rozradostnila, že o mě četla a viděla nějaké věci v televizi, tak mě pozvala domů a v tu chvíli vykouk z okna ještě jeden soused, tam Bořek, a taky mě pozval mě na kafe a bylo to strašně fajn, bylo to trošku zvláštní pocit být zase v tom baráku, který samozřejmě, já si ho nějak pamatuju, on vypadá stejně a jinak zároveň, jak už se tak bývá u těch starších objektů. Bylo to moc fajn, bylo to takový jako skoro uzavřený kruh, protože já jsem si pak prošel ještě v okolí toho domu. My jsme tam měli takovou malou zahradu, která nevím, jestli někomu patřila, nebo to byl takový náhodný prostě kousek, takový zarostlý křoví, prostě jenom kam jsme pořád lezli jako malí děti. Je tam ořech, na který jsem lez každý den jako malý kluk. Na to jsem se na všechno byl podívat. Bylo to takový fajn shledání jako s místem, kde jsem vyrůstal.
0: Mi přijde super, že vás ta sousedka jako o vás věděla, že o vás něco četla, že to znala.
1: No, to bylo moc fajn.
0: Protože přece jenom, jako co si budem, jazz je hodně minoritní věc, v poslední době možná méně, ale přece jenom, tak když vás zná takhle sousedka z paneláku, tak to je přece skvělý.
1: Ale to nemá to chybu.
0: Kdy ve vás začalo růst něco takového, jako muzika je něco, čemu chci věnovat svůj život?
1: Já si myslím, že to ve mně bylo odjakživa. Já si nemyslím, že
0: Je pravda, vlastně... že já jsem čekala, že do těch prolízaček jste mlátil nějakýma klackama, když jste říkal, že jste je potom přelezl.
1: Tak to určitě jo. A já jsem zvuky vydával pořád nějaký... To byl důvod, proč si mě vzala tehdy učitelka, paní učitelka Malinová, do klavírní třídy na Zušku. Myslím, že jsem tam šel o rok nebo o dva dřív než všichni ostatní, protože ona chodila po školkách a vybírala si, ona si chtěla udělat jako talentovanou třídu a vybírala si prostě talentovaný děti od 5 let. A tak se ptala a oni říkali, hele, máme tady jednoho otravného, toho si vyzkoušejte, ten furt něco kváká, do něčeho mlátí. Tak ona mě vyzkoušela, já jsem přespíval všechny melodie, přetleskal všechny rytmy, takže jsem začal chodit do přípravky s dětma, kterým bylo, a teď já to nevím, jestli to mám správně ty čísla, ale myslím si, že všem bylo 5 a mě byly 3. Ale nerad bych se splet v tom. Ale nějaký rozdíl tam byl věkový. Takže od jak živa. No a že z toho bude kariéra, tak nějak jako vzniklo samo od sebe. Já jsem ve 18, ještě když jsem byl na Gemplu, tak jsem začal hrát s Romanem Pokorným, kytaristou, taky ve nějakém původem, po klubech a vlastně už se z toho stala výdělečná činnost a tak jako jedna věc vedla ke druhý a prostě se to tak nějak vyvinulo samo od sebe.
0: No ale stejně jste v tom měl spoustu štěstí, nebo dobře, tady my někteří říkáme požehnání, protože když se někdo rozhodne, že se přesune do New Yorku a na drzáka vstoupí v Harlemu do kostela a ptá se, jestli tam může hrát na varhany, tak to chce kus odvahy a taky kus toho štěstí, aby se to povedlo, je to tak?
1: Helejte, je to kombinace všech těch věcí, štěstí určitě, odhodlání a samozřejmě často si to uvědomuji, jako velkou roli se hrála do jistý míry naivita. Já kdybych věděl, co mě všechno čeká, tak to neudělám. To ale prostě je součást toho vlažené nevědomí, to prostě člověk dělá ty věci, nebo já jsem tehdy jako většinu těch věcí dělal, aniž bych si uvědomoval některé ty konotace, nějaké ty problémy, co to sebou ponese. Nicméně jsem si nějak nemohl pomoct prostě, no.
0: Souviselo to, nemohl jsem si pomoct i s tím, že jste šel do kostela? Mě vlastně tohle na tom vždycky nejvíc fascinuje.
1: Ale já jsem nevyrůstal v nějaký náboženské rodině, nebyl jsem k tomu nikdy vedený. Ke kostelu mě přivedla, v Americe mě k tomu přivedla ta jejich hudba. Gospelová, to znamená černošská křesťanská hudba. Já si pamatuju, že jsem už měl tak nějak na mále se spíš vracet z New Yorku po prvních 6 měsících a nějakou shodou náhod jsem se dostal do kostela, který nebyl příliš daleko od toho, co jsem bydlel. Asi 3 zastávky metrem a kousek pěšky. Kostel nebyl příliš velký a hrál tam na varhany Corey Hendrix, kterýho je dneska velká hvězda v soulovo-jazzovo-hudebním světě. Hrál tam Corey se svýma dvouma nevlastníma bratrama. Carlin na bicí a Jay White na basu. A mě bylo tehdy 25 let. Já jsem do té doby nic takového nezažil, neviděl, neslyšel. Kázání v černovském kostele Kor v menším v Americe má mnohem méně formální podobu, než jak jsme na to zvyklí v Evropě. Já jsem neuměl zas tak dobře anglicky tehdy. Afroamerickou kostelní angličtinu jsem nezvládal vůbec a oni ještě navíc věří v momentě, kdy je osvítí Duch Svatý během toho kázání, tak mluví neznámými jazyky. A to tam všechno probíhalo. Já jsem neměl šanci vůbec rozumět ničemu. Samozřejmě jsem tam vyčníval prostě jak nakopnutý palec, že jo? Protože ten prostor není moc velký. Já jsem nerozuměl vlastně polovině, 2/3 toho, co říkají, proč to dělají, co to má, co společně, nemělo to vlastně společně nic se mnou, s mojí kulturou, s mým vyrůstáním. A já do půl hodiny prostě brečel. Já jsem byl úplně rozebraný na součástky a v tu chvíli jsem si uvědomil, hele, vůbec nevím, co to je, ale já asi by stálo za to se okolo toho chvilku ochomejtat, protože to je prostě pro mě moc důležité. Já jsem v tu chvíli jsem opravdu, ať už to bylo úplně cokoliv, nebudu se pouštět do jakýkoliv teorií, ale já jsem v tu chvíli viděl, že jsem zažil něco, co je v skutku opravdové a že jsem něco takového do té doby nezažil. Už se to souvisí s hudbou samozřejmě, protože já jsem hudebník a hudbu miluju, mám ji v srdci. Ale to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl, že bych měl to trochu prozkoumat a to mě přivedlo vlastně k tomu se do New Yorku přestěhovat. Mě k tomu potom taky přesvědčil ten Corey, on říkal, udělej to, jak chceš, zaříď si to, jak chceš, přestěhuj se do New Yorku, vyplatí se to. On mě takhle jako naváděl. No a já jsem to udělal a ono se to vyplatilo.
0: Andrew, jak je možné se etablovat na takovém místě, jako je malý afroamerický sbor v Harlemu, kde člověk nerozumí dvou třetinám toho, co se tam děje?
1: Kombinací naivity a štěstí. A já když o něco stojím, tak jsem poměrně urputný. A myslím si, že když jsem byl mladší, tak to mohlo být dost otravný. Já už jsem se teďka naučil nebejt otravný, ale vytrvalost prostě udolá většinu problémů, aspoň to je moje zkušenost. A já jsem věděl, že to je neuvěřitelný, jako vlastně neuvěřitelný, že to je téměř nedosažitelný úkol, ale nějak jsem si prostě nemohl pomoct. A vlastně jsem nic lepšího tehdy neměl na práci. Samozřejmě mimo to nějak přežít, což časem pak jsem musel dělat spoustu věcí, abych zaplatil nájem a měl co jíst, ale tohle bylo prostě úplně tak jako vepředu, jsem měl pořád jako vepředu hlavy, teď mluvím anglizmama, pardon, já jsem česky nemluvil několik dnů. Prostě to bylo tak moc, to bylo jako pro mě záměr a cíl, že jsem byl proto ochotný tomu věnovat poměrně hodně času a energie a taky jsem tak učinil.
0: Když jste zmínil ty anglizmy, kde jste dneska víc doma?
1: Musím říct, že ono se to třeba ještě může změnit. Ale v tuhle chvíli jsem víc doma v New Yorku.
0: Když se dneska ohlédnete za tím začátkem, když se ohlédnete na tu první bohoslužbu, kde vás během půl hodiny něco dostalo, co z toho ve vás zůstalo?
1: Já si myslím, že mě to změnilo na věky jistou formou otevření. Jsem prostě otevřenější. Kde čems? Já mám strašně rád debaty o ožehavých tématech, ale s přáteli, s lidma, který znám a který znají mě. Protože já mám na hodně věcí poměrně jasně vymezený názor, ale vlastně vždycky rád si ho nechám změnit. A to si myslím, že jedna z těch věcí, která se mi udála ten den v tom momentě během těch několika hodin té bohoslužby, že prostě já jsem vyloženě cítil fyzicky, jak se mi otvírá srdce.
0: Mně to je teď úplně líto, že nejsme přátelé, protože já bych s vámi teď ráda jako vedla tu debatu o těch ožehavých tématech, ale tak můžeme to vyzkoušet. Jo? Můžeme to vyzkoušet, jak vám to půjde s někým, koho vidíte poprvé v životě. Já jsem vám koukala na záda před 2 lety, tak pojďme si říct, že už jsme spolu něco zažili a já vám teď budu...
1: Máme velkou historii.
0: Přesně tak. A já vám teď budu klást ty drzí otázky. Jo?
1: Ano.
0: Je Bůh?
1: Ano. Jakou formu si člověk zvolí, už si myslím, že na každém.
0: Potřebujeme Boha v životě jako lidi?
1: Z mojí zkušenosti vyplývá, že je dobré mít víru.
0: Je jedno, v co člověk věří v té chvíli? Jako jde spíš o tu víru, o to něco, co to přesahuje?
1: Řekl bych, že jo. Z mých cest po světě vyplývá, že v momentě, kdy je ta víra pozitivního charakteru, tak ty ostatní atributy jsou jen semantika.
0: Dokázal byste definovat, v co věříte vy?
1: Jo, dokázal. V magnetismus toho, na co je člověk většinu času zaměřen ve svých myšlenkách.
0: Jakože na co myslím, to přitahuju? Rozumím tomu správně?
1: De facto. Ovšem nejenom, podle mě nejenom v rovině konkrétních myšlenek a věcí a událostí, ale trochu víc bych řekl v rovině emoční a pocitové.
0: Takže vlastně v tomhle náhledu je člověk strůjcem svého osudu?
1: V podstatě jo.
0: Stalo se vám někdy, v nějaké části s vámi souhlasím a zároveň mi přijde, že přece jsou věci, které si člověk nevybere, které se v tom životě udějí a jediné, co si můžu vybrat, tak je to, jak na to zareaguju, to, jak s tím naložím.
1: Takhle to v podstatě ale myslím.
0: A ok, dobře, tak jo, tak to jsem klidná, protože já jsem si říkala, co se děje s tím, co si prostě nevyberu a najednou to v tom životě mám.
1: No, já si tak trochu myslím upřímně, že teď já nevím, kde jsem tohle slyšel. Hrozně se mi to líbí, chceš-li Pána Boha rozesmát, řekni mu svoje plány. Já si naopak myslím, že toho většina toho je trochu jako předepsaná a předurčená. Už jenom díky tomu, i kdybychom se odsunuli od roviny náboženské a spirituální, tak už prostě jenom tím, kolik toho věda ví o tom, jak moc naše rozhodnutí jsou formována tím, co se nám dělo v prvních měsících a letech života. Ať už je to z jakýhokoliv důvodu, ať třeba tohle je jeden z nich, nebo tenhle ten důvod je jenom vedlejší efekt toho, že to je z jiných důvodů. Ale zdá se mi, že hodně těch věcí je nalinkovaných předem. Ovšem v naší moci do jisté míry je právě ta reakce na to, ta interní reakce na to.
0: Co děláte s věcmi, které se vám v životě dějí a nějakým způsobem vás přesahují, ať už pozitivně nebo negativně?
1: No, za ty pozitivní jsem vděčný a za ty negativní pak časem taky.
0: Jakože až se člověk ohlédne, tak ví, jak ho to sformovalo.
1: Většina věcí je buď to vítězství nebo lekce, se mi hrozně líbí a tak nějak se podle toho snažím orientovat. A to neznamená, že v tu chvíli, kdy se mi to děje, tak to nenávidím. Ale myslím si, že jednodušší, že usnadňuje lehkost bytí k tomu přistupovat takhle.
0: Když říkáte, že za ty dobré jste vděčný, je to vděčnost někomu? Je to vděčnost Bohu, anebo je to prostě jenom vděčnost?
1: Je to, ano, vděčnost Bohu, osudu, vesmíru, vděčnost za to, že tyhle ty věci přišly. To si netroufám odhadovat.
0: Vůbec vás neláká o tom přemýšlet? Nemáte tu potřebu?
1: Vůbec mě neláká o tom přemýšlet. No, teď, když o tom tak mluvíte, tak mi to přijde zajímavý. Ale primárně mě to nějak... Tato myšlenka mě nějak nepřitahuje, nebo přemýšlet o tom mě nějak nepřitahuje. Co mě přitahuje trochu víc, je přemýšlet o tom, co je těsně před smrtí. Částečně je to proto, že z nějakého důvodu mám poměrně hodně geriatrických přátel. Nevím, proč to tak je, ale prostě mám kolem sebe pár lidí, s kterýma prostě rád mluvím a mám je velmi rád a jim je prostě třeba k 80. A to si myslím, že je myšlenka, kterou jsem měl častěji, než to, co bude po smrti. To, co je tak nějak těsně přes smrt, protože na těch lidech úplně jasně vidíte na všech, jak se v nich zúročil celý ten život, jak pozitivně, tak negativně. A jak některý by chtěli ještě toho spoustu stihnout, protože vlastně mají pocit, že těch věcí hodně nestihli. Ať už jsou jakýhokoliv charakteru, ať už se jedná o dosahování nějakých mezníků, anebo trávení času s lidmi, který máte ráda, ale prostě z lidí tohle to čiší, když mají pocit, že toho ještě tolik nestihli. Tak všeobecně mám pocit, že já jsem to zažil jenom jednou v životě, když mi bylo 40, což bylo loni, tak jsem dělal takový první jako bilancování a myslím si, že to druhý je právě touhletou dobou před tím odchodem. Nad tím jsem se zamýšlel častěji, než nad tím, co bude po smrti. To mě možná párkrát napadlo, když jsem koukal na nějaký film, ale jinak vlastně ani ne.
0: Co byste chtěl mít v té době těsně před smrtí vy?
1: Kdybychom nebyli na náboženském rádiu, tak řeknu nějakou nepředloženost.
0: Klidně řekněte nepředloženost. V tomhle pořadu se může říkat všechno. To je právě výhoda.
1: Určitě bych kolem sebe rád měl nějaký lidi, který mám rád a který mají rádi mě. Spokojený úsměv na tváři, slastně uvolněný pocit po těle z uvědomění, že to bylo dobrý.
0: Čeho v životě máte strach?
1: Z vnitřní samoty. A ta nemusí souviset ale ani s tím, že člověk je izolován třeba geograficky nebo že je bez lidí, ale z samoty ve smyslu pocitu naprostého nesou náležení k něčemu jinému nebo k někomu jinému.
0: Zažil jste někdy něco takového?
1: Kolem 10. roku od odjezdu z České republiky. Není to rozhodně nic ojedinělého, děje se to většině migrantů. Zajímavý úkaz, kolem těch 10, mezi 9 a 11 lety, vám dojde, že už nejste tamto, ale ještě nejste tohleto. A dojde vám, že celých těch prvních 10 let vlastně máte pocit, že jakoby k tomu se k něčemu blížíte a kolem těch 10 let vám dojde, že tady už je tak nějak ta hranice a teďka to bude chtít se zamyslet nad tím, jestli teda náhodou tohle už je asi ono, takže by bylo OK bejt s tímhletím. Tyhle ty problémy má poměrně hodně bikulturálních lidí. Já znám tady v Americe hodně lidí, kteří jsou ze smíšených párů etnicky. Ty to mají rovnou vestavěný, protože prostě nikdy nepatří k jedné skupině ani k druhý už v dětství. Já jsem si to na sebe do jistý míry upek sám tím, že jsem se prostě odstěhoval z rodné země do nerodné země. Řešení v podstatě spočívá v tom, že si to vytvoříte sama, tu svoji vlastní kulturu a pak to je ono, pak to je vaše. Ale tohle mi chvilku trvalo. A proto z toho taky mám strach.
0: Jaká je ta vaše kultura, kterou jste si vytvořil?
1: No, mám-li to popsat jako třeba skupinu lidí, kterou mám kolem sebe, tak jsou to všechno uvědomělí rošťáci. Samozřejmě to zapadání je vlastně překvapivě je o to těžší, o co víc jste toho viděla, na kolika místech jste byla, protože já aspoň tohle je moje zkušenost, čím víc toho po světě vidíte, tím víc jste vlastně jako otevřená, tím míň máte uzavřený myšlení, to znamená na tím míň věcí máte naprosto jasně definovaný názor, protože víte, že názor, váš názor je prostě vždycky jeden z více a všechny mají nějakou platnost.
0: Máte někdy potřebu se modlit?
1: No jasně.
0: Děláte to?
1: No jasně, skoro každý den.
0: Jak to vypadá?
1: To už je poměrně hodně intimní otázka, ale je
0: no,
1: to...
0: No můžete říct, že na ní nebudete odpovídat.
1: Je to kombinace, já tu zkusím ze sebe vypotit něco, co mi bude pohodlný. Já mám takový rituál, který spočívá ve vděku, jistýho množství afirmací a potom úplně zcela jednoznačního akčního plánu. To znamená, poděkuju za co jsem doopravdy vděčný a snažím se naladit na tu, najít v sobě to, jak to vypadá, když jsem vděčný a opravdu to procítit, opravdu to prožít. Což je něco, co muzikanti umí poměrně dobře, protože prostě je to něco, co od dětství trénujete, jak něco doopravdy prožít. Ono to zní tak jako trochu prazvláštně, ale ono to tak je. Stejně jako kreativita je něco, na co se můžete trochu natrénovat. Nemůžete si se přinutit, teďka budu inspirovaný a napíšu výbornou hudbu, ale můžete umět vytvořit to prostředí pro to, aby tam nebyly žádný zábrany v tom, aby k vám ta muza nějakým způsobem promluvila. Opravdu zcela jasně, protože životy kor nás umělců, který celkem cestujem, tak jsou poměrně hodně hektický. Je fajn si někdy sednout a trochu si ty myšlenky utřídit a zorganizovat, takže u mě to vypadá spíš jako organizace chaotických interních pocitů a myšlenek, ta modlitba. A pak afirmace a ta plánovací část má charakter tradičnější modlitby, vlastně o něco žádáte a většinou na závěr se vracím k tomu, že se vracím k těm prvním pár bodům. Já si to píšu tuškou na papír, pak se vracím k těm prvním bodům, za který jsem rád a navracím se k tomu pocitu. Protože rád končím tím, že i kdyby se nic z toho, co jsem si naplánoval, nestalo, tak už je to dobrý.
0: Za co jste vděčný dneska?
1: Za co jsem vděčný dneska? Za prvý za to, že svítí sluníčko celý den. Za druhý za to, že už 14 dnů se mi dobře spí, což v mém životě je poměrně ceněná měna. Spánek, protože jak jsme furt nějaký jiný časový zóně, tak já to mám prostě rozházený. Za to, že mě nic nebolí, že moje tělo ten nápor zvládá pořád poměrně dobře, i přesto, že mám kamarády, který už se prostě v mém věku tělo vozívá, tak mě taky dá vědět samozřejmě občas, že ho mám, ale že se drží. Pak za lidi, který mám v životě a který mám rád a s kterými mám dobře, i když třeba někdy je to na dálku, s některými lidmi musím prostě udržovat celoročně spíš kontakt po videohovoru nebo po audiohovorech a pak se vidíme jednou za rok, ale no je ono je toho spousta, vlastně nic nechybí a dělám, co mě baví, takže není potřeba nějak jako hluboce rybařit, když vypisuju tyhle ty věci.
0: Tak vám přeju, ať máte každý den spoustu důvodu k radosti. Děkuju.
1: Děkuju moc.
0: Tohle byl hudebník Ondřej Pivec, host dnešního Zákoutí. Loučí se i Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

písní kapely Souznění jsme se přesunuli do dopoledních hodin. Máme 10 hodin 28 minut a do moderátorského křesla se usadila Aneta Lofítková. Přeju všem krásný a pohodový den prožitý u poslechu Rádia 7. Zákoutí byl jen takový start dnešního dopoledního vysílání, tak se pojďme podívat, co dalšího nás ještě čeká.

Impozantní barokní chrám s titulem Bazilika Minor na známé poutní místo u Olomouce vás zavede Dana Koeningová v rozhlasové pohlednici ze svatého kopečku, a to v 10 hodin 45 minut. Na kopečku je k vidění víc než jen kostel. Za návštěvu stojí i zoologická zahrada či okolní lesy. Je snadné si dnes vyhledat informaci na internetu nebo se zeptat chytrého chatbota na výsledek. Nestrácíme tím ale něco ze svého lidství? Jak využít umělou inteligenci jako pomocníka při vzdělávání a kdy je to na škodu? S učitelem Václavem Jančou se v průsečících od 11.15 zaměříme na přístup ke vzdělávání s AI. Někdy je to dlouhý proces, než prožijeme osobní setkání s Bohem. Miloš Scholz, jehož příběh pokračuje ve čtení na pokračování, neměl nikoho, kdo by mu pomohl. Po 4 letech přišlo, po čem toužil. Jak uslyšíme od 12.15, kdy bude z knihy Jak život šel číst Pavel Hromádka. Někdo prožije svůj život v pohodě, zatímco někomu se pořád něco děje. Petr Němec spadá do druhé kategorie. Prožíval různé těžkosti, úrazy a problémy, ale zároveň také boží ochranu a pomoc, a to už od malička. Vyprávět o tom, že zázraky se dějí, bude ve Fortepiánu po 13. hodině.

Tohle byla píseň o božím povolání člověka, aby vyšel ven ze své komfortní zóny. Tohle asi mnozí z nás poznáme, to vítí z té komfortní zóny. Bůh nás někdy volá z bezpečného místa, z toho našeho komfortu do něčeho, co neznáme. Volá nás, ale jde s námi. A za malou chvilku zamíříme na svatý kopeček u Olomouce, kam nás v letní pohlednici vezme Dana Koeningová, teď ještě kapela Efod.

žlutavý kostel, vlá nahoře zelené, to je korouhev této krajiny, tiché a svěcené. To je svatý kopeček u Olomouce, místo pro poutníky a výletníky. Napsal Jiří Wolkr v básni Svatý kopeček. Do svých 20 let zde trávil prázdniny u své babičky Anežky Skládalové. Dům s pamětní deskou najdete v uličce za bazilikou. A stojí za to k němu zajít, protože hned vedle je nádherné vyhlídkové místo na úbočí jeseníků. Samozřejmě, že krásný výhled je za dobrého počasí přímo před bazilikou, kde máte město Olomouc před sebou jako na dlani. Ostatně říkávám, že u Olomouce je jediný kopec a je svatý. I když dříve se nazýval Svatá hora. Když už tady stojíme, za povšimnutí stojí unikátní historická alej z klášterního hradiska na kopeček. Z níž se dochovala její část z Chválkovic. Alej představuje barokní krajinářskou architekturu, koncipovanou tak, aby poutníkům směřujícím na poutní místo otevírala pohledy na cíl cesty. Původní Lipová alej vznikla v letech 1680 až 1752 a měří 10 kilometrů. Od roku 1999 je zapsanou kulturní památkou a prošla rozsáhlou obnovou. O bazilice samotné je napsáno mnoho a mnohem odborněji, než bych to řekla já, takže jen stručně. Současný chrám stojí na místě původní poutní kaple ze 17. století zasvěcené Panně Marii. Proto se nazývá Bazilika navštívení Panny Marie. Kapli vypálila švédská vojska v době 30leté války. No a pak postavili v letech 1669 až 1679 premonstráti z hradiska nový kamenný kostel, ke kterému postupně dostavěli i další prostory pro správu poutního místa. Součástí je také takzvaný ambit. Je to prostor ve tvaru kruhu, kde jsou obrazy křížové cesty pod postranními zastřešenými klenbami, uprostřed s trávníkem, místo, které zve k uspořádání různých akcí a setkání. Pokud navštívíte svatý kopeček v létě, tak se v bazilice příjemně ochladíte. A vedle si v kavárně můžete dát výbornou ovocnou zmrzlinu či jiný zákusek z místní výrobny. Pokud vydržíte do západu slunce, přímo ze schodů u vchodu do baziliky bývají opravdu krásné. Další turistickou atrakcí svatého kopečka je zoologická zahrada. Tam se asi bude dětem líbit víc než v kostele, kde je třeba zachovávat klid. Zoologická zahrada Olomouc byla pro veřejnost otevřena v roce 1956. Na ploše přes 40 hektarů chována 1861 kusů zvířat v 354 druzích, jako jsou žirafy, medvědi, lvi, vlci, které můžete slyšet až v lese, a v zimě v mlze jde z toho člověku husí kůže. Ale také můžete ve zvláštním pavilonu studovat netopíry, či v podmořském akváriu se kochat barevnými korály a rybičkami. Nebojte, nebudu jmenovat všech 354 druhů, raději si sem zajeďte je všechny navštívit. Vedle zoologické zahrady najdete stylovou restauraci Archa v dřevěném srubu s velkým vnitřním prostorem. Ve stejné budově se můžete také ubytovat. Nejradši ale chodím na kopečku na procházky do lesa. Mám tam už své trasy, místa, kde sbírám černý bez, lípu, zeměžluč, mateří doušku, maliny a když vyjde počasí, i houby. Oblíbila jsem si také dva staré buky na cestě od zoologické zahrady do Droždína. A když už je řeč o cestě, tak na svatý kopeček se dostanete pohodlně městským autobusem číslo 11 od vlakového nádraží v Olomouci. Určitě stojí za návštěvu.
Začala jsem básní Jiřího Volkra a jeho slovy také zakončím dnešní pohlednici o svatém kopečku u Olomouce. Sednice v prvním poschodí jako zvon houpe se na modré věži noci. Uchystali mi bílou postel, chléb a petrolejovou lampičku s čarovnou mocí. Tři okna sedí v lipových haluzích jako tři pohádkové květy. Na nebi hvězdy nebeské a na zemi lidské jsou rozesety. Já jsem ve zvonu srdcem, aby jí do jeho stěn, aby každý věřící to slyšel a byl z toho potěšen. Tato krása je příliš těžká pro člověka jediného. Moji přátelé jdou za hlasem zvonu okusit se mnou štěstí všeho. Ale i pro nás je příliš veliké a těžké toto štěstí. Dej Bože, ať všichni lidé jsou naši přátelé, ať přijdou a pomohou nám je nésti, aby nám nespadlo, nerozbilo se a neporanilo této spící dědiny. Člověk by umřel už tím, že zůstal by na světě jediný. Dříve než usneme, na svou milou si vzpomeneme, i do snu si její obrázek v očích poneseme, neboť ona ví, co je to láska a bolest. My od ní se to dověděli. Bolest je života půl a láska je život celý. Pro ni a pro nás všechny se navzájem zaslíbíme, pro ni a pro nás a pro všechny svět jediný postavíme. Svatý kopečku, kostely vlající na hoře zelené, korouhvy této krajiny tiché a svěcené, spravedlivou sílu, dětské oči a jazyky ohnivé dej nám všem, ať to, v co věříme dnes, též zítra provedeme.

Po 11. hodině se vám od mikrofonu Rádia 7 hlásí Aneta Lofítková, která vás provází dnešním vysíláním. Máme úterý 18. srpna a svátek slaví Helena a taky Elena. Než si o tomto jménu ale povíme víc, tak posílám všem Helenkám a Elenkám takový malý dáreček, o který se postará kapela Good Work.

Ještě jednou připomenu, že dnes slaví svůj svátek Heleny, ale také v některých kalendářích můžete najít i připsané jméno Elena. Svým původem je jméno Helena jméno řecké a v překladu znamená pochodeň z hořícího rákosí. Jejich jméno lze také přeložit i jako světlo v temnotách. Tak ještě jednou krásný svátek Helenkám i Elenkám.

Tvými ranami jsem uzdraven, uprostřed bouře mi dáváš pokoj a tvá láska se mě nevzdá. To jsou slova chvály, i když jsou v podání kapely Elevation Worship. A my si dáme ještě jednu chválu a po ní už k vám posílám průsečíky.

0: Prasečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: V jednom z předchozích dílů Průsečíků jsme otevřeli s Václavem Jančou otázku, zda má smysl se ve škole učit všechna data, informace, které dnes jsou dostupné pomocí umělé inteligence, internetu, celkem snadno. Dnes budeme v tomto tématu pokračovat. Vítám Václava u mikrofonu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Můžeš trošku připomenout, co jsme se minule bavili o tom, jak vnímat ty data kolem nás, jak k ním přistupovat?
2: No, já jsem na tu otázku odpovídal své zkušenosti jako studenta, kdy jsem nesnášel, že se musíme prostě jenom naučit nějaké poučky, zapamatovat si spousty věcí a potom jenom papouškovat. Že tady ta otázka v mysli studenta, proč já se tohleto všechno mám učit, když si to najdu třeba na internetu, nebo když to můžu pomocí nějakého chatbotu si to najít, si to zodpovědět, proč se to mám ještě učit? Ta otázka je taková věčná, bych řekl. Mě u toho potom napadlo, že bychom se mohli trošičku víc zamyslet nad tím, jakým způsobem se teda s tou umělou inteligencí má pracovat a kterou tu část toho klasického zapamatovávání si a učení se bychom chtěli zachovat. Jako co s tím? No.
1: Občas přichází tendence právě přemýšlet o tom hloupnutí nás jako lidí. Rád bych se teď zaměřil na to, co je možná nezbytné, co je potřebné se učit a rozvíjet, zároveň co můžeme nechat té technice.
2: K té obavě, že hloupneme, že nám ta technologie způsobuje jakýsi úbytek mozkových kapacit, tak to je něco, co už se projevilo dříve, než přišly ty generativní modely, ty velké jazykové modely. Už jenom klasické, jak tomu říkám, čumění do placky, způsobuje, že lidé mění svoje společenské návyky, že třeba nemají už takovou tu schopnost, tu dovednost se normálně s někým pobavit, že se jim třeba krátí ta doba, kterou jsou schopni věnovat něčemu pozornost, že snadno zapomínají. To všechno už známe z vlivu technologií, řekněme, chytrých telefonů a podobně, ale existuje ta obava, nebo lidé se někdy ptají, jestli náhodou tím, že budeme mít teda k dispozici tyhle ty nástroje umělé inteligence, že už hloupneme úplně. A já si myslím, že lidé někdy příliš z tohoto viní tu technologii samotnou. Když se zeptají, kdo za to může, tak za to může ta technologie. My hloupneme kvůli tomu, že existují technologie. A pokud je někdo rodič, tak to chce svým dětem zakazovat. Pokud je někdo zaměstnavatel, tak nevím teda, jak to chce řešit, ale prostě má dojem, že když bude využívat tyhle technologie, takže budeme hloupí. Můžu zmínit Kranzbergův zákon, technologický zákon, on jich má několik. Myslím, že tohle ten jeho první říká, že technologie není ani dobrá, ani zlá. Pak je tam trošičku pauza, ovšem není ani neutrální. Lidé mají tendenci prostě si představovat, že ta umělá inteligence, že to je něco buď teda úžasného, dobrého, nebo strašně špatného. Jenomže ono to není ani tak, ale neexistuje ani prostor uprostřed. Je to nástroj a podle toho, kdo ho používá a jak ho používá, tak takový bude. Takže určitě nebude řešením vyhýbat se těm technologiím, vyhýbat se používání umělé inteligence z obavy, že zhloupneme. A musíme si přiznat, že za to můžeme spíš my, právě kvůli tomu, jak ty technologie používáme. Takže bych řekl, že kdo nechce zhloupnout, tak nemusí. Akorát ho to bude stát hodně úsilí.
1: Teď nedávno jsem viděl obrázek, který narážel možná právě tady na ten rozvoj technologií. A byl to obrázek pra člověka nebo dva lidé někde z té doby kamenné se baví a u nich je bublina, koukají na mladé svého rodu, kteří mají v ruce pochodně a oheň a říkají, jestli je ta technologie jako nezměnila, neničí, neovlivnila nějak moc. A přitom to byl obyčejný oheň, který dnes používáme dnes a denně. Stejně tak bychom se mohli bavit o elektřině, o technologiích, které už nějak máme zažité a běžně fungují v tom našem životě a dokonce si bez nich neumíme ani mnohé věci představit. Nejsme možná tady v tom rozvoji umělé inteligence někde na tom prahu toho přemýšlení, přelomí se to sem, nebo sem, je to dobré, je to špatné. Jaký je ten potenciál tady toho rozvoje třeba v techniky samotné?
2: Tenhle ten obrázek jsem docela vítám, protože já jsem přemýšlel podobně, já jsem si představoval situaci, kdy někdo, řekněme nějaký Evropan, přiletí na nějaké odlehlé ostrovy, kde se setká s místními domorodci a začíná střet civilizací. Začíná boj o to, jestli tím, že on sebou přiveze nějaké technologie, tím, že sebou přiveze spoustu různých těch výdobytků civilizačních, tak jestli on nezničí tu identitu těch původních obyvatel. A začíná boj o to, co z toho, co měli, je třeba zachovat a co z toho, co on sebou přivezl, můžou klidně přijmout, protože jim to nějakým způsobem usnadní život. Já jsem si tak představoval, že teda my lidstvo jsme ti domorodci a umělá inteligence je to něco nového, co nás ohrožuje, tu naši identitu. Je tam zase ta obava o to, co z nás bude, co s námi bude, když tuto technologii přijmeme. Tak je to podobná situace. My opravdu musíme rozlišovat mezi tím, co je nám vlastní, co nás činí námi, aby ještě vůbec měl smysl říkat lidem lidi, nebo tomu domorodému kmeni jejich původním názvem, a co je jenom využití nástrojů k tomu, abychom prostě lépe dělali to, co děláme, lépe byli tím, kým jsme. Vystává mi taková otázka, co z toho, co jsme nechceme ztratit, o co nechceme přijít. Tady v tomhletom smyslu mi strašně pomohlo, jakým způsobem se tím zabývá Ethan Mollick ve své knize Co-Intelligence, já už jsem ji jednou zmiňoval. A on tam poukazuje na to, že právě jak lidé, když se setkají s umělou inteligencí, tak se domnívají, že teď už není potřeba se nic biflovat, o ničem hluboce přemýšlet, všechno za nás tady ten nástroj vyřeší. A on, protože je profesor, věnuje se vzdělávání, tak upozorňuje na to, že právě tyhle ty dovednosti, jako o něčem třeba kriticky přemýšlet, umět řešit problémy, chápat nějaké abstraktní koncepty, promýšlet nějaké nové problémy, když se setká s něčím novým, tak toto všechno my strašně potřebujeme a toto je něco, čeho se nesmíme vzdát, protože jenom díky tomu budeme schopni posoudit ten výstup z umělých inteligencí, co nám vlastně tedy ten model píše, co nám říká. Takže poukázal na to, že existují určité schopnosti, určité dovednosti, které my musíme mít, jinak se stane to, že nás bude jenom taková obsluha počítače, budeme mačkat čudlíky a vlastně tam nemusíme vůbec být, jsme naprosto nahraditelní.

0: možná bych postupně některé z těch zkušeností, oblastí trošku prošel hlouběji. Zmínil jsi třeba kritické myšlení. Co to obnáší, když se zahloubáme nad tím pojmem samotný? Co to znamená pro nás, jak rozvíjet kritické myšlení?
1: To je zajímavé, že říkáš, jak to rozvíjet, protože tady tyhle ty vlastnosti, ty jen tak člověk nemá. Ty nemá, protože je člověkem. Ty se v něm nějakým způsobem musí utvářet. Takže ono je to jako takový, já jsem si k tomu utvořil takovou grafiku, že mám tady takový domeček, kde jsou vepsány všechny ty schopnosti toho člověka, například to kritické myšlení, ale ten domeček stojí na nějakém základě. Tyhle ty vlastnosti v člověku nějak musí vzniknout. A k tomu, aby měl tady tyhle ty schopnosti, tak vlastně musí mít odbornost v dané oblasti. Musí mít informace. Musí mít v dlouhodobé paměti, musí mít uskladněno určité množství informací. Musí být informován o tom, o čem má přemýšlet. To znamená někde, nějakým způsobem se to musel nabiflovat. Nějak se mu to muselo do té paměti dostat. Musí to být, ty informace v naší paměti musí být nějakým způsobem uspořádané, musí být nějakým způsobem propojené. A obvykle se tak děje, když je člověk nějak zkušenostně zažije. Když nabývá nejenom těch znalostí, ale nabývá určitých zkušeností z toho, co prožil, z toho, co si vyzkoušel, a ho tam patří opravdu někdy jako velmi to, co nesnáším, zapamatovávání si, holé memorování. Když tohleto, jak si, a to si představuji takového člověka jako na úrovni, řekněme, žáka ve škole, nebo školeného v nějakém školení, nebo podstupujícího nějaký výcvik, nějaké školení, tak téhleté části se musí věnovat, aby z něho byl člověk, který dokáže právě kriticky myslet, který dokáže chápat ty abstraktní koncepty a tak dále. A když on získá tyhle ty znalosti, když on si osvojí tyhle ty, nebo získá určité zkušenosti, tak ještě navíc k tomu je potřeba je neustále se v nich trénovat, neustále se v nich cvičit. Takže kolikrát, když člověk vyjde ze školy a myslíte si, že už má teda všechny ty znalosti, které má mít, tak teprve začíná proces, kdy se to uvádí do praxe, ty jeho znalosti. Teprve tady v tom uvádění do praxe on získá ty úplné, nebo se v něm sformuje ten úplný člověk, který je schopen potom používat umělou inteligenci fundovaně. Dokáže vyhodnotit ty výstupy a dokáže ji používat jako takového asistenta. Takže máme tady takovou stavbu, je v ní spousta vrstev. A nahoře ty horní vrstvy jsou to, co jsem si označil, jako že nechceme ztratit. Že nechceme my jako lidstvo při tom střetu s umělou inteligencí o tyhle vlastnosti přijít. A podle toho, které tyhleté oblasti se věnujeme, tak podle toho taky musí vypadat způsob, jakým používáme tu umělou inteligenci. Protože hodně lidí si jde k tomu nějakému chatbotovi pro radu. Nebo se snaží najít nějaké informace, snaží se něco prodiskutovat. Chtějí to použít jako takového asistenta, pomocníka, aby jim pomohl v té jejich práci. Jenomže oni musí mít nějakou tu svoji práci, oni musí mít nějakou tu svoji oblast, které rozumí, kterou se zabývají, aby jim ten pomocník s tím mohl pouze vypomoci. Pokud ji nemají, pokud chtějí všechno přenechat tomu stroji, tak potom, to už jsem říkal, to už jsou jako člověk, který jenom mačká tlačítka. Já si to představuji jako někoho třeba na úřadě nebo na přepážce někde, který není schopen vyřídit obyčejnou žádost někoho, kdo k němu přijde, protože to nemá v počítači. Člověk vysvětlí, já jsem tady v této a této situaci, tohle se mi stalo, třeba tohle jsem žádal, vy jste mi to neposlali. A ten člověk sedí za počítačem, naťuká to tam a když mu počítač nic neřekne, tak on nic neví. A není schopen s tím vůbec nic udělat. Zapomíná, že je tam ještě pořád on, jako ten člověk, kterým to může po lidsku vyřešit. Takže takhle neužiteční být určitě nechceme.
0: Úplně jsem si vybavil, nebo jak si teď hovořil, tak jsem si představoval nějakého doktora, který má nějaké informace a pak je v praxi začne uvádět a vyzkouší si, jak to v tom člověku vlastně funguje a zároveň ke každému přistupuje individuálně. A vezmu-li to tady tomuto příkladu, tak jsem si představil někoho, kdo nemá vystudovanou zdravovědu a doktorské studia a teď tam naťuká, mám nějaký symptom A, B, C, D, chatbot mu vyplivne nějakou informaci a on se podle toho zachová a vlastně bez toho kritického přemýšlení, bez toho fundovanosti v tom oboru to může dopadnout velice špatně. Ano, někdy může pomoct, protože asistent je chytřejší než ten, co se ho dotazuje, ale ne vždycky tomu tak je a musí je potřeba kriticky hodnotit. A když bychom tedy sestoupili možná o ten stupínek níž k tomu, kde vytvořit tady ty dovednosti, tedy vím, že jsem nestudoval zdravovědu, ale potřebuju nějaké informace tímto směrem získat nebo nastavit nějaké hodnoty, které mi pak pomůžou v tom zorientovat se. Jaký je ten krůček, když se nechci spoléhat na tu umělou inteligenci? Dá se využít třeba umělá inteligence k tomu naučit mě to?
1: Teď si řekl důležitou věc, že v této rovině by nás ta umělá inteligence mohla něco naučit. To je úplně jiné použití té umělé inteligence. V tom běžném, tom předchozím stupni jsem mluvil o umělé inteligenci jako o asistentovi, ale v téhleté rovině, kde je potřeba, abychom si osvojili nějaké základní znalosti, abychom si osvojili nějaké základní dovednosti, tak v tuto chvíli ta umělá inteligence může být, má být používána

roli toho studenta, v roli toho, kterému ten nástroj pomáhá si osvojit ty dovednosti. To znamená, že pokud já se zeptám tohoto nástroje, prosím tě, jak se řeší tady tato rovnice, tak tenhle ten nástroj by mi měl odpovědět způsobem, pojďme se na to podívat krok za krokem. Co tam vidíte? Co to je vůbec? A já řeknu, no je to rovnice, ale nerozumím ji. Řekni mi odpověď. A on řekne, no, zkuste se zamyslet nad tím a nad tím. Zkuste se podívat, jestli tam nejsou proměnné takové a makové. A vede mě v tom procesu, jak se řeší rovnice. Učí mě tady téhleté základní dovednosti. Takže tady v této rovině to musí být, ten nástroj se musí používat jako ten trenér a já nejsem ten, kdo mu říká, co má dělat. Někdo jiný ho musí takto naprogramovat, aby mě pomohlo sformovat. Pokud to vezmeme v rovině už dospělých lidí, ne teda třeba nějakého studenta ve škole, tak to může být trénink. V rámci firmy si můžou třeba lidé procházet různé modelové situace a ten nástroj umělé inteligence jim pomáhá, jim třeba asistuje ve smyslu, že jim pomáhá simulovat, dejme tomu, jednání o ceně v nějakém projektu, simuluje jako kdyby protistranu, když se snaží o nějaké obchodní jednání a tak různě. Každopádně je to už zcela jiné využití, než v tom, řekněme, běžném životě, kde teda už je ten člověk sformován, má ty dovednosti a může on jako expert, on jako odborník používat ten nástroj jako pomocník, jako asistenta.

0: Ty jako učitel se setkáváš s tím, že nějak zkoušíš ty znalosti těch studentů, nějak měříš možná jejich růst, jestli se posunuli, naučili nějaké slovíčka, nějaké téma. Vlastně k tomu může ta umělá inteligence taky sloužit, kdy předpřipraví nějaký test, který nás vyzkouší, který nám pomůže objevit to, co víme, co nevíme, nějak nás tímhle provázet. Je to vždycky o tom, že to musí nastavit někdo fundovaný, nebo si můžu říct třeba chovej se jako učitel angličtiny a cvič si se mnou tady konverzaci na nějaké téma, kde vlastně až tak nutně nepotřebuje možná toho školitele nebo někoho, kdo je tak fundovaný, protože už je to tak základní znalost, kterou ta umělá inteligence jako zvládne nebo dá se jí takhle nastavit.
1: Nic není tak úplně černobílé a zcela oddělené od sebe. Tady se to dá do sebe vrstvit. Třeba tenhle ten příklad, který si uvedl, že já si sám pro sebe můžu třeba vytvořit nějaký nástroj, který mi s něčím pomáhá, tak to je to trošičku taková směsice, protože já už jsem do jisté míry odborník na určité úrovni. Čili já jsem sice student, učím se to, ale už jsem schopen poznat, zda se učím správně nebo ne, zda ten nástroj, který jsem si vytvořil, mi v tom pomáhá nebo ne. Prostě mám nějaká měřítka v sobě, kterými jsem schopen posoudit kvalitu toho výstupu. Takže ano, to je to taková kombinace v takové situaci. Není to tak, že já bych prostě, pokud jsem v roli studenta, nikdy nemohl nic, žádný nástroj si sám pro sebe připravit. Je to něco jako, když si někdo dělá kartičky na slovní zásobu, tak si je sám napíše a sám je používá, že? A když v nich udělal chybu, tak se to pak naučí hod špatně. Takže podobně, když si sám vytvoří nějaký nástroj, požádá toho chatbota, aby fungoval určitým způsobem, tak je do jisté míry schopen posoudit, zda se ten cíl splnil nebo ne. No a pokud udělal někde chybu, pokud toho chatbota on špatně navedl, anebo ten chatbot není schopen tu roli s takovými instrukcemi splnit, tak se tohle student dozví při příští písemce. No.
0: A tady se trošku dostáváme k tomu, když tyto dvě oblasti, asistenta a nějakého školitele, třeba prohodíme nebo začneme používat špatným způsobem. Co to může způsobit, když se místo toho, abychom se učili a školili, spoléháme na toho asistenta a obráceně, když asistenta používáme

0: po školitele.
1: Toho asistenta, tam je ten výsledek dost jasný. Když se člověk vzdá, ten domorodý člověk, když se vzdá své identity a přijme to, co mu ta technologie nabízí a přijme i nekriticky, kompletně to, co mu předkládá, tak vlastně ten člověk mizí. On už není sám sebou a je tam v tom procesu zbytečný. On se vymazal z historie. Takže je to, jak jsem už říkal, je to taková tupá obsluha počítače. Je to člověk, který tam v tom procesu vůbec nemusí být a jeho zaměstnavatel, nebo třeba řekněme zaměstnavatel, když přijde na to, že toho asistenta používá tímhle tím způsobem, tak řekne děkuji, že jsi mi to ukázal, že ten asistent tu práci udělá kompletně za tebe, já už tě nepotřebuju. Ne, ten člověk přijde o práci, nebo přestává být sám sebou. Když u toho trenéra tam může dojít ke špatnému použití dvěma způsoby. Buď ze strany, řeknu nejdřív ten jednodušší, když student není motivován, tak se vzdělání prostě jednoduše mine účinkem. A to platí s technologiemi i bez nich. Takže ze strany studenta, pokud on nevyužije ten nástroj k tomu, aby se vzdělával, no tak to je jako se vším. Prostě můžete předložit nějaké to vzdělání a on ho prostě nepřijme. Když ale toho trenéra, tu umělou inteligenci, ten nástroj někdo špatně nastaví a dá ho potom k užívání studentům, tak místo formování je deformuje. Protože ať je člověk sebe mladší, sebe menší, ti nejmladší žáčci jsou geniální v tom nacházení různých zkratek. Jakmile já zjistím, že to se mi mimochodem stalo, jakmile já zjistím, že pokud je nějaký kvíz daný elektronicky a je takový ten ABC, že máte možnosti, pokud ho dávám elektronicky a omylem zapomenu zapnout náhodné řazení odpovědí a všechny správné odpovědi jsou A, tak si toho vnímavý studentík všimne, bude mlčet, nic neřekne a dá tam všechny Ačka. Jo, to se opravdu stalo, že jsem zapomněl promíchat ty možnosti. Když je špatně nastavený ten nástroj, a právě nemusí to být ani umělá inteligence, je to jakákoliv technologie, když je špatně nastavená, tak student přijde na to, jak ten proces obšlehnout, jak to nějakým způsobem zkrátit, jak si to zjednodušit a vlastně nedojde k tomu formování těch důležitých základních dovedností a znalostí, které potřebuje. Takže bude sice mít, řekněme, třeba jedničky, nebo bude se zdát, že se ten proces daří, ale potom se zjistí, že ten člověk nemá v sobě ty schopnosti, kterými jsme začínali. Tu schopnost kriticky uvažovat, tu schopnost řešit problémy, tu schopnost porozumět těm abstraktním pojmům, schopnost promýšlet nové koncepty, nové problémy. A nemá schopnost poznat, když mu umělá inteligence plácá nějaké nesmysly. Nemá schopnost ji používat dobře. Takže pokud se to zvrhne v tom, na té úrovni toho trenéra, tak tam je potom ta škoda mnohem větší, protože tenhle ten člověk, který je vystaven takovému používání vzdělávacích nástrojů umělé inteligence, je pak handicapovaný. On prostě ty schopnosti nemá, takže si nemůže sám o své vůli říct, já si dám pozor na to, abych nezhloupl, protože on víceméně už hloupý je.
0: Jak jsi popisoval testy a zkoušení studentů, tak jsem si vzpomněl na jeden test, kde školitel poslal e-mailem test s poznámkou: tento test, dokument otevřete v okamžiku, kdy budete mít hodinu času, budete sklidnění a budete si chtít ten test jako udělat a pak mi ho pošlete e-mailem. A vlastně to byla taková sázka na důvěru, že v tom testu bylo zakázáno používat pomůcky jakékoliv další, jenom teda tušku a papír, ale učitel by se to nedověděl, jenom vlastně ten test spočíval ve dvojím, jak v těch znalostech, tak v nějakém charakteru. Ten charakter učitel nemá jak otestovat, to je čistě nějaká moje věc, ale je to vlastně to, o čem se tady bavíme, že mám nějakou schopnost, která je i zatím rozlišuju, mám kritické myšlení, rozvíjím svůj charakter a to, jak tu umělou inteligenci používám, s tím vlastně do nějaké míry souvisí. Když budu mít špatné záměry, špatně ji chtít použít, tak to samozřejmě jde a můžu napáchat škody na sobě nebo na dalších lidech, anebo pokud to beru jako toho asistenta, pomocníka nebo školitele v té správné roli, tak mě to může formovat, rozvíjet a rozvíjet to i další. Blížíme se k závěru. Dodal bys ještě něco tady k tomuto tématu nebo nějak ho zhrnul?
1: Já bych rád odpověděl na otázku, která doufám, že napadne posluchače, a to je, co s tím? Co s tím, co jsme si tady říkali? Já si myslím, že hodně důležité rozlišovat tuhletu dvojí roli umělé inteligence. Buď je to asistent, nebo je to školitel. A podle toho volit správný režim pro tu danou situaci. Takže si vždycky říct, v jaké roli to teďka chci použít. Chci, aby mi to pomohlo s něčím, čemu rozumím, ale co potřebuji, čemu potřebuji nějakého asistenta, anebo chci se něco dozvědět, chci se něco naučit, chci si ochránit ty základní dovednosti, které jako člověk má mít. Je mi tento nástroj k tomu užitečný, nebo je to, by mi v tom překážel? Další věc je, že co tady s tímhletím vším je, myslím si, že je důležité, abychom se soustředili na ten vlastní rozvoj. Právě abychom se aktivně bránili tomu potenciálnímu hloupnutí. Abychom se nevzdali té náročné přípravy, která to kolikrát v sobě obsahuje. A zároveň ale se nebáli využít všechny dostupné nástroje, které ten náš rozvoj podporují. Takže pokud mi to pomáhá k tomu rozvoji, hurá do toho. Pokud by mě to ale okrádalo můj vlastní rozvoj, tak ten nástroj raději nepoužil. No a nakonec bych taky řekl, že nesmíme zapomenout žít. Hovořit s Bohem, hovořit s lidmi kolem nás, zajímat se o své okolí, protože nemusíme vyřešit světové problémy. Důležité spíš jako vnímat, kde jsme a k čemu tady tyhle ty nástroje opravdu my potřebujeme používat. Nemusíme všichni být okamžitě experti na umělou inteligenci.
0: To je pěkný závěr našeho rozhovoru. Děkuji za provedení vývojem, přemýšlením o výuce a využití umělé inteligence při vzdělávání. Hostem Průsočíku byl Václav Janča. Děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.

Tolik k dnešním průsečíkům, které budeme opakovat také ve středu v 18 hodin 30 minut. A poslední průsečíky se následující týden ohlédnou do předchozích let a zároveň se pokusí nastínit, jaký vývoj můžeme očekávat. Teď už kapela KSP Music.

Další chvála, která teď přijde na řadu, tak je relativně známá už mnoho let a v dnešní době máme možnost ji slyšet v několika verzích. Já nebudu pouštět tu originální, ale jinou v takovém odlišném zpracování. A v originále se chvála jmenuje It is well with my soul, neboli v češtině doslova Dobře je duši moji. A třeba se vám vybaví názvy, když nebeskou duši mou proniká mír, nebo ať hrozivě vlny. A tahle chvála nese takový silný příběh toho, jak vlastně vznikla, o který bych se s vámi ráda podělila. Autor textu Horatio Spafford napsal tuhle píseň po rodinné tragédii, v níž jeho 4 dcery zemřely během plavby. Spafford se svou manželkou investoval do nemovitostí a dařilo se jim dobře, takže mohli podporovat i další lidi, jako například v té době známého evangelistu Moodyho. Jako rodina žili společně v Chicagu. A jednou si naplánovali dovolenou do Evropy. Vybrali Anglii, kde již zmíněný evangelista Moody zrovna podnikal misijní cestu. Manželka a dcery Spafforda odjeli lodí dříve, ale Spafford měl kvůli podnikání přijet později. A během cesty z New Yorku přes Atlantik jejich loď však nedaleko britských břehů ztroskotala a jako jedna z mála se jako zázrakem zachránila jen paní Spaffordová. Všechny jejich dcery, z nichž nejstarší bylo 11 let, utonuly. Pan Spafford se ihned nalodil na další loď, aby přijel za truchlící manželkou. A když se blížil k místu ztroskotání, tak jej pán Bůh hluboce oslovil a naplnil zvláštním pokojem. Když pak za svými drahými přáteli přijel sám evangelista Moody, tak je nalezl sice v slzách, ale v hluboké, pevné víře, schopné vyznat, mé duši je dobře, it is well with my soul. Tato známá píseň vznikla jako odpověď na tragické události, kdy člověk přes všechny osobní bolesti nepřestane Pánu Bohu důvěřovat. A Horatio Spafford podobně pak jako biblický Job dokázal ve své písni vyznat Hospodin dal, Hospodin vzal, buď požehnáno jméno Hospodinovo. Je to opravdu silný a inspirativní příběh a tak mě napadá, jestli my dokážeme ve slabosti a ve smutku vyznávat, že je naší duši dobře. Tak nám přeju, ať nás tahle píseň pozbudí k tomu, abychom i přes veškeré těžkosti, pády a životní tragédie, kterými jsme si prošli nebo třeba procházíme, zůstávali pevní ve víře a vyznávali, že naši duši, moji duši je dobře, protože pokud je naše duše s Pánem, tak je přirozeně dobře i přes všechno těžké.

Znělka nás přesunula do poloviny dne. Bylo 12 hodin a vyladíte Křesťanské rádio 7. Vysíláním provází Aneta Lufítková a rovnou vás pozvu ke společné modlitbě. Pane Bože, přicházíme k Tobě takový, jací jsme. Ať už chybující, možná bolaví, strádající, hledající, nebo třeba v období zkoušek a nejistot, ale přicházíme k Tobě s pokorou, protože víme, že bez Tebe nezmůžeme vůbec nic. Díky, že vyplňuješ tu naši prázdnotu a samotu. Ke komu bychom, Pane, se vším tím trápením, ale i s radostmi šli, když Ty jsi ten, který má slovo věčného života. A za to, že ten věčný život máme a že jsme ho mohli získat díky Pánu Ježíši, tak Ti, Bože, děkuji. Děkuji Ti za to, že pokud jsme Pána Ježíše přijali do svého srdce, tak se stal tím, který nám věčný život v nebi zaručil. A z toho se chceme i dnešní den radovat. Radovat se, že můžeme i přes všechny ty životní bouře stát na té pevné skále, kterou je Ježíš. Tak, Pane, odpusť, pokud z té skály někdy sejdu a vytratím se Ti. Děkuji Ti za to, že ale nabízíš možnost odpuštění, že to se mnou nevzdáváš, ale dáváš mi tu možnost opět se rozhodnout pro Tebe. A tak chceme i v ten dnešní den Tebe následovat a znovu se Ti odevzdávat, přicházet před Tebe se vším, co máme, takový, jací jsme, i když jsme nedokonalí, ale v Tvých očích, Pane, milovaní. A tak jsem Ti za to vděčná, za to, že Tě mám. Tak buď naší silou i dnes, chceme Tě i prostřednictvím Rádia 7 chválit a vyvýšit nade všecko, co máme. Amen.

Je 12.15 a před námi čtení na pokračování. Minule jsme ve čtení z knihy Jak život šel slyšeli, jak si Miloš Scholz zamiloval Bibli. Četl ji pravidelně a vytrvale, ale zatím ji nerozuměl. Modlil se, aby mohl nějak pomoci chudákům, které kolem sebe viděl. Chtěl být nejlepší tenista na světě, aby vydělal peníze a postavil sirotčinec. Stal se nejlepším brněnským trenérem, třetím nejlepším v celé zemi. Hrával v nejbohatších rodinách, což pomohlo jeho rodině, aby se měli lépe. Snažil se žít dobrý život. Trvalo to 4 roky, než Bůh jeho prosby vyslyšel. Byl plný rozporů a otázek, modlil se 100krát otčenáš a toužil po změně. Stále vnímal, že ho Bůh, kterého ještě osobně neznal, nese. Vytrvale se snažil získat víru a dojít cíle, chodit s Bohem a být mu blíž.

Od roku 1928 jsem vedle brněnské riviéry působil ještě v několika německých klubech a vyučoval jsem tedy vesměs německo-židovské milionáře. Toto prostředí, kde jsem pracoval, bylo kulturně na výši. Pro mé sportovní umění a dobrou pověst jednali se mnou ušlechtile a pochopitelně si mě drželi od těla. Bylo pro mě neuvěřitelné vidět, jak vrchní zahradník, kočí a úředníci na zámcích líbali šlechticům ruce. Já proto nikdy neměl pochopení. Nikdy jsem žádné šlechtičně ruku nepolíbil. Nevystihl jsem nikdy, zda to bylo v můj prospěch či k mé škodě. Byl jsem tedy neustále ve styku s těmi nejbohatšími, ale mohu s klidným svědomím říci, že mé vztahy k nim a k chudákům se nerůznily. Choval jsem se k oběma třídám, které byly tak křiklavě rozdílné, stejně lidsky, upřímně a s láskou. Chudáci mě byli vždy bližší, spával jsem s nimi pod jednou střechou. Oni mě více potřebovali a stáli o mé přátelství, o moji pomoc a projevovali hrdost, že jsem z azylu a že jsem, co jsem. Milionáři si mě vážili pro mé umění a měli mě natolik rádi, nakolik jim mé umění imponovalo a sloužilo. Měl jsem to na obě strany dobré, protože pán Ježíš byl mým jediným učitelem a já se snažil ze všech sil být jeho dobrým žákem. Nad mou hlavou se vždy prostíraly dva husté mraky. Mraky extrémů. Žebrota, to byl jeden mrak. Nepřehledné bohatství, to byl druhý mrak. První nesl nevzdělanost, hrubost a vše, co souvisí s pustou osamoceností, kterou těžce prožívá každý postižený chudobou, ať z vlastní viny či vinou jiných. Druhý, stejně tmavý a těžký mrak, bylo klasické vzdělání, pečlivě nabité prozřetelně pečujícími rodiči. Stále se v bohatých rodinách střídali učitelky anglické, francouzské, děti navštěvovaly německé školy. A když na mě odrůstající mládež tenisově nestačila, tak na mě začali mluvit francouzsky či anglicky a tu jsem byl zase já v koncích. To jsem jim musel zase dopřát já. Bylo to krásné období, krásné jako mládí samo. Období mezi dvěma světovými válkami. Nejtísnivější dojem jsem mýval z parádivého oblékání mladých. Běžně se mluvívalo o krejčovských a dámských salonech v Paříži, Londýně, Vídni, dokonce i o New Yorku. Já si v těch chvílích představil nějaké chudé děvče z azylu a tak se mi ze všeho točila hlava. Z toho vznikla touha, abych jednou mohl obléci do nejhezčích šatů všechny chudobné dívky. Mezitím vším se zmítalo mé srdce. Tím více má duše žízněla po Bohu, Bohu živém, který pomáhá těm, kteří sami chtějí pomáhat druhým, aby se všichni lidé světa měli stejně dobře. Zatím jsem však takového spravedlivého Pána Boha nemohl vnímat jako svého pomocníka.

Začátek roku 1929 byl pro mě časem mimořádného vzestupu. Přišlo jaro a bylo samozřejmostí, že bratři Šolcové měli tenisová hřiště nejdříve upravená a hrálo se. Měli jsme věrného a dobrého přítele Láďu Dobšíka, který byl prvním trenérem a správcem hřišť. Když jsme však z jara začali hrát, bylo již zřejmé, že jsem výkonem přeskočil nejen svého staršího bratra, ale i Láďu. Tak se stalo, že pro tak silné hráče byla pojednou Riviera malá. Láďa i bratr hleděli nepříznivě na mou výjimečnou sportovní úspěšnost a Rivieru opustili. Nebylo pro ně těžké najít dokonce výnosnější místa. Odešli a já jsem zůstal na čas věrný Riviéře. Nehrál jsem však pouze na Riviéře. Přes léto jsem působil jako trenér na zámcích a v tomto roce jsem trénoval také lázeňské hosty v Mariánských Lázních. Tam jsem vyhrál soutěž asi 30 trenérů o nejvyšší plat, který byl 40 korun za hodinu. Trenéři, kteří se umístili na druhém až šestém místě, měli plat o 10 korun nižší. Pro mě samotného mé úspěchy byly nevysvětlitelné a život jsem začal pojímat velmi vážně. Kamarádky z azylu mě respektovali. Dělal jsem pro ně, co jsem mohl. Tenisová společnost mě vzhledem k mým výkonům začala projevovat takovou úctu a respekt, že jsem se jim chtěl po každé stránce vyrovnat, ba dokonce je předčít, jak v tenise, tak i ve vzdělání i chování. Tatínek mi šil obleky z nejlepších látek. Hrál jsem totiž tenis téměř se všemi brněnskými vlastníky obrovských textilních závodů. Měl jsem ty nejlepší látky pouze za tovární cenu. Tak jsem prý chodil oblékán tak, že jsem byl nápovědou pro oblékání i pro ty nejzámožnější. A jak jsem rostl tenisově, tak jsem se vyvíjel duševně. Kudy jsem chodil, tudy jsem se modlil. Kde jsem byl, všude jsem cvičil a běhal. Od rána do večera jsem hrál tenis a stal jsem se v 18 letech nepřemožitelným nezmarem, ovšem měřeno brněnskými nebo moravskými poměry. S jinými hráči jsem zatím do styku nepřišel a ti nejlepší v Brně se mi vyhýbali, jak jen mohli. Těžce jsem prožíval přehlížení brněnské smetánky. Dítě azylu, sběrač, posléze trenér, i když se sebe více snažil, byl pořád z viděděných. Nic jsem od nikoho nepotřeboval a před lidmi jsem se čím dále tím více zatvrzoval. Viděl jsem jedinou úspěšnou dráhu života, když budu hrát tenis tak, jako nikdo na světě. Porazit mistra světa Karla Koželuha, to byl sen všech tenistů. Pro mě to byla otázka bytí či nebytí. Tenis byl pro mne jedinou a konečnou radostí života. Šel jsem cílevědomě za vidinou svého srdce a duše. V tenisu jsem viděl jedinou možnost vyrvat světu vše nejkrásnější, nejžádostivější, to nejlepší, co vůbec svět může dát. Přitom jsem myslel především na chudé v azylu, kterým Československá republika poskytla toto místo jako jejich útočiště. Čím déle jsem četl Bibli, tím jsem byl vnitřně více ujištěn o správnosti svého sebezapření a úsilí, které zapustilo hluboké kořeny v mé bytosti. Samozřejmě, že jsem při mnohých trpkých zkušenostech neby vyčítal, že vůbec dovolilo, abych se narodil, abych se stal terčem choutek bohatých. Viděl jsem s politováním, jak se psi těch bohatých mají královsky proti tomu, jak jsem se měl já a moji přátelé v azylu. Měl jsem za sebou 4 roky modlitebního úsilí, z nichž poslední 2 roky byly přímo zoufalým modlitebním tažením zdánlivě bezvýsledným. Zažíval jsem mnoho zklamání, mnozí mnou pohrdali. To bylo výsměchů, pomlouvání, příkoří. Život mě tak sevřel, že jsem prožíval naprostou osamocenost. Nakonec jsem se sám sobě zprotivil až do krve. To znamená, že mě ďábel dostal tak daleko, že jsem už slyšel, jak mě našeptává, nač žít, proč se stále trápit, proč se stále nechat ponižovat, kopni do toho zbídačeného a uštvaného života. Sám jsem si kladl otázky, co ty strašné křiklavé rozdíly mezi lidmi,
Na jedné straně milionáři, králové, šlechta, na druhé straně bídníci, žebráci. Jak to, že jsou na jedné straně lidé uhlazení, inteligentní, na druhé straně zhýralci, zloduchové, lidé horší než dobytek. Na tenise. Ten docela jiný svět. Pohoda, krása zdravých, sportem sformovaných těl, ta oblečení, ta svůdnost, ta vůně navoněných žen, ta rafinovanost jejich pohybů, které jen vyzývali, nabízeli se, ale s pohrdáním se odvraceli od chudáků. Až do té doby jsem hluboce neprožil, že na tyto a podobné otázky má jedině správnou odpověď Bible. Slovo Boží jsem však již miloval, a tak jsem ho četl a četl. Četl jsem v tramvaji, četl jsem v každé volné chvíli. Četl jsem v sedě, a když mne sedění bolelo, četl jsem na tvrdé lavici v leže. Při čtení písma svatého jsem najednou začal rozumět, že život Pána Ježíše Krista není nějaká pohádka, ale že písmo svaté je Božím slovem. A když je toto písmo svaté Božím slovem, tak tedy Pán Bůh musí být, musí existovat. A slovo Boží, které jsem četl už 4 roky, a k tomu také chodil do shromáždění na kázání, to vše vytesávalo, tvořilo, formovalo můj život Božím mečem, Božím kladivem, Božím dlátem ve mně. Pán Bůh skrze svého ducha formoval nový charakter. Pán Bůh se smiloval. Každodenní čtení písma svatého splnilo své poslání. Na smetišti lidského života se uchytilo hořčičné semínko, které později vzrostlo do takových rozměrů, že v jeho koruně mohli nebeští ptáci stavět svá hnízda. Sláva, sláva, sláva. Haleluja. Bez Pána Ježíše Krista by nám nečekal nějaký příkop kolem silnice. Zavšivená hlava, šibenice. To bývala slova mého otce, který si uvědomoval, kam přivedl svou 7člennou rodinu. Ale tam naprosto dole, podle lidského soudu. Tam, kde všechno lidské končí, tam začíná to, na co stačí jen Pán Ježíš.

A tak nadešel můj čas. Plnost času před Pánem Bohem. Nádoba mých slz byla před tváří Páně naplněna. Míra mých modliteb přetékala. Na mé volání, Pane Bože, jestliže opravdu jsi, jestliže opravdu existuješ, prosím tě, dej mi víru, už nemohu dál, přišla Boží odpověď. Po čtyřletém modlitebním zápase přišla pro mě nejšťastnější neděle mého života. Byl říjen roku 1929 a s ním první jasné Boží milostivé oslovení. V té době ještě nebyla krytá tenisová hřiště, venku se již nehrálo. Cvičil jsem denně několik hodin pouhým máváním raketou. Přední úder, zadní úder, podání. Raketa svištěla kolem mne i nade mnou. Běhal jsem, skákal, cvičil asi 15 různých cviků, každý 100krát denně. Večer jsem vše zakončoval svými 150 modlitbami Otčenáš. Když jsem ulehl a natáhl své údy, celé tělo mě brnělo. Měl jsem pocit, jako by po mém těle lezli mravenci, nervy se však postupně uklidňovaly a ráno jsem vstával svěží. Myl jsem se studenou vodou a opět den zasvětil modlitbám, práci v krejčovské dílně otce a úpornému cvičení. Té historické neděle mého života jsem byl na bohoslužbách v brněnském sboru Bratrské jednoty baptistů dopoledne a potom i odpoledne. Seděl jsem opřený hlavou o jeden ze dvou sloupů, které uprostřed modlitebny podpíraly její střechu. Bylo po shromáždění. Kazatel Karel Jersák sestoupil z kazatelny, šel ke dveřím, kde se loučil s posluchači. Pojednou prošel kolem sloupu, o který jsem byl opřený, protlačil se mezi odcházejícími a téměř vyběhl na pódium. Vyprosil si pozornost a dodnes slyším jeho slova. Bratři, sestry a milí přátelé, zapomněl jsem ohlásit, že příští měsíc budeme mít křest svatý ponořením. Kdo z vás, milí přátelé, touží po novém životě a chce přijmout Pána Ježíše za svého osobního spasitele a průvodce životem, přihlaste se. Budeme mít několik přípravných sejítí, při kterých si na podkladě písma svatého vysvětlíme otázku biblického křtu. Nevzpomínám si na nic z kázání, které tehdy bratr kazatel měl. Ani na text, na který kázal, nevzpomínám vlastně ani na jedno slovo z kázání oné neděle. Tato poslední slova kazatele však pro mne byla slovy z nebe. Zaburácela v mém srdci a v mém svědomí jako výbuch z vesmíru. Dlouho jsem je slyšel ozvěnou. Ozvěna ale končila mocným hlasem, který pravil, toto je tvůj čas. Tato slova byla tak jasná a podmaňující, že jsem se otočil, abych viděl, kdo je tak záhadně ke mně promluvil. Vedle mne a ani za mnou však nikdo nestál ani neseděl. Vyrozuměl jsem, že ke mně mluví Pán Bůh. Byl to hlas Ducha Svatého. Boží milost se ke mně sklonila a já se jí chopil. Byla to odpověď na řadu let trvající boj se světem, tělem, peklem. Vytrvalé modlitby byly konečně vyslyšeny. Stal jsem se v Kristu novým člověkem. Haleluja. Amen.

Celý týden jsem žil jako ve snu. Myslím, že jsem byl, jak praví písmo v Pánu Ježíši Kristu, na pravici Boží v nebi. Neměl jsem nikoho, komu bych svěřil to slavné tajemství nového života. Bylo to tak slavné a vznešené, že jsem se bál s kýmkoliv o tom promluvit. A pak přišla příští neděle, na kterou podobně nezapomenu. Je to, jako by se to odehrálo dnes. Byl jsem v tu neděli s matinkou sám, na ploše našich 12 čtverečních metrů. Vedle dveří

najednou to ze mne vyhrklo. Maminko, já se chci přihlásit ke křtu. Maminka přestala válet nudle. Dívala se na mě. Já se horlivě myl dál. Co si to povídal? Polohlasem jsem opakoval, chci se nechat pokřtít. Bylo ticho. Podíval jsem se, co se děje. Ty matčiny spytavé oči. Myslíš to vážně, Milošku? Vážně, maminko. A matinka se dala do pláče. A plakala a plakala. Překvapením i radostí. Tu neděli se zvlášť pěkně ustrojila. Vzala si na sebe to nejhezčí, co měla. Spěchala do shromáždění, aby ještě před kázáním sdělila panu kazateli, že jsem odevzdal srdce pánu Ježíši a že ho chci následovat po celý život. Překvapení bylo veliké. Ve sboru se mnou nikdo nepočítal. A nyní ten, o něm se to ze skupiny mladých nejméně předpokládalo, že se obrátil, že se znovu zrodil z Ducha Svatého, že si žádá, aby byl pokřtěn ponořením. Ale byla to pravda. Ten div se skutečně stal. I doma to vyvolalo nebývalý údiv. Měl jsem nyní zvláštní představu. Myslel jsem si, že to na mě všichni vidí, že jsem se stal Božím dítětem a že tu radost, která zaplavila moje srdce, se mnou prožívá nejen nebe, ale také všichni, kteří mne znají. Matka tuto úžasnou zprávu sdělila kazateli a tak jsem myslel, že po shromáždění ke mně kazatel přispěchá a bude mít stejnou radost, jako mám já. Pan kazatel však měl kolem sebe plno lidí a na mne jakoby zapomněl. A tu zapracoval ten zlý. Ďábel se mi začal vysmívat. Ty chudáku, co ty si o sobě myslíš? Žádný o tebe nestojí. To všechno je klam, přelud. Jen jdi pěkně domů, bude vše při starém. Neklam se zbytečně. Těch několik minut, co pan kazatel hovořil s těmi, co měli na srdci nejrůznější věci, byly jako celá věčnost. No, ale ďábel docílil své. Nevydržel jsem čekat, z modlitevny jsem se vytratil, abych se tam snad nikdy více nevrátil. Jenomže z modlitevny vede na ulici dlouhá chodba. A když se ďábel radoval, že Miloš odešel, ještě než jsem stanul na ulici, dobíhal mne pan kazatel a volal, bratře Miloši, počkej, musím s tebou mluvit. V tu ránu ďábel odstoupil a radost nebes se vrátila do mého srdce. Tak je to pravda. Pán Ježíš mě přijal. Kazatel na mne nezapomněl. Jsem opravdu spasen. Jsem Božím dítětem. Pan kazatel začal s radostnou účastí nad mým velkým rozhodnutím. Maminka mi pověděla o tvém přání být pokřtěn a přijat do sboru. To je pro nás veliká radost a milé překvapení. Budeme mít od zítřka každé pondělí modlitební shromáždění a přípravu ke křtu. Budeš moci přijít? A já na to ano, velice rád.

Pondělní shromáždění se uskutečnilo v rodině sestry Žižkové. Jejich rodinu navštívila milost Boží a asi 3 duše z této rodiny měly být také pokřtěny. Toto bylo mé první shromáždění v rodinném kruhu a taková shromáždění se stala od té doby mojí největší láskou. Bylo nás tehdy přes 30. Četlo se Boží slovo, potom následoval výklad s možností dotazů nově obrácených. Nikomu se nechtělo domů, nikdo nespěchal. Nakonec však byla modlitební chvíle a při ní jsem prožil první zápas. Všichni se pomodlili, čekalo se už jen na mě. Ďábel mi však zavřel ústa. Byl jsem spocen. Klečel jsem u židle, kterou jsem pevně držel, a slyšel jsem, jak židle bubnuje o zem. Chtěl jsem se modlit, ale ústa zavřená. Těch několik vteřin čekání bylo pro mě věčností. Konečně jsem ze sebe vypravil: Bože, buď milostiv mně hříšnému. Amen. Amen zaznělo z úst přítomných. Všichni prožívali se mnou napětí, které bylo v mém nitru, a byli vděční Pánu Bohu, že mám začátek společných modliteb za sebou. Přišel však den, kdy jsem měl před sborem vyznat svoji víru,

a vydat svědectví o tom, jak jsem přišel k poznání Pána Ježíše Krista. Měl jsem před sborem vyznat, proč chci být pokřtěný, proč chci vstoupit do sboru u víře pokřtěných věřících. Před křtem bývají kladeny nejrůznější otázky, ale upřímně lidé se nemají čeho bát. Otázky klade kazatel anebo některý ze starších, případně se mohou ptát i členové sboru. Pan kazatel mě vyzval, abych přišel za ním na pódium. Stál proti mně, pěkně s úsměvem mě podal ruku a otcovsky mě oslovil. To je pro sbor radost, že žádáš o křest ponořením. Proč chceš být pokřtěn? Já odpověděl, protože Pán Ježíš řekl, kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude. A věříš celým srdcem? Ano, věřím. Máš plnou jistotu, že jsou ti hříchy odpuštěny? Ano, mám. Takže máš jistotu spasení? Ano. Na otázky jsem odpovídal velice stručně, ale s naprostou určitostí k spokojenosti přítomných. A pak kazatel pokračoval, tak nám nyní řekni, jak jsi k tomuto poznání přišel. Od této chvíle jsem ale ze svých úst nedostal ani jedno slovo. Kazatel čekal a čekal, mne začalo zmáhat zoufalství a minuty se stávaly hodinami. Ve sborovém shromáždění bylo hrobové ticho. Kazatel se na mne díval s láskou, díval se i na sbor a ve vzduchu visela otázka, co se stalo, co to znamená. Miloš stojí, červená se, krev mu stoupá do hlavy. Nikdo si tuto situaci nedovedl vysvětlit. Tu, ve chvíli, která Milošovi připadala věčností, povstává předseda sboru, moudrý, vzácný člen, laický kazatel bratr Kolouch, vstupuje na pódium, položí na má ramena svou ruku a praví, pojď se mnou tam do vedlejší místnosti a povíš nám to někdy jindy. Stál jsem jako skoprnělý a nevěděl jsem, co si mám myslet. Kdyby mne tento vzácný bratr nebyl objal a neodvedl, snad bych tam stál až dodnes. Do sousední místnosti jsem byl odveden proto, aby se přítomní členové sboru poradili o mém přijetí do sboru v mé nepřítomnosti. Po delším rozpačitém rozhovoru přítomných byla nakonec vyzvána má matinka k tomu, aby vydala svědectví o změně v mém životě. Ta opravdu potvrdila, že již delší dobu změnu vidí, a tak na její doporučení jsem byl pokřtěn i přijat do sboru.

Protože jsem byl tím nejhorším z naší rodiny, proto jsem směl první začít psát na čistý list naší rodinné kroniky. Den mého narození dle zápisu v matrice byl 29.9.1911. Ale plně žít jsem začal 7.11.1929 po křtu vodou i Duchem svatým. Od té hodiny jsem se stal tím nejšťastnějším člověkem na světě. To, že jsem nebyl schopen slova, byl mocný boží zásah do mého života. Proto nebylo vysvětlení. Ale Duch svatý mi připomněl biblická slova. Co činím, nyní nevíš, ale potom zvíš. Za 14 dnů se tato slova potom zvíš dokázala a vysvětlila k slávě boží a radosti sboru. Kazatel dal totiž příležitost komukoliv spoluúčasti na biblickém výkladu při čtvrtečním shromáždění. K všeobecnému údivu jsem se přihlásil já a s velikými rozpaky jsem dostal příležitost promluvit. A jak mi Duch svatý při onom nedělním svědectví ústa zavřel, tak mi je tentokrát při výkladu božího slova otevřel a ústa mluvila velké boží věci. Tak se odehrál první zázrak naplnění Duchem svatým. Pán Ježíš Kristus svým duchem vstoupil do mého srdce a dal mi mluvit svobodně a směle. Vždyť pán Ježíš řekl svým učedníkům, prospěje vám, abych odešel, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde, odejdu-li, pošlu ho k vám. On mne oslaví. Jan 16. kapitola, 7. až 14. verš. Pán milostivě rozvázal můj jazyk. Nebe bylo nade mnou otevřeno. Sláva jména pána Ježíše Krista naplnila dům modliteb, naši modlitebnu, i naše srdce a mysli. Tu slávu ovšem nikdo tak neprožíval, jako já sám. Chvála pánu za vše.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

Teď je na řadě zpěvák Toby Mac, o kterém řeknu pár zajímavostí. Toby se inspiroval životem svého dědečka a otce, kteří pracovali v uhelných dolech v západní Virginii. Píseň, kterou za chvíli pustím, zachycuje pocit člověka, který dře od nevidí do nevidí a ptá se, kam až ho jeho úsilí zavede. Píseň skrývá i biblický podtext, odkazuje na putování Izraelitů pouští, kteří také 40 let čelili zkouškám a toužili po své zaslíbené zemi. A podle samotného autora písně zaslíbená země není fyzické místo na zemi, ale hluboký vztah s Bohem.

0: Máme 13 hodin a odpoledne trávíte s Rádiem 7 a za malou chvilku jej budete trávit také s Lenkou Malinovou, která ve fortepiánu zpovídala Petra Němce. Hlavním tématem budou zázraky. Pěkný poslech přeje Aneta Lofítková.
1: Fortepiano.

0: Vítejte při poslechu pořadu Fortepiano, posloucháte Rádio 7 a tak jako vždy v tomto čase se spolu setkáváme. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Věříte v zázraky? A už jste nějaký ve svém životě zažili? V dnešním pořadu o ně nebude nouze. U mikrofonu vítám Petra Němce, vítám tě Petře.
1: Dobrý den.
0: Odkud jsi přijel, Petře?
1: Přijel jsem z Vysočiny.
0: Z Vysočiny konkrétně řekneš?
1: Odeždírce nad Doubravou, přímo konkrétně ze Studence. Nový Studenec.
0: Ano, ano, takže z Vysočiny. Cesta byla dneska pěkná.
1: No, pršelo, ale jinak dobré.
0: Co bys o sobě řekl? Jakou máš profesi? Co děláš?
1: No, tak momentálně jsem v invalidním důchodu, ale celý život jsem se zabýval stavebnictvím. Byl jsem vyučen zedník, později jsem měl svoji stavební firmu a tak nějak jsem ve stavebnictví působil spoustu let. A takže v tom se vyznám, ale také jsem později, když jsem poznal živého Boha, Pána Ježíše Krista, tak jsem začal sloužit Bohu. Začal jsem mu sloužit tím způsobem, že jsem byl nejprve misijní pracovník, potom jsem v Prostějově dělal pastora apoštolské církve, ale později jsme se přestěhovali na Vysočinu a mám jednoho bratra, který je nesvéprávný, a když mě zemřeli další tři sourozenci, tak jsme se přestěhovali na Vysočinu a o toho bratra jsme se šli starat. Takže se o něho staráme a při tom všem sloužíme Bohu.
0: Ano, i já tě teď zastavím, protože nebudeme pokračovat dál, to zatím stačí, my se o tvém životě dozvíme víc během té hodinky, která je před námi. Ještě řekneme, že máš milou ženu Růženku.
1: Ano.
0: A že je opatroníš a modlí se za nás.
1: Ano.
0: Tak my se dnes budeme bavit o zázracích. Tvůj život provází od malička zvláštní situace, které se dají nazvat zázraky. Mnohdy ti šlo i o život a to si ještě ani zdaleka nebyl křesťan, že je to tak?
1: Je to tak, takže asi ten první zázrak, jako jsem zažil na svém těle, když mě byl rok a půl a u nás doma byla zabíjačka, sundal se velký hrnec z plotny vařící vody, jak odnesli rodiče pokličku, tak já jsem se tam batolil, couval, až jsem se do toho hrnce posadil. A já si na tuto záležitost nepamatuji, byl jsem určitě v nějakém šoku. Vytáhli mě z toho hrnce, zabalili mě do deky a když přijel lékař, rozbalili tu deku a na té dece zůstala kůže z mého těla. Takže jsem byl slouplý, jak se říká, jako to prasátko. Ale když přijela sanitka a odvážela mě do nemocnice, i lékař konstatoval, že ten chlapec nemá šanci to přežít. A byl jsem delší dobu v nemocnici, více jak měsíc, ale na jediný akt, který si pamatuju z té věci, bylo to, nepamatuju si žádnou bolest, nepamatuju si nic, ale pamatuju si, že jsem se tam setkal s anděli.
0: Jak to vypadalo?
1: Vypadalo to tak, někdo by mohl říct, byli to lékaři v bílém, ale oni, ty anděle, všichni vypadali stejně. Měli bílé roucho, všichni se usmívali a byli velmi příjemní. A bylo to, pro mě to bylo takové mocné setkání. Jediné setkání, které si z toho příběhu pamatuji. A hodně to pro mě znamenalo. A uchoval jsem si to až po dnešní den.
0: Tak ty jsi měl takových různých zastavení a prožitků hodně a my se k některým z nich určitě dostaneme během našeho dnešního povídání a budeme si povídat skutečně o zázracích. Co považuješ za zázrak? Co je to podle tebe zázrak?
1: Je to nadpřirozený zásah Boží do lidského života. To považuji za zázrak, já jsem jich měl mnoho, ale jeden takový zázrak jsem měl ještě v dětství, když se zakládaly družstva, když otec můj měl dobytek a tenkrát, když se zakládaly ty družstva, tak ti páni přišli a že nám seberou všechen dobytek. A můj táta řekl jedině přes moji mrtvolu. Ale když jeden z těch pánů vytáhl pistoli a namířil na mě, když jsem byl asi dvouletý a seděl jsem na klíně maminky, tak táta viděl, že prostě musí ustoupit, tak ty páni schovali pistoli, odešli, vzali všechen dobytek, sebrali nám louky, lesy, všechno, co bylo naše a šlo to všechno do družstva. A nebo tenkrát do státního statku. A takže to bylo takový zázrak, který já si osobně nepamatuji, ale na svým vlastním těle nebo ve svém životě jsem zažil zázrak, kdy jsem byl nadpřirozeným způsobem uzdravený. Že já jsem byl velmi nemocen, měl jsem silnou migrénu, plný žaludek vředu, obrovskou žárlivost, byl jsem po srdečním infarktu, po plicním infarktu a nějaký další závažné nemoci. A už tenkrát mě dávali lékaři do invalidního důchodu. Ale já jsem do invalidního důchodu ani nechtěl jít, protože jsem byl mladý člověk, 27 let. A takže potom jsem, zvláštní bylo, že jak jsem měl ten nemocný žaludek a plný žaludek vředu, tak já poté, co jsem poznal manželku, tak uvařila dobré jídlo a já i přesto, že jsem si na jídle pochutnal, tak jsem šel na záchod a vyzvrátil jsem to. Žaludek nebyl schopen přijímat žádnou potravinu. A tohle trvalo nejméně půl roku, možná delší čas, ale až jsem se setkal s živým Pánem Ježíšem, až jsem ho přijal do svého srdce a stal se mým pánem a spasitelem, tak ta situace se naraz změnila. Já jsem neočekával žádný zázrak, ale já považuji za největší zázrak, že jsem poznal živého Boha, že vešel do mého srdce a že mu můžu celé patřit a jemu celé sloužit. Ale poté, když já jsem se tenkrát vrátil z toho setkání, kde jsem byl uzdraven, tak já jsem najednou pozoroval, že můžu všechno jíst, že je mi dobře, že nemám žádný potíže, zvracení bylo pryč. A takže já jsem byl od hlavy až k patě uzdraven. Takže toto já považuji za jeden z největších zázraků, nejenom to uzdravení, ale hlavně to, že se mě Bůh dal poznat, že jsem mohl vyznat své hříchy a že jsem ho mohl přijmout jako svého pána a spasitele a že jsem mu odevzdal svůj život a že mu můžu sloužit až po dnešní den.
0: Tobě se děly ty zázraky ještě předtím, než jsi uvěřil.
1: Ano.
0: Ale nepřestalo to tím, že jsi uvěřil. Měl jsi opravdu zajímavý život v tomto smyslu, jestli se to vůbec dá nazvat zajímavý. Jinak jsi žil obyčejný život, jako možná každý druhý člověk. Snažil se zpracovat, vydělávat, nebyl ten život snadný. Stavěl jsi domy jeden, druhý, aj třetí. A přemýšlel jsi někdy nad tím, proč se ti tyto věci děly a proč máš tolik zázračných okamžiků ve svém životě?
1: Víte, Bůh má s člověkem určitý plán. A věřím, že ho měl i se mnou. Bůh chce na nějaké místo toho člověka dovést. A když jsem byl ještě nevěřící, sice jsem byl věřící, měl jsem víru v Boha, pocházím z katolické rodiny, v dětství jsem dělal ministranta, později jsem dělal kostelníka asi 15 let, takže jsem měl...
0: Povědomí o Bohu si měl.
1: Povědomí o Bohu jsem měl, ano.
0: No a jak se stalo to, že z toho povědomí se stala živá víra?
1: Já jsem si musel uvědomit jednu věc. Lidé mi říkali, jo, Petříčku, ty na tom seš dobře, ty seš blízko kněžím, ty děláš kostelníka, ty natíráš kostely, ty opravuješ kostely, ty seš na tom velmi dobře. Ale to byl jenom takový lidský slogan. Já ve svém srdci jsem prožíval ztracenost. Já jsem prožíval, že nás náboženství nemůže zachránit. Nás může zachránit jenom Pán Ježíš Kristus. Takže mě to v katolickém kostele nějakým způsobem neproměňovalo. A já jsem žil ve svých hříších, nějak mě to neobvinovalo a neměl jsem problém jít z kostela rovnou třeba na pivo, ale furt člověk má své svědomí a věděl jsem, že já potřebuju více. A měl jsem Bibli a tam jsem četl, že Bůh miluje člověka. A že má s každým člověkem svůj plán. A já jsem toužil, ať mi Bůh dá poznat svůj plán, ať mi dá milost. Já jsem se i modlil. I v tom katolickém kostele, já jsem se tam zamčel, šel jsem tam přes svatostánek, klekl jsem si a modlil jsem se. A vím, že ty modlitby byly vyslyšeny, protože byly z upřímného srdce. A já jsem se i tam modlil, v tom katolickém kostele, ať se mi Bůh dá poznat. Ať je mým živým pánem, o kterém jsem slyšel od bratrance, který uvěřil a žil s Bohem.
0: Kolik ti bylo let tehdy, když ses takhle modlil, když jsi to hledal?
1: No, to bylo někdy kolem 25-27 let. Jo, v té době, kdy už jsem se blížil k tomu rozhodnému okamžiku, kdy jsem poznal Pána, ale věděl jsem, když jsem si četl v Biblii, tak jsem viděl, že v Římanech 6. kapitole je napsáno, že mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. A mě toto slovo zasáhlo. A jako i jiné slova o Boží lásce, jak Bůh dal svého syna proto, aby my jsme mohli uvěřit, aby jsme mohli mít volný přístup k Bohu, aby jsme byli zachráněni. A to jsou strašně úžasné věci. A já jsem věděl, že... A když jsem se modlil, tak jsem věděl, že chci víc, že mě to nestačilo. Já jsem byl sám se svým životem nespokojen. Ale jak už jsem řekl, Bůh se mi dal poznat. Když jsem vydal svůj život Pánu Ježíši a byl jsem zachráněn.
0: Tak já myslím, že kdybyste teď pokračoval, takže můžeme celou tu hodinu ti nechat a že jsi zvyklý o tomto svědčit, protože ti Bůh dal takové evangelizační zapálení, že bys o tom mohl mluvit určitě ještě dlouho. My teď pustíme písničku a po ní budeme pokračovat.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Lenka Malinová s Petrem Němcem sedí za mikrofonem. Povídáme si o tom, že zázraky se dějí. Už jsme o nějakých slyšeli, které se ti, Petře, děli, nebo které Pán Bůh způsobil ve tvém životě. A ještě o dalších uslyšíme. Před písničkou si tady mluvil o tom procesu, který si prožíval, o té touze poznat Boha. A dostali jsme se do bodu, kdy už jsi měl kousíček k tomu obrácení.
1: Ano. Nastal takový důležitý okamžik. Pracoval jsem u státního statku jako zedník a bylo jedno sichravé pondělní odpoledne a já jsem šel do dílny a tam bylo puštěné rádio a vysílal se pořad v té době Pozor zákruta.
0: Také jsme to poslouchali.
1: A tam řekli, že po písničce řeknou závažnou dopravní nehodu. Nějaký informace o té nehodě. No a my jsme byli napjati, co tam zase uslyšíme za tragédii a tam bylo řečeno, že se stala dopravní nehoda u Senice na Hané a že tam řidič zemřel, žena se závažnými zraněními, zlomenými žebry, rameno a nějaké další poranění, zlomená noha na dvakrát, byla převezena do nemocnice a nikdy to neříkali, ale tenkrát řekli, že po tom zemřelým muži zůstali 3 děti. A mě se to tak dotklo, že ještě v té posádce byli další 2 lidi, kteří seděli vzadu a měli otřes mozku, vyražený zuby a podobně, takže nějaký závažný poranění hlavy. Ale mě se dotklo především, že ten muž zemřel a ta žena, že
0: bojovala o život.
1: Bojovala o život a byla převezena do nemocnice. A já jsem už v té době věděl, jak se má modlit. To znamená, že jsem šel do soukromí, tam do nějakého skladečku a tam jsem se modlil. Bože, jestli existuješ, jestli opravdu jsi, tak pomoz té ženě. Dej jí uzdravení, postarej se o tu ženu, dej jí i muže, dej dětem tátu. A tak se mě to velice dotýkalo a dotýká se to mě i teď, i dnes, když si na to vzpomínám, jak to byla těžká situace, zvláště pro tu ženu, když ztratila muže. A já jsem si ani neuvědomil, že se také modlím za sebe. Protože téměř o 3 roky později jsem se s tou ženou seznámil a když jsme přijeli na místo a když jsem viděl, když mě ukazovala, kde měli tu dopravní nehodu a když jsem viděl ceduly Senice na Hané, tak jsem si to dal dohromady a věděl jsem, že jsem se tenkrát za ní modlil. A i za děti. No a netrvalo to dlouho a my jsme se vzali po 2měsíčním nebo 3měsíčním seznámení. A takže jsme manželé dodnes. Ale ještě jsem v té době nebyl znovu zrozený. A jezdili jsme k babičce, k dědovi a děda byl slepý na obě 2 oči. A v té době proběhla upoutávka nebo nějaká reklama v novinách, že v Praze bude kanadský misionář, který léčí, který uzdravuje a že chromý chodí, slepý vidí, hluchý slyší. Také to bylo napsané v těch novinách a babička mě poprosila, jestli bych s tím dědou nejel do Prahy na tu letenskou pláň. Já jsem samozřejmě to uvítal, a protože mě vždycky prostě tu ty věci zajímaly, tak jsme nakonec tam jeli babička, děda, já a manželky bratr. A byli jsme v té Praze na té Letenské pláni. A tam, když ten misionář kázal, tak s dědou se nic moc nestalo, ale stalo se něco se mnou. Protože co věta, to zásah do mého srdce. To usvědčení. Mně se to neposlouchalo příjemně, protože se to dotýkalo mých hříchů. A věděl jsem, tu oblast musím dát do pořádku, tuhle oblast, tohle oblast, tady mám hřích, jo. Ale na závěr toho shromáždění byl dán prostor, aby jsme vyznali své hříchy. Tak já jsem tam jeden hřích po druhém vyznal Bohu a taky jsem se modlil i za všechny hříchy, na které jsem si nespomněl. Ať mi Bůh odpustí, protože on jediný to může odpustit. A tak se tak stalo a na závěr byla výzva, kdo chce přijmout Pána Ježíše. Tak já jsem to rozhodnutí udělal a jak už jsem řekl předtím, já jsem do té Prahy jel velmi nemocný člověk. A já jsem přijal Pána Ježíše a na základě toho jsem byl od hlavy až k patě uzdraven. A můj život byl proměněn. Můj život začal mít smysl. Můj život byl úplně jiný než předtím. Nedá se to srovnávat. To jsou naprosto dvě odlišné věci. Předtím jsem žil v náboženství a myslel a nezažíval jsem žádnou proměnu. Po svém obrácení na té Letenské pláni jsem zažil proměnu a začal žít život plnohodnotný a s tím, že byl jsem vděčný, že jsem poznal živého Boha, kterému věřím dodnes a kterému sloužím dodnes.
0: Když tě tak poslouchám, přemýšlím nad tím, že opravdu ten největší zázrak je, když člověk může pustit Boha do svého života a prožije tu proměnu. Ale kromě tady této zásadní věci, tobě se děly věci, které třeba jiným lidem se nedějí nebo nezažijí za celý život tolik zázraků. A to ještě předtím, než jsi uvěřil. A děly se ty zázraky i potom?
1: Samozřejmě. Ve svém životě před tím obrácením jsem zažil mnoho zázraků, ale jeden z největších zázraků je, když jsem se setkal s andělem. Každý mladý člověk většinou bývá i zamilovaný. A já jsem byl na vojně, byl jsem zamilovaný do své první lásky a když jsem dostal nenadále opušťák, tak jsem za ní spěchal do jejího bydliště a když jsem přišel k domu, bylo otevřené okno a najednou jsem tam slyšel mužský hlas. A tak jsem tam hodil kamínek, ta moje láska přišla a řekla, já tě dnes nemůžu vzít nahoru. Já tam mám chlapce a neměla jsem odvahu ti to napsat. Ale 2 hodiny jsme to řešili na schodě a když bylo jasné, že je v této věci konečná, tak mě se rozsypal celý svět. A mě se rozsypal to, pro co jsem žil. Neznal jsem, podotýkám, neznal jsem ještě živého Boha. A tak jsem procházel nočními Pardubicemi a když jsem přišel na most, tak jsem věděl, že je to místo, kde skoncuji se životem. Říkal jsem si, když nemám jí, nemusím být ani já. Takové hloupé uvažování. Ale když je člověk v té takové euforii, nebo jak bych to řekl, v takovým rozpoložení divným, tak jsem se tak rozhodl. Pomodlil jsem se ještě svými.
0: A jsi se pomodlil.
1: Ano, pomodlil jsem se naučené modlitby, ale i svými slovy modlitby, ať mi rodiče a sourozenci odpustí a všichni známí. Sundal jsem sako, v tom saku byla vojenská knížka a vycházková knížka, aby věděli, kdo skočil tam do té vody a bahna. A takže mé rozhodnutí bylo jasné. Vylezl na to zábradlí a když jsem byl na tom zábradlí, tak jsem si říkal, na tři se odrazím, pustím a odrazím a půjdu do té vody. Jenže, když jsem udělal jedna, srdce mě strašně tlouklo. Když jsem udělal dvě, já byl úplně rudý, srdce pumpovalo a cítil jsem to na své kůži, jak úplně hořím. A když měl nastat ten třetí okamžik, když spáchám tu sebevraždu, tak najednou, i když několik vteřin předtím jsem se rozhlížel doprava a doleva, nikdo nikde nebyl, bylo to ve 2 hodiny v noci, najednou postava vedle mě. Slezte dolů. Autoritativně zazněla tato otázka. Slezte dolů. Jsem slezl a ta postava mě rozebrala. Co se mě přihodilo? Asi 30 minut jsme hovořili. Potom s tou postavou nebo s tím člověkem jsem šel asi 300 metrů až před městské lázně v Pardubicích. Až bylo to v noci, auta nejezdili, uprostřed křižovatky jsme si podali ruce, rozloučili jsme se a ještě se mě zeptal, co budu dělat. Já říkám, půjdu na nádraží, koupím si kofolu a párek a prvním vlakem pojedu k rodičům do Ždírce, tam do Studence. A on mě řekl, já zase půjdu svojí cestou. A podali jsme si ruce, udělám 2 kroky, otočím se a ta postava byla pryč. Pro mě to v té době byla obrovská záhada. Ale když k nám začal až po uvěření, po znovu zrození, po obrácení, když k nám začal jezdit bratr biskup, tak mě vysvětlil, že to byl můj strážný anděl, který v rozhodném okamžiku vzal na sebe podobu lidského těla a že mě zachránil, že Bůh má se mnou nějaký plán a že ho chce naplnit. A takže to byl pro mě příběh, který dodnes vidím a když ho vyprávím, také se mě to dotýká a je to pro mě i dnes po těch letech velmi živé. Tak děkuji Bohu, že mě zachránil a že mu můžu celé patřit a že mu můžu celé sloužit. A přál bych to úplně každému, protože ten život, křesťanský život, je úplně o něčem jiném než život nevěřícího člověka. Mohl jsem zažít obě dvě ty situace, tak můžu to posoudit, že život světský, nebo lze i nazvat někdy v prokletí, že je to něco, co děláme ze své síly, ale nemůžeme se dostat k Bohu. Je na základě toho života věčné zavržení, zatracení. A nemůžu

0: budeme s Bohem.
1: Tak zázraky ve tvém životě se děly a dějí se nadále. V Biblii je napsáno, že Bůh mluví k člověku dvakrát až třikrát. U tebe to bylo asi víckrát.
0: Bylo to rozhodně víckrát, ale jak už jsem možná zmínil, někdy Bůh mluví častěji, když chce člověka přivést na určité místo. Ale ještě bych řekl jednu věc, jedno krátké svědectví. Když já jsem poznal moji ženu Růženku, přišel jsem na Moravu, přestěhoval jsem se z Vysočiny na Prostějovsko, tak jsme měli málo vody. Měli jsme vlastní studnu a tak jsem se rozhodl, že tu studnu prohloubíme. Tak jsme udělali takové hrazení, kdy jsme umístili nějakou kladku na ten trám, nad tu studnou. A já jsem 3 dny byl v té studni a prohluboval jsem tu studnu. A samozřejmě našel jsem takovej silný provaz, v průměru nejméně 3 cm, možná 4. Takový silný provaz tam manželka ještě měla z dob předchozích. A tak jsme ho navlíkli na tu kladku. Našli jsme takový starý dřez, kde jsme udělali takové ucho z pevných drátů, smotané do sebe. A já vlezl do té studny a teď ten jíl a to kamení, které bylo v té studně, jsem 3 dny prohluboval. A bylo to víc než traktorový vlek materiálu, který byl vytahán švagrem, který byl nahoře, vytahal to všecko nahoru. A já jsem byl v té studni. Po začátku jsem se snažil uhýbat, když kapala voda z toho dřezu, jsem tam i utrousil nějaký ten kamínek nebo nějaký ten ožďubek toho jílu, té hlíny. A on to tam vysypal, no a když ta studna byla prohloubena, tak jsem to tam vyštěrkoval, vylezl jsem nahoru, dole jsem si zavlíkl ten prázdný dřez, už vysypaný prázdný dřez, a tak jsem si říkal, až vylezu nahoru, tak to vytáhnem a najednou to švagr vytahuje a já, že to poberu, ten prázdný dřez, a najednou se stalo něco nepředvídatelného. Najednou ten dřez upadl do studny. Už jsem to měl téměř na dosah. A najednou jsme zjistili, že se provaz přetrhl. A když jsem zkoumal ten provaz, na kterémkoliv místě jsem s ním mírně zakroutil, tak snadno se přetrhl. Já jsem viděl, jak obrovský zázrak to byl, že když ten plný dřez toho jílu a kamení byl tahan nahoru, že nepraskl na mě, zřejmě by mě to zabilo nebo zmrzačilo nějakým způsobem, ale tady je důkaz, jak Bůh miluje člověka, jak mu na člověku záleží a jak i v té studni ochránil mě, jak jeho moc mě ochraňovala. A jsem za to Bohu vděčný.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a Petrem Němcem o zázracích. A máme před sebou poslední část našeho dnešního povídání. A my si povídáme dnes o zázracích, které se, Petře, tobě děly a dějí ve svém životě, ve tvém životě. Neměl jsi úplně snadný život. Možná by si ve zkratce tak mohl trošku říct, čím jsi prošel, protože ten tvůj život byl naplněný prací a docela si to nemělo úplně snadné.
1: Snadné to rozhodně nebylo. Pocházím z 9 dětí, bylo nás 9 sourozenců a život na Vysočině v té době, když jenom tatínek pracoval, tak to bylo těžké, ale i po mém osamostatnění jsem prožíval těžké časy, kdy jsem kolikrát neměl ani na jídlo, ale nutilo to člověku k zamyšlení. Proč se to děje? A hledal jsem pomoc už tehdy u Boha. Takže na straně jedné jsem viděl těžký život, obyčejný život prostýho člověka, kdy jsem pracoval celý život takoby ve stavebnictví, až později jsem sloužil Bohu, ale nebylo to jednoduché. Takže chci jenom říci to, že mě to vedlo k zamyšlení. A když jsem přemýšlel o tom všem, jaké Bůh udělal zásahy v mém životě, jaké od toho mého opaření, od toho mého útlého dětství, přes ten život, když jsem byl zamilovaný poprvé, a jak jsem se setkal s andělem a poté až jakoby po dnešní den těch zázraků bylo mnoho. A mnozí bratři a sestry mi říkali, Petře, tobě se dělo takových věcí, co se běžně neděje. Musíš napsat knížku. A já jsem to vnímal, dokonce i takové prorocké slovo jsem dostal už v roce 92, že mám napsat knihu. Ale já jsem říkal ano, já chci napsat knihu, až najdu toho správného člověka. Nechtěl jsem, aby to bylo napsané až moc intelektuálským jazykem, protože já jsem obyčejný, prostý člověk. A chtěl jsem, aby tam bylo vidět ten můj život. A v loňském roce jsme byli na dovolené a jeden bratr ze sboru se mi nabídnul, že tu knihu napíše. Že já ji jenom namluvím a on ji napíše. On je to učitel a velice obětavý člověk. A tak jsme se domluvili, začali jsme namlouvat své příběhy a měl jsem tam asi 45 svědectví a nějaké další věci jsou v té knize. A tak kniha za 4 měsíce mohla vzniknout a byla vydaná.
0: Možná řekneme jenom název té knihy, kdyby si ji někdo chtěl koupit.
1: Ano, která kostelník k víře přišel.
0: Protože si dělal kostelníka, tak je tam ano. Ten kostelník v tom názvu. Několikrát zachráněn před smrtí. Uzdraven.
1: Ano.
0: A další zázraky. Musí mít člověk speciální vyvolení, aby zažíval zázraky, nebo je prostě někteří lidé nevidí?
1: Nemyslím, že musí mít speciální nějaké postavení, ale já jsem už řekl, že Bůh chce člověka dovést na určité místo. A Bůh se nám dává poznávat. Já můžu říci, že Bohu na mě záleželo, že Bůh mě miluje. A jsem přesvědčen, že miluje každého člověka. Ale záleží na lidech, jestli Boha hledají, jestli mu dají prostor, či naopak nehledají Boha. Žijou si svým vlastním způsobem života. Některým to stačí a některým prostě to, že se Pán Ježíš za nás obětoval na kříži a že zemřel, že vstal z mrtvých, některým lidem toto nic neříká. a mě to velice trápí, protože sloužím lidem na ulici, sloužím lidem, když jim vozím potraviny v rámci potravinové pomoci, lidem v tísni a lidem potřebným. A vidím, jak je to důležité říci lidem evangelium, že tady je opravdu někdo, kdo nás miluje. A chci říci jeden příběh ještě, který jsem zažil, když jsem pracoval jako zedník v Pardubicích. Dělali jsme fasádu na pojišťovně, vysoký dům, asi 10 pater lešení. No a tenkrát se nějak spěchalo a stavby vedoucí rozdal ráčny, to jsou takový ty klíče na rozmontování lešení, zedníkům a zedníci začali montovat lešení. No, já jsem odnášel podlážky a byli jsme na tom nejvrchnějším patře a najednou obrovský škvírání železa, všecko zavřískalo, jakoby ta škvíralo a to lešení se začalo odklánět od budovy a bylo jako rybářský prut málem. A tak já jsem rychle skočil ke stojce a byl jsem uprostřed toho lešení, uprostřed budovy jakoby, a držel jsem se toho lešení. Ono se potom vrátilo, i když ne úplně, zůstalo asi 2 metry od stěny, a tak jsem nějakým způsobem přeručkoval na roh toho lešení a tam byl člověk, který to zavinil, tak jsem mu řádně vyčinil. No a když to viděl stavby vedoucí, co všechno se stalo, tak mě zavolal a ať jdu dolů. Když jsem byl ještě uprostřed toho lešení, já jsem nevěděl, jestli mám skočit, ale říkal jsem si, když skočím, lešení spadne na mě. Chtěl jsem skočit na druhou stranu, ale zatím k tomu nedošlo. Tak se stalo, co se stalo, že jsem se potom dostal na ten roh toho lešení. Potom jsem slezl dolů a stavby vedoucí mě dal panáka myslivce. Věděl, že jsem v šoku a řekl mi, Petře, běž domů, budeš-li schopen, zítra přijď do práce, nebudeš-li schopen, běž k lékaři. Tak jsem šel domů, uklidněn z celé té situace, protože to byl pro mě taky takový obrovský šok. Ale taky mohu říci, že to byla obrovská boží milost, že to lešení nespadlo a že tady můžu dneska být.
0: Tak to je jedno z dalších tvých okamžiků, jeden z dalších tvých okamžiků, který jsi zažil. Jsou to situace, příběhy ze života, není to nic vymyšleného, skutečně si to zažil. A mohli bychom tady pokračovat dál, ale už opravdu se blížíme k závěru našeho dnešního povídání. Poslední otázka, čemu ses naučil o Bohu během toho svého života a co předáváš dál? Co je to hlavní a důležitý, co lidem říkáš?
1: Pro mě to nejpodstatnější je předávat dobrou zprávu, to znamená evangelium. Evangelium Ježíše Krista. Já jsem poznal Boží slovo, Bibli, a tak jako kuchařka má velice často používá nějaké recepty pro vaření v kuchyni, tak křesťané používají Boží slovo, Bibli, proto, aby věděli, jakým způsobem života žít. A když jsem viděl, že to pomohlo mně, tak se to snažím předávat dál. A můžu jim říci dílo kříže, to, co se událo na kříži před 2000 lety, že Pán Ježíš se za nás obětoval, že zemřel, že vstal z mrtvých a žije v našich srdcích u těch, kteří ho pozvou do svého srdce. A já jsem ho pozval a můj život se změnil. A já bych to přál každému člověku. A takže já jsem z toho nadšený, že můžeme předávat tu zvěst Božího slova. Takže proměněný život.
0: Tak to je Petr Němec, můj dnešní host ve Fortepianu. Bylo by toho mnoho, co říci dál, ale tady budeme muset skončit. Děkuji, že jsi přijel do Rádia 7 sdílet se o tom, co Pán Bůh udělal ve tvém životě. A Příští týden Fortepiano bude zase v pravý čas na pravém místě s dalším hostem a dalším životním příběhem. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová a Petr Němec.
1: Naschledanou.

Tolik nabídlo dnešní fortepiano s tématem Zázraky se dějí. Další díl se na vás těší opět v pondělí v 10 hodin. Tématem bude právo a spravedlnost.

Je právě 14 hodin a na Rádiu 7 se dostáváme do relativně živé hodinky. Hodinky, která bude patřit písničkám na přání a také vám, protože výběr písniček bude převážně na vás. Ještě předtím, než dostanete prostor vy, tak dostává prostor přehled pořadů, které jsou připravené pro následující odpolední část. Někdy staneme před temným údolím, tak jako Job, který přišel v krátké době o všechno. Naděj do tísně a zoufalství hledá v biblickém zamyšlení Jaroslav Voda v 15.15. Rodičovskou výchovu, kterou nás Bůh formuje a vyučuje, připomeneme v 15 hodin 45 minut. Život se často přirovnává k cestě. Všichni ale víme, že to málo kdy bývá jen pohodová procházka. Občas nás totiž potká pořádná vichřice. A právě v tom se jako lidé hrozně lišíme. Někteří z nás kvůli strachu raději vůbec nevyrazí. Jiní jsou zase v naprostém klidu, protože spoléhají na to, že když začali dobře, tak to dobře i dopadne. Jak z toho ven a jak na tom našem životním putování vlastně obstát, o tom bude mluvit Lukáš Targoš v druhé části archivní série pořadu Překročit hranice. Nezapomeňte si nás naladit dnes ve 4 hodiny. Hymnu letošního ročníku festivalu United, za kterou stojí kapela Heart of Worship, představí záznam ranního telefonátu o 16:30. Když se krajina ponoří nejprve do stínu a pak i do noci, ozve se šustění křídel. To jediné můžeme slyšet, protože tohle zvířátko, o kterém si budeme v pořadu Korálky s dětmi vyprávět, mluví úplně jinak, než jsme zvyklí. Průzkum začne v 17 hodin. Další kapitola Ezechielova proroctví se zaměřuje na budoucnost. Přestože neznáme podrobnosti Ježíšova příchodu, víme to nejdůležitější, že se vrátí. Nalaďte si další část Bible Guidu v 6 večer. Přehled máme za sebou a před sebou písničky na přání už za malou chvilku.

0: Začínají písničky na přání a pokud chcete, aby éterem Rádia 7 zněla i ta vaše písnička, tak se nám ozvěte. Tady jsou kontakty.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

První písničkové přání nám přišlo už před 11. hodinou dopolední. Vážené a milé Rádio 7, prosím zahrajte píseň Mou cestu v rukou máš našemu milému švagrovi Jurkovi Ruckymu k jeho včerejším narozeninám. Milý Jurku, přejeme ti touto cestou všechno nejlepší. Boží požehnání, pevné zdraví, pokoj, radost a ještě hodně síly do dalších dnů. Jsi pro nás, ale i pro celou rodinu světlem a velkým vzorem. Pán ať je s tebou i milou tvojí Miluškou. Přejeme slovem z Izajáše 41. kapitoly, veršem 13. Protože já jsem Hospodin tvůj Bůh, který drží tvoji pravici a říká, neboj se, já ti budu pomáhat. Přeji Jiřinka a Milan Peckovi a Anna Grigová. A i my se připojeme k tomuto blahopřání a písničku od skupiny Nenadarmo posílám.

Posloucháte Rádio 7, na kterém právě běží písničky na přání. O to další písničku si zavolala posluchačka Iva a přeje si zahrát písničku Náš Bůh a Pán od Jaromíra Bílého. Posílá ji kamarádkám Radce, Milence a taky Mílovi. Přání plníme.

Máme tady další písničkové přání, o které si napsal Filip. Dobrý den, prosím o píseň pro moji manželku Jiřku z Mělníka. Výběr písničky nechal Filip na mě, ale dal mi takovou nápovědu, že když to bude něco rychlejšího, tak bude jeho manželka ráda. Tak jsem vybrala kapelu Noemi Miracles, píseň Do Kořán.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Máme tady další písničkové přání, o které se nám tady do studia dovolal posluchač Pavel ze Vsetína a přeje si zahrát písničku Vodopád od kapely Učedníci. Tuhle písničku posílá našemu kolegovi Kubovi s poděkováním za polední modlitbu z minulého týdne.

jsme zhruba v polovině písniček na přání, tak ještě stále máte možnost nám napsat nebo zavolat a dovoláte se k nám na telefonní číslo 515 535 485. Můžete nám napsat na naši e-mailovou adresu studio@radio7.cz a nebo nás najdete i na WhatsAppu, kde nám napište na čísle 608 566 773. A já zatím posílám Janu Zibalovou a její písničku Našel som ťa z alba Blízkosť z roku 2024.

0: Píseň Eyes on Him byla takovou výzvou nenechat se pohltit světem plným rozptýlení a místo toho znovu zaměřit svůj pohled na Krista, protože v něm člověk nachází skutečný pokoj a směr. Posloucháte Radio 7 a písničky na přání a zatím tady další přání úplně nemám a zbývá nám ještě nějakých 20 minut, takže klidně ještě se nám ozvěte.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Do Rádia 7 se nám dovolala také posluchačka Emília a přeje si zahrát písničku od skupiny Matuzalem. Já jsem vybrala písničku Našel jsem milost.

O písničku Jen tak pro radost si napsala také Míša. Přeje si, abychom vybrali něco od kapely Timothy. Tak jsem vybrala písničku Veď ma na vysoký vrch.

Už to tak bývá, že ke konci písniček na přání se to tady začne hromadit různými zprávami s přáním, tak se předem omlouvám, že se dnes nejspíš už nedostane na všechny. Každopádně ještě dvě písničková přání dokážu splnit. O první z nich si zavolala, ozvala se nám posluchačka Laděnka, která posílá píseň Sešli déšť a posílá ji Mílovi Dovizovic a taky Mílovi do Loučky.

A máme tady poslední písničkové přání, které zakončí kapela Brouci. O písničku Přítel si napsala Ája. Tak písničku posíláme a děkujeme všem, kteří se zúčastnili dnešních písniček na přání.

15 hodin z úterý 18. srpna je za námi a po hodince plné písniček chceme tu další začít modlitbou. Chceme se modlit za země, kde se válčí, za lidi, kteří trpí a jsou uprostřed těžkých bojů. Pane Bože, ty rozsvěcíš světlo, když se nacházíme v temnotě, uprostřed mračna, a máš tu moc vyvést z té temnoty. Děkuji ti za to ujištění, že pokud máme tebe a tvé slovo jako svíci a lampu pro naše kroky, tak se nemusíme té tmy bát, protože víme, že ty nám svítíš na cestu. Jdeš, Pane, před námi, vedle nás a nespouštíš nás oči. A tak pod tvá křídla, do tvé náruče posílám všechny, kteří to světlo nevždy vidí. Modlím se za všechny strápené, kteří jsou vystaveni těžkým zkouškám, ať už jsou uprostřed válečných konfliktů, nebo zažívají pronásledování pro tvé jméno. Buď, Pane, prosím s nimi. A pokud je to tvá vůle, tak tě prosím, aby tyto konflikty mohly skončit. Prosím tě za ty, kteří tyto konflikty způsobili, aby dali stopku tomu zlému, satanovi, a pokořili se pod jiným a jediným vládcem, kterým jsi ty, Bože. Tak se prosím, staň jejich pánem, dej milost, ať tebe začnou hledat, protože tě stejně jako my potřebují. Tak, Pane, zahrň pokojem ty, kteří byli do té války povoláni, ty, kteří se schovávají denně, přichází o své blízké. Prosím tě, ať vydrží. Buď jejich jistotou a silou v této době nejistoty, kterou třeba pociťují. Amen.

Tohle byla písnička skupiny Effort, o kterou si během písniček na přání napsal Honza, ale už na ní nevyšel čas, tak ještě teď jsme ji doplnili. Teď je před námi zpěvák Chris Tomlin a píseň I Will Follow. A hlavním tématem téhle písničky je oddanost, odevzdání se a slib následování Ježíše Krista bez ohledu na to, co to bude člověka v životě stát. Refrén vyjadřuje, kam jdeš, půjdu i já, kde zůstaneš, zůstanu i já, když se pohneš, pohnu se i já, budu tě následovat. Je to takové vyjádření absolutní důvěry v Boží vedení, že pokud chce člověk následovat Boha, musí zapřít sám sebe a nést svůj kříž každý den. Rozhodnutí následovat Boha není nějaké jednorázové rozhodnutí, ale něco opravdové, co může změnit naše životy.

0: Tohle byl zpěvák Chris Tomlin a za malou chvilku je tu už biblická úvaha. Naději do tísně a zoufalství bude hledat v biblickém zamyšlení Jaroslav Voda. Už za pár minut.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Poslechnu, co mě říká Bůh, když na mě dopadá veliká tíseň a zoufalství. Žalm 143, 4, 5, 6 verš. Jsem skleslý na duchu, srdce mi usedá vnitru. Připomínám si dávné dny. Má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Žalm 77, 10 a 8 verš. Což Bůh zapomněl na smilování a zatvrdil se na věky věků, nikdy už svou přízeň neprojeví. Žalm 42, 6 a 7. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Jeremiáš 15, 15. Ty znáš mne, Hospodine, rozpomeň se na mne. Žalm 143, 7. verš. Pospěš, Hospodine, odpověs mi, můj duch dokonává, neukrývej přede mnou svou tvář. A kniha Přísloví 18, 14. Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese. Takhle tomu skutečně je, že duch muže i ženy znáší nemoc svou a dokáže vytrpět i velice mnoho. Někteří lidé nesou těžký úděl po celá desítiletí a na jiné náhle dopadnou těžké ztráty a kruté tragédie. Lidský duch toho snese velice mnoho. Ale ducha zkormouceného, zlomeného, ubitého, kdo snese? Když ten lidský duch je zasažen sám v sobě, ve své vlastní podstatě a je zbaven veškerého odhodlání, vytrvalosti a síly. Nejenže neupevňuje svou naději a sílu, ale sám v sobě je sevřen a zbavuje se naděje. Člověk je pak zasažen ve svém nejvnitřnějším já, v samém jádru své bytosti a stává se sám sobě břemenem. Takhle to prožívali někteří lidé už od pradávna. V žalmech se často mluví o sevřeném, ubitém duchu, o skormoucené duši, o vysušených kostech, o vyprahlosti, do které se člověk propadne. Najednou se začne v mysli ztrácet všecko dobré a pěkné a člověk vidí jen samé trápení, až se ptá, proč ho Bůh vůbec povolal k životu, když ho teď opustil a zapomněl se nad ním slitovávat. Takové to je, když se člověk sám sobě stane břemenem a je své vnitru zcela ochromen ochablostí a skličeností. Není pak schopen účinného jednání ani myšlení, protože nastal naprostý odliv všech životních sil a duševní energie je nujová. Když se člověk sám sobě stane břemenem, nejraději by to břemeno odhodil. Raději by nežil. Dokázal snášet své nemoci a starosti, ale jeho vlastní skličený duch je mu příliš těžkým břemenem. Zde si neporučí silou své vůle, zde je v koncích. Ducha zkormouceného kdo snese? Když už před sebou nevidí nic radostného ani nadějného a nemá už sil pro další krok či den. Kniha Přísloví je vnitřně poctivá, když nespěchá s žádnou lacinou odpovědí a neříká, to nic není, nic si z toho nedělej, to za chvilku přejde. A také nenaléhá, musíš se vzpamatovat a nesmíš si nic tolik připouštět. Tam, kde je lidský duch sám v sobě těžce skličen, tam nepomůže povrchní povzbuzování ani chvilkové rozptýlení. Ale co tedy člověk může dělat? Nejprve to všechno potřebujeme vzít na vědomí, že kterýkoliv člověk může být sám v sobě těžce zasažen a skličen. Že k tomu někdy může mít pádný důvod a jindy ani nemusí vědět proč. S tím by měl každý počítat. A také s tím, že se někdy může zklamat i v těch lidech, na které se spoléhal.
Takové to s námi je, že i ten nejlepší a nejmilejší člověk může selhat a zklamat, protože žádný není vybaven božskou dokonalostí a pevností. I Ježíš prožíval věci, které na něho těžce doléhaly. Když se k němu přiblížila zrada a utrpení, řekl v Getsemane, že jeho duše je smutná až k smrti. Tehdy chtěl, aby s ním byli tři z jeho učedníků, Petr, Jakub a Jan. Pro každého člověka má veliký význam přátelská účast jeho blízkých. Ale stává se, že v těch nejkritičtějších chvílích člověk zůstává uzavřen ve své vlastní samotě a že ani ten nejbližší člověk nepronikne do samého jádra lidské tísně. Tu lze učinit jen to jediné. Odevzdat to všecko samému Bohu. Jemu vylíčit celou svou bezútěšnost. Nenechat ji uzavřenou v sobě, protože to by se dál ničivě rozpínala. Je třeba ji nějak vyjádřit a mluvit o ní s Bohem. Pane Bože, zde mě máš. Zde máš mou sevřenou duši. Zde máš můj život, z něhož se ztratila síla, zdraví i radost. Vůbec se nespoléhám na své síly ani zásluhy. Jdu k tobě takový, jaký jsem, a nemám nic. Nikde a v nikom nenalézám potřebnou pomoc. A co horšího, i tvé milosrdenství se mě ztratilo kdesi v dálce. Připadám si jako ten, jehož si opustil. Ano, Bože můj, proč jsi mne opustil? Vždyť vždycky to takové nebývalo. Byly doby, kdy mne provázela tvá dobrota a láska. A ten člověk se začne rozpomínat na dobu, kdy to bylo jiné. A to je jen dobře, že nezůstává uzavřen jen do své tíživé přítomnosti. Nejeden člověk se v žalmech rozpomíná na to, jak předešlá pokolení i on sám zakoušel Boží moc a lásku. Jakým Bůh býval blízký, jak se osvědčoval v jejich životě, jak jejich život byl plný radosti a síly. To všecko nemůže ztratit svou cenu a obrátit se v marnost. Bůh přece i v těch nejtěžších dobách dával lidem naději a stával se světlem i v těch nejhorších temnotách. Jak to, že se mě teď vzdaluješ a necháváš mě v tomto trápení? Copak je má síla kamenná a tělo mé ocelové, zvolal kdysi Job. Jako když voda kamení omílá, tak ničíš naději člověka. Ale teď už se na mě rozpomeň. Když jsi mě dal život, jdu teď k tobě s tím, co mě tíží, a od tebe čekám pomoc a spásu. Takhle člověk sestupuje až do těch největších hlubin svého trápení a obrací se k samému základu a zdroji svého života, k samému Bohu. Proč jsi smutná, má duše? A proč se rmoutíš ve mně? Proč pořád ta bezútěšnost a marnost? Proč se pořád ničíš svým vlastním smutkem? I s tím, co tě trápí a tíží, posečkej na Boha. On je má spása a Bůh můj. On je větší než to, co mě sužuje a trápí. I kdyby se hory pohybovaly a pahrobkové ustupovaly, i kdyby se přiblížila smrt, počkej na Boha. A tu se Bůh přibližuje a do té nejhlubší temnoty začínají pronikat paprsky světla. Tíživý čas, který byl v zajetí prázdné beznaděje, dostává nový rozměr naděje a věčnosti. To, co člověka tížilo a svíralo, ztrácí svou moc. Vždyť Bůh za námi přichází až do toho nejtěžšího, až na kříž, až do hrobu. A proto nás ani přítomnost, ani budoucnost, ani výšiny, ani hlubiny, ani smrt, ani život nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ještě na chvíli zůstaneme u biblické úvahy, která před chvilkou dozněla na Rádiu 7 a zmíněn v ní byl text z Římanům z 8. kapitoly o boží lásce. A tak mě napadá taková otázka, jak vnímáte boží lásku vy? Protože často slyším, že Bůh je láska, Bůh všechny miluje a ono je to pravda, ale definujme si každý pro sebe, co pro nás osobně znamená boží láska. Přece to není jen nějaká fráze, neměla by být. Mě neskutečně pozbuzuje to vědomí, že nic mě od této úžasné boží lásky nemůže oddělit. Ani smrt, ani mocnosti, ani strach, zkrátka vůbec nic a ani nikdo. A tak můžou do života přijít nemoci. Ztráta práce, může přijít zrada, to, že přijdeme o někoho blízkého. A jsou to těžké věci, ale všechny se dají přejít, bojovat s tím zjištěním na duši, že máme Boha a jeho lásku, od které nás zkrátka žádné trápení a nic nemůže oddělit. Tak nám všem moc přeju, ať skutečně toto vnímáme a žijeme, že nic na světě nás od Boha nemůže odloučit. Boží láska je stálá, trvalá, nekončící, je věrná. A právě o tom bude i ta následující chvála, která je přímo na motiv textu z Římanům z 8. kapitoly.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a dokonavatele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a posadil se po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste se v boji proti hříchu nevzepřeli až do krve. Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? Hospodinovo poučení synu neodmítej. Když napravuje tě, nezoufej. Koho miluje Hospodin, toho vychovává. A trestá každého syna, jehož přijímá. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu. Bůh s vámi nakládá jako se syny. Kterého syna otec nevychovává? Bez výchovy, kterou procházejí všichni, byste nebyli synové, ale pancharti. Když jsme si vážili tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše podat otci duchu a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení. On ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo ji prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto dodejte síly klesajícím rukám i ochablým kolenům. Zaveďte své kroky na přímé cesty, aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno.

usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se nikdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Ať se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut, ačkoliv se jej s pláčem dožadoval, neboť nenašel příležitost k pokání. Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k ním už nemluvil. Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo. Kdyby se i jen zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno nebo zastřeleno šípem. Byla to tak hrozná podívaná, že Mojžíš řekl, až se třesu hrůzou. Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle, k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od toho, který je z nebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemí. Nyní však slibuje. Ještě jednou otřesu nejen zemí, ale i nebem. A to, že řekl ještě jednou, ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné, to jest udělané, aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné. My však přijímáme království, jež je neotřesitelné. A proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je stravující oheň.

Je 16 hodin a vy posloucháte Rádio 7, kterým vás aktuálně provází Aneta Lofítková. Máme před sebou poslední společnou hodinku, ve které se díky záznamu z ranního telefonátu dozvíme něco víc o hymně letošního ročníku Festivalu United. Ale také je připraven další díl pořadu Překročit hranice. Ten startuje právě teď.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde pokračujeme se sérií Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v těchto 4 týdnech si povídáme o tom, jak si tuto cestu můžeme užít. Dnešní část má název Kam vlastně? Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Na cestování bývá nejkrásnější to, že nás dovede do zákoutí, které jsme neznali, a k místům, o kterých jsme jen slyšeli. Ale cestování může být také někdy těžké, protože se můžeme ztratit. Pamatuji se, jak jsme před léty vyjeli s manželkou na výlet do Benátek a protože jsme tam měli jen 2 dny, rozhodli jsme se je pořádně projít. Měl jsem v ruce mapu a jakož jsem docela orientačně schopný, šli jsme a šli, koukali po památkách, až jsme se ztratili. Najednou koukáme do mapy a na domy okolo nás, víme zhruba, ve které části města jsme, ale nemůžeme najít cestu ven. Trvalo nám to notnou chvíli, než jsme našli své místo na mapě a správný směr. Dnes na výlet vzpomínáme s radostí, ale pamatuji se, že když jsem bloudil, moc mi do smíchu nebylo. Měl jsem žízeň a byl jsem unavený a správný směr byl v nedohlednu. Už se vám to také někdy stalo? Šli jste třeba do lesa na procházku a protože jste tu trasu už v minulosti procházeli tolikrát, najednou jste zjistili, že stejně nevíte, kde jste? Nebo jste bloudili v cizím městě a vždycky jste vyjeli tam, kde už jste byli? Zabloudit je tak snadné, především když nedáme na chvíli pozor na věci, které se v našem životě dějí. Minulý týden jsme si řekli, že život není jedna velká událost, ale spíše je to cesta skládající se z různých okamžiků. Říkali jsme si, že z dlouhodobé perspektivy jsou právě obyčejnosti našeho života to, co nás nejvíce poznamenává a co v nás zanechává stopu, co nás definuje pro budoucnost. A proto se musíme naučit vážit si naší cesty. Také jsme si řekli, že vztah s Bohem je cesta. Někdy si Kristovi následovníci mylně myslí, že je to hlavně o destinaci ta naše víra, ale není to jenom o tom, jak se dostat do nebe. Křesťanství je mnohem více cesta než pouze destinace. Je to cesta, jak dosvědčuje i původní název církve, ta cesta. Každý z nás je někde na své cestě životem a vědomě nebo nevědomě se vymezuje vůči Bohu. Bůh je v centru a každý člověk je na cestě k němu nebo od něj, ať už vědomě nebo ne. A svým způsobem nezáleží na tom, kde se právě na své cestě nachází. Mnohem více záleží na tom, kam směřuje. Zda k Bohu nebo od něj. Na této cestě nejsme sami. Obklopuje nás zástup svědků, kteří tuto cestu prošlápávali před námi. V cíli nás čeká autor a dokonavatel naší víry Ježíš Kristus. To nám dává naději, to nám dává sílu. Sílu nevzdat se na své cestě, když čelíme překážkám nebo protivenství. A víte co? Cesta je snadná, když se nám na ní vede, ale cesta není vůbec legrace, když na ní zabloudíme. Jenže kolikrát se nám v životě stane, že v životě zabloudíme? Nemyslím teď nutně fyzicky. Možná jako někteří naši známí politici jsme šťastně v manželství 30 let, abychom se najednou zakoukali do mladší slečny a byli ochotní hodit celý dosavadní život za hlavu. Jsme křesťané a chceme mít celoživotní vztah s křesťanem, protože chceme být poslušní Bibli, ale najednou se zamilujeme do skvělého kluka, který ale Boha nenásleduje. Žili jsme vždy čestně, ale najednou se nám naskytla příležitost získat více peněz za cenu malého daňového podvůdku. Víme, že nás Bůh volá do své služby, ale jsme tak unaveni a potřebujeme si od těch všech duchovních věcí najednou odfrknout. Je to tak jednoduché zabloudit na naší cestě, když na chvíli přestaneme dávat pozor. A vůbec to nemusí být plánované, jako že bychom zanevřeli na správné věci. Možná jsme se nechali unést krásami života okolo nás, možná jsme se jen tak soustředili na přítomnost, že jsme zapomněli na budoucnost, možná jsme zkrátka udělali špatnou otočku a ani jsme si toho nevšimli. A najednou jsme uprostřed problému a nevíme si rady. Manželství se nám rozpadá, daňový úřad přišel na tu fintičku a teď od nás chce penále, náš skvělý kluk nám říká, vyber si buď já nebo Bůh, a my máme pocit, že nám život protekl mezi prsty a nic jsme nedokázali. A tak tam stojíme a říkáme si, jak jsme se tady vůbec ocitli. Připadáme si jako hrdinové televizního seriálu Ztracení. Ocitli jsme se na ostrově, protože jsme tu ztroskotali, ale nevíme, kde jsme, zda o nás někdo ví a hlavně, jak se odsud dostaneme. Jsme dokonale ztraceni a říkáme si, kam vlastně jdeme. S autorem přísloví 14. kapitoly si povzdychneme, někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec ho přivede ke smrti. Možná dnes nejsi v této situaci a nejsi ztracen. To ovšem neznamená, že se ti to nemůže přihodit. Ve skutečnosti nikdo nevstupuje do života s cílem si ho jakkoliv pokazit. Nikdo nevstupuje do vztahu s druhým člověkem s cílem se s ním rozhádat. Nikdo nezačíná podnikat s cílem zkrachovat. Nikdo nestupuje na školu s cílem ji nedodělat a nikdo nestupuje do manželství s cílem se rozvést. Ale přesto každý z nás ví, že se všechny tyhle věci lidem okolo nás dějí neustále. Jak je to možné? Možná přestali dávat pozor. Na chvíli podlehli klamu, že cesta probíhá setrvačností a protože udělali moudrá rozhodnutí v minulosti, i nadále budou dělat rozhodnutí, která jsou správná, aniž by nad nimi museli přemýšlet. Moudrost k rozhodování je nesmírně důležitá věc, a apoštol Pavel píše v Efeským 5. kapitole, dbejte pečlivě na to, jak žijete, nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Otázka moudrosti je tedy tou nejlepší otázkou, kterou se v našem životě můžeme ptát. Je to ale těžká otázka. Když se totiž rozhodujeme, máme tendenci se ptát na to, co je přijatelné, dovolené, co je možné, morální, legální, správné či duchovní. A apoštol Pavel se nás ovšem ptá, je to moudré? Abychom mohli poznat, co je moudré, potřebujeme znát Boží vůli. Jak ale můžeme poznat, co vlastně Bůh chce? Pavel říká v Římanům 12. kapitole, nepřipodobňujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Abychom mohli pochopit, co po nás Bůh chce, musíme mít změněnou mysl. Proč? Protože jinak nás tlak okolního světa přinutí dělat věci, kterých později budeme litovat. Tak abychom mohli zkoumat Boží vůli, potřebujeme se zaměřit na to, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Potřebujeme se naučit klást si nejlepší otázku našeho života. Tuto otázku si můžeme položit v kontextu naší minulosti, současnosti a budoucnosti. Jinými slovy, můžeme se ptát, ve světle mých minulých zkušeností je moudré to udělat? Ve světle současné fáze mého života je moudré to udělat? Ve světle mých budoucích snů je moudré to udělat? Jak prozaické a jednoduché, ale jak mocné. Kdybychom se naučili se ptát tuto otázku, je moudré, abych odešel od manželky a začal žít s milenkou? Je moudré, abych spáchal podvod na daních? Je moudré, abych začal chodit s klukem, který o Boha nemá zájem, i když já chci zůstat křesťankou? Je moudré, abych se soustředil na svou přítomnost natolik, že nebudu budovat svou budoucnost? Je to zkrátka moudré? Na neštěstí se v určitých chvílích našeho života tolik soustředíme na věci okolo, že se od naší cesty necháme rozptýlit a uděláme nemoudré rozhodnutí. Prostě zabloudíme. Ale co dál? Pokud zabloudíme, jak se znovu dostaneme na tu správnou cestu? Někteří lidé ze strachu, aby nezabloudili, raději nevídou vůbec na žádnou cestu. Bojí se zabloudit z toho, co pro nás Bůh přichystal. Ale je tento strach oprávněný? V jádru se dá říci, že veškeré učení o Božím vedení se dá zhrnout do dvou možných myšlenkových škol. Ta první říká, nepohnu se, dokud mě Bůh nepovede. Ta druhá říká, nečekám Boží vedení, dokud se nepohnu. Ti, kteří se modlí za Boží vedení a čekají s rozhodnutím, dokud od něj neuslyší jasně, co mají dělat, jsou jako turisté, kteří potřebují na mapě vyznačenou trasu. Ale u většiny Božích lidí tomu tak nebylo. Ani v našem životě nemáme až tak často jasně vyznačenou cestu na mapě. Co tedy dál? Možná nám pomůže příklad jednoho ze svědků v oblaku, o kterém jsme se zmínili minulý týden. Když izraelský národ odcházel z egyptského otroctví a zastavil se u Rudého moře s hordou pronásledovatelů za ním, vidíme, že Bůh neřekl Mojžíšovi, aby lidé jen tak stáli. On je pobídl, ať se hýbou kupředu. V Exodu 14. kapitole tam čteme, že Bůh řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpíš, pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Prostě je pozbuzuje, aby šli kupředu. Proč bys měl jít kupředu? Protože pro Boha je mnohem jednodušší tě vést, když se hýbeš, než když stojíš na místě. Je to stejné, jako kdyby se snažil otočit volantem stojícího auta, je to mnohem hůř, než když otáčíš volantem jedoucího auta. Žalmista píše, svíce nohám mým jest slovo tvé a světlo stezce mé. Svíce osvětlují tak 2-3 kroky dopředu. Boží slovo je pro nás svící, která nám ukazuje cestu a zbavuje nás strachu z temnoty, ale abys viděl svou stezku, musíš se hýbat kupředu. Mnoho křesťanů ovšem namítá, co když se ovšem minu toho, co se mnou Bůh zamýšlí. Apoštol Pavel předpokládal, že všude na světě Bůh mu dává zelené světlo, říká mu ano, jdi do toho, až do okamžiku, než ho sám zastaví. Ve Skutcích 16. kapitole Lukáš vypráví příběh, jak Bůh zabraňoval Pavlovi kázat evangelium v různých provinciích a on přesto jednoduše šel dál. Nesvolával modlitební týmy, nevyhlašoval postní řetězy, byl aktivní. A ano, nakonec ho Bůh dostal tam, kam ho potřeboval, ale Pavel nebyl ve stresu a strachu, Pavel byl prostě aktivní. Boží vůle není jednosměrná ulice, je to spíše kopec s vrcholem. Naše cesta se někdy zamotá, někdy je delší, někdy bloudíme roštím, ale nakonec nás Bůh dovede na vrchol. Něco, co z naší strany ovšem chce. Chce to, abychom se rozhodli žít moudře a být aktivními lidmi. Když to uděláme, naši cestu dokončíme moudře a jako Pavel řekneme, že jsme doběhli náš závod a víru jsme u něj zachovali. Příští týden budeme v naší sérii Cesta pokračovat a povíme si o pěšinkách k Bohu. Zatím vám přeji pěkný týden a naslyšenou zase příště u poslechu Překročit hranice.

Otázka, kam vlastně, byla hlavním tématem dnešního dílu pořadu Překročit hranice. Premiéru toho dalšího naladíte v pondělí v 9.30. Teď už kapela Lift Up.

Už za 2 dny odstartuje festival United a kapela Lift Up tam bude taky. A na samozřejmě na tomto festivalu nebude chybět ani Radio 7. Tak se těším na to, že se tam třeba společně potkáme, ať už v altánu Radia 7 nebo třeba někde jinde na Vsetíně. Zkrátka kdekoliv. A pokud plánujete jet na letošní ročník, tak nám určitě klidně napište, ať víme, s kým se tam třeba potkáme. Samozřejmě jedná se o hudební festival, takže se budete moc těšit na spoustu zajímavých kapel a interpretů, které třeba můžete znát i z našeho vysílání. No a my si teď dáme takovou menší ochutnávku toho, co letošní ročník navařil. Jména jako Moses Brothers, Spotlight, Pavel Helan, Brouci, Lídia Ryšová a další. A některé z nich si teď pustíme. Začneme kapelou Spotlight.

Mezi zmíněnými kapelami, které jsem jmenovala, že budou letos na United, tak jsem řekla taky Lídiu Ryšovou. Tak se chci omluvit, protože ta tam letos nevystoupí, spletla jsem si ji s jinou slovenskou zpěvačkou, a to Janou Zibalovou. My si teď od ní pustíme její zhudebněný žalm 139.

0: Máme 16 hodin 30 minut a to svůj prostor dostane již zmíněný záznam z dnešního ranního telefonátu.
1: Oficiální hymna festivalu United letos vznikla ve spolupráci s kapelou Heart of Worship. To je příležitost nahlédnout pod pokličku tvorby tohoto hudebního uskupení a tak po telefonních linkách zdravím a ve vysílání Rádia 7 vítám Moniku Chánovou. Moniko, vítejte.
2: Děkuji za pozvání.
1: Na webu kapely se můžeme dočíst, Heart of Worship je skupina přátel ze Severní Moravy, které spojuje láska k hudbě i k Bohu. Tak kdy a za jakých okolností se začal psát váš společný příběh?
2: Tak náš společný příběh se už jako s většinou lidí z kapely začal psát už před několika lety, protože tím, že jsme ze stejné církve, tak jsme se často potkávali a hrávali spolu na různých mládežnických akcích. Ale to, když jsme se jako dali dohromady jako kapela, tak to jsme se vlastně poskládali takhle dohromady na jednu mládežnickou akci v Ostravě, kde jsme měli hrát. Bylo to v roce 2023. A tak nějak jsme si i jako lidsky sedli a hlavně nás spojovala touha sloužit a vytvářet ten prostor pro to, aby se ostatní lidé mohli potkávat s Pánem Bohem ve chválách a být v jeho přítomnosti. Že jsme se rozhodli takhle sloužit jako kapela. Tak vlastně takhle to vzniklo.
1: Co se vám jako kapela honilo hlavami, když přišla nabídka na tvorbu hymny ze strany festivalu United? Jaké byly reakce třeba i vaše nebo dalších členů?
2: No tak určitě jsme za to byli moc vděční, za tu jako důvěru ze strany toho týmu. Pak i to určitě, že to je jako velká zodpovědnost a velká výzva. A reakce vlastně jako vesměs byly u všech stejné, taková jako radost, vděčnost, ale zároveň velká jako pokora, že nechceme dát dohromady jenom tak jako nějakou píseň, ale že jsme chtěli dát opravdu dohromady něco, co si bude moct Pán Bůh použít pro to, aby se mohl dotýkat lidí.
1: No a jak to probíhalo? Byla spousta nápadů, nebo jste se prostě zhodli na nějaké ideje, zazněla nějaká melodie a všichni jste řekli, jo, to je ono?
2: No, tím, že jsme jako jeli jako celá kapela na společnou chatu, která byla úplně zapadlá a bez signálu, takže jsme opravdu nebyli ničím rušení, tak to bylo to vlastně strašně zajímavé, protože většinou třeba přišel jako někdo s nějakou písní a už ta představa byla jako jasná, už jsme to tam třeba doupravovali. A tím, že jsme vlastně tady byli všichni na chatě, tak se tam prostě házeli jako nápady, tak to v tomhle jako bylo složitější, ale za to vlastně hezký, že to jako je výplod jakoby nás všech dohromady. Rozdělili jsme se vlastně na dvě skupiny ten první den. Jedna skupina zkoušela právě dávat dohromady jakoby melodii, druhá skupina dávala dohromady text a pak se to nějak jako různě, jsme se potom večer potkali a bylo takový, že jsme to sdíleli dohromady a tak nějak jsme to potom tvořili, no.
1: A jaké jste měli vlastně zadání? Měli jste úplně volné ruce k tvorbě a třeba téma festivalu, nebo jste měli nějaké limity?
2: No, dostali jsme od týmu United vlastně takový soubor, kde byla napsaná jakoby hlavní téma, hlavní myšlenka a to zadání vlastně, nebo ta hlavní myšlenka byla hledání pokoje uprostřed nepokoje. Úplně nevím, kolik můžu prozrazovat z těch ostatních myšlenek. Já věřím, že to právě budu používat v těch slovech, které na United budou. Ale vlastně na základě téhle myšlenky vznikla uprostřed nás, že uprostřed všeho, co se nám v životě děje a může to být úplně cokoliv, tak je Ježíš, který nám dává pokoj. Takže jsme vlastně dostali tohle téma. Ale ruce vlastně jsme měli volné s tím, že jenom si ten tým přál, aby letošní hymna byla více chválová, aby to nebyla právě taková ta jako svolávačka. A vlastně, když jsme si jakoby s kapelou to téma četli společně, tak nám vlastně k tomu ani nešlo nic jiného, že to téma je takové opravdu jako silné a hluboké hledání.

0: že na ten festival přijedou jako parta kamarádů a vlastně si umíme představit, že spousta těch lidí se i přesto cítí sami, tak nám to přišlo důležité i tohle do té písně otisknout, že i když jsme vlastně mezi svými, tak i přesto se můžeme cítit sami. Tak i to jsme tam chtěli dát, že aby i tyhle lidi cítili, že i v tom je se mnou můj milující král, jak se zpívá.
1: Na písni s názvem Uprostřed nás jste spolupracovali mimo jiné s hudebníky z kapely Alive, která tvořila hymny festivalu v letech 2023 a 2024. Byla pro vás tahle spolupráce obohacující?
0: Jo, myslím, že určitě. Spolupracovali jsme vlastně s Romanem, který s náma často hrává na elektrickou kytaru. A pak vlastně s Vilíkem, který dělal veškeré hudební produkci a mix a plus ještě nahrávání nějakých věcí. A jo, a vlastně ještě Rastio Pavlík dohrával bicí studiově. A jo, ta spolupráce byla hrozně fajn a myslím, že jsme si to dohromady užili.
1: K písni vznikl také klip. Můžete něco říct ke vzniku toho vizuálu k té písni?
0: Byl takový zajímavý den pro nás, protože jsme tam vlastně stavili takovou železnou konstrukci, která vlastně potom jakoby visela nad náma. Akorát jak jsme tam vlastně začali stavět a teď to tam vyšet nahoru, tak jsme jenom zjistili, že to máme docela nízko. Takže teď prostě probíhala improvizace na místě, takže se tam promítaly úplně veškeré emoce za ten den. A museli jsme prostě vymýšlet, jak to tam uděláme, jakoby jinak, aby to drželo, aby to bylo v pohodě, aby to klaplo. Ale nakonec se to fakt povedlo, takže jsme z toho měli fakt velkou radost. A potřebovali jsme točit za tmy, takže jsme začali nějak asi kolem 11. večer asi a končili až 5 ráno. Takže jsme byli všichni strašně unavení, ale zároveň jako vděční, že to fakt vyšlo a že to všechno klaplo.
1: Tak to jsme taky rádi a těšíme se i na tenhle ten klip. Kdy vlastně píseň Uprostřed nás na festivalu zaslechneme? A kde se a kdy objeví vaše kapela Heart of Worship?
0: Hymna by poprvé měla zaznít během našeho večerního setu, který bude na náměstí ve čtvrtek večer. Takže na to se moc těšíme, že to poprvé budeme moct takhle zaspívat s lidmi. A pak vždycky bude na tom večerním programu večer, takže v pátek večer a v sobotu večer zazní hymna.
1: Hostem ranního telefonátu Rádia 7 byla Monika Chánová z kapely Heart of Worship. Více informací o kapele najdete na jejich webových stránkách www.hauband.cz nebo na sociálních sítích. Moniko, děkuji za váš čas, za vše, o čem jsme dnes mohli hovořit a taky přeju, abyste měli i ve skupině spoustu dalších nápadů na krásné a tvořivé písně.
0: Moc děkujeme, mějte se hezky.

Chci jen být s tebou, být tam, kde jsi ty. Tohle byla písnička Call Your Name. A ta další, která je před námi, tak je o člověku, který přichází k Bohu se svou rozbitostí, bolestí a nedokonalostí, ale zjišťuje, že Boží láska není podmíněna jeho výkonem ani tím, jak dobře se mu daří. Hlavní myšlenkou písně je to, že Bůh zůstává blízko, i v bolesti, i v chaosu.

Blížíme se k 17. hodině, kterou vyplní ještě pořad korálky, které budou o netopírech. Tak pomalu zvu všechny děti, ať se připraví a nenechají si dnešní díl ujít. Z mé strany je to pro tuto chvíli vše, tak se s vámi rozloučím s přáním božího pokoje a božího vedení. Ať vás Bůh zahrne silou a občerství vaši duši. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.

0: Ahoj děti, vítejte v korálkách. Já jsem se vás chtěla zeptat na to, co děláte v noci.
1: Spíte.
0: No, já také. Ale představte si, že ne každý v noci spí.
1: A teď nemyslím dospěláky, kteří mají noční službu třeba jako lékaři v nemocnici nebo řidiči nočních autobusů.
0: Teď myslím někoho, kdo je nám všem dost blízko a kdo krouží kolem baráků, stromů a než se vydáme večer do postýlek, můžeme ho i zahlédnout. Jde o výjimečného obyvatele noci, zvířátko, které má křídla, ale není to pták. Už víte, kdo to je? Visí hlavou dolů, ale není to superhrdina. A když letí, používá uši místo očí. Tak co?
1: No jo, ano, je to netopír.
0: Když zapadne slunce a většina zvířátek jde spát, právě tehdy začíná velké dobrodružství netopírů. Tito letci se vydávají hledat svou oblíbenou pochoutku. Hmyz, mňam, komáři, můry, broučci, schovejte se. Netopíře jdou na lov.

0: Kateřina ráda chodila do sklepa pro zelí, protože v tmavé chodbičce pod schody viselo u stropu 6 malých netopírků. Jak někdo otevřel dveře, sebrali se a vylétli okýnkem ven. Kateřina si jednou na ně počkala, až se budou vracet. Trpělivě seděla na staré truhle a když už zase všech 6 brášků viselo v řadě, začala s nimi řeč. Jak to, že se nikdy neuhodíte, když tak rychle tím okýnkem letíte? Netopírci se lekli. Neměli rádi, když se na ně někdo díval. Skoro chtěli zase odlétnout. Nikam nelítejte, žadonila Kateřina. Buďte tady. Já už se teda nebudu na nic ptát, když jste takový. Nejsme žádní takový, řekl krajní netopírek. Jsme docela v pořádku, řekl druhý od kraje. Někdo lítá rychle, někdo pomalu, řekl třetí. Tak už je to na tom světě, řekl čtvrtý. Jediný, kdo nás má rád, je tma, řekl pátý. Proto ji taky máme nejraději, řekl šestý netopírek. Já vám tu neberu, Kateřina na to. Jenom jsem si vás chtěla trochu prohlédnout, když jsme sousedi. A že by tma byla jediná, kdo vás má rád, to zas ne. Já kolikrát řeknu, že chci zelí k večeři, jen abych sem mohla jít a vidět vás. Kolik zelí já už jsem kvůli vám snědla. Jeje. A vy vždycky vyletíte jako ševci, i když jdu po špičkách.
1: To jsme netušili,
0: odpověděli netopírci sborem.
2: Kdo pak to mohl vědět? Je nám líto. Odpusti nám, nemůžeme za to.
3: Máme to v krvi,
0: odpověděli netopírci. Kateřina poposedla na truhle. A co ještě máte v krvi?
1: Tmu, měsíc a hvězdy,
0: řekli všichni zároveň. Kateřina se na ně dívala a začala chápat, proč jsou tak podivní. A co ještě?
1: Ticho a tajemství.
0: A co dál?
1: Muží smrt.
0: A dál?
2: Dál už nic,
0: odpověděl jeden z netopírků. A proč visíte hlavou dolů? Ptala se Kateřina.
2: Abychom viděli svět správně.
0: Co pak je obrácený?
2: Ovšem, správně mají být dole hvězdy a nad tím má být země a z ní mají viset stromy.
3: Nevykládejte,
0: zvolala holčička překvapeně.
1: Naše babička to řekla,
0: tvrdili netopírci sborem. Kateřina ustrnula. A co ještě říkala vaše babička, prosím vás?
2: Říkala, že potoky mají správně téci mezi hvězdami sem a tam, nahoru dolů. Měsíc se má kutálet mezi tím, že prý se má jenom šeptat, že se mají stavět jen samé hrady, že slunce je pro kočku.
0: Odpověděli netopírci jeden po druhém. Pro kterou? Vpadla Kateřina. Znala koček několik, strašně jí to zajímalo.
1: To nevíme.
3: No tak se leďte zeptat.
1: Ale naše babička už dávno umřela.
0: Kateřina skryla tvář do dlaní.
2: Takové veliké tajemství a ona se to nikdy nedozví.
0: Nabírala k pláči. V tom vstrčil hlavu do dveří myslivec a zavolal.
2: Co tu kňouráš, pones zelí?
0: A černí bráškové, jako když střelí, hup, okénkem do svého tmavomodrého světa.

Dobrý večer, holky a kluci. Začíná naše další setkání na lesní výpravě. Cože? Co říkáte? Že není večer? Aha, zapomněla jsem, u vás doma je ráno. Tady u mě ale sluníčko právě zapadá za kopec. Lidičkové spěchají na večeři a děti honem pouští večerníček. Já ho dneska neuvidím. Slíbila jsem totiž veverce, že přijdu do lesa, až se bude stmívat. A to je právě teď.

0: stmívá se strašně rychle.
1: Ještě, že mám sebou baterku. Vytáhnu ji z batůšku a posvítím si.
2: Koho to tu máme? Kdo nám to tu bloudí? Člověk? Sám v noci v lese?
1: Uá, jmenuji se Peťa. Hledám tady Veverku. Kdo jsi ty? A kde jsi? Nestihla jsem vytáhnout tu baterku.
2: Jsem netopír. Ty mě snad nevidíš?
1: Vidět tě? Vždyť je tma jako v pytli. Právě jsem si chtěla rozsvítit světlo, abych do ničeho nenarazila.
2: Jak jste vy lidé v noci nemotorní? Rád se bavím tím, že létám kolem vašich hlav a vy se lekáte. Když se zatočím dvakrát do kolečka, tak jste úplně vyděšení. Běžíte, narážíte a padáte do děr.
1: A z toho máš radost. To se ti líbí?
2: Člověk vládne nad přírodou, rostlinami a nad zvířaty. Jenže stačí trochu tmy a neví si rady.
1: Tak mi prozrať, netopíre. Jak to děláš, že do ničeho nenarazíš?
2: Pískám si, vízám a podle toho létám.
1: A to je všechno? To umím taky. Hned to vyzkouším.
0: Jeden krok. Další krok.
1: Jau, moje noha. Vrazila jsem do pařezu. Nefunguje to.
2: Nefunguje. Jak by taky mohlo? Vízáš strašně. Netopíří zapískání je tak vysoké a tak rychlé, že lidské ucho ho nevnímá. Ani jiná zvířátka je neslyší.
1: Bůh to vymyslel zajímavě.
2: Ten zvuk je tak ostrý a tak prudký, že když narazí do překážky, odpinkne se zpátky do mých uší a já hned vím, že tudy nesmím letět, abych se tam někde nerozplácel.
1: A jak často pískáš?
2: No, vlastně pořád. Jsem moc vědavý a tak jsem hned tam a hned zase jinde. Hvízdám si, hvízdám, abych nenarazil.
1: To je úžasné. Víš, Bůh jedná se mnou stejným způsobem.
2: Hvízdá na tebe? No, to musí být teda pěkný rámus.
1: Ne, nepíská. Mluví ke mně, jeho slova jdou do mých uší, odrazí se od mého srdce a ukazují mi správnou cestu životem.
2: Jak Bůh mluví? Moudrá sova ze starého buku mi říkala, že Bůh není z masa a kostí jako my. Jak to teda dělá, aby mluvil?
1: Sova má pravdu. Bůh není vidět. Nemůžeš se ho ani dotknout, ale slyšet. Slyšet ho můžeš, kdykoliv budeš chtít.
2: No to je senzace. Tak já chci hned teď, ať mluví. Moje uši jsou celé nedočkavé.
1: Hned to bude. Všechna slova, co Bůh říká, jsou napsaná v jedné knize. Jmenuje se Bible. Mám ji v batůšku. Vytáhnu ji a taky baterku. Pod mě nic nepřečtu.
2: Počkej, počkej. Ty jsi říkala, že bude mluvit Bůh? Proč si teda chystáš nějakou knížku?
1: Tak, Bibli mám, baterku taky, ještě rozsvítit a už čtu. Dnes uslyšíte-li Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce.
2: Neslyším Boží hlas, slyším jenom tebe.
1: Hlas je můj, ale ta slova, co říkám, patří Bohu. Když chodil po zemi jeho syn, pán Ježíš, vysvětloval, jak si Bůh přeje, aby lidé žili. Ježíšovi přátelé to pak napsali, aby to nikdo nemohl překroutit. To pravdivá slova si teď spolu čteme.
2: No jo, jenže já stejně neumím číst.
1: Některé z dětí, co nás teď v rádiu poslouchají, taky ne. A přesto Pána Boha znají. Slyší o něm od maminky, od táty, od učitele v nedělní škole, v besídce, na dětské bohoslužbě, v hodině náboženství. Já sama nevím, jak se to všude jmenuje. Zkrátka, kdekoliv se sejdou děti s dospělákem, který čte v Bibli, Bůh je tam s nimi. Má velkou radost, když děti o něm slyší nové věci.

0: Netopíre! Netopíre! Někam se mi schoval. Chci s ním ještě mluvit. Posvítím si baterkou. Kde jen může být? Tady na té větvi, co si hnědého visí. Takový divný list. Trochu se to hýbe.
1: Ty jsi tu ještě?
0: Jejda, to jsi ty? Jsi strašně ošklivý. Vypadáš jako...
1: No, jen to klidně řekni, já to snesu.
0: Jako velká myš bez kožíšku s obrovskýma špičatýma ušima. Tvoje křídla dokonce nemají peří. A ty drápy na konci.
1: Popsala jsi mě hezky. Říkají o mně i mnohem horší věci.
0: Promiň mi ten úlek. Dokud jsem nevěděla, jak vypadáš, tak se mi s tebou povídalo moc krásně.
1: No, a co teď to bude jiný?
0: No, vypadáš strašidelně. Trošku se tě bojím.
1: Jste zvláštní, vy lidé. To je pro vás tak důležité, jak to vypadá.
0: Ano, je. Děti s hezkým obličejem mívají více kamarádů. A dospělák se taky rychleji spřátelí s pěkným dospělákem.
1: Co pak holčička s velkým nosem, nebo kluk, co moc nevyrostl, nejsou veselí, zábavní, vtipní, nemají snad skvělé nápady?
0: Ale ano, jenže tyhle věci nejsou hned vidět. Chce to čas, abys zjistil, kdo jaký opravdu je uvnitř. V Biblii je o tom napsáno. Člověk se dívá na to, co má před očima. Bůh však hledí na srdce.
1: To jsem opravdu rád. A ty se to nauč taky.
0: Slibuj. I když se mi nebude kamarád na první pohled líbit, tak si s ním stejně pohraju, abych zjistila, jaký opravdu je.

0: Už mi nepřipadáš tak ošklivý. Je mi s tebou moc dobře, až jsem zapomněla, proč jsem šla do lesa.
1: Říkala jsi, že jdeš za veverkou. Za kterou? Bydlí jich tu spousta.
0: Za tou z křivé borovice. Znáš ji?
1: Myslíš to hopsavé, chichotavé zvířátko, co nejlépe skáče, nejlépe hází, nejlépe louská oříšky a nejlépe se chlubí?
0: Vidím, že ji znáš velice dobře. Prosím tě, zaleď se podívat, jestli na mě čeká.
1: Hned to zařídím.
0: Už se vrací. Tak co, čeká na mě?
1: Spí. Nejspíš se jí zdá o šiškách.
0: Je už stejně moc pozdě. Přijdu jindy. Jsem moc ráda, že jsi se mnou povídal.
1: Já taky. No, poletím si zalovit. Tak ahoj.
0: Ahoj, netopíre. A děkuji ti za všechno. A vy také, holky a kluci, těším se na další lesní výpravu. Mezi stromy pusto není. Les je plný překvapení. Tak přijďte všichni. Ahoj.

0: Co tady děláš? Jak to, že jsi neletěl s ostatními? Domlouval jsem malému netopírkovi, co visel na jedné půdě, kde jsem si chtěl trochu odpočinout. Nechtěl ven do šera, aby si nalovil trochu hmyzu.
1: Já nikam neletím. Když někde za soumraku proletím nad hlavami lidí, spousta jich začne ječet. Někteří se schovávají, jiní na mě hrozí, někteří křičí, že jsem upír a škaredý. Mám velké uši a ošklivý čenich. Koho to má pořád bavit? Včera jsem taky zůstal doma.
0: Tím to tak vyřešíš. A kdo ti bude nosit potravu? Oponoval jsem mu.
1: To nevím, ale ty taky přece nejsi venku.
0: To máš pravdu, přikývnul jsem. Ale já jsem trochu jiný netopír než ty. Lítám ve dne i v noci. Nejsem odtud. Kulil na mě svá perlová očka a zjevně nechápal, co tím myslím.
1: Copak všichni netopíři nelítají jen večer a v noci a neloví hmyz?
0: Většinou ano, ale já jsem opravdu trochu odlišný. To by bylo na dlouhé vysvětlování. Nicméně všichni netopíři neloví jen hmyz. Je nás spousta druhů. Někteří si pochutnávají na ovoci, jiní loví ryby. Netopírek vyprstnul smíchy. Hihi,
1: ryby. To jako čapnou kapra za hřbeta sežerou.
0: Ty jsi ale trumbera. Malé ryby, takové, co můžou zvládnout. Připadalo mi, že se dobře baví, tak jsem ho chtěl trošku poškádlit. A abych nezapomněl, ty poznámky o upírech nejsou až tak mimo. Vytřeštil oči.
1: Co? Já myslel, že to je jen taková báchorka.
0: Začal se opatrně rozhlížet kolem. Kde pak báchorka? Jsou to skuteční upíři. Trošku jsem stlumil hlas a s temným přízvukem jsem mu začal vyprávět. Připlíží se za skrytu noci ke své oběti, tiše a nepozorovaně. Svými dvěma předními ostrými zoubky jí propíchnou kůži a pak... Netopírek se roztřásl a začal nabírat do pláče. Začal jsem ho raději uklidňovat. Ale no tak, tihle netopíři mají ostré zoubky, jenže jsou malincí a krev sají převážně do bytku, vlastně jen olizují. A není zase tak moc, že by jim to ublížilo. Nežij tady, neboj, dodal jsem. Zhluboka si oddechl.
1: To jsem rád. A něco pěkného o netopírech mi nepovíš? Copak ti lidé mají pravdu i v tom, že jsme nějaké myši?
0: Jistě, že ne. Nejsme myši, protože nejsme hlodavci. Upíry jsem ti vysvětlil. No a že se nás bojí, tak to jim neměj za zlé. Lítáme v noci a neslyšně, takže jim to vždycky nahánělo hrůzu. A že tak vypadáme, to má svůj smysl. Uši nám slouží na zachycení perfektního radaru, který jsme dostali od našeho stvořitele. Dokážeme přesně zaměřit třeba komára nebo muchu a pak chlamst a je v žaludku. Lidé se dlouho snažili ten radar napodobit. Nakonec něco takového vymysleli, jenže k dokonalosti tomu pořád něco chybí. Netopírek pookřál.
1: To jo, ten radar je super, je s ním spousta legrace. No vidíš, a proto i ty uši a nos. Každý ho má podle toho, na co ho potřebuje.
0: Jejda, toho by bylo, co bych ti mohl o netopírech vyprávět. Hodně jsem totiž cestoval.
1: A proč visíme hlavou dolů, to je přece taky divné.
0: Jistě, i tohle má svůj důvod. Jak bychom jinak mohli pohodlně a bez poškození složit taková křídla? Jo, a víš co? Když se pověsíme hlavou dolů, uvolníme se, svaly na našich nohách se automaticky sevřou a nemůžeme spadnout ani ve spaní. Tak je to důmyslně vymyšlené.
1: Aha, zaradoval se netopírek. Já si říkal, že po ránu, vlastně po večeru, když se vzbudím, musím se začít hýbat, abych se mohl pustit. To je fakt dobrý.
0: Sice to byla zajímavá debata, ale viděl jsem, že ho musím dostat ven, aby mi tu hlady neomdlel.
1: Podívej, čas pokročil a ty se musíš letět najíst.
0: Toho, že se tě lidé bojí, si nevšímej. Ne všichni jsou takoví a myslí na to, jak jsi užitečný. Vždyť i naše ty, hovínka lidé sbírají, aby je použili na výborné hnojivo a kdysi se z nich dělali prací prášky a třaskaviny. To už bylo na malého netopírka moc. Samou radostí vyletěl ven a provedl nad zahradou několik přemetů. A pak mi zamával a letěl si provětrat svůj radar na křehoučkých komárech.
1: No,
2: a já jsem mohl konečně v klidu usnout.

To byl ale příjemný den. Skoro celý jsem ho prospal a teď na večer jsem se vydal na průzkum ostrova. Frčel jsem si to mezi stromy a hleděl, co bych tak snědl, když tu žuch. Vletěl jsem do čehosi tenkého a pružného. Co to je? Houpalo to se mnou nahoru a dolů, až jsem z toho málem dostal mořskou nemoc. Chvíli mi trvalo, než jsem přišel na to, že to je síť. Snažil jsem se vymotat, ale čím víc jsem se plácal, tím víc jsem se zamotával. Nakonec jsem toho nechal. Všimnul jsem si, že se kolem mě třepotali další netopíři. Jak je to možné, že jsme síť neviděli? Nechápal jsem to. Za chvíli jsem uslyšel kroky. Objevila se jakási ruka v rukavici a sáhla na mě. Vypísknul jsem hrůzou. Srdce mi bušilo tak, že to museli slyšet i místní vorvani kilometr pod hladinou. Ta ruka mě však opatrně sevřela a vymotala ze sítě. Snažil jsem se bránit a kousat, ale ruka měla pevnou rukavici. Nakonec mě strčila do pytlíku a zavřela. Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Vlastně tušil jsem, že jsem se dostal do rukou lovce netopírů a jen jsem doufal, že to bude nějaký slušný vědec a ne sběrač nezvyklých pochoutek. Za malou chvíli to se mnou přestalo házet a stejná ruka mě vytáhla ven. Do očí mě udeřilo jasné světlo. Pomalu jsem se rozkoukával a začínal poznávat, že jsem v jakémsi stanu a mám před sebou něčí obličej. Podíval jsem se na něj pozorněji. Zdál se mi nějak povědomý. Pořádně jsem zaostřil a div jsem radostí neomdlel. Představte si, že mě držel pan profesor Škopík. Pane profesore, pískal jsem o 106. Ten jen zamrkal, podíval se blíž a málem mu spadly brýle. Ale ne, zvolal, to jsi ty, netopírku. Opatrně mě zavěsil na tyč stanu. Úplně zapomněl na ostatní úlovky. Co ty tady děláš? A co ví? Byl jsem štěstím bez sebe. Já tu studuji chování netopírů, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že tě chytím do sítě, smál se. No, mě to moc vtipné nepřipadalo. Zatvářil jsem se trochu ublíženě, skoro jsem omdlel hrůzou. No tak promiň, kamaráde, snažím se být opatrný, ale jak mám vysvětlit těm ubohým zvířátkům, že jim nic nechci udělat? A pod mě jsem tě nepoznal. Přikývnul jsem. To máte pravdu, pane profesore. A jak jste se měl celou tu dobu? Hned ti to povím, jen musím vysvobodit tady ty tvorečky. Řekl a rychle změřil a zvážil ostatní netopíry, aby je mohl pustit. Tak a jsem hotový. Vyslékl rukavice a posadil se blíž ke mně. A tak jsme strávili večer povídáním o tom, co jsem zažíval na svých cestách, a on mi zase na oplátku povídal, co se dělo s ním. Víš, netopírku, říkal, byl jsem všude možně. Cestoval jsem s různými výpravami na sever i na jih, zkoumal jsem mořské hlubiny a pralesy, viděl jsem nádheru pouští a savan. Za tu dobu jsem stále více vnímal, že všechna ta úžasná příroda nemohla vzniknout náhodou, jak jsem kdysi tvrdil, ale že to musel někdo dokonale naplánovat. Pokyvoval jsem hlavou. Já to říkal vždycky, že, pane profesore? Ano, říkal. A také jsem poznal spoustu přátel, kteří milují přírodu. Někteří to vnímají stejně jako já, jiní ale ne. Jsou to však výborní vědci a lidé a jen doufám,

zamrkal šibalsky. To je sice hezké, oponoval jsem, ale ne, abyste prozradil, že jsem mluvící netopír, to by byl poprask. To víš, že ne, zasmál se. To bude naše tajemství. A tak jsem ho po několik večerů sledoval, jak opatrně chytá moje kamarády, zapisuje si o nich zajímavé věci a zase je pouští na svobodu. Potom mi povídal o době potom, kdy se rozhodl změnit svůj život. A o to se s vámi určitě podělím, protože i když jsem se setkával se zajímavými zvířaty, do hlubin moře či do prostřed pouště jsem neměl možnost se podívat. Proto si myslím, že profesorovo povídání bude určitě moc zajímavé.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Dědo, co budeme tenhle víkend spolu dělat?
1: Potřeboval bych natřít ty lavičky na verandě. Co ty na to?
0: Jo, klidně, natíraně v pohodě. A co večer nebo v noci?
1: Tak v noci jsem ještě nenatíral a to už něco pamatuju. Myslím, že je lepší na to vidět.
0: Ale já nemyslel to natírání.
1: A co bys teda chtěl dělat v noci?
0: Co kdyby si mě vzal na noční výpravu? Víš, jak jsi říkal, že chodíš k tomu rybníku? Je tam ta ropucha. Myslíš, že v noci spí někde schovaná? Nebo bychom ji vypátrali?
1: Jo, takhle. No, já ti nevím, co by na to řekla maminka, abys nebyl nevyspalý. Víš, že v pondělí bude zase škola?
0: V pondělí bude škola, ale dneska je zatím pátek a můžeme to dospat zítra po obědě.
1: Nápad je to zajímavý. Vlastně jsem tam v noci ještě nebyl. To je vskutku výprava hodná muže, ale v noci je les tmavý a plný zvuků. Opravdu to chceš?
0: Jasně, dědo, nejsem žádný strašpitel.
1: Tak jo. Půjdeme spát brzo a na půlnoc si natočíme budík, abychom byli zase tak za hodinku zpátky v posteli a spali až do bílého rána.
0: Skvělé, a můžeme spát a spát, jak bude libo.
1: Jak bude libo a taky, abychom stihli ty lavičky. Ta stará barva je fakt oprýskaná a tvojí mamince se od ní tuhle spustilo oko na punčoše. Ondro, Ondro, vstávej. Jdeme na tu noční výpravu. Obleč se, já na tebe počkám dole.
0: Jo, jasně. Kde mám ty kalhoty? Dědo, dědo, kde jsi?
1: Tady. Nekřič a zhasni to. Nemusí celý les vědět, že si jeden městský kluk s dědou vyšli v noci na špacír.
0: Hele, co máš proti městskému klukovi?
1: Já nic. Jenomže si zvyklý na světlo z města. Tam svítí pouliční lampy, reklamy. Víš ty vlastně, co je to skutečná tma?
0: Jak jsem zhasl baterku, tak fakt nic nevidím. Ty jo, neoslepl jsem?
1: Počkej chvilku a tvoje oči si zvyknou. Pak vyjdeme. Světlo nech zasnuté. Něco ti ukážu. Tady, tady v trávě, pojď sem.
0: Je, dědo, tady něco fosforeskuje.
1: Fosforeskuje, fosforeskuje. To jsou svatojánští broučci. Vidíš, tam ještě jeden letí.
0: To je nádhera. A teď se ztratili. A podívej, tam letí další.
1: Takhle za tmy vidíš věci, které bys za světla neviděl. Ukážu ti hvězdy, ale ty až později. Teď hurá k rybníku. Troufneš si jít tak daleko pod mě?
0: Dědo, můžu se tě držet? Víš přeci, znáš tu každý kámen a kořen na cestě.
1: Jasně, Ondro. Tak jdeme. Ondro, tady opatrně. Ať ti neuklouzne noha po té vlhké trávě rovnou do vody. Opatrně. Tak, výborně.
0: Uf, jsem rád, že už jsme tady. Ty, dědo, nemůže se něco stát?
1: No, může. V noci se toho v lese děje plno. My v noci spíme, ale mnozí živočichové chodí lovit právě a výhradně v noci.
0: To si mě teda uklidnil. Doufám, že si mě někdo nesplete s kořistí.
1: To ne. A pojď sem. Tady si většinou povídám s ropuchou Matildou. Chvilku si klidně sedneme a uvidíme, jestli se objeví. Není na tebe zvyklá a už vůbec nás nečeká teď v noci. Snad jsme jí moc nevyplašili.
0: Jo, tady se dá docela dobře sedět, ale nevím, jestli neusnu, jestli budeme čekat dlouho. Myslím, že spánek nehrozí. Co to bylo? Dědo, seš tady?
1: Jo, jsem, nekřič. Díval jsem se, jestli není ropucha pod lopuchem. Někdy jsem ji tam vídal, ale není ani u kamene. Kdo ví, kde je?
0: No jo, my tady na ní čekáme a ona si někde courá.
1: No, no, no, ty jsi chtěl na noční výpravu. Podíváme se zatím na hvězdy. Hele, koukni na tu nádheru.
0: Fíha, máš pravdu. Tolik hvězd u nás ve městě nemáme.
1: To není tak, že byste měli ve městě méně hvězd. Ale nejsou všechny vidět, protože je tam větší světlo. Čím větší tma, tím více hvězd vidíš.
0: To už dneska říkáš po druhé, že tma umožňuje vidět víc, než když je světlo.
1: Jo, jo, to ve městě nezažiješ.
0: Tak to je fakt, ale zase jsem v suchu a v teple a nejsou tam takové zvuky. Teda, co je zase tohle?
1: Ano, něco za něco. Tenhle zvuk jsem tu ještě neslyšel.
0: Ty dědo, radši už půjdem. Ropucha je kdo ví kde a my tu jsme v hlubokém lese úplně sami. Ani signál tu nemám. Co kdyby se nám... Je, zase!
1: Ondro, uklidni se. Dívej se vzhůru a vychutnej si tu tmu. Vidíš, to je severka. A tamhle je velký vůz, vidíš?
0: No nevím, kde přesně, ale je to nádhera. Zdá se mi, že se blížím k nebi, jako by mě to vcucávalo. Nebýt toho zvuku, tak jsem fakt unešenej.
1: Ano, ano. Jsou lidé, kteří ve svém životě poznali hlubokou tmu hříchu, když žili bez Boha špatným životem. Když se setkali s Ježíšem, špatnosti ji nechali. O to víc si teď vychutnávají jeho krásu, jako krásu té nejlepší hvězdy. V Bibli to potvrzuje jedna moudrá věta. Komu je více odpuštěno, ten více miluje.
0: Tak teď už tomu rozumím. Tak jako ve velké tmě světlo hvězd víc vynikne, tak Ježíš ve srovnání se špatnostmi o to víc září. Ale jít kvůli tomu do hříchu a dělat zlé věci, to asi není nejlepší varianta. Co myslíš, dědo?
1: To určitě ne. Každý hřích totiž sebou nese trápení a bolest. Ono to totiž přijde stejně samo. Každý člověk někdy udělá nebo si myslí něco špatného. No a pak mu krása Ježíšovy dobroty může nádherně zazářit. On nám nabízí pomoc a dává sílu zlo opustit.
0: Mám dojem, že takhle je to s námi lidmi pořád dokola.
1: To sice ano, ale s každým dalším odpuštěním si můžeme víc a víc vážit Ježíšova vítězství nad hříchem a nad smrtí.
0: Dědo, zase, a mně se zdá, že je to docela blízko. Půjdem už.
1: Počkej, ještě jsem nenašel malý vůz.
0: Tak jo, tak ještě se zkusím chvilku kochat hvězdami. No to snad ne, děda usnul. Dědy, dědo! Není k probuzení. Já si na ten strom posvítím. Odkud to jde? Je tam velká skulina ve stromě. A navíc je tam větev s listím. Nic nevidím. Musel bych to listí oddělat.
2: Hned toho nechej!
0: Ach, dědo, to jsou nějaké myši s křídlama. Nebo, že by upíři je!
2: Neplácej hlouposti. Nejsem žádný děda a upír už vůbec ne. Jsem maminka. Netopíří maminka. A hned nám zavři vchod, nebo se naše děti nachladí. Spí tady velké množství maminek a s nimi jejich mláďata. Jestli tu bude zima, tak se nachladí a zemřou. No slyšíš to? Ty jsi skameněl nebo co?
0: Ne. Dědo, dědo.
1: Co je? Už jsi ji našel?
0: Dědo, jsou to netopíři.
1: No jo, vidíš, to mě mohlo napadnout. Kde jsi je viděl?
0: Tam v té skulině, ale nebyli z mé návštěvy nadšení. Mají tam spoustu mladých.
1: To se nedivím, že nebyli potěšeni. Potřebují klid, hodně tepla a musí se stále držet mámy. To bylo dost odvážné vydat se sám na průzkum. To si mě mile překvapil.
0: No musím se přiznat, že jsem měl srdce až v krku, nebo až v kalhotech.
1: No, hlavně, že je zvuková záhada vyřešena. Netopíři v noci lítají a loví. A mnohé netopíří mámy mají co dělat, aby uživili svoje děti a udrželi je v teple. Sami na sebe nemají ani čas. Stále myslí jen na své děti.
0: To je od těch maminek hezký, že jo?
1: Jo, je. Však za tebe by tvoje máma taky dýchala.
0: Myslíš?
1: To si píš. A Ježíš ten teprve. Ten za nás dýchal do slova a do písmene. Díky němu, jeho smrti a zmrtvých vstání, můžeme získat život věčný.
0: To je dobrá zpráva, protože tady v té pustině bez signálu, kdyby se nám něco stalo, ty dědo, už se mi chce spát. Ropucha si někde spí. Jdeme domů.
1: Škoda, škoda. Chtěl jsem ji vidět.
3: Kua, co se tady válíte? Já nevím, kam dřív skočit a tady se povalují lidi.
1: Je, ahoj Matildo. Já jsem tady s Ondrou na nočním výletě.
3: No, to je hezké, Václave, ale teď na tebe nemám čas. Ve dne spíš pospávám, ale teď musím lovit jednu lahůdku za druhou. Mám napilno, abych něco chytila. Je tady hnízdo netopírů a ti mají rychlost a čuch na ty nejlepší kousky. Málem mi tu všechno vychytají. Přijď na kus řeči raději až ráno, až nebudu mít tak napilno. Ale jinak mě těšilo, tak pá.
1: Jasně, tak jak jsme zvyklí, tak pá.
0: Teda to koukám, ta má ale vyřídilku. Ty dědo, tak se mi zdá, že v noci je tady fakt frmo. Za to já už sotva držím víčka.
1: Tak jsme zjistili, že na rozdíl od nás je ropucha taky noční tvor, spolu s netopírem. A jdeme domů spát. Už vidím chalupu.
0: Dědo, díky za výpravu. Ještě, že se tě můžu držet. Sotva jdu, nezlob se, ale převlíkat se do pyžama nebudu. Usínám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc a sladké spaní v Božím náručí.

Netopír Olin. Netopíru Olinovi se moc líbí bydlení v jeskyni. Bydlí tam spolu se svou rodinou a kamarády. Přes den odpočívá a v noci vylétá na lov hmyzu. Byl krásný letní večer a měsíc na obloze v úpeňku. Olin jako každý den vylétl na svůj večerní lov. Letěl kolem tábora, kde si děti u ohýnku opékali špekáčky. Pomoc, netopír! Začala křičet jedna holčička, když Olina zahlédla a běžela se schovat do chatky. Olin na to nevěřícně koukal a volal. Ale já lidi nejím! Nebylo to však nic platné, protože lidé nerozumějí zvířecí řeči. Olin nevěděl, co si o tom má myslet. Nechápal, proč se holčička tolik bála. Vrtalo mu to hlavou tak moc, že se rozhodl zeptat moudré sovy. To bude tím, Oline, že někteří lidé si myslí, že se jim netopír může zamotat do vlasů. Jestli to byla holčička, tak se jistě bála o své dlouhé vlasy. Ale jak lidé na takový nesmysl přišli? Zajímalo Olina. Někteří lidé toho o netopírech moc nevědí. Nemají tušení, že ve skutečnosti netopíři poznají, jestli jim něco nebo někdo nestojí v cestě. Nevědí, že vydávají zvuky a podle toho, jak se odráží od předmětů, se orientují. Proto se lidé nemusí bát, že by do nich nabourali nebo se jim zamotali do vlasů. Olina mrzelo, že si o něm lidé myslí takové hlouposti. Věděl ale, že s tím nic nenadělá.

Tak co všechno jsme zjistili o netopírech? Přišli jsme na to, jak se orientují ve tmě. Totiž netopíři moc dobře nevidí, ale za to slyší naprosto skvěle. Vysílají speciální zvuky a čekají, až se jim odrazí zpět. Tomu se říká echolokace. Jakoby měli vlastní radar. Díky tomu můžou chytit hmyz přímo za letu. A ještě jednu výraznou zvláštnost jsme zaznamenali. Jsou to savci. Netopíří miminka se krmí mlékem od maminky. Netopíři jsou pro přírodu velmi důležití. Pomáhají s opylováním květin a šířením semínek. A hlavně jedí spoustu hmyzu, takže nám pomáhají chránit úrodu i zdraví. Tak až příště uvidíte večer na obloze malý tmavý stín, jak tiše prolétá kolem, možná to bude právě netopír na noční misi. A víte, jak netopíři přečkají studenou zimu? Pověsí se v jeskyni hlavou dolů a celou ji prospí. To je řešení, co? Ti si umí poradit. Tak ahoj, kamarádi, mějte se krásně.

0: Korálky končí, další dětské pořady naladíte na Rádiu 7 každý všední den v 19.15, tedy Kanafásek. Také můžete poslouchat o víkendu v sobotu a v neděli po 13. hodině. A nebo můžou děti zavítat na dětský web Rádia 7 děti.radio7.cz, kde najdou spoustu pohádek, příběhů i tvoření.
1: Letní osvěžení s Rádiem 7.

0: 18. hodinou jsme vstoupili do večerní části programu Rádia 7, kterou vás bude provázet v úterý 18. srpna Pavel Kohl. Hned na úvod je připraven pořad Jiřího Zdráhala, Bible Guide, který nás zavede za prorokem Ezechielem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 39. kapitola. Tyto dvě kapitoly, tedy 38. a 39., popisují boj tajemného vůdce národů Goga ze země Magog. Proroctví se týká budoucnosti a my v něm rozpoznáváme spojení s knihou Zjevení. Celkově ale není možné je plně a srozumitelně vyložit. V kapitole 38 se objevuje nepřátelská armáda složená z různých národů. Její vůdce je Gog ze země Magog, ke kterému se připojí vládci Mešeku, Tubalu a Gomeru. To všechno jsou jména synů Noémova syna Jáfeta, kteří se stali předky národů žijících na sever a východ od Černého moře, jak to čteme v 10. kapitole knihy Genesis. Tato armáda vytáhla do boje proti izraelským horám země, která se vzpamatovala z válek, jejíž lid se shromáždil z mnoha národů, kde budou všichni bydlet v bezpečí. Nepřítel ale bude poražen samotným Bohem, který bude dštít oheň a síru na něj a jeho šiky. Zdá se, že tato kapitola popisuje to, co je v knize Zjevení zapsáno ve dvou verších. Vyjde ďábel svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe se stoupil oheň a pohltil je. To je záznam poslední lidské vzpoury, po které už následuje poslední soud všech lidí. Následující, tedy 39. kapitola, pak pokračuje popisem porážky Gogovy armády a končí připomenutím slibu obnovy. Vše, co Bůh s Izraelem vykonal a co předcházelo druhému příchodu Krista, shrnuje 27. verš. Až je navrátím z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů. A nakonec, už před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vylí svého ducha, pravý panovník Hospodin. Tato prorocká předpověď se pravděpodobně týká takzvaného tisíciletého království. Pro nás je toto tajuplné období ukryto v určité mlze. O tisíciletém království se totiž píše pouze v knize Zjevení. Objevuje se ve 20. kapitole. Následuje po popisu něčeho, co musí být druhý příchod Krista. Pojďme si to přečíst. Uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň. A ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno Král králu a Pán pánů. A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s tím, který seděl na tom koni a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok a byli uvrženi do ohnivého jezera. Po tomto triumfálním vítězství krále králů následuje toto. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklanili šelmě. Ti ožili a královali s Kristem tisíc let, ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. Až uplyne těch tisíc let, Satan bude propuštěn ze žaláře, vyjde svádět národy ve všech čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji. Takové množství, jako je písku v moři, zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok. Toto tisícileté království v nás vzbuzuje otázky. Znamená to, že Ježíš bude fyzicky vládnout v Jeruzalémě? Bude vládnout pouze Izraeli a pouze Izraelci budou vzkříšeni? Bude země bez aktivního ďábla rájem? A jistě nás napadají další otázky. Někteří teologové spojují toto období s celosvětově slaveným svátkem stánku ze 14. kapitoly Zachariáše. Také popisu národů přicházejících k Boží hoře ze 2. kapitoly Izajáše, vítězícího Izraele z 11. kapitoly Izajáše a popisu obnovené dlouhověkosti lidí ze 65. kapitoly Izajáše. Tam čteme, už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech. A nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve 100 letech, bude mladíkem a ten, kdo sta nedosáhne, bude za prokladce. Pro nás je toto království určitým tajemstvím. A je to asi proto, že pro nás není důležité. Když zraněný čeká na sanitku, je mu jedno, jestli ji bude řídit muž nebo žena. Detaily necháme na potom. Podobné je to s druhým příchodem Krista. Všechny podrobnosti neznáme. Pro nás je důležité, že se Ježíš vrátí. Rychle o něm pojďme někomu říct.

S Jiřím Zdráhalem otevíráme Bibli a její poselství postupně po kapitolkách v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a 18 hodin. Předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Na začátek se hodí nahlédnout, co nás čeká v rámci následujících hodin na Rádiu 7, tak pojďme otevřít přehled pořadu. Sedmé a poslední zastavení v reprízovaném seriálu Ježíšových výroků Já jsem zprostředkuje talk show No Filter, v rámci které si Milan a Tom Michalkovi opět přizvali do party Lukáše Kryška. Vysíláme od 18.30. V Kanafásku děti poslouchají příběhy Paula Whitea Po stopách lva, jejíž ústřední postavou je silný lovec lvů. Dnes v 19.15 bude Simbu trápit problém, na který je ale každé lékařské umění krátké. Bude ho bolet srdce láskou. Duchovní život rodičů se příliš neotiskl do osobního života Jana Knížka. O Bohu věděl, dokonce věřil, že ho tentokrát v kritických situacích ochránil, ale tam to končilo. Jak se tedy přihodilo, že Jan v milníku svého života dovolil Bohu, aby vstoupil do osobního vztahu? Doslechnete se v pořadu Stopy ve 7:45. Po temných vizích, šelem a soužení se v pořadu Světem Bible při pročítání biblické knihy Zjevení posuneme od úzkosti k naději. Teolog a kazatel John Vernon McGee nám představí obraz beránka, Ježíše Krista vítězně stojícího nahoře Sion. Nalaďte si ve 8:45. V dnešní pohovce si pořádně zahopsáme, budeme totiž poslouchat hudební elektronickou tvorbu a rovnou ze stagíku festivalu United s DJem Galactusem Jackem o jeho službě, formě zábavy, prostřednictvím které sděluje příběh o Ježíši Kristu. Co to obnáší, jaká svědectví zažívá, nalaďte si Rádio 7 v 9 večer. To, co jíme, do určité míry určuje to, kým jsme. Naše strava ovlivňuje náš mikrobiom a ten působí na psychiku či zdraví. Molekulární biolog Petr Ryšávka po 22. hodině v akademii vysvětluje, jak na nás působí bakterie, které s námi žijí v symbioze, a také jak my působíme na ně. Někdy je to dlouhý proces, než prožijeme osobní setkání s Bohem. Miloš Scholz, jehož příběh pokračuje ve čtení na pokračování, neměl nikoho, kdo by mu pomohl. Po 4 letech přišlo to, po čem toužil. Jak uslyšíme ve 23.15, když budeme číst z knihy Jak život šel, v podání Pavla Romátky. Tolik výhled na ty další hodiny až do dnešní půlnoci. Vybírejte, naslouchejte.

Bůh může dělat věci, které se nám zdají nemožné. Bůh je totiž Bohem nemožného, možných zázraků. Zpívala Lucy Grimbaugh.

Máme jako Ježíšovi následovníci spíše zůstávat stát nebo vykročit? Je to nutně střet něčeho pasivního s aktivním? Přemýšlejme společně se závěrečnou reprízou 7. letního seriálu v No Filtru. Už po písni.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Tak je tady další No Filter. Nazdar, pánové.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Jsme tady v silné sestavě, jsme tady tři. Takže to je takové... Necítím se osamocen. Tak výborně, je tady Lukáš Křiško. Čau, Lukáši.
2: Ahoj všichni.
1: Je tady Tomáš Michalko. Čau, Tome.
3: Ahojte.
1: A jsem tady já, Milan teda, takže... No Filter můžeme rozjet pěkně a budeme pokračovat. Budeme pokračovat v naší sérii Já jsem. Tu sérii nějakým způsobem vytvořil Lukáš. A... Takže Lukáš vždycky řekne nějaké myšlenky a my mu to tak jako boříme.
2: Postupně. Ano, ano. Jako, nebo, já vám moc
1: to,
2: děkuji.
1: Jako rozptýlíme, rozptýlujeme pořád. A... Mě to docela baví, tenhle ta rovna.
2: Tak jo, tak dneska jsme na konci. Už jsme to předesílali v předchozím díle, že dneska uzavíráme to přemýšlení o těch výrocích Já jsem, které tak trochu ukazují na to, že Ježíš má nějaký božský původ, jak jsme si už řekli.
1: Takže jestli jste ještě neslyšeli ty předchozí, jejich šest těch předchozích, dneska je sedmá, tak to stojí za to ještě naposlouchat.
2: Určitě to je taková letní série třeba na každý týden, kdyby někdo chtěl. My jsme už asi ve druhém díle přišli na to, že se bavíme o identitě Ježíše a že vlastně i skrze tuhletu identitu, možná i o naší identitě. Že si malinko uvědomujeme, kdo byl Ježíš, nebo kdo je Ježíš pro nás a kdo jsme my. A všechna ta témata mají nějaký hlubší dopad třeba i na naše životy, vždycky z toho něco vyvodíme. Tak v těch předchozích kapitolách určitě doporučuju, jestli je poslechnout. No a dnešní téma je poslední a je, jaký je kmen Ježíš. A budeme se bavit o tom, že Ježíš prohlásil v 15. kapitole, já jsem pravý vinný kmen. Tak s dovolením přečtu, aby jsme měli jako o čem přemýšlet a vy už si určitě připravujete pomaličku ty věci, které to rozbijou, tak se moc těším.
1: My si připravíme takové štiplavé otázky na tebe.
2: Ano, děkuju. Tak jdeme na to. Jan 15. kapitola, budu číst od 1. do 11. verše. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůže činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, prosté, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Tady bych to asi ukončil, takže to není do 11. verše, ale myslím, že do 9. Ale proto, abychom přemýšleli o tom, co to znamená, já jsem pravý vinný kmen, tak je to dostačující. Jenom ještě předešlu, že ten text je součástí takzvaného epilogu Ježíšova v Janově evangeliu, to znamená, jsou to nějaké tři kapitoly, kdy mezi 14. až 16. kapitolou v podstatě Ježíš těm učedníkům při poslední večeři říká tyto slova a je to těsně předtím, než se rozhodnou odejít z poslední večeře a nastane ten pašiovej čas, tak abychom chápali, kde jsme. Takže je to pro učedníky, je to, řekněme, lekce sadařství, nebo vinařství, chcete-li. A vlastně Ježíš tady říká některé zajímavé okolnosti. A než se pustíme do Starého zákona, tak mě zajímá právě, jestli máte nějaký dotaz k tomu.
1: No, jako první pohled na celou tu kapitolu, je to takový jako mix věcí, jako vyznání lásky, ale zároveň jako, jo, jsou to takové věci, jako že nás čistí, jo, a pak budou pozbírány hozeny do ohně, jo, tak je to takový zvláštní jako mix. Jo. A když se dívám potom ještě dál, on se tomu ještě tam potom zase dal vrací v těch dalších verších. Jo, služebníci, já jsem si vybral vás, nevím mě, ustanovil jsem vás, abyste šli a ovoce nesli. A vaše ovoce, aby zůstalo. Jo? Čili my už jsme tady víckrát probírali takový ten tlak jako na výkon. Jo? A teďka na konci, toto vám přikazuji,

0: pokudliže chcete nést ovoce, musíte zůstat napojeni na ten kmen. Mm-hmm. Nejde nést ovoce, být užitečný, než vlastně nebýt napojen na něco, co vám dává sílu, mm-hmm. abyste mohli být přínosem. Mm-hmm. To je vlastně to hlavní téma. On jim říká, můžete se snažit být asi dobrými židy,
1: jo.
0: ale bez země nebudete nést skoro žádné ovoce, jestli vůbec nějaké ovoce.
2: Mm-hmm.
0: A možná potom pak, a to je ta, řekněme, stinná stránka tohle textu, tam pak dodává, no a pak budete vlastně ty neužiteční, Bůh vás jako vystřihne, protože co si budem, mm-hmm. kdo zná vinařství, tak ví, že se jednou za rok prostě musí projít všechny ty výhonky a odstřihnout to suché, to neplodné, to přehnaně vyrostlé a musí zůstat jenom přesně ty 3 nebo těch 6, teď nevím přesně, mm-hmm. které vlastně potom nesou to dobré ovoce, mm-hmm. takže nechci říkat, že jako Bůh nás jako třídí tímhle způsobem, ale myslím si, že to je spíš jako apel na to, tak jako chceš nést ovoce, nebo co je vlastně tvoje motivace pro to, co chceš ve svém životě.
2: Mm-hmm.
0: A takhle motivuje Ježíš ty učedníky.
2: Mm-hmm. Máš nějaký koment k tomu, Tome?
1: No to zůstávání, že to není jak kdyby jednorázové rozhodnutí, že to je prostě, jo, že prostě život s Bohem není, teď jsem se rozhodl, ale je to jakési napojení. V podstatě jako, já nevím, větev na kmen. Je to jak kdyby jsme spolu a neuděláš nic, nebo uděláš, můžeš ji oceknout, tu větev, ale prostě je to dlouhodobý vztah, dlouhodobé napojení. Pro mě je zajímavé to, že otec je vinař, on vlastně odvádí tu práci. Ta vinná réva neodvádí práci, ta plodí ovoce jakési, nese ovoce, nebo po případě jako uschne, ale ten, kdo odvádí práci na tom vinohradu, je otec.
0: Bůh.
1: A to je pro mě silná myšlenka, že ty tam nejsi od té práce, ale on dělá tu práci. Ty jsi jenom jak kdyby něco, co roste, co je výsledek té jeho práce.
0: Je to možná zajímavý pohled toho, jak Bůh vnímá člověka, že je vlastně pro něj nějakým životadárným zdrojem, který on může vlastně nějak jako zušlechťovat, jo, když to přeženeme.
1: Jo, jo.
0: Tam je ještě dobré jako připomenout, že on vlastně o nás jako o lidech mluví, anebo tehda u učenících, já předpokládám, že i o nás jako o ratolestech. Mm-hmm. Ratolest je vlastně ten výhonek z toho kmene.
2: Jo.
0: A ten kmen je Ježíš.
1: Právě
0: o tom je vlastně celá podstata textu.
1: On je zdroj života.
0: Právě. Jo. To znamená, že ty vlastně jsi napojený na zdroj života. Mm-hmm. A tam právě Ježíš je ten kmen. To znamená, on zabezpečuje to, abys měl dostatek živin, mm-hmm. abys měl pevnost, abys byl součástí toho životadárného zdroje, kterým je právě míza, chceš-li, nebo něco, co dává těm výhonkům, ratolestem, schopnost plodit ovoce.
3: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: No s tím zůstáváním, to je jako myšlenka, ono to působí trošičku pasivně. Jo, jako zůstaň.
1: Mm-hmm.
2: Většinou jděte do celého světa, jo, a
0: něco dělejte.
2: Jo, dělejte a tady jako zůstaňte, což je zajímavé z toho pohledu, že já taky spíše jsem člověk, který teda spíš jako říkám jako jděte, nebo prostě sám to tak jako cítím.
1: Jako makej prostě.
2: No, je to tak.
1: Svojí práci.
0: Dělej víc.
1: Dělej víc. Ano.
0: Ano,
2: já už se to bojím říct i někdy, jako jo. Protože, ale
1: pracujeme ve stejném týmu, všichni tři tady, a ty nás vedeš.
0: Ale my známe, dělej víc.
2: Ale no tak.
1: Ne.
2: Chlapci. Jsme se nějak rozpovídali. Ne, ale uvědomil jsem si jednu věc, že stejný moment je, když dostali učedníci příkaz zůstaňte v Jeruzalémě.
1: Mm-hmm.
2: A vlastně někdy je boží vůle zůstaň, nejdi,
1: mm-hmm.
2: ale zůstaň, jo, zůstaň na správném místě, tam, kde máš být,
1: jo.
2: Dokud se třeba z něco nestane, jo, že prostě čekej na něco a kdo ví, jako oni tehdy jako taky, jako možná jim to bylo divné, jako jo, že už chtěli jako zmizet, začít naplňovat, jako jdeme do celého světa a Ježíš říká, hele, zůstaň.

0: to je jako jo, tak prostě jako...
1: Jo, ale že vlastně museli počkat na ten okamžik, bez kterého by vlastně celá ta služba šla do kytek, jo. Prostě na seslání Ducha Svatého a je to ten moment, který si myslím, že je těžké rozpoznat v praktickém životě, jestli ti Ježíš říká jdi, anebo zůstaň, jako jo.
2: Super. Já mám vlastně jednu myšlenku, která je taková zajímavá v tom, jak bys dneska vlastně zkusil tohleto podobenství vyložit modernímu člověku. Beru to, že ten kmen je ten zdroj, jo, on má ty kořeny, to znamená, on tam dodává tu energii, tak zdroj a energie, tak víme, že vlastně je to něco jako, že baterka do mobilu, nebo chceš-li ta síť, která vlastně tě dobije. A pak je tam vlastně ještě analogie třeba toho, že on je ta síť, která ti přináší ten content, ten obsah, jako jo. To znamená, že bychom mohli říct, že ve chvíli, kdy se odpojíš od toho zdroje, tak vlastně nemáš energii a nemáš schopnost vlastně nic vyprodukovat, jo. Takže zjednodušeně dneska bychom mohli říct, potřebuješ nějaký zdroj a ten zdroj je, je Ježíš. Bůh by pak byl ten vývojář těch zařízení a možná těch elektráren, které dodávají tu energii. A...
1: Jak by to říkal dneska, že? By řekl prostě, bez baterky neuděláš nic.
3: Nebo, ale co plní tu baterku?
2: Ano, ale jsme u duchovnosti a můžeme, že baterie je...
1: By byl Bůh jako v tom, jo, v podobenství o mobilu.
2: No, jak říkám, jako vývojář, možná
1: vývojář.
2: Ten vývojář těch systémů, ten, kdo vlastně způsobuje to, že jaderná elektrárna dodává energii.
1: No, ne, to je ten, kdo upgradeuje ten systém.
2: Kdo upgradeuje ten systém, kdo se stará o to, aby fungoval, kdo ho napojuje zpátky na tu energii, když právě dojdou baterky. Těžko říct, no.
1: Jako takže můžeme... bez baterky neuděláte nic.
2: Bez baterky.
1: No, tak by to možná znělo.
2: Možná bez dobíjení baterky neuděláte nic, kdybychom to dneska vlastně přenášeli. Já myslím, že spíš bojujeme jako lidé s tou statičností. Jo, jako jiný kmen stojí na jednom místě, nějak se moc nehejbe, že jo, čeká na to, až dostane energii ze spodu a pak vlastně ty rostliny, a to bude možná hezký téma, a znovu pozveme na mashup, kde bude Marek Orková mluvit a on je biolog a on tom takhle krásně mluví, že, že ty rostliny jsou vlastně živé organismy, ale mají jeden zásadní problém, oni se nemůžou pohybovat. A jak vlastně chceš, aby jako oni splnili svoji tady řeknu ošklivé slovo pro křesťany, evoluční nutnost přežít, tak vlastně musí se snažit. A snaží se tím, že třeba mají ty květy, které přilákají ty opylovače a vlastně třeba vydávají vůně a podobně. Takže to je pro nás jako ta statická, nepříjemná věc, kterou možná v tom textu cítíme, ale zase, když si to vememe, tak oni jako nejsou statický, ty rostliny. Oni jako každý rok přehodějí možná stejnou délku své podstaty. Tak jako není to statický, ač to staticky vypadá.
1: No tak co s tím teďka, jako jo? Takže říkám, tak co s tím má
2: aplikace.
1: Dělat maminka v domácnosti v pondělí ráno, jako jo?
2: No, zůstávat, jako já nevím, jak to máte vy, ale máme pocit, nebo mám pocit, že vlastně v dnešním světě je to takové těkání, jo? A těkání mezi různýma motivacema, možná mezi různýma cílema toho, co v životě vlastně potřebuju nebo chci dosáhnout. A tady to slovo zůstávat je pro mě až jako zvláštně mystické, proč vlastně říká, nemusíš těkat mezi různýma věcma, stačí, když zůstaneš a spočineš v Ježíši. Nemusíš vlastně hledat žádné jiné věci, které by tě mohly rozptylovat nebo tě dát nějaký štěstí nebo které tě posunou ve tvém osobním rozvoji a vývoji, i když ty jsou samozřejmě taky dobrý, ale stačí, když zůstaneš u zdroje a ten zdroj je pak tím, co tě nabíjí.
3: No, určitě. Což jako neznamená prostě, že nemáš dělat to, co máš dělat, protože ty v některých těch situacích vlastně, jako to by byla zase jiná metafora, jiný příběh, kde ty máš vlastně replikovat to, co dělá Pán Bůh s náma, a starat se o to, co máš ty pod rukama. Starat se o ten svůj vinohrad. Jako dávat vizi svému vinohradu. Máš nějaké poslání, které ty vlastně aplikuješ, ne že se stavit do pozice Boha, ale hraješ v tom příběhu jinou roli a vlastně se tím máš jenom inspirovat. To, co mě na tomhle tom příběhu fakt nejvíc nějakým způsobem prostě motivuje nebo uklidňuje nebo dává jakýsi pokoj, přesah, je, že jsem... já nevím, roky zpátky slyšel kázání. Už nevím přesně, kdo to byl, ale byl to nějaký takový hodně emocionální kazatel. asi TD Jakes nebo někdo. A on prostě v tom, jak tu energii dává do toho a zvyšuje hlas. A tak tam právě použil příklad tady tohohle příběhu nebo téhle pasáže. Říká, no, nikdy jsem nešel kolem Vinohradu a že bych slyšel jak roste to ovoce, jak roste, prostě jak ta vina réva prostě maká.
2: To vypadalo jako něco úplně jiného, jo. Rozumím.
3: Ty nemáš prostě se snažit na sílu tlačit, ty se nemáš stavět do té pozice toho, co prostě tam cenu. Kope, okopává, ořezává. Bůh odvádí tu práci. Tvoje pozice je tady úplně něco jiného. Ty to máš prostě dělat v podstatě s lehkostí, protože ano, a možná Marek Orkovách, aby nám řekl, co se v pozadí v té rostlině děje, kolik energie vydává, ale často my jako křesťany tady prostě přidej, makej, děláš jednu bohoslužbu v neděli, už bys měl plánovat dvě bohoslužby v neděli. Bolí tě záda? Makej víc. Prostě. Jo, jsi spocený, nemáš čas na to si dát sprchu, tak prostě přidej a budeš se ti dařit. Prostě to prorveš, ještě chvíli. Ale tady ne, prostě ta služba, nebo prostě to jádro tohohle příběhu je to, že Pán Bůh odvádí za tebe práci, ty jsi navázan na nějaký větší celek, jenom zůstávej. Pokud budeš zůstávat, dostane se ti dostatek energie, dostatek mízy do tvojí větvičky skrz toho, kdo dává život. A ano, jsou chvíle, kdy věci uschnou, ale ty se nemusíš ani namáhat tím, že to musíš nějakým způsobem vyloučit ze sebe. Prostě to Pán Bůh dřív nebo později si to všimne a odsekne a jde dál.
2: To je přesně možná, že ten Bůh tam funguje jako ten, který čistí to, co není v plodní, jo, jo. Aby mohlo to, co je plodní, to, co dává smysl, tak aby fungovalo.
1: Tak já myslím, že to je takový jako pěkné, jako prosím vás, takže závěr z tohoto tématu. Nedělejte...
3: Myslím si, že víme, co bude v Reelsku.
1: A teďka to je otázka. A kdy jste naposledy dělali?
3: Omlouváme se Kubovi, který toto musí
2: Kubo,
3: potom...
2: to je v pohodě, postuduje
1: to. Je to no filter prostě.
3: Je to no filter.
1: No, ale zajímavá myšlenka.
2: Já teda ještě, než skončíme, dám dva hinty, protože vždycky dáváme takové jakože ukázky z toho Starého zákona, odkud se vlastně Ježíš inspiroval. Nebudu je číst, protože jsou dlouhý. Tak první je z Izajáše z 5. kapitoly prvních 5 veršů, kde se vlastně mluví o tom, že Izrael je ta vinice, která nenese ty ovoce. Tak je to vlastně taková narážka na to, že Ježíš, když říká, já jsem ten pravý vinný kmen, jako by říkal, já jsem ten pravý žid, ten pravý judaismus, ten pravý vyvolený národ. Já jsem ten, který dává to, co vlastně možná Ježíš nebo Bůh po vás chtěl. A podobný text je v žalmu v 80. kapitole, ta druhá část toho žalmu od 9. do 20. verše, kde je to vesměs podobný a je tam právě hezky řečený, že ten vinný kmen obrostl celý ten, to místo, kde Židé jako v Palestině bydleli a byli, akorát se to zase nějak nepodařilo a pak je tam právě nějaké podobenství, a to možná přečtu jeden verš, nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka letorostem, jejž sis vypěstoval. Nikdy se tě nespustíme, zachovávej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno, Hospodine Bože zástupů. Obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni. A to je vlastně možná to nejsilnější proroctví a právě i to, kam Ježíš míří, když vlastně říká, já jsem pravý vinný kmen, protože já budu tím pravým zdrojem pro vás.
1: Super. Tak asi se blížíme pomaličku ke konci. Tak do speciálu mě napadají otázky, něco jako, že příklady dobré nebo špatné praxe. Jako kdy naposledy jsme zůstávali.
2: A kdy jsme to opustili.
1: A kdy jsme to opustili a potom, kdy jsme naposledy teda dělali tyhle ty zvuky taky, že jsme něco tlačili na sílu doslova.
2: Toho bude.
1: Takže to mě napadá jako příklady dobré, špatné praxe, že můžeme projet trošičku, protože ale napadají mě jako hned jako věci, jo, protože jo, super. Takže moc děkujeme za za to, že nás posloucháte. Ještě Luky, něco chceš dodat?
2: Jenom mě napadá, že vlastně je to poslední díl, tak jako kdyby někoho z těch, kteří poslouchali, napadlo, že by třeba něco chtěli doplnit, dodat, jo, tak ať vám třeba napíšou.
3: Jo, jasně.
2: Protože to si budem, ta identita nějakým způsobem je zajímavé téma, jenomže třeba v Janovi jsou ještě takové témata, jako je třeba slovo, světlo, voda, které vlastně taky jsou nějak identitární, že Ježíšovi, ale vlastně nejsou součástí tady té série, že tam není to slovo já jsem, tak jenom, že Jan je plný symbolů, tak jakože bychom mohli i klidně pokračovat, ale já už to nemám připravený, tak bych musel připravit.
3: Tak nám dejte tipy, co má Lukáš připravit dál.
1: Zase protože máme 7, tak mohl klidně 12.
3: Jo, jo. A nebo něčeho jiného, nějakou novou sérii.
1: Tak to bychom mohli dát.
2: Tak určitě něco
1: jo, kdybyste měli tipy na novou sérii. Jo. Nějakou zajímavou, takže...
3: N-O?
1: N-O zavináč radio7.cz.
3: Snad jo.
1: Snad je to tak.
3: Pokud ne, tak...
2: Najděte nás kdekoliv, jo, jo. Třeba na
3: sociálních. Ideálně, jo, jo.
1: Takže moc díky.
3: Mějte se.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Vaše dotazy, komentáře nebo návrhy pro další série můžete Michalkovým posílat na e-mailovou adresu no@radio7.cz. Další No Filter je připraven v pondělí v 11.15. Řekneme ne a zvolíme život.

19. hodina přinese ve vysílání Rádia 7 prostor pro malé posluchače v Kanafásku v 19.15. Budeme otevírat knížku Po stopách lva. V 19.45 nás se svým příběhem setkání s Bohem seznámí i hudebník Jan Knížek. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

Za chviličku je tu Kanafásek, prostor pro malé posluchače Rádia 7. Já přidám ještě skupinu Spotlight a písničku Domino. Domino nejspíš známe a tak různě i v našem životě navazují na sebe jednotlivé dílky skládačky. Tak tedy Spotlight a prostor pro malé posluchače.

Milé děti, začíná Kanafásek s dalším dobrodružným příběhem z Afriky. Dnes bude Simbu trápit problém, na který je ale každé lékařské umění krátké. Čte Pavel Hromádka.

Bylo po slavnosti. Z ohně, na kterém se pekla koza, zbylo už jen trochu řezavého popele. Z místa, kde jsem stál, jsem viděl noční hlídky, které procházely se svítilnami nemocnicí. Přes střechu operačního sálu jsem rozeznal daleké, jasně se třpitící roviny Tanganyiky a na nich stíny pahorků a lesů. Buana, promluvil za mnou hlas. Neotočil jsem se, neboť ve svitu měsíce jsem viděl vedle sebe stín velkého muže, opírajícího se o oštěp. Stín byl obrovský, ale poznal jsem, kdo ho vrhal. Nuže, Simbo, příteli, co ti je? Jedl jsi příliš mnoho kozího masa? Nebo máš bolesti v noze? To je možné, blíží-li se bouřka. Nebo tě zase bolí oči? Potřebuješ černé oční kapky? Buana, řekl Černoch klidně, bolest není v těle, ne, je někde v mém nitru. A položil svou velkou ruku přímo na prsa. Ty, řekl jsem, poslyš, já přece jen myslím, že to jsou ony kozí kotlety, které jsi snědl. Pravděpodobně jsi zkazil žaludek a potřebuješ naši bílou medicínu. Chá, Buana, můj žaludek snese víc než kozí maso. Ani maso ze zebry mu neuškodilo. Buana, ale nevím, co mám dělat. Opřel se zase o svůj oštěp a potřásl sklíčeně hlavou. Řekni, Simbo, jsi nakonec nešťastný ve svém srdci? Už jednou si o tom se mnou mluvil, tam naproti v lékárně. Měl si obavy, zda se tě může Bůh ujmout, má-li toho přece tolik na mysli a tak nekonečně mnoho práce. Afričan zase zavrtěl hlavou. Buana, tomu teď velmi dobře rozumím a právě proto, že tomu rozumím, nevím, co mám dělat. Pojď, půjdeme ke mně domů, tam nám moskyti nemohou ublížit a tam mi všechno povíš. Následoval mě po úzké pěšině, která vedla k mému domu. Postavil jsem svítilnu na psací stůl a vytáhl třínohou stoličku pro svého přítele. Simbo, dříve než pomyslíš na všechny těžkosti a trápení, které tě sužují, bylo by dobré, kdybys poprosil Boha o pomoc a vedení. Sám se často modlím, o pane, zdržuj kroky mé na cestách svých, aby se neuchylovaly nohy mé. Tiše jsme se sklonili k modlitbě. A pak se rozhovořil Simba. Víš, Buana, v době, než jsem tě poznal, jsem měl ženu. Jmenovala se Matata. Vařila mi jídlo, pomáhala mi v zahradě, ale říkala moc slov. Když jsem šel na lov, naříkala. Když jsem zůstal doma, také nebyla spokojená. Opravdu, Buana, v mém životě nebyla žádná radost pro její ustavičné naříkání a proto mnohé mluvení. Ach, jak já byl nešťastný. Pak odešla, aby navštívila své příbuzné, kteří bydlí tam na druhé straně. Byla 10 dnů pryč, když došla zpráva, že má píchavou nemoc. Věděl jsem, že tím byl míněn zánět pohrudnice. Buana, vydal jsem se na cestu ve dne v noci džunglí bez odpočinku, ale nemoc ji zmohla. Přišel jsem právě včas, abych se s ní rozloučil, než nastoupila svou poslední velkou cestu. Na chvilku se posadil. Z dálky byl slyšet monotónní zpěv černochů a zvláštní rytmus jejich bubnů. Zcela nablízku zavila hyena.

Cimba pokračoval. Poslední dobou se cítím velmi osamělý a ptám se sám sebe, jestli bych se neměl zase oženit. Ale ožením-li se, mám se zase oženit s takovou ženou s mnoha slovy, jako má tata? Co mám dělat, Buana? Myšlenky mi chodí v kruhu, jsou plné mraků a mlhy, nevím, co mám dělat. Pokyvoval jsem hlavou. Ale Simbo, jsi opravdu tak nejistý? Buana, řekl Černoch a vypadal, jako by nevěděl, co se svýma rukama. Teď je všechno jinačí. Oženil jsem se s matatou, protože jsem potřeboval ženu, která by mi vařila jídlo a dohlížela na můj dům. Víš, měla silná ramena a donesla hodně dříví z lesa pro svou kuchyň. Uměla taky obstarat zahradu. Moji příbuzně říkali, že to bude pro mne dobrá žena. Ale Buana, vidíš, dnes je všechno jiné. Já... Rozhodil paže nejistě do vzduchu a pak si zase položil ruku na prsa. Poslyš, Simbo, uvidíš-li blesk, pak víš, co následuje. Hrom, Buana. A když vidíš, že baobab začíná pučet, pak víš, že přijde doba dešťů. Správně, poznamenal jsem. A tak jsem v uplynulých dnech používal svých očí. Myslíš, že jsem neviděl, že se něco děje v tvém srdci? Neviděl jsem to už tenkrát, když jsi před rokem ležel v nemocnici, když ti Perisi svou krví zachránila život? Opravdu, Buana, nerozuměl jsem zpočátku, proč to udělala, ale pak jsem viděl, že nosí v srdci lásku Boží. Buana, kdekoliv jsem byl na cestě, ať v džungli nebo na jiných místech, seděl-li jsem v noci u ohně, vždy znovu toužilo mé srdce po Perisi. Hledám ženu, která by mi nechystala jen jídlo. Buana, hledám někoho. Bezradně se na mne zadíval. Nemohu proto najít slova. Cimbo, Boží kniha říká, půjdou dva spolu, aniž se smluvili. Simba přikývl. Neplatí to pouze těm, kteří jdou po jeho cestě? Určitě, odpověděl jsem mu. Jak mohou lidé, kteří spolu žijí, být šťastní, chceli každý z nich jít svou cestou? Což neříká Bible, netáhněte jha s nevěřícími? Vidíš, Bůh nás varuje před tím, abychom spojili svůj život s životem jiného, který nejde po Boží cestě. Jistě, Buana, to jsou moudrá slova, řekl Simba. Jsou to moudrá slova, ale jsou ještě víc. Jsou to rozkazy pro všechny, kteří chtějí jít cestou Pána Ježíše Krista. Ti však, kteří jdou podle svých vlastních myšlenek a nejsou poslušní slovu Božímu, budou mít mnoho trápení po celý život. Ano, řekl Simba, já vím, Buana, tenkrát, když jsem prosil o matatu jejího otce, jsem necítil nejmenší strach. Teď se mi však chvěje srdce a kolena mám slabá. Ech, Kumbe, řekl jsem vesele, přece jindy taky nestojíš a nečekáš, až lev skočí na tebe. Nebylo by nejlépe, abys šel hned, promluvil si s příbuznými a dověděl se, jakou cenu žádají za dívku? Buana, to u nás není zvykem, Daudy to učinil za mne. Její otec říká, že chce 30 krav, ale Buana, já mám jen 10 krav. Ale můžeš vydělávat peníze a nakoupit si pak víc krav. Proč nejdeš a nepromluvíš si s Perisi? Nebylo by lépe se napřed dovědět, chce-li se stát tvou ženou? Možná, že toto také není zvykem u vás, ale je to cesta, ke které radí srdce. Buana, moje srdce touží po Perisi, ale nemohu jí to říci. Můj jazyk by se ani nehnul. Viděl jsem ji dnes večer, ale nenašel jsem slova. Mnohem snadnější je vrazit oštěp do divokého zvířete nebo chytit hada do vidlicové hole. To je Buana čin, ale... V tomto okamžiku k nám pronikl zděšený křik. Buana, rychle, had je ve škole, v místnosti Vado do těch nejmenších. Simbo, zvolal jsem a hned jsem i vyskočil. To je místnost, kde Perisi opatruje docela malé děti. To je příležitost k činu. Utíkej. Málo kdy jsem viděl někoho tak utíkat.
Simba měl asi 20 metrů náskok. Jako blesk zmizel ve velké místnosti, kde malá vyděšená černošská děvčátka zalezla pod své deky. Než uplynula minuta, byla kobra mrtvá. Ká, supěl Simba. Děti, už se nemusíte bát, had je už u svých předků. Asante, děkuji, Buana, ozval se klidný hlas vedle dveří. Viděl jsem, že to byla Perisi. Mně neděkuj. Je to můj přítel, zabíječ hadů, muž Selvem, ten to udělal. A podívej se, Perisi, chtěl bys s tebou promluvit několik slov. Počkám zatím venku na verandě. Simba pozdvihl svou hůl s hadem. Okamžik zaváhal, pak jej vyhodil ven do zahrady. Začal potichu mluvit s dívkou.

Chodil jsem po verandě sem a tam. Za chvíli jsem viděl, že se Perisy odvrací, jde pomalu do místnosti a zavírá dveře. Simba popadl svůj oštěp, přeskočil kamennou zídku a utíkal k vesnici. Vyběhl jsem za ním. Hej, Simbo, co je? Co řekla? Ale zmizel. A já jsem stál sám ve tmě.

Co si děti myslíte, že ti dva spolu probírali? Co řekla Simbova Perisi? Na to si budeme muset počkat zase do zítřka a dalšího vyprávění Paula Whitea. Knížku Po stopách lva vydalo nakladatelství A. Aleph a četl Pavel Hromádka.

Amen, amen, pravím vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Evangelium podle Jana, 10. kapitola, 1. až 4. verš.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Pokračují prázdninové srpnové týdny, ve kterých si připomínáme některá svědectví z našeho archivu. To dnešní patří Janu Knížkovi, kterého se doptávala Karolína Vološinová. Ať se vám dobře poslouchá.
9: Dobrý den, jsem Jan Knížek a chtěl bych s vámi sdílet svůj příběh, jak jsem uvěřil, jak jsem našel Boha, respektive jak Bůh našel mě. Pocházím z rodiny, která svým způsobem ctila křesťanské hodnoty. Moji rodiče chodili do kostela, ještě než se jim narodili všechny děti, tak do kostela chodili, ale u nás doma se v podstatě o Bohu vůbec nemluvilo. Akorát, když jsme se třeba na něco zeptali, tak nám něco vysvětlili, ale vlastně úplně chyběl takový ten živý kontakt s Bohem. Takže já jsem se nějakým způsobem považoval jakoby za křesťana, věděl jsem, že Bůh existuje, ale víc jsem se o to nestaral. Měl jsem takový ten samospravedlivý přístup k životu. I jsem vnímal třeba v různých situacích, že mě Bůh ochránil a že mě vyvedl z nějaký těžký situace. Zvlášť třeba na vojně se staly dva takový hodně složitý příběhy, u kterých já jsem měl být a nakonec jsem nebyl. A přitom se to bylo natolik závažný, že ty zúčastnění nakonec zavřeli do vězení a já jsem se tomu vyhnul díky prostě Božímu vedení, že jsem u toho nebyl, že jsem se u toho nenachomítl. Velký obrat přišel ve chvíli, kdy uvěřila moje žena. Ta pochází z úplně nevěřící rodiny, ateistický, ale byla svědkem takového životního příběhu své kolegyně v práci, kdy Bůh zasáhl do toho manželství, které bylo už téměř úplně v troskách a ona celý to dění mohla sledovat. A pro ní to bylo natolik silný, že uvěřila a dala svůj život Pánu Bohu v tom smyslu, že ho pozvala do svého srdce a svěřila mu svůj život. To se stalo zhruba 3/4 roku před mým samotným obrácení. Takže já jsem pak v zápětí začal víc intenzivně hledat Boha nebo ptát se po něm, srovnávat si nějaké věci, které jsem věděl, ověřovat si, co a jak je. Potřeboval jsem si vyřešit trojedinost Boží v tom smyslu, že jsem to považoval tak, jakože když mám Boha, tak nepotřebuji Ježíše, protože mám kováře, nepotřebuji kovaříčka. Tak jako to byl takový můj osobitý přístup k víře, než jsem pochopil, že Ježíš je ten prostředník, skrze kterého já se k tomu Bohu můžu dostat. Že to Bůh tak vymyslel, aby každý, kdo přijme tu Ježíšovu oběť na kříži, měl pak přístup k Bohu a nechat se vést, nechat se proměňovat. Jeden ze základních kroků, který jsem si objasnil, bylo to, že jsem zjistil, že Bůh je živý. Opravdu, jakože to je živá bytost, která vnímá, která slyší, vyslýchá, odpouští, vyučuje a tak dál. A pak tam byly další věci, když jsem si uvědomil, že Bůh je láska, život, světlo, pravda a všechny tyhle atributy, které prostě u Boha jsou, když si přečtu, že moudrost sama se v něm rozhodla přebývat. A pak jsem si k tomu dal ten protiklad, co všechno v tom Božím království, tam, kde je Bůh a tam, kde bude Bůh, co tam nebude a co bude v pekle. Peklo to je takový konkrétní místo, o kterém nikdo moc nechce mluvit. Nicméně vím, že v tom pekle, odkud pak už nebude úniku, bude věčná smrt, věčná bolest, věčná tma, věčná nenávist. Jak o tom píše Boží slovo, bude tam pláč a skřípění zubů. A to je místo, které já nechci. Já prostě volím Boha a tak jsem se rozhodl, že ho chci následovat a že ho pozvu do svého života, do svého srdce, aby tam byl pánem a spasitelem. A to se stalo právě toho 25. března 1993, kdy jsem jel na první lekci toho kurzu Základy křesťanského života. Tam jsem vlastně celou tu dobu čekal, kdy konečně přijde ta výzva. To bylo úplně nekonečný. Jsem si říkal, to už snad ani ten kazatel nás nevyzve, nebo proč to tak natahuje. A pak to opravdu jako přišlo, taková ta výzva, kdo ještě nevydal svůj život Bohu a chtěl by to udělat, tak teď opakujte po mně. A já jsem byl za to vděčný, že tou první modlitbou mě provedl někdo další, protože jsem zjistil, že k tomu potřeba notná dávka odvahy promluvit k někomu, koho nevidím, ale komu chci důvěřovat. A někdo si myslí, že víra a náboženství, že je pro slabochy, ale ať si ten konkrétní člověk zkusí v tichu místnosti vyslovit svoji první modlitbu, vidí, co k tomu bude potřebovat sám. Takže to byla taková moje cesta k Bohu, jak se k němu dostat, a jsem za to rád. Teďko vlastně budu slavit 30. narozeniny, ty druhý narozeniny. Vychází to tak, že v 66 letech budu slavit 30. narozeniny. Bible o tom mluví jako nové narození a je to v podstatě o tom, že člověk, který přijme Ježíše do svého srdce, tak se podle Božího slova znovu narodí. To vychází z toho, co nám taky říká Bible, že člověk je trojjediná bytost. Málo kdo si to uvědomuje, ale v podstatě člověk je duše, která žije v těle a má ducha. Bohužel stalo se to, co se stalo, že se lidi rodí s dědičným hříchem Adamovým, takže mají přirozenou schopnost hřešit a každý člověk zhřeší. Nemusí to být denně, ale naprosto každý člověk, jak je psáno, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Tak vlastně ten duch je tam v tom člověku, dalo by se říct, mrtvej. Člověk není schopný Bohem komunikovat, dokovať se znovu nenarodí, dokovať se v něm znovu nenarodí ten duch, který tam je z dědičního hříchu mrtvej. Ale ta duše, ta v něm je a ta je stvořená věčná. Když Bůh tvořil člověka, tak ho stvořil k obrazu svému. A to nebylo proto, že by se potřeboval podívat na člověka, aby si uvědomil, aha, já takhle vypadám. Ne, já jsem přesvědčený o tom, že Bůh stvořil člověka jako trojjedinou bytost a jako věčnou bytost. Jako je on sám trojjediný, tak je člověk taky trojjediný. A ve chvíli, kdy pozvete Boha do svého života, tak se stane ten zázrak a ten duch, který tam byl mrtvej, ožije a člověk se stává kompletní osobností, která opravdu je duše, která žije v těle a má ducha. A v tu chvíli je ten člověk schopný komunikovat s Bohem, s Duchem svatým, reagovat na jeho vedení, výzvy a tak dál. Takže to jsou takové věci, které jsem si ujasňoval. Je to proces, kterým člověk prochází. Ale jsem za to Bohu vděčný, že se mi dal poznat a že s ním můžu být, že s ním můžu žít.
10: Jak se buduje důvěra k Bohu, kterého není vidět?
9: Já se snažím nějakým způsobem eliminovat to, že není vidět. O tom je ta víra. Protože je spousta věcí, které nejsou vidět a přesto je máme všechny kolem sebe nebo i v sobě. Třeba strach. Ať mi někdo ukáže, jak vypadá strach, pak ať si ho vezme se zpátky. Jo?
10: Je to
9: třeba.
10: Emoce,
9: je to prostě něco, radost. To jsou všechno věci, které nejsou vidět a přesto existují. Takže já vírou přijímám, že Bůh je, za prvé s ním můžu mluvit a on mi odpovídá. Můžu s ním komunikovat a on mě vede. Takže pro mě není, tím, že je neviditelný, tak pro mě není neexistující nebo něco smyšlenýho. Takže s tou důvěrou je to pak tak, že tam, kde se dostávám do nějakých těžkých situací a spolehnu se na to, že to Bůh nějakým způsobem se mnou projde a vyřeší, nebo že mě povede k nějakému vyřešení, tak tam se ta důvěra podle mě buduje a posiluje. Náš syn onemocnil v 18 letech těsně před maturitou komplikovaným zánětem mozkových blan a zánětem mozku. Encefalitida a meningitida dohromady v podstatě. Ve chvíli, kdy on v těch 18 letech začal vyslovovat hrozný myšlenky, jakože musí vysypat z baťušku všechny hopíky a odníst je panu prezidentovi, tak jsem pochopil, že ten jeho mozek najednou začíná fungovat na úrovni tříletého dítěte. A já jsem dostal strašný strach. A Bůh nás tím provedl. A syn byl úplně totálně uzdravený, udělal maturitu a teď prostě úplně už nás obdařil dvouma vnoučkama a je to prostě radost s ním bejt. Takže tam se ta důvěra Bohu vložně posílila, takže člověk už jenom pokračuje a pokračuje dál.
10: Mně někdy připadá, že lidé, kteří nemají ten vztah s Bohem, takže to vnímají, že křesťané, pro ně je Bůh berlička a možná trošku odchod od vlastních zodpovědností za své činy. A to, že když teda člověk něco chce, tak si má zatím jít, anebo když je nějaká těžkost, tak přece existuje věda, existuje třeba konkrétně v tom zdravotním stavu, jak jste zmiňoval u toho syna, tak jako proč můžu vyzkoušet všechno, co tady vlastně ten svět nabízí, aby ta léčba byla úspěšná, proč ještě se mám jako modlit, nebo...
9: Protože právě tam, kde končí ty lidské možnosti, tak Bůh má tu nadpřirozenou moc dotáhnout a uzdravit. Těch svědectví je celá řada, kdy lidi byli uzdravení, přestože už lékaři vůbec nedávali žádnou naději. A to se nemusí týkat jenom toho zdravotnictví, to může být ve vztazích, kdy se po nějakých neschodách udobří děti s rodičema, nebo nějaký další jiný vztahy. Nemusí to být jenom rodina, ale myslím, že takhle nějak je to o tom, že to prostě berlička není. Je to něco, co potřebujeme nutně k životu.
10: Takže nemáte dojem, že byste o něco přišel, že vám není dopřáno třeba něco, protože to Bůh zakazuje podle Bible, nebo že vás to nějakým způsobem ta víra omezuje?
9: Všeho zkuste a dobrého se držte. Takže já to nevnímám tak, jako že bych to měl nějak zakázaný, ale vím, že mi to, když to je špatný a není to v souladu třeba s Boží vůlí, že mi to nepomůže a že mi to naopak může ublížit. Třeba v písmu nikdy nenajdete odkaz na to, že kouření škodí zdraví. A v té době, kdy jsem vlastně Boha poznal, tak jsem ještě kuřák byl. A dokonce to bylo takový, že jsem měl i dny, týdnu, kdy jsem dokázal vykouřit 5 krabiček za ten den. Nebylo to pravidelně, ale často se to i tomu blížilo. Já jsem pak po obrácení usiloval o to, abych se toho kouření zbavil. Věděl jsem, že to je prostě něco, co mě ovládá, co nedokážu sám, i když jsem to zkoušel zase. Stejně jako s tou hudbou, když jsem se pokoušel vymyslet sám hudbu na Boží slovo a nešlo mi to, tak mi nešlo ani z vlastní vůle zbavit se toho kouření. A potřeboval jsem z toho vysvobodit. Jo, to je, jako, to není uzdravený, to není, pravý slovo je vysvobození. Vysvobození z téhle závislosti, kterou jsem nedokázal sám zvítězit, přestože jsem to 3x, 4x zkusil a přišly abstinentní příznaky, kdy jsem byl protivnej a nepříjemnej na rodinu, na děti, tak jsem se pak jednoho dne probudil a věděl jsem, že už nikdy kouřit nebudu. A že mě z toho Bůh vysvobodil úplně totálně, rázem a bezbolestně. Jako to byl další důkaz toho, že Bůh existuje, že něco dělá, protože já bych si tohle nevymyslel. A od té doby jsem neměl žádný abstinenční příznak, žádný chutě jako znovu to zkusit. Prostě takhle to bylo rovnou, ráz na ráz.
10: Žádné pokušení nepřišlo?
9: Právě že ne, opravdu jako to bylo hotovo.

0: Dozněl příběh Jana Knížka, který přišel na to, že Bůh je živý, že je to bytost, která vnímá, slyší, vyslýchá, odpouští, vyučuje, že je láska, život, světlo, pravda, a rozhodl se ho pozvat do svého života a následovat ho, protože chtěl být tam, kde je Bůh, a nechtěl zůstat bez něj. Pokud byste se chtěli o Bohu dozvědět víc, rádi vám na dotazy odpovíme na e-mailové adrese radio7@radio7.cz, na našich sociálních sítích, nebo si pusťte pořad či podcast Základy, který se věnuje otázkám víry v 16 zastaveních. Zatím Rádia 7 se pro dnešek loučí a naslyšenou opět příště se těší Milan Remeš.
1: Další setkání s Bohem, s příběhem, které píše Boží srdce, Boží příběhy, naladíte zase za týden, v pondělí v 8.30, anebo v pátek v 11 hodin 15 minut. Před chvílí vyprávěl o svém setkání s Bohem Jan Knížek. Na úvod 8. hodiny večerní si připomeneme jeho jednu píseň o tom, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, která ještě doplní to jeho vyprávění. A v této hodince nás čeká na Rádiu 7 pořad Světem Bible, který nás vezme do knihy Zjevení. Tedy na závěr dějin, kdy Ježíš přijde pro svoji církev. Za 15 minut jej vykreslíme jako toho Božího beránka. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

0: znám.
1: Bůh odkrývá tajemství našich životů i ta své. Bůh je dobrý, jako je tom zpívá Jenny a Tyler, a za chvíli otevřeme i knihu Zjevení.

0: Když v nejtěžších obdobích lidských dějin všechno selhává, skutečná naděje a konečné vítězství zůstávají nezlomně v rukou Ježíše Krista. Pořad Světem Bible nám nabídne pohled do závěrečné knihy Nového zákona, do Zjevení, v jejíž 14. kapitole nalezneme povzbudivé ujištění o Boží věrnosti a ochraně všech, kteří v Kristu zůstanou věrni. Výklad amerického teologa Johna Vernona McKeeho čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, když si právě otevíráme 14. kapitolu knihy Zjevení, náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, nás upozorňuje, že máme před sebou zvláštní téma, které se dále postupně upřesní. Jeho nadpis formuluje náš učitel takto. Výhled na závěr velkého soužení. 14. kapitola knihy Zjevení obsahuje několik událostí. Opět je vsuvkou či jakousi mezihrou. Vidíme v ní beránka nahoře Sion. Slyšíme provolání o věčném evangeliu, prohlášení o soudu nad Babylonem a nad těmi, kdo přijali znamení šelmy. Ale zde je pak pochvala těm, kteří v Pánu umírají. A konečně je zde také předpremiéra Armagedonu, dá-li se to tak říci. 14. kapitola knihy Zjevení, kterou máme před sebou, tvoří krátkou vsuvku nebo mezihru v sérii 7 hlavních postav. Je zřejmé, že nebylo vhodné tuto dějovou mezihru vsunout mezi vystoupení 6. a 7. bytosti, jimiž jsou právě 2 dravé šelmy, o nich jsme hovořili posledně a ještě předtím. Oběma šelmami bylo nutné se zabývat společně, protože jsou téměř jako siamská dvojčata a spojení mezi nimi se nedá narušit. Proto tahle mezihra následuje až po 7. postavě, aby byla zachována přirozená návaznost celého děje knihy. Kniha Zjevení není nahodilou snůškou vidění, ale děj se v ní rozvíjí v logickém, chronologickém, ba někdy přímo matematickém uspořádání. V této kapitole upoutá naši pozornost několik dalších postav anebo bytostí. Budou to jiné postavy, než bylo o něch 7, které jsme viděli předtím. Tak získáme ucelený pohled na veliké události z předchozích 2 kapitol. Jak jsme viděli, to údobí bude tou nejtemnější dobou, tím nejtemnějším dnem, nejhrůznější hodinou v dějinách světa. Vpravdě něco jako svátek pekla. Každý přemýšlivý člověk nevyhnutelně si musí klást otázku, jak může Boží lid vůbec žít v takové době. Mohou zůstat Pánu věrni až do konce, když nepřítel má nad nimi tak ohromnou převahu? Odpověď najdeme v kapitole, kterou jsme právě pro dnešek otevřeli. Pastýř, který začal se 144 tisíci oveček, se s nimi teď stotožňuje jako beránek. A povšimněme si, že těch oveček není 143 tisíc, ale má jich stále o něch 144 tisíc. Nestratil ani jednu. Vykoupil je, označil si je, zapečetil a zachoval je, neboť on je ten veliký a dobrý pastýř svých ovcí. Tu je ale dobré zdůraznit, že tyto ovce jsou z jiného stáda, než do kterého patříme dnes my. My, kdo jsme vírou přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Tohle jsou ovce, které dobrý pastýř provedl velkým soužením. Takový obraz vidíme hned v úvodu této kapitoly, která je před námi. Jak je to povzbuzující vědět, že beránek a nikoli ty dříve zmíněné 2 šelmy bude mít poslední slovo. A on není beránkem jenom zevně, který by přitom mluvil jako drak. Je to sám Pán Ježíš. A protože Kristus bude mít poslední slovo, padne i ten Babylon, o kterém ještě bude řeč. Padne představitel mocného, politického, obchodního i náboženského způsobu ovládání lidí z doby velkého soužení. A stoupenci šelmy budou potrestáni. Ačkoliv mnozí z těch, kdo budou Kristovi, se ve velkém soužení stanou mučedníky, oni ve skutečnosti neprohrají, naopak zvítězí. Náš učitel spolu s Kalvínem vyznává, že by raději byl na straně těch, kteří se dnes zdají být poraženi, ale nakonec vyhrají, než aby byl na straně současných zdánlivých vítězů, kteří ovšem utrpí věčnou škodu. Jsem rád, že jsem na vítězné straně, protože patřím Kristu. A také v době soužení Kristus odmění své věrné. Odmění všechny, kteří v té době pro něho podstoupí mučednickou smrt, jako nejvyšší znamení věrnosti. Potom později v 19. kapitole knihy Zjevení uvidíme, jak se beránek vrací na zem. Bude to jako východ slunce. Východ slunce po mimořádně temné noci.

A viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. Zjevení 14 podle ekumenického překladu první verš. Viděl jsem, říká Jan. To znamená, že apoštol Jan stále přihlíží konkrétním událostem. Cívka děje se odvíjí a příběhy jdou jeden za druhým. Beránek je Pán Ježíš Kristus, jak jsme ho viděli už v kapitolách 5. až 7. a potom 12. a 13. Hora Sion je v Jeruzalémě. Nemá smysl pokoušet se umístit ji někam jinam než právě do Jeruzaléma, v izraelské zemi. První verš 14. kapitoly můžeme srovnat s obrázkem klidné pastýřské scény, která zahajuje tisícileté království zde na zemi. V té době bude Pán Ježíš vládnout v Jeruzalémě. Bůh sám nazval Jeruzalém městem velikého krále a v Žalmu 2. verš 6. praví: Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Je to otcův záměr, aby Pán Ježíš dosedl na Davidův trůn v Jeruzalémě a konkrétně na hoře Sion. Pokud jde o ty 144 tisíce, věřím, že jde o lidi, kteří byli v 7. kapitole knihy Zjevení označeni pečetí, přestože si uvědomují jisté problémy spojené s tímto názorem, vysvětluje náš vykladač. Tito lidé prošli velkým soužením podobně jako kdysi 3 židovští mládenci v době proroka Daniele prošli ohnivou pecí. Všimněte si, že beránek s nimi stojí nahoře Sion. Ač je sám nazván beránkem, je zároveň i pastýřem. Nezapomeňme, že hned zpočátku měl těch svých věrných ovcí 144 tisíce. A týž počet jejich s ním i teď ke konci velkého soužení. Nestratil tedy ani jednu jedinou ovečku. Příteli, když nás v dnešní době Satan tlačí k zemi, je nám přece k dispozici živý vítězný Kristus. A nic nestojí v cestě, abychom ho lépe poznávali a aby on zaujímal den po dni větší prostor a vyšší místo v našich životech. Když zahlédnu plakáty s heslem Ježíš je odpověď, vždycky si řeknu, že přece záleží na tom, jak zněla otázka. On je určitě odpovědí na problémy, s nimiž se lidé potýkají, když se sami snaží najít řešení pomocí svých vlastních metod. A potom vám někteří takoví říkají, že když dodržíte pravidla jejich, prý ověřeného a spolehlivého systému, tak se dokážete vypořádat s problémy svého osobního života, domácnosti, práce a třeba i s problémy ve svém sboru. Myslím, že nikdy dřív nebylo tolik výuky ve všech těchto oblastech a přece je každodenní zkušeností lidí, a to i věřících, že vítězného života ve skutečnosti nějak ubývá. Co je dnes skutečným řešením? Nepotřebujeme jenom nějakou ověřenou metodu. Potřebujeme Krista. Potřebujeme ho znát smysluplným způsobem. Potřebujeme mu být blíž. Mimochodem, ptá se nás náš učitel, kdy jste Pánu Ježíši naposledy řekli, že ho máte rádi, že ho milujete? On mnohokrát vyjádřil a taky skutkem dokázal, že miluje nás, miluje tebe, milí posluchači.

A slyšel jsem hlas z nebe jako hlas vod mnohých a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem těch, kteří již hrají na harfy své a zpívali jakožto píseň novou před trůnem a před těmi čtyřmi zvířaty a před těmi starci. A žádný nemohl se naučit té písni, jediné těch 144 000, kteří jsou koupeni z země. Zjevení 14. kapitola podle kralického překladu verše 2. a 3. Slyšel jsem hlas z nebe, slyšel jsem. Apoštol Jan je tedy nejen divák, ale i posluchač. 144 000 vykoupených tvoří v miléniu nebeský chór. Příteli, slyšel si někdy pěvecký sbor, který by měl 144 000 zpěváků? Doposud to nikdy zemi s nebem neladilo. Ale zde už Satanova vláda končí, a tak mezi zemí a nebem nastává souzvuk. Bůh má v nebi své harfeníky, zatímco o něch 144 000 zpěváků je na zemi, nahoře Sion, tedy hodně daleko od nástrojů, od těch nebeských harf. Jelikož jsem byl mnoho roků pastorem, slyšel jsem hrát mnoho různých hudebníků. I harfeníků, vzpomíná bratr McGee. Hráli na všechno možné, někdy lépe, někdy hůř, ale ti, o kterých si teď čteme, jsou jiní. Hudba těch nebeských muzikantů bude překrásná. 144 000 z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kteří jsou připraveni, aby vstoupili do tisíciletého království na zemi. Nebyli vzati do nebe. Pamatujme, že je před námi obraz tisíciletého království na zemi. A tito lidé budou žít na zemi. Nespasení lidé, kteří nezůstali věrny živému Bohu, nebo kteří jej přímo odmítli, zde potom už žít nebudou. Zvláštní je ten výrok, který následuje. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než ty 144 000 obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To znamená, že nikdo jiný nebude moci tu zvláštní píseň zpívat. Píseň chvály Bohu. Budou zpívat jenom ti, kteří zůstali věrni. Jenom ti Beránkovi vykoupení. Kéž by si tento princip už dnes přivlastnili i někteří vedoucí hudebních skupin a všelijakých pěveckých těles v různých sborech, aktualizuje náš učitel toto slovo z knihy Zjevení. Chápu přání, aby slyšeli zpívat snad každého ve shromáždění, ale mají-li mezi posluchači lidi věřící i nevěřící, neměli by chtít na neobrácených lidech, aby zpívali písně o vykoupení. Vždyť je tak mohou přímo vést k tomu, aby lhali. Nebo ještě hůře, aby citovými zážitky s hudbou a zpěvem nakonec podvedli sami sebe. Přece nemůžete chtít po neobráceném člověku, aby zpíval třeba tenhle text. Tvá vzácná milost, šťastný den, je spasen lidský vrak, já ztracený byl nalezen, slepému vrácen zrak. Tolik jenom kratičký citát z písně. Zpívá-li takovýhle text neobrácený člověk, udělali jste z něho lháře, varuje důrazně náš doktor McGee. Ať tedy zpívají jen vykoupení. Žalmista ve 107. žalmu napsal, verš 1. a 2. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti,
kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka. Příteli, nikdo kromě vykoupených nebude moci vyznávat, že Bůh je dobrý. Proto už dnes potřebujeme jasné a utvrzené křesťanství. Pozorujeme tedy, jak se v této zvláštní scéně tisíciletého království vytvořila nádherná harmonie mezi nebem a zemí. V jakém je to protikladu k předchozí 13. kapitole, kde země byla pod správou šelem a byla ve vzpouře proti nebi, proti Bohu i proti Beránkovi.

ti, kteří již s ženami nejsou poškvrněni, nebo panicové jsou. Ti jsou, kteří již následují beránka, kamž by koli šel. Ti jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a beránkovi. A v ústech jejich není nalezena lest, neboť jsou bez úhony před trůnem Božím. A ještě ekumenický překlad. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují beránka kamkoliv jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a beránkovi. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež. Jsou bez úhony. Kniha Zjevení, kapitola 14, četl jsem verše 4. a 5. Tihle lidé, o nichž je tu řeč, neporušili svou čistotu se ženami, ale zůstali panici. Co to znamená? Mám-li být upřímný, býval jsem trochu na rozpacích, přiznává náš jindy docela přesvědčivý komentátor a vykladač. Může to platit doslova, nebo to může mít také duchovní význam. Myslím si, že správné je svým způsobem obojí. Velké soužení je v Janově prorockém výhledu doba utrpení na zemi, které se nedá srovnat s ničím, co tu kdy bylo. 144 000 zvláštně označených lidí tímto obdobím prošlo a zůstali věrni. Mimořádná doba si vyžádala v jistém smyslu mimořádné chování těchto věrných. Doktor McGee podává návrh vysvětlení přečtených veršů v tom smyslu, že tito znamenaní měli důvod, proč se neoženit. A pak náš dávný pamětník pokračuje vzpomínkou. Z dětství si pamatuji na jednoho mladého muže, který narukoval do první světové války. Byl zasnouben s dívkou, ale už se nikdy domů nevrátil. Pamatuji si na jiné hochy, kteří se těsně před odchodem do války oženili. Někteří se dokonce stali otci dětí, jež sami nikdy nespatřili. Válečná doba, doba soužení. Mnoho dívek se pak přiznalo, kéž bych se byla v ten čas neprovdala. Ano, čas velkého soužení bude tak hrozný, že bude rozumné nevstupovat do manželství. Možná si vzpomenete, že prorok Jeremiáš žil v podobné kritické době. Bylo to za času babylonského zajetí. Vzhledem k nejistým dnům mu Hospodin sdělil zvláštní pokyn. Jeremiáš 16, první 4 verše. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, neber si ženu. Nebudeš mít na tomto místě syny ani dcery. Toto praví Hospodin o synech a dcerách zrozených na tomto místě, o jejich matkách, které je porodili, a o jejich otcích, kteří je splodili v této zemi. Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem na povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. Tolik citát z Jeremiášova proroctví 16. kapitoly. I Pán Ježíš Kristus se s lítostí zmínil o

0: Mohlo by se přihodit, že z tohoto ilustrovaného pozadí našeho doktora McGee by někdo vyvodil myšlenku, že manželství je snad určitá zátěž ve smyslu nečistoty před Bohem, jak jsem se s tím taky už osobně setkal. Jakoby ten, kdo vstoupil do manželství, byl méně posvěcený než ten, kdo je svobodný. K tomu pokládám za nutné poznamenat, že z jiných textů písma je naprosto zřetelně vidět boží úsudek, že manželství, včetně jeho intimní stránky samo o sobě, není nic nečistého. Naopak je o něm řečeno, že má být posvěcené a ve všech oblastech samotnému pánu poddané. V tom případě je taky samotným pánem Ježíšem požehnané. Druhá možnost výkladu tohoto textu ze Zjevení 14, verše 4 a 5 je podle našeho komentátora v tom, že čistotu budeme chápat přeneseně, duchovně, nikoli doslovně. Zamysleme se na chviličku před koncem našeho pořadu nad duchovním cizoložstvím. Totiž Starý zákon jako duchovní smilství nebo cizoložství klasifikoval modlářství. Klasický příklad je v Ezechielově 16. kapitole, kde nacházíme přísné boží obvinění Izraele z duchovního cizoložství. Je to obvinění z modlářství. V údobí velkého soužení se 144 tisíc vykoupených bude kromě morální nečistoty vyhýbat také jakémukoli uctívání či klanění šelmě a jejímu obrazu, jak jsme si o tom četli nedávno. Takže poznámka v našem textu, že to jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici, se podle našeho vykladače může týkat jak čistoty doslova, tělesně, tak také i v duchovním smyslu slova. Mimochodem, dohromady to obojí má přesvědčivý význam povzbuzení ke svatosti ve všech směrech. A to může být aktuální i pro nás v naší době.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a mnohé další díly napříč celou Biblí najdete na stránkách ttb.bible, a to jak v češtině, tak i mnoha dalších světových jazycích. Pokračovat budeme zítra zase po 8 hodině večerní.

Píseň Mika Dunheyho nás vzala do příběhu o marnotratném synovi z pohledu otce, který je odstrčený a čekal, až k němu syn přijde, ale ten nejmladší ho odstrčil, odešel, ale on zůstává stále věrný a čeká na něj. Pokračuje skupina Souznění.

Do Božího domu nás zavedl Shiloh ben Hod, ve kterém je tolik radosti. Všichni zpívají o tom, co Bůh dělá. Bůh nás slyší a my můžeme slyšet jej. Po 9. se vypravíme na stagík festivalu United.

0: Po 9. hodině nabízíme na Rádiu 7 záznam rozhovoru s britským disc-jockeyem Galactusem Jackem, pořízeného na festivalu United před několika lety. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série To nejlepší z pohovky. Rozhovorem provází Karolína Vološinová, tlumočí Lída Matušková.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u poslechu dalšího dílu pořadu Pohovka z produkce Rádia 7. Uslyšíte rozhovor s hudbou ze stagíku s britským DJem Galactusem Jackem před kulturním domem města Vsetína z letního multižánrového festivalu United. Příjemný poslech nejen výběru písní, například o identitě, lžích, kterým věříme, strachu a svobodě v Kristu, přeje Karolína Vološinová, co by moderátorka tlumočila Lída Matušková.

0: Jsem moc ráda, že vám můžu tady představit a můžeme si spolu popovídat s DJem, s producentem a Gospel Ninjou, jak má napsáno na Facebooku, z Manchesteru, s Galactusem Benem Jackem. Vítej.
1: Hey, good to see you.
0: Tak zahřívací otázka. Bene, máš raději Manchester United anebo City?
1: I live in the city of Manchester, but I don't support either of those teams.
2: Bydlím sice v Manchesteru, ale ani jednomu týmu nefandím.
1: My wife is here with me and she supports Manchester United.
2: Moje žena je tady se mnou a je pro Manchester United. Je tu někdo takový? Nebo jsou to sami City?
3: There he is.
1: Oh,
3: the
1: you
3: blue
1: do?
3: Hat, the blue cap.
1: You need to tell him to come and see me for prayer afterwards. He needs healing.
2: Prosím tě, jestli opravdu seš za Manchester United, tak navštív ho za chvilku a on se za tebe bude modlit.
1: I'll pray for you, friend.
2: A ty potřebuješ modlitbu.
1: God can help you.
2: Pán Bůh ti z toho může pomoci.
0: Benny, kdy jsi byl naposledy na diskotéce?
1: Nightclub
3: disco? Yeah, you as guest, just enjoying the party.
0: Yep.
1: It's been a long time. I'm so busy, I don't get much time to party for fun.
2: Takže když jsme si vyjasnili, že se ptáme na diskotéku jako host, který si tam jde prostě jenom zapařit a nemá tam žádnou povinnost, tak v tu chvíli to už je hodně, hodně dávno, co se
1: It's probably when one of my friends were doing a concert. Maybe a lot of my friends are musicians and DJs, so maybe I went to see one of my friends.
2: Mám spoustu kamarádů, kteří jsou DJové, tak bych řekl, že když už se vypravím, tak i když někdo z nich má svoje sety.
0: Když někdo chce být, já nevím, dobrý kytarista, nebo se chce naučit hrát na klavír, tak jako dítě navštíví Lidušku, nebo teda Zušku, základní uměleckou školu. Tak jak to bylo jako v tvém případě? Chodil jsi na nějaké DJské kurzy? Jak to začalo, že jsi se rozhodl pro to stát se DJem?
1: When I started DJing, it was 24 years ago.
2: Před 24 lety jsem začal s DJskou kariérou.
1: So longer than a lot of you guys have even been living.
2: Mám za to, že to je déle, než spousty z vás jsou vůbec na tomhle světě.
1: And DJing was popular, but it wasn't as popular as it is today.
2: DJing v té době byl populární, ale zdaleka ne tak, jako je to dneska.
1: DJing was popular in the nightclub scene, but it wasn't popular in the mainstream scene.
2: Takhle, DJing byl populární v těch večerních nočních klubech, ale ne na běžné scéně.
1: So back when I started, if you wanted to learn how to DJ, you either taught yourself or learned from another DJ.
2: Takže v mých dobách, pokud jste se chtěli stát DJem, tak jste se museli spoustu věcí naučit sami, anebo okoukávat od jiných DJů.
1: And this was before YouTube, like now you just go on YouTube and it will tell you everything.
2: A taky pozor, přátelé, bylo to před YouTube. Bylo to před YouTube, takže dneska si tam dojdete a všechno si tam nastudujete a máte vlastně kurz, jaký potřebujete.
1: So I bought some decks that have records, big record vinyls on them, and I taught myself and I made friends with other DJs who helped me as well.
2: Takže já jsem si kupoval ty vinylové desky, měl jsem ty mašiny, na kterých se vinylové desky hrají a tam jsem to míchal a taky jsem se kamarádil s různými DJy a tak jsme si jako koukali pod ruce.
1: And I still think that's the best way to learn most things, to be honest.
2: Ale upřímně, já jsem doteďka přesvědčený, že to je ten nejlepší způsob, jak se něco
1: is
2: učit.
1: To learn with others.
2: Učit se s ostatními, s dalšími.
1: Create friendships, you know, and you learn together, you grow together.
2: Vedle toho vzniká přátelství a můžete vlastně růst společně.
1: It's always more fun when we're together.
2: Je to totiž vždycky mnohem lepší zábava, když něco děláme spolu.
1: But it's also good to not have all the answers.
2: A taky důležitý je, že já nemám všechny ty odpovědi.
1: Because then you got to figure stuff out for yourself.
2: Protože pak si na věci přicházíš jakoby sám.
1: And sometimes when you have to figure something out for yourself, you learn it even more deeply.
2: A když takhle na věci přicházíte, tak prostě vás to přinutí, abyste šli hlouběji, než když to jenom skonzumujete.
1: But today you can go and study DJing at music college, no problem, yeah.
2: Tak dneska je skutečně možné dokonce jít a studovat DJing na hudební škole. Pohodě.
0: Když si vytvoříš set nějaký, tak stává se, že do toho i zpíváš?
1: I don't want to offend God, so I don't sing.
2: Já bych nechtěl, aby moje publikum omdlelo, takže já opravdu nespívám.
1: He's blessed me with many gifts, but singing is not one of them.
2: Bůh mě požehnal mnoha dary, ale mezi nimi tedy zpěv rozhodně není.
1: So I love to collaborate with other people.
2: Já moc rád spolupracuji s dalšími.
1: And that's one of the best things about making music or creation of art of any type is collaboration.
2: Protože já jsem přesvědčený, že to nejlepší na hudbě je, když můžete spolupracovat, když ty věci vznikají společně.
1: Yeah, because you get to hang out together and have fun, but you learn from each other as well.
2: Jste spolu, baví vás to, ale taky se spolu učíte.
1: Yeah.
0: Do jaké míry vystupuješ na sekulárních a křesťanských akcích?
1: Okay. Yeah, so I was a professional DJ in the secular world for 6 years.
2: 6 let jsem byl profesionálním DJem normálně na sekulární scéně.
1: So I traveled around the world playing in nightclubs and bars.
2: Cestoval jsem po světě, hrál jsem v nočních klubech, v barech.
1: I used to play a lot of shows for big companies and corporations as well.
2: Taky nás zvali, když potom byla nějaká velká akce v nějakých podnicích, tak nás zvali. Takže v různých společnostech jsem dělal opravdu jakoby svůj job, sekulární činnost.
1: But my primary reason for being in those environments was not actually to be a DJ.
2: Ale bylo to tak. Mým tím hlavním cílem, když jsem byl v tomhle tom prostředí, nebylo být tím DJem pro ně.
1: Before being a DJ, I've always considered myself to be an evangelist and a missionary.
2: Já už tenkrát jsem měl úplně jasno. Víc než DJ, tam přicházím jako křesťan, jako evangelista, jako ten, kdo nese dobrou zprávu o Ježíši.
1: And there's a lot of people in the nightclub scene that are never coming to church on a Sunday.
2: A věřte tomu nebo ne, v nočních klubech je spousta lidí, kteří by v neděli do církve nešli.
1: So if the only opportunity for them to hear about Jesus is on a Sunday morning.
2: Pokud tedy pro ně jediná příležitost, kdy budou moci slyšet něco o Ježíši, bude nedělní ráno v církvi.
1: They're not going to hear about Jesus because they're hungover on a Sunday morning from the night before.
2: Tak neslyší nic, protože v té době budou mít kocovinu.
1: The goal was always to go and be a presence of light on behalf of the kingdom of God in those dark places.
2: Takže mým cílem vždycky bylo, aby v těchto těch místech, abych mohl být zdrojem světla.
1: But now I mainly play festivals around the world where we can draw a crowd and preach the gospel.
2: Ale dneska se rád účastním festivalů, kde se s lidmi setkáváme a společně oslavujeme Krista.
1: I just got back from Kenya about 10 days ago.
2: Před 10 dny jsem se vrátil z Keni.
1: I was there for 2 weeks.
2: 2 týdny jsme tam byli.
1: And we were playing concerts every single night.
2: A každý večer jsme měli koncert.
1: And we were seeing 20-25,000 people come to the concerts.
2: A na koncert přišlo 25,000 lidí vždycky večer.
1: And they were desperate to have a party.
2: A oni byli fakt připravení zapařit.
1: And so we gave them a party.
2: Takže my jsme jim dali tu příležitost.
1: But we gave them something better than just a party.
2: Ale dostali k tomu ještě něco mnohem lepšího než ta party samotná.
1: We gave them an opportunity to hear about Jesus and
2: dostali
1: to respond to his love.
2: Mluvit a slyšet o Ježíši.
1: That's what it's all about. That's what tonight's going to be about. Come on.
2: A dneska večer to bude přesně takové.
1: Come on. Come on.

0: Jaký vnímáš rozdíl v tom, když tvoje obecenstvo je křesťanské nebo ne, tak jak vnímáš jejich reakce z toho, co oni slyší z toho?
1: No, not really. Music moves people.
2: Nemyslím, že je velký rozdíl. Prostě muzika se lidí dotýká.
1: And when the spirit of God gets involved within the music and the environment, it really moves people.
2: A když dojde k tomu, že tu muziku uchopí Duch svatý, tak prostě to do těch lidí jde.
1: The question is, do people understand why they're being moved?
2: Otázka je, jestli dokážou lidi uchopit, co se s nimi děje. Proč jsou takhle dotčení?
1: In all my years in the nightclubs, I noticed Friday night, Saturday night, Thursday night, people always came for the same reason.
2: Když jsem byl v těch nočních klubech, páteční večer, sobotní večer, nedělní večer, přicházeli a měli jediný důvod.
1: Life is hard, so people want to escape from reality.
2: Život je těžký a oni přišli vypadnout od té těžké životní reality.
1: They want to have a couple of hours where they can have fun and not worry about the bills and the job and raising the kids.
2: Potřebovali těch pár hodin, kdy úplně od všeho vypnou, odejdou, nebudou přemýšlet o účtech, práci, dětskách, prostě vypnu to.
1: So I don't mind someone coming to the concert looking to escape from reality. I don't mind it.
2: Já vlastně nemám problém s tím, když si člověk přijde pro tohle na koncert.
1: But we're not going to give them an escape, we're going to give them a connection.
2: Akorát, že my jim tohle nedáme. My jim nedáme útěk, ale naším cílem je, aby naopak dostali propojení, vlastně opak útěku, rozpojení.
1: At our concerts is all about connecting people to true reality and his name is Jesus.
2: Všechny koncerty, které děláme dneska, jsou o tom, že se lidé mohou propojit se skutečnou realitou a to je Ježíš.
1: So the music is cool, but the Holy Spirit is the one that actually does the work.
2: Muzika dobrý, super, ale bude to vždycky Duch svatý, který udělá to, co se bude dít v lidských srdcích.
0: Bene, kdy nastane ten moment, že uctíváme Boha někde v klubu nebo na poli, záleží, kde máš ten koncert. A když se jen tak pohazujeme, vrtíme a dupeme v rytmu. Jo, kdy nastane ten rozdíl v tom uctívání? Jak to vypadá?
1: There is and it happens in a lot of different ways.
2: Ano, tenhle ten moment já vnímám a děje se to různými způsoby.
1: One of the things that I will do in every concert that I play is about halfway through we'll stop the partying to focus on the message of Jesus.
2: Já dělám tohle. Rozjedeme tu party a někde v polovině, když je to našláplý, tak zpomalíme a najednou tam pošleme ta slova o Ježíši.
1: And then the second half of the concert becomes not just a regular party.
2: A pak se to stane. Najednou ta druhá půlka koncertu není obyčejná party.
1: It becomes a much more focused celebration of how God is at work in that place.
2: Najednou se začne více to celé soustředit na to, že Pán Bůh je tam přítomný a že ho oslavujeme tím, co tam společně prožíváme.
1: It's not any less fun. It's not like it suddenly gets very serious and boring.
2: Jako nepředstavujte si, že se v tu chvíli stane takovýto církevní vážný, seriózní, nudný, vůbec ne. Pořád je to zábava, pořád si to užíváme.
1: But as we narrow the focus onto Jesus, actually you see people released into the joy of their salvation.
2: Ale v okamžiku, kdy se vlastně dozřetele do toho úhlu dostane ta realita toho, že člověk může být zachráněný, spasený, že může mít novou realitu, tak najednou ta radost vypadá jinak.
1: And I promise you this, I have played concerts all over the world, everywhere.
2: A můžu vám říct, hrál jsem na všech možných místech světa.
1: I have played to 50,000 people and I've played to 5 people.
2: Já mám za sebou koncerty, kde jsem hrál 50,000 lidí a mám koncert, kde se dělo 5 lidiček.
1: But it's never about how big the crowd is.
2: Nikdy to nesouvisí s tím, jak obrovský je tam ten dav lidí.
1: Or how loud the music can go.
2: Ani to nezávisí na tom, jak dokážeme nahulit tu hudbu.
1: It's about inviting God into the moment and saying, God, this has to be about you.
2: Je to o tom, nakolik dokážeme, chceme, jsme ochotní pozvat Pána Boha do toho a vyjádřit mu tohle, co se tady děje. Nechť je celé o tobě.
1: There are a million better DJs than me in the world.
2: Na světě jsou miliony lepších DJů než jsem já.
1: If it's about my skill, then we're in trouble.
2: Kdyby to totiž bylo jenom o mých dovednostech, tak máme problém.
1: I try to be as good as I can be and I've been doing it for a long time, so you get quite good.
2: Jakože ano, už to dělám dlouho a zlepšuji se, takže ano, nejsem žádný mizerný DJ.
1: But it's not about how skillful I am.
2: Ale to celé není o tom, co umím.
1: Or any of the external factors that we might think make a concert good and exciting.
2: Není to o tom, co všechno můžeme zařídit, aby ten koncert byl úplně super, aby to byla jízda.
1: There are times when all of the boxes are ticked of what should be good. Big crowd, loud sound system, exciting.
2: Někdy je situace, že byste si zaškrtli všechny ty kolonky toho, jak má vypadat fantastický koncert. Spousta lidí, výborný sound system, všechno je.
1: But you walk away from it and it's like, eh, so what? So
2: ale
1: what?
2: Odcházíš a říkáš si, a takže co?
1: And then there are times when it's a bit messy and it doesn't all go perfectly.
2: A pak jsou chvíle, kdy si uvědomuje, že to nejde, že tam jsou takový ty mouchy, že to není tak, jak by si to
1: představil. Maybe the crowd is smaller than I wanted it to be and maybe I make more mistakes while I'm DJing than I want to.
2: A je tam méně lidí, než jsem si představoval, že tam bude, a sám tam přehmátnu v těch svých setech a neudělám dobrý vazby tam.
1: But you see God move.
2: Ale
1: and when you see God move,
2: že se tam Pán Bůh pohybuje, že se dotýká.
1: It's better than any party that I could ever manufacture in my own skill.
2: A můžu vám říct, že to jsou chvíle, kdy ta party je milionkrát lepší, než bych kdykoliv já se svými dovednostmi dokázal nabombit.
1: Jesus is greater and when he takes over, it's always better.
2: Protože Ježíš je větší a když on to celé přebere, tak jo, tak je to ono.

0: to vypadá. Takový moment, kdy zase Pán Bůh projeví a pohne tím davem. Je to mexická vlna?
1: Yeah, you see people get very focused is the word I would use. You see people like people are free when they're in nightclubs, right?
2: Jo, když na tě natřebí, abych to popsal, jakože najednou zjistíš, že ty lidi se začnou koncentrovat. Jasně, tak jak vypadá elektronická hudba, všichni jsou tam rozpohybovaní a úplně mimo sebe.
1: You don't need to have ever been to a nightclub, maybe you just put some music on with your friends and everybody's hey having a good time.
2: Nemusíte kvůli tomu chodit do nočního klubu, abyste zjistili, jak to vypadá. Stačí, když si nějakou takovou hudbu pustíte, třeba v partě přátel a už vidíte, co to s vámi dělá.
1: But what I see God do amazingly is that during the concert you see people are still free but they're just their eyes. You see like a focus.
2: A já bych to asi popsal tak, že lidi jsou pořád úplně v pohodě, úplně free a úplně tam paří, ale ten moment je, že něco mají v očích, že něco se odhraje, něco vnímají jakoby za tou party.
1: Let me give you a quick story example to explain it.
2: Možná mám příklad, který to vysvětlí a ukáže.
1: I was touring through Japan.
2: Byli jsme na jedné šňůře v Japonsku.
1: And we were doing concerts every night in Japan.
2: Každý večer jsme měli nějaký koncert.
1: And we were playing one concert in a suburb of Tokyo that's very trendy and very cool.
2: V jednom místě v Tokiu, v jednom příměstské, jedné příměstské oblasti jsme hráli.
1: It's a very, very cool nightclub that we were playing this concert in.
2: Tak, místo, které je jako hodně stylový, takový hodně vyhlášený.
1: And all the way through the concert, I saw one guy partying harder than anybody else.
2: A celý ten večer jsem sledoval borce, který byl úplně nejvíc tom.
1: He was raving, he was going crazy.
2: On pak jako šílel.
1: And I was watching this guy, and I was like, this guy knows how to party.
2: A já se na něj dívám, říkám si, no, tenhle kluk ví, jak se dělá party, jak si to užít.
1: But then when I brought the music down.
2: A pak jsem stlumil hudbu.
1: And I preached the gospel.
2: A začal jsem říkat.
1: And I explained the way of salvation.
2: A vyprávěl jsem o tom, jak může být člověk zachráněný.
1: And this guy moved from waving his arms around to suddenly getting really small. He suddenly came really like close in.
2: A já jsem se na něj díval a měl jsem úplně takový ten vjem, jako by ty rozhozené ruce, jako by se úplně jakoby zmenšil, jako by se zavřel do sebe.
1: And then I saw him weeping.
2: A najednou jsem zaznamenal, že pláče.
1: As he received Jesus as his savior.
2: Protože to k němu promluvilo a on otevřel svoje srdce Ježíši.
1: And then we started the music again and did the second half of the concert.
2: A my jsme teda potom zase začali, jak jsem vám popisoval, druhá část koncertu jela.
1: And he was raving again like he was before.
2: A on se do toho opřel úplně stejně jako předtím, pavil o život.
1: But I'm telling you, his face looked different.
2: Ale jeho výraz, jeho tvář vypadala jinak.
1: He was raving the first time like if he stopped raving, he would die. Like he was raving like his life depended on it.
2: On v té první části pařil stylem, jakoby musel umřít, když se zastaví, jakoby se nemohl zastavit, jakoby to byla úplně životní nutnost.
1: But the second half of the concert, he was partying like he knew the one that had given him life.
2: V té druhé části se na něj díváte a vidíte, že se do toho vkládá jako někdo, kdo poznal toho, kdo mu dává život.
1: After the concert, him and four other guys came to see me.
2: A po koncertě přišel ještě se čtyřma dalšíma klukama za mnou do backstage.
1: And it turns out that they're all friends and four of them were already followers of Jesus.
2: A ukázalo se, že jeho kamarádi byli následovníci Ježíše Krista, žili s Ježíšem.
1: But this one guy that had been raving, he wasn't following Jesus.
2: A on v té partě byl jediný.
1: He was only living for the weekends.
2: Byl to ten, který žil jenom pro ty víkendové akce. Pro ten únik.
1: And they lived 5 hours away from Tokyo.
2: Bydleli 5 hodin cesty od Tokia.
1: But when they heard that a Christian DJ was putting a club night on.
2: Ale když se ti kamarádi doslechli, že v nočním klubu bude křesťanský DJ.
1: They put their friend in the car and they drove him 5 hours to Tokyo.
2: Narvali ho do auta a prostě ho vezli 5 hodin do Tokia.
1: Because they knew if they could get him to something that he was excited about, dance music.
2: Protože si říkali, když ho dostanou na místo, kde mu srdce bude hořet, protože má rád taneční hudbu.
1: Maybe he could encounter Jesus through the gospel.
2: Možná tam na tom místě, kde je mu to známé a blízké, se bude moci setkat s
1: Ježíšem. And they came at the end and they were all crying with joy.
2: A jak tam tak přišli ta parta těch pařmenů, tak všichni jako i tekli slzy štěstí.
1: And this is why we do what we do.
2: To je proč děláme to, co děláme.
1: This is why we go to the nightclubs or the town square.
2: Proto chodíme do nočních klubů na náměstí.
1: This is why we invite our not yet Christian friends in a car and drive them 5 hours somewhere.
2: To je důvod, proč popadneme svého kamaráda, který ještě Ježíše nezná, nacpeme ho do auta a vezeme ho 5 hodin někam na koncert.
1: Because we know if we can get them in front of Jesus in a way that connects with them, life will never be the same again.
2: Protože věříme tomu, že když se potká s Ježíšem na místě v prostředí, které k němu promlouvá, které je jeho, tak se může změnit jeho život. Wow.

0: V rytmu gospel se přesunu k další docela očekávané otázce, bych řekla. Proč si říkáš Galactus? Jak to jako vzniklo, ta přezdívka?
1: It's a very silly name, stupid name.
2: Je to hodně šílený praštěný jméno.
1: When I started DJing, I was part of a DJ group. There were three of us.
2: Na začátku jsme byli tři DJové, kteří jsme začínali.
1: And we were playing at a festival in the UK near where I live.
2: Hráli jsme na nějakém festivalu kousek od toho, kde bydlím.
1: And we were going around the room saying if ever we went solo as DJs, what would we call ourselves?
2: A sedíme tam a říkáme si, kdyby se někdy stalo, že budeme mít svoji solovou DJskou dráhu, jaký bychom měli jméno umělecký?
1: I wasn't taking the conversation very seriously.
2: Já jsem tedy v tom rozhovoru nebyl úplně vážný.
1: So I said, well, I'm the best DJ, so I want the best name.
2: Tak já jsem nejlepší DJ, tak já bych potřeboval úplně to nejlepší jméno.
1: Now my surname is Jack. My name is Ben Jack.
2: Moje příjmení je Jack. Jmenuji se Ben Jack.
1: So I said I want to be called DJ Grand Emperor Galactus Jack.
2: Já bych chtěl být DJ Velký Imperátor Galactus Jack.
1: I was just joking.
2: To byl jenom vtip, to jsem prostě tam jako plácnul, takový to pum.
1: 2 years later, I got a deal to go solo and do concerts around the world on my own.
2: O 2 roky později jsem opravdu dostal solovou smlouvu.
1: And they said, what name are you going to use?
2: A ptali se, a jaké jméno budeš používat?
1: I had to think quickly. It was like they gave me 2 days to come up with a name. I was like, oh.
2: A protože ta celá smlouva, to musíte reagovat rychle. Během 2 dní vymysli si svoje umělecké jméno, které tě bude provázet na solové kariéře.
1: And I thought back to that conversation. I thought I can't be called Grand Emperor Galactus Jack, but maybe I'll just do Galactus Jack.
2: Jako říkám si, OK, tenkrát ta konverzace, to bylo první chvíle, kdy jsem přemýšlel o svém umělecké jméně. Asi se nemůžu jmenovat Velký Imperátor Galactus Jack, ale možná to Galactus, že teda zůstane.
1: But I regret it because people always get it wrong.
2: Ale je mi to líto, že jsem to takhle udělal, protože lidi to vždycky motou.
1: I was at a festival in Canada.
2: Byl jsem na festivalu v Kanadě.
1: And I'm about to walk out on stage to thousands of people.
2: Tak jsem tam byl, tisíce lidí.
1: And the guy introduces me.
2: A ten týpek mě tam představuje.
1: He says all the way from the UK.
2: A říká, tak přímo až ze Spojeného království.
1: Please welcome.
2: Přivítejte.
1: Cactus Jack.
2: Cactus Jacka. It's not the

0: To jsme nechtěli.
1: Ty jsi DJ, producent, ale také spisovatel. Napsal jsi knihu Jestli Ježíš odpověď, co je potom ta otázka. S jakým záměrem jsi ji napsal? A mluvíš tam o dynamické evangelizaci. Co to znamená?
2: Oh, dynamic evangelism is evangelism that reacts to what's going on rather than just relies on methods.
0: Když se řekne dynamická evangelizace, to, co vlastně používám v té svojí knize, tak jde o to, že evangelium, tu dobrou zprávu o tom, že Bůh lidi miluje a že se jim dal, přináší člověk ne podle nějakých jakoby struktur, podle zaběhaných metod, ale tak, jak situace přijde, dynamicky, tak, jak to přinese okamžik.
2: See, 'cause methods for evangelism are helpful, but they don't actually save anybody.
0: Protože si uvědomujeme, že metody evangelizace pomáhají, ale nedokážou nikoho zachránit.
2: So you might have a little card that explains the gospel in 4 points or a Jesus at the door that asks 9 questions. These are useful tools.
0: Můžeš mít nějakou tu cedulku, kde ve 4 bodech vysvětlíš, jak to je mezi Bohem a člověkem. To jsou dobré věci, nic proti.
2: But it's not the method itself that saves anybody, only Jesus saves.
0: Ale tohle není to, co člověka zachrání. To není to, co mu může dát věčný život. Jenom Ježíš sám a setkání s ním.
2: So dynamic evangelism is just saying my hope is in Jesus, not in a particular way of doing evangelism.
0: Takže když mluvíme o dynamické evangelizaci, tak mluvíme o tom, že věříme, že to Ježíš může udělat. To je celé. To je podstata dynamické evangelizace.
2: And it also helps us to treat people as people rather than as projects.
0: A myslím, že nám to také pomáhá, abychom k lidem přistupovali jako k lidem, jako k člověku, a ne jako k projektu.
2: We don't tell people about Jesus because they're evangelistic targets. We tell them because God loves them and he's asked us to go.
0: Neříkáme o Ježíši lidem, protože jsou naše cíle, naše položky, protože je chceme získat, ale proto, že je chceme představit Ježíši, který je miluje a stojí o ně.
1: Ty taky jezdíš po školách, po středních školách, s nabídkou okruhu přednášek o existenci Boha, o tom, co je víra, o apologezi.
2: Yeah.
1: Co studentům vrtá hlavou? Na co se ptají, když začneš mluvit o Bohu?
2: Oh, identity. Like that's the biggest question that this youth generation has. Who am I?
0: Současná otázka současné generace je identita. Kdo jsem?
2: Yeah. Everybody's trying to work out who they are and what they're here for.
0: Většina těch lidí, nebo každý se snaží nějak dojít na to, kdo jsem a proč tady vlastně
2: and
0: jsem.
2: Every social issue that this generation is concerned about. Whether it whatever human rights they're trying to solve or whatever climate crisis they're trying to solve.
0: Každý ten problém, každý to téma, které dneska mladá generace nějak přetřásá, má potřebu řešit. Klimatická záležitost, sociální projekty.
2: Yeah, it ultimately comes from a place of trying to understand yourself and your place in the world.
0: To všechno ale vychází vlastně z toho, že hledám, kdo jsem a jaké je moje místo, jaký mám roli, jaký je můj důvod existence tady.
2: And that's a good thing, because there is no more important question than why am I here.
0: To je strašně dobrý, protože není žádná lepší otázka, než proč jsem tady.
2: However, there are a lot of bad answers you can come up with that question. You can answer that in some really unhelpful ways. There's one answer. You're here to be loved by God and love him in return.
0: Otázka je výborná, musíme si ale říct, že odpovědi mohou být někdy zavádějící, nenaplňující a můžeme tu odpověď najít v nějakém projektu, ale pravda je taková, že to, jak sebe definuji, můžeme najít jedině ve vztahu s naším stvořitelem, Bohem, s Ježíšem.
2: You will never know who you are until you know whose you are.
0: Nikdy nezjistíte, kdo jste, dokud nebudete vědět, kdo je on.
2: You're created by God, he loves you.
0: Jste stvoření Bohem, který vás miluje.
2: And despite the fact that you ran away from him and the Bible says all of us have run away from God's love.
0: A vůbec nezáleží na tom, jestli třeba zrovna teď seš zády k němu a utíkáš od něj, protože Bible říká, že tohle jsme udělali všichni. Všichni jsme se otáčeli k Bohu zády.
2: He sent his son Jesus to live the perfect life that we should have lived.
0: Ale on poslal svého syna Ježíše, aby prožil ten dokonalý, ten propojený život s Bohem, tak jak to mělo být. V případě každého z nás. A tak, jak to nikdo z nás nedokážeme.
2: And Jesus took the death that we had chosen by our rebellion against him.
0: Ale byl to Ježíš, ten, který jediný to dokázal, který se rozhodl, že ten dluh, který vzniká tím, že my takhle nežijeme, že ho vezme na sebe.
2: And he rose again because God is life.
0: Zemřel a znovu vstal, aby nám ukázal, že Bůh je život.
2: The Bible says if you openly declare that Jesus Christ is Lord.
0: Říká, pokud se otevřeš a vyznáš, že Ježíš je Pán,
2: believe in your heart that God raised him from the dead.
0: A když ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
2: you will be saved.
0: Budeš spasen.
2: And restored
0: zachráněn.
2: To what you were created for, your true identity as a child.
0: Začne to ta úplná rekreace, nové stvoření a budeš moci být tím, kým jsi měl být.
2: So whatever the question anybody has, that's the answer that we're looking to give.
0: Takže když se tak bavíme o otázkách, se kterými studenti přicházejí, kterákoliv otázka, která nás nějak, v nás nějak pulzuje, odpověď na ní je, poznáš Ježíše a budou se ti otevírat odpovědi.
1: Ještě mám jednu otázečku. Je nějaká možnost se s tebou setkat, až odjedeš z United, třeba prostřednictvím sociálních sítí nebo nějakého kanálu na YouTube? Jsi procvičil angličtinu třeba?
2: Yeah, well, social media is good, isn't it? Like Instagram. That's the thing I'm most on. Yeah, Instagram. You can find me there. Galactus, at Galactus Jack on Instagram.
0: Galactus Jack a najdete mě třeba na Instagramu.
2: And the music is all on Spotify and you find it all there, so yeah.
0: Moji hudbu najdete na Spotify, takže jo, můžeme zůstat ve spojení.
1: Moc děkuji.
2: Bless you guys. Bless you. Thank you.

0: Poslouchali jsme záznam rozhovoru Karolíny Vološinové a Lídy Matuškové s britským diskjokejem Galactusem Jackem, pořízeného na festivalu United. V aktuální sérii To nejlepší z pohovky budeme pokračovat zase příště závěrečným rozhovorem s Lídií Ryšovou. Od hudby se na Rádiu 7 přesuneme k molekulární biologii. V akademii nás čeká přednáška Petra Ryšávky, který hovořil o tom, jak na nás působí bakterie, které s námi žijí v symbióze, a také jak my působíme na ně. Přednáška zazněla před několika lety na akademických týdnech. Dobrý poslech vám přeje Pavel Kohl.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Mám pro vás připravenou přednášku, kterou jsem udělal jako komprimát z více přednášek, která se zaměřuje na téma mikrobiom trávicího traktu v souvislostech. Protože my se zaměřujeme na mikrobiom ve vztahu k léčivům, mikrobiom a vybraná onemocnění, mikrobiom a strava, mikrobiom a stárnutí, mikrobiom a vývoj člověka. A já jsem se pokusil skutečně do toho krátkého času udělat takový komprimát, ve kterém se doslova do písmene pokusím ty základní informace tady pro vás sdělit a představit. Každý z nás, jak tady sedíme nebo stojíme, máme svůj jedinečný mikrobiální make-up. To znamená jedinečnou strukturu našich bakterií, které jsou typické vždy pro každého z nás. S oblibou říkám, že kdyby zloděj v tom stresu dostal průjem a nechal na místě činu vzorek své stolice, musel se tam prostě uvolnit, tak podle té stolice jsme schopni ho téměř se 100% pravděpodobností identifikovat. To znamená, ten náš mikrobiom má takovou specifitu, že v podstatě může v rámci identifikace sloužit úplně stejně, jako je otisk prstu. My se v této přednášce budeme zaměřovat zejména na střevní mikrobiom, ale já považuji za velmi důležité a velmi žádoucí zmínit, že mikrobiom, což je soubor všech genů mikroorganismů, a mikrobiota je soubor všech mikroorganismů, tak není pouze střevní, ale máme mikrobiom kožní. Mikrobiom, to znamená bakterie, které se nacházejí, viry, kvasinky, prvoci, které se nacházejí na naší pokožce. Dále máme mikrobiom močových cest. Močové cesty nejsou sterilní. Máme mikrobiom dýchacích cest. Rozhodně nežijeme v představě, že naše dýchací cesty, naše plíce jsou sterilní. To, o čem se teď hodně začíná diskutovat, a je to pro lékaře hodně sporné téma, tak je krevní mikrobiom. Zejména v situaci nebo v případech, že je poškozena integrita střeva, popřípadě integrita sliznic dutině ústní, mohou bakterie poměrně aktivně infiltrovat naši krev a mohou cirkulovat v krvi a vyvolávat celou řadu problémů. Dále se dokonce diskutuje o mikrobiomu oka, a úplně takový ten hodně extrémní názor je mikrobiom mozku, protože se ukazuje podle některých studií na zvířecích modelech, na myších, že lze detekovat bakteriální DNA i v mozku v určitých situacích. Pokud se podíváme na střevní mikrobiom, tak, jak jsem již řekl, je to soubor všech genů, všech mikroorganismů, které máme ve střevě. Proto zapomeňme na to, že mikrobiom rovná se bakterie. Mikrobiom začíná úroveň níž, začíná na úrovni tzv. Bakteriálních virů, tzv. Bakteriofágů. V dnešní době se celá řada farmaceutických firm zaměřuje právě na výzkum v bakteriofágu a na vývoj tzv. Fagobiotik. To znamená léčiv, kde účinná látka je právě ten bakteriální virus, léčiv, která by se používala například k léčbě některých bakteriálních infekcí, které mohou trápit naše střevo. Ať už jsou to klostridiové infekce, infekce některými typy E. coli nebo klasická salmoneloza, na kterou dnešní moderní medicína v podstatě nemá žádné účinné léčivo. O bakteriích si povíme za chvíli. To je ta samostatná skupina, které se my věnujeme. Dále do našeho mikrobiomu patří kvasinky. Když se řekne kvasinka, tak většinou se kvasinky bojíme. Myslíme si, že kvasinka v našem těle znamená vždycky problém, ale opět bych to uvedl na pravou míru. Kvasinky jsou přirozenou a nezbytnou součástí našeho mikrobiomu, mají poměrně zásadní vliv na vývoj a regulaci naší imunitní odpovědi a dále jsou samozřejmě producenty celé řady vitaminů a biologicky aktivních látek. A v dnešní době velmi aktuální téma různým způsobem se zbavovat parazitů, všeho cizorodého, tak bych rád zdůraznil, že do našeho střeva také patří prvoci. Ty prvoky tam prostě máme od nepaměti, jdou s námi evolučně od úplně prvních forem lidského života a provázejí nás skutečně až do smrti. Pokud se řekne mikrobiom, tak možná vám proběhlo v hlavě, existuje vůbec zdravý mikrobiom? Existuje nějaký univerzální mikrobiom, na základě kterého by se dalo posuzovat, jestli jsme zdraví nebo nemocní? Tak tady vám trošku zamotám hlavy. My v naší laboratoři děláme analýzy mikrobiomu, zaměřujeme se na výzkum střevního mikrobiomu a zcela zodpovědně zde řeknu, možná si pod sebou tady podřežu větev, že o mikrobiomu víc nevíme, než víme. Pro vaši ilustraci, když se k nám dostane vzorek stolice, čili vzorek mikrobiomu od pacienta nebo od nějakého klienta, a my ten vzorek zanalyzujeme v rámci naší analýzy, v rámci naší laboratoře, a stejný vzoreček pak zanalyzuje laboratoř ve Vídni a stejný vzoreček zanalyzuje laboratoř například v Mnichově nebo v Paříži, pokaždé to vyjde jinak. Pokaždé to vyjde jinak, to znamená, ty výsledky těch analýz jsou velmi specifické vždy pro tu danou laboratoř. Zasahuje do těch výsledků celá řada různých aspektů. Analýza DNA, použijete jiný kit na izolaci DNA a už máte úplně jiný vstupní materiál. Použijete určitý kit, určitou chemikálí nebo určitý soubor reagencí na sekvenaci, opět budete mít jiné výsledky, protože používáte zase jiné primery a tak dále a tak dále. Jo, takže skutečně ty analýzy jsou velmi laboratorně specifické. Na druhou stranu, v dnešní době už víme, že určité skupiny těch bakterií, jestli nám ustřelí o 5 nebo 7 % v rámci toho rozdílu těch analýz mezi laboratořemi, nehrají ty rozdíly tak velkou roli. Ale co je univerzální zdravý mikrobiom, dneska nevíme. My pouze víme u určitých bakteriálních skupin, že zastoupení těchto bakteriálních skupin v daném poměru je pro naše zdraví optimální. Pokud je ten poměr nějakým způsobem odchýlený, tak to značí riziko některých onemocnění. Střevní mikrobiota to je zhruba 1000 bakteriálních druhů. My, když děláme analýzy mikrobiomu a analyzovali jsme do dnešní doby zhruba kolem 6500 vzorků mikrobiomů, zejména lidí z České republiky, tak se pohybujeme právě v tom rozmezí nejčastěji těch 500 až 1000 bakteriálních druhů. Obrovské množství různých bakteriálních druhů. Z toho je zhruba 20 až 40 dominantních, ale přesto ta variabilita je tam obrovská. Setkáváme se s tím, že analyzujeme pacienta po antibiotické léčbě, který se pohybuje kolem té 500, a setkáváme se také s tím, když analyzujeme nějakého cestovatele, nejlepší je to nějaký milionář, miliardář, který si lítá po světě, Maledivy, Seychely, Bahamy a tak dále, má celou řadu různých zdrojů mikrobiomu z těch prostředí, které střídá, tak nebylo výjimkou, že jsme narazili na lidi, kteří měli ve střevě třeba 1500 bakteriálních druhů. Byl tam jeden rekordman, bohatý cestovatel, u kterého jsme detekovali přes 2000 bakteriálních druhů. Na druhou stranu, loni, myslím v září, jsme sekvenovali hocha, který měl nespecifický střevní zánět, koronovou chorobu. Ten hoch prodělával v podstatě každý kvartál poměrně intenzivní antibiotickou léčbu. Dovedete si představit, jak to s jeho zdravotním stavem vypadalo, permanentní průjmy, vyrážky, poruchy imunity. A u toho chlapce jsme byli schopni detekovat necelou 100 bakteriálních druhů. Takže už na první pohled v rámci té diverzity, čili rozmanitosti mikrobiomu, my jsme schopni už říct, jestli ten člověk je v pořádku, anebo má nějaké problémy, popřípadě je předurčený k nějakým potížím. Ve střevě máme zhruba 1,5 kg čisté bakteriální masy, takže pokud zavřete oči a představíte si, že máte ve střevě 1,5 kg bakterií, tak to nemusí být úplně příjemný pocit. Na druhou stranu můžeme ty bakterie považovat za takzvané staré přátelé, existuje hypotéza old friends, protože ty bakterie s námi skutečně jdou evolučně od primátů až do dnešní naší vývojové fáze, čili fáze Homo sapiens. Ty bakterie nás skutečně permanentně provázejí a my je k našemu životu potřebujeme. Selským rozumem naprosto pochopitelné, že ten 1,5 nebo 2 kg čisté bakteriální masy budou ovládat naše životy mnohem víc, než jsme ochotni si připustit. Ovládají naprostou většinu procesů v našem těle. Já tady mám uvedený ten první, to je imunita. Nenadarmo se říká, že 70, možná i víc, procent imunity máme ve střevě. Je to logické. Pokud máme ve střevě 10 na 13 bakterií, tak ty bakterie musí náš imunitní systém regulovat. Pokud by imunitní systém neregulovali, pokud by na něj nepůsobili, tak se stane jednoduchá věc. Spustí nám obrovskou sepsi a imunitní systém skutečně zahájí velkou intenzivní obranou reakci a ve finále nás ta imunitní reakce zabije. Takže ty bakterie se skutečně naučily velmi důmyslně a precizně působit na náš imunitní systém. A my už v dnešní době víme, že některé typy bakterií mohou působit protizánětlivě, mohou tlumit například chronické záněty, které probíhají v našem těle. Některé typy bakterií naopak mohou působit stimulačně a mohou podporovat imunitní reakci například v rámci nějaké akutní infekce. Toto se dá velmi dobře prokazovat na animálních, čili in vivo modelech a celá řada studií je publikovaná právě na toto téma. Ale pokud se podíváme na mikrobiom a imunitu, tak náš střevní mikrobiom neovlivňuje pouze imunitu střeva, ale má zodpovědnost za taková onemocnění, kde bychom to například vůbec neočekávali. Reumatoidní artritída, alergie, astma, atopická dermatitída. Všechny tyto imunitní poruchy začínají v naprosté většině případů právě ve střevě. Pokud se podíváme na neurodegenerativní onemocnění, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, tak se ukazuje, že primární start tohoto onemocnění je právě v našem střevě a v tom startu pomyslně stojí právě také ty střevní bakterie. Jo, takzvané synukleiny, ty zhluky těch proteinů, které pak jsou detekovatelné v mozkové tkání u těchto pacientů, se vyskytují v našem střevě nebo ve střevě těch lidí už 15 let předtím, než to onemocnění vypukne. A ukazuje se, že bakterie v tomto případě hrají skutečně zásadní roli. Další velmi důležitý aspekt, na který působí naše střevní bakterie, je energetický metabolismus. My, když děláme analýzy mikrobiomu, tak podle poměru bakterií Bacteroidetes a Firmicutes jsme schopni velmi často, ale zdůrazňuji nevždy, krásně odhadnout, aniž bychom toho člověka viděli, jestli je štíhlý nebo obezní. Máme ve střevě dvě takové důležité skupiny bakterií, Firmicutes a Bacteroidetes. Firmicutes jsou kouzelné v tom, že umí vyždímat z jídla, které sníme, maximum energie a tuto energii předat našemu tělu. Pokud máte zvýšenou tělesnou fyzickou zátěž, tak tyto bakterie jsou pro nás vhodné. Chceme je tam. U sportovců jsou v naprosté většině případů tyto bakterie skutečně zvýšené, ta koncentrace je skutečně zvýšená, protože je to výsledek té symbiozy, kdy bakterie těmto sportovcům v podstatě dávají silný energetický přísun. Ale pokud žijeme sedavým způsobem života a tyto bakterie se nám ve střevě pomnoží, tak nám permanentně ládují velké množství energie. A co my s tou energií můžeme dělat, když ji fyzicky nespotřebujeme, tak si ukládáme do tukových zásob. Nádherné experimenty na laboratorních myších ukazují, jak mikrobiom ovlivňuje vznik obezity. Ty experimenty vědci dělali relativně jednoduše. Vytipovali si na začátku jednovajčná dvojčata, kdy jedno dvojče bylo štíhlé a druhé dvojče bylo obézní. Takže vynecháme ten problém genetické variability. A co zjistili, když vezmete mikroflóru z obézního dvojčete a přenesete ji do laboratorní myšky, tak ta myška, i když je na dietě, tak permanentně tloustne. Ten její myší body mass index se zvyšuje. A naopak, když vezmete mikrobiotu z toho štíhlého dvojčete a přenesete ji do druhé laboratorní myšky a tu myšku budete vykrmovat, bude mít vysokokalorické krmivo, tak díky té štíhlé mikrobiotě nestloustne. Ty bakterie skutečně určují ten celkový energetický metabolismus v těle té myšky. Možná mi řeknete, možná budete namítat, dobře, vykládám vám tady něco o přenosu mikrobioty z člověka do myší. V reálu u člověka to pak může být trošku jiné. Ale já se vám za chvíli také zmíním o fekální mikrobiomové terapii. Tam už se přenáší stolice z člověka na člověka. A už jsou takzvané první případové studie, které poukazují na to, že když v rámci té terapie přenesli mikrobiotu, čili stolici, ze zdravého obézního dárce do štíhlého nemocného příjemce, do pacienta, tak ten pacient se uzdravil, ale jeho body mass index se zvýšil. A to i přesto, že začal sportovat, upravil dietetické návyky a tak dále. Takže skutečně ty bakterie ovlivňují to, jak vypadáme, docela zásadně. A v neposlední řadě, to, co bych rád zdůraznil, je to psychika. Máme ve střevech náš druhý mozek. Velmi se řeší téma gut-brain axis, čili osa střevo-mozek, což je téma, které dneska hodně letí, je velmi aktuální. Když se podíváte jen v České republice, tak v České republice máme podle těch statistik, které jsou k dispozici, kolem 800 tisíc pacientů nebo lidí, kteří mají nějaké psychické problémy, psychické poruchy, čili obrovské množství. A teď si představte, že tady do těch problémů do určité míry vstupuje i náš střevní mikrobiom. První experimenty byly opět postavené na myších. Pro vaši představu, v těch experimentech se pracovalo se dvěma liniemi myší. Jedna linie myší je charakteristická tím, že je taková odvážná, akční, nebojí se. Druhá linie myší je zase charakteristická tím, že je plachá, bojí se, neriskuje. Primárně se předpokládalo, že všechny tyto rysy jsou dány pouze geneticky. Ale ty experimenty prokázaly, že to tak úplně jasně geneticky nebude, protože pokud u těch myší vyměníte mikrobiomy, to znamená, nejdřív vybijete antibiotiky, tu jejich původní mikrobiotu, a přenesete, překřížíte ty mikrobiomy, tak zjistíte, že se mění i chování těch myšek. Jo, pokud tu myšku hodíte do akvárka a necháte ji topit, což ti vědci s oblibou dělají, tak myška, která je dobře nadopovaná tím správným nebojácným mikrobiomem, tak se chová trošku systematicky a doplave si na ten ostrůvek mnohem rychleji, než myška, která je chaotická, bojácná a začne panikařit a plave v té vodě výrazně delší dobu, než by měla. Stejné změny chování můžete provádět i určitými typy probiotik. Pokud tu myšku suplementujete určitými typy probiotických bakterií, tak z bojácné myšky uděláte myšku odvážnější. Jo? Opět experiment třeba postavený na tom, že máte skokánek, na který tu myšku postavíte a ta myška se musí odhodlat, aby skočila. Pokud ta myška se primárně bojí, je skutečně doslova do písmene strašpitel, ale pokud ji ovlivníte ten mikrobiom těmi probiotiky, tak ta doba váhání, kdy stojí na tom můstku, rozmýšlí se, jestli skočí nebo neskočí, se bez problému zkrátí o 1/4. Pouhou probiotickou suplementací. Jinak samozřejmě mikrobiom a deprese, to jde ruku v ruce. Celá řada studií prokazuje, že pacienti, kteří trpí depresemi, mají jinou strukturu mikrobioty než lidé, kteří jsou v pohodě. Pokud se podíváme na látky, jako je serotonin, gamma-aminomáselná kyselina, čili výrazné, významné neurotransmitery, tak tyto látky se vám právě vytváří ve vašem střevě. 95% serotoninu, hormonu štěstí, máte ve vašich útrobách a jsou to právě střevní bakterie, které významnou koncentraci tohoto hormonu ze sebe nebo svým metabolismem uvolňují. Dále, gamma-aminomáselná kyselina, Tu najdete v různých derivátech v celé řadě léčiv, které se používají pro sklidnění, pro stišení různých úzkostných stavů. Významnými producenty gamma-aminomáselné kyseliny jsou opět naše střevní bakterie. My ve firmě u nás rádi experimentujeme. Já jsem, tady se vám prostě přiznám, já jsem zkoušel některé ty metabolity, které jsme si nechali vyrobit fermentačně. A můžu říct, tak jak jsem tomu původně nevěřil a díval jsem se na to trošku skepticky, tak už té síle mikrobiotě i ve vztahu právě k ovlivnění psychiky hodně věřím. A myslím si, že celá psychiatrie v tomto prodělá docela zásadní zvrat, dříve nebo později, protože taková dávka, například, nebudu jmenovat přesně, o kterou látku šlo, určitého metabolitu, určité kyseliny, kterou ty bakterie produkují, tak vám způsobí takové útlumové stavy, jako kdybyste byli pod nějakými sedativy. Já jsem ty dávky na sobě zkoušel tak doslova do písmene nerozumně, že jsem pak, kolegové v laboratoři toto neviděli, že jsem pak seděl s mobilem a čekal jsem, jestli si budu volat rychlou nebo nebudu volat rychlou, jestli to stihnu a nebo omdlím. Takže opatrně s probiotiky ve vztahu, nebo z metabolity probiotik ve vztahu k léčbě depresí, k léčbě nějakých úzkostných stavů, opatrně s experimentováním. Na druhou stranu se tady otvírá obrovský potenciál v léčbě právě depresí a různých úzkostných stavů. Střevní mikrobiom dokonce ovlivňuje i permeabilitu, čili propustnost hematoencefalické bariéry. To také souvisí právě s těmi depresemi a s poruchami chování. A ten problém začíná jak jinde než ve střevě. Jde totiž o to, že řada z nás trpí takzvaným syndromem propustného střeva. A anglicky se to označuje leaky gut. Ten syndrom propustného střeva je postavený na tom, že skutečně ty buňky ve střevě se vám v podstatě jakoby od sebe vzdalují a vznikají mikrotrhlinky, kterými může ze střeva procházet ten střevní obsah do krve. A pokud se nepletu, jsou to publikace z letošního roku, které poukazují na to, že syndrom leaky gut, propustného střeva, je také transformován do našeho mozku. Tím pádem ty proteiny, které se uvolňují z toho střeva, porušují integritu hematoencefalické bariéry a mluví se s nadsázkou o takzvanému syndromu leaky brain, čili propustné mozku, kdy vám procházejí různé metabolity látky, které by se přes zdravou uzavřenou hematoencefalickou bariéru do toho mozku nedostaly. A co se pak v tom mozku děje? Víme, že tam dochází ke vzniku celé řady zánětlivých procesů a pravděpodobně může tam být i působení na produkci některých neurotransmiterů a přenos nervového signálu. Takže je to skutečně poměrně složité. No a aby nás ten mikrobiom ovlivňoval i nadále, aby ovlivňoval to, čím ho budeme krmit, tak evolučně to vymyslel tak důmyslně, že je schopný doslova a do písmene ovlivňovat vaše chutě. Vy když někdy budete mít neřízenou chuť na čokoládu nebo na buček, na slaninu, tak se můžete občas vymlouvat na to, že vy za to nemůžete, že to je v podstatě vůlí nekontrolovatelné, protože o tom rozhodují ty miliardy nebo triliony bakterií, které prostě z toho střeva křičí do toho mozku, tímto nás nakrm. My chceme čokoládu, my chceme tady toto jídlo. Chutě se proto mohou poměrně intenzivně měnit, například po antibiotické terapii. Změníte poměry bakterií ve střevě, změní se i ty signály, které střevo vysílá do mozku a vám se mohou změnit chutě. Stejně tak třeba u žen v průběhu menopauzy může docházet ke změnám chuti, které jsou právě dané tím, že se mění hormonální hladiny a mění se v návaznosti na ty změny hormonů také poměry bakterií ve střevě. Dále střevní mikrobiom ovlivňuje metabolismus léčiv. Každý z nás jednou za čas bere nebo bral nějaká léčiva. Potom se krátce ještě zmíním. Ovlivňuje metabolismus léčiv zásadně. Farmaceutické firmy to ignorovaly. Řada z nich to v dnešní době ještě ignoruje, ale dnes už při vývoji léčiv se skutečně začíná pomalinku i zohledňovat právě vliv mikrobioty na transformaci té účinné látky, na zvýšení biologické dostupnosti a tak dále. Dále se mikrobiom mění během našeho ontogenetického vývoje. Já tady mám pro názornost napsanou menopauzu. U žen skutečně v průběhu menopauzy dochází k výrazným změnám struktury mikrobioty. Pokud se například podíváte na laktobacily, tak laktobacily mají rády estrogeny. Pokud dochází ke snižování hladiny estrogenu, tak se i snižuje u žen velmi často hladina laktobacilů, nebo množství laktobacilů ve střevě a na poševní sliznici. Dále náš mikrobiom ovlivňuje pokožku. Stav naší pokožky je do určité míry jakýmsi zrcadlem stavu našeho střevního mikrobiomu. Atopická dermatitida v dnešní době trpí atopickou dermatitidou v České republice zhruba 15 až 17 všech dětí. Obrovské množství. V západní Evropě plus minus podobná čísla. Velmi často atopická dermatitida startuje pouhou antibiotickou terapií. To znamená, jste zdraví, nemáte žádné kožní potíže, proděláte nějakou intenzivnější antibiotickou terapii a najednou vám z nevysvětlitelného důvodu vyskočí nějaký ekzém a to ekzému se nemůžete zbavit. Půjdete na kožní vám dá nějaké kortikoidy, ono to zmizí, pak se to zase objeví a tak to prostě s váma jde v podstatě celý život. A přitom nikdo dlouhou dobu neřešil, že tou hlavní příčinou toho problému nebude ten imunitní systém na té pokožce, ale bude dysregulace imunitního systému ve střevě. Nádherné studie publikované v impaktovaných vědeckých časopisech poukazují na to, že zase vhodně zvolenými probiotiky, teď se tím zabývají celé velké farmaceutické firmy, můžete snížit riziko atopické dermatitidy u dětí. Funguje takový jednoduchý pravidlo, já to hodně zjednoduším. Když má tatínek atopickou dermatitidu nebo maminka atopickou dermatitidu, to znamená pouze jeden z těch rodičů, tak dítě má pravděpodobnost zhruba 25%, že tu atopickou dermatitidu bude mít také. Pokud mají oba rodiče atopickou dermatitidu, tak to riziko se zvyšuje až na 50% u toho dítěte. A ty studie poukazují na to, že vhodným podáváním probiotik už u maminky, u té nastávající maminky, můžete statisticky významně snížit riziko té atopické dermatitidy. Jo, takže opět ta intervence do střeva, ať zní teďka hodně jakoby fantasticky, jako možná si říkáte, že vám tady vykládám nějaké fantazie, tak to rozhodně tak není. Celá řada velkých klinických studií už se skutečně v rámci léčby onemocnění zaměřuje na ovlivňování mikrobiomu. No a aby to nebylo tak jednoduché, tak střevní bakterie pravděpodobně, a teď to berte skutečně hodně s nadsázkou, mohou ovlivňovat i určité sexuální preference. Toto je pouze taková první vlaštovka. Ta vlaštovka je dokázaná, nebo tady ten průkaz mikrobioty na a vliv mikrobioty na vývoj sexuálního partnera, tak ten průkaz je prováděný nebo byl dokázaný na hmyzu, na těch malých muškách od stomilky, Drosophila melanogaster, kdy se prokázalo, že pokud ty mušky chováte na určitém médiu, například na škrobu, tak ty mušky se preferenčně páří mezi sebou. Když těm muškám přidáte jinou skupinu mušek, které byly například množeny na melase, tak opět zase se v tom hejnu těch mušek kříží mezi sebou mušky, které byly množeny na té melase. Pokud tam cíleně pak vyměníte u těch mušek mikrobiomy, tak se změní i ty sexuální preference toho hmyzu. Takže zase berte to opět s nadhledem a trošku s humorem, když proděláte antibiotickou léčbu a partner nebo partnerka vás přestane přitahovat, tak si nezoufejte, je potřeba jakoby trošku se sklidnit, vydržet, než se ten mikrobiom vrátí do původního stavu, protože pravděpodobně i ten váš střevní mikrobiom může tady tyto věci ovlivňovat. Ale je to teorie hodně postavená na vodě. Jak jinak získáváme střevní mikrobiom? První vsádka mikrobioty je samozřejmě při našem porodu. Způsob porodu určuje strukturu naší mikrobioty, určuje tu první fázi vývoje mikrobiomu a následně samozřejmě i tu první fázi vývoje imunitního systému. Jiný mikrobiom mají děti, které se narodí císařským řezem, jiný mikrobiom mají děti, které se narodí přirozeným porodem. A opět poměrně velké studie, pokud se nepletu z Finska nebo Švédska, poukazují na to, že právě děti, které se narodí císařským řezem, mají výrazně vyšší riziko alergií, astmatu, těch již zmíněných atopických dermatitid, autoimunitních onemocnění a tak dále a tak dále. A s největší pravděpodobností tam právě bude i ta spojitost s tím nesprávně nastaveným mikrobiomem během toho porodu. Na západ od nás některé kliniky už se na to dívají docela pokrokově a pokud se dítě narodí císařským řezem, tak jednoduše tamponem udělají ti lékaři stěr z těch porodních cest maminky a tím tamponem to narozené dítě, které bylo v podstatě vyjmuto sterilně, potřou to děťátko tak, aby bylo jakoby uměle kolonizováno. U nás v České republice nevím, jestli se něco takového dělá, a pokud se to nedělá, tak troufám si říct, že to otázka jednotky let, kdy ta praxe začne nabývat na významu. Protože i tato jakoby jednoduchá kolonizace, kdy skutečně to dítě potřete nějakým infikovaným kontaminovaným tamponem, simuluje to, na co my jsme tady evolučně zvyklí. Berte to úplně skutečně jednoduchým selským rozumem. Ta maminka předává mikrobiom dítěti z generace na generaci. Jo? Permanentně prostě to dítě muselo projít porodními cestami, muselo se setkat s pošením mikrobiomem, s fekálním střevním mikrobiomem té maminky. A teďka v dnešní době zažíváme obrovský zrad, obrovskou změnu. Najednou tady něco utneme a to dítě je atypicky vyjmuto z té matky a vůbec se nesetká s těmi bakteriemi, které tady prostě ty maminky předávaly stovky tisíc let. Dále je velmi zásadní pro náš střevní mikrobiom typ výživy. Už od našeho dětství váš mikrobiom nebo náš mikrobiom určovalo to, jestli jsme byli kojení, anebo jestli jsme vyrůstali na sunaru nebo na nějaké jiné umělé dětské výživě. Díky tomu, že ty metody sekvenace a analýzy mikrobiomu jsou skutečně pokročilé, tak už můžeme konstatovat, a věci to konstatují, že dítě, které je kojené, má jiný mikrobiom než dítě, které je krmenou tou umělou dětskou výživou. Ty velké firmy se snaží samozřejmě tu umělou dětskou výživu co nejvíce přiblížit tomu mateřskému mléku, ale uvědomte si za prvé, mateřské mléko to nejsou jenom vitamíny, minerály a proteiny, jsou to také probiotika. Každá maminka během toho kojení předává desítky milionů bakterií mléčného kvašení. Takže to dítě, které pije mateřské mléko, v podstatě konzumuje i probiotika. To prostě v tom umělém, v té umělé dětské výživě nikdy nebude. A další důležitá věc, mateřské mléko obsahuje unikátní prebiotika. Určité galaktoligosacharidy, určité modifikované sacharidy, které my neumíme strávit, nebo ten trávicí systém to dítěte neumí strávit, ale tyto látky jsou prebiotika a slouží jakoby specifická výživa pro střevní bakterie toho dítěte. Tyto látky my neumíme synteticky vyrobit, respektive umíme, ale pouze jednotky. Těch molekul jsou tam desítky a my umíme vyrobit fukosy, laktózu, jo, a tím to končí. Takže pořád máme co dělat. A pak samozřejmě během našeho života je to strava. Vždycky říkám, představte si vaše střevo jako fermentor. Jo, my když na Moravě kvasíme švestky nebo meruňky, tak je to prostě nějaká bečka, do které musíte dát nějaké kultivační médium, čili ten máč, a tam to prostě fermentuje. To stejné se děje ve vašem střevě a to, co do toho střeva dáte, to, co do toho fermentoru sypete, tak to ovlivňuje, jaké typy bakterií vám budou preferenčně v tom střevě růst, jaké se tam budou množit. Jo, když jsem pracoval u fermentoru, tak, což jsou zařízení na kultivaci bakterií, na velkoobjemové kultivace bakterií, tak skutečně to kultivační médium je naprosto klíčové pro to, aby vám ty bakterie tam narostly. Takže tím jídlem zásadně ovlivňujete váš střevní mikrobiom. A pak samozřejmě mikrobiom ovlivňuje prostředí, ve kterém žijete. Pokud máte pejska nebo kočičku, tak se můžete dostat do fáze, že budete mít až 50% toho mikrobiomu podobného s těmi vašimi čtyřnohými miláčky. Variabilita mikrobiomu je základ zdraví. Pokud teda si můžete dovolit pejska a můžete si dovolit kočičku, tak je chovejte, protože oni se vám odmění jen tím, že budou působit dobře na psychiku a budou vás uklidňovat, donutí vás sportovat, ale také vám občas předají přímo nebo nepřímo některé typy bakterií. Ten mikrobiom samozřejmě ovlivňuje i náš životní styl. Když budete sportovat, budete vaše tělo tlačit ke zvýšeným fyzickým výkonům, tak se ve vašem střevě může zmnožit bakterie zrodu Veillonella. Tato bakterie je schopná docela efektivně odbourávat laktát. Laktát je metabolit, který vám vzniká v průběhu zvýšené fyzické zátěže. Budete namítat, jak může bakterie ve střevě odbourávat laktát, který se vám vytváří ve svalech, ale je to tak. Ty studie poukazují na to, že ten laktát, jak se vyplavuje, tak se může dostávat v rámci určitých mechanismů i do střeva a ty bakterie jsou schopné snižovat a podporovat odbourávání toho laktátu. Tím pádem zmírnit nebo zkrátit tu dobu bolesti, kterou vám ten laktát ve svalech vytváří. Mikrobiom ovlivňuje samozřejmě i náš citový život. V tomto případě znázorňuji ten ústní mikrobiom. Jeden polibek, když věci nemají co dělat, tak dělají takové studie, znamená stěhování, velké stěhování bakteriálních národů, tím pádem přenesení zhruba 80 milionů bakterií. Než zanevřete na líbání, to rozhodně není cílem této přednášky, ale jenom chci poukázat na to, kolik různých faktorů vstupuje do struktury našeho mikrobiomu. Pokud se vám v ústech pomnoží určitý typ bakterie Klebsiella pneumoniae, a zdůrazňuji pouze určitý typ bakterie, tak tato bakterie pak může ovlivňovat i váš střevní mikrobiom, protože vy jak polikáte sliny, tak s těmi slinami polikáte i tu bakterii. A ukázalo se, že u některých lidí právě Klebsiella může být jeden ze spouštěcích faktorů těch již zmíněných nespecifických střevních zánětů. Takže ta propojenost orálního mikrobiomu a střevního mikrobiomu je naprosto logicky velmi, velmi intenzivní. Pokud váš orální mikrobiom nebude v pořádku, budou tam přerůstat potenciálně patogenní nebo prozánětlivé bakterie, tak si zaděláváte do budoucna na velký problém, protože statistika je v tomto naprosto neúprosná. U lidí, kteří mají zhoršenou kvalitu ústní hygieny a zhoršenou kvalitu orální mikrobioty, se výrazně, ale výrazně zvyšuje právě riziko rakoviny v oblasti krku, jícnu, nosohltanu. A je to dáno logicky tím chronickým zánětem, které ty bakterie v ústech způsobují. Zubní kaz, opět výsledek našeho orálního mikrobiomu. Zubní kaz není nic jiného než bakteriální onemocnění. Nehledejte zatím nic jiného, než to, že se nám tam prostě pomnoží bakterie, které v těch ústech mají být, ale přemnoží se do takové koncentrace, kterou už tam prostě nechceme. A velmi úzká spojitost orálního mikrobiomu a kardiovaskulárních onemocnění. Když se podíváte na aterosklerotické pláty, čili ty usazeniny těch tukových částic nebo lipoproteinů, které vám ucpávají nebo mohou ucpávat cévy, tak ve 100% těch případů najdete bakterii Chrysomonas, což je bakterie, která se právě často nachází v dutině ústní. Respektive najdete DNA tady těchto bakterií, abych byl konkrétnější. Střevní mikrobiom může mít i určité terapeutické účinky. Fekální mikrobiomová terapie neboli transplantace stolice je metoda, která rozhodně není nic nového. Znali ji už staří Číňané. Oni pomocí této metody léčili zejména závažné průmové onemocnění, které byly ve starověku velmi problémové a často se na ně umíralo. Akorát ta terapie byla vysoce primitivní. Oni ji nazývali jako yellow soup, nebo žlutá polévka. Takže když jste měli nějaké závažné průjmy, na které jste mohli běžně umřít, tak vás donutili sníst takovou nevábnou, nechutnou polévku, protože už tedy věděli, že když se ta polévka udělá ze zdravého dárce, tak má docela zajímavý terapeutický účinek a může ty infekce omezit. My jsme se z toho středověku, nebo starověku, zas tak daleko neposunuli. To nechci bagatelizovat. Fekální mikrobiomová terapie se dělá i v dnešní době. Dělají to kliniky v České republice, v zahraničí. Je schválená i s suklem jako léčebný postup při léčbě klostridiových infekcí, což jsou infekce, na které umírá x set tisíc lidí každý rok celosvětově.

Velké americké startupy vydělali stovky milionů korun na projektech, kdy vyvíjí tu fekální mikrobiomovou terapii v kapslích. Takže jednoduše řečeno, tu stolici prostě nějakým způsobem zpracovávají a plní do tvrdých nějakých enterosolventních kapslí. Syndrom leaky gut, o tom jsem vám vykládal, jenom to prostě zdůrazním, protože pro naši dnešní moderní populaci je to velký problém, protože naše střevní bakterie působí na integritu střevní sliznice. Působí prostřednictvím celé řady signálů. Ať už jsou to signály, které regulují množení těch buněk střevní sliznice, tak i prostřednictvím signálů, respektive molekul, které tu sliznici vyživují. Jo, například, když budete jíst hodně vlákniny, rozpustné vlákniny, tak se vám ve střevě bude zvyšovat produkce butyrátu. Butyrát je látka, která zapáchá. Je to neuvěřitelný zápach, ale na druhou stranu je to jeden ze základních zdrojů energie pro buňky naší střevní výstelky. A to, co se dneska ví, tak třeba u pacientů, kteří trpí nespecifickým střevním zánětem, se hladina toho butyrátu výrazně snižuje ve srovnání se zdravými lidmi. A v některých případech stačí pouze dodání toho butyrátu pro to, abyste zmírnili ty zánětlivé procesy. Protože ty molekuly velmi často nejsou pouze jednostranné, ale působí na regulaci imunitního systému, na regulaci zánětlivé reakce v našem těle a mohou působit právě i současně jako zdroj energie pro ty buňky střevní výstelky. Proto to, co se nám ve střevě produkuje, jaké molekuly se nám tam uvolňují, do značné míry závisí a záleží na nás. Záleží to právě na té stravě, kterou konzumujeme. Já jsem tady jenom pro představu vytáhl krátký takový výcud z jedné studie, která se zaměřila na sledování vlivu stravy u Afričanů. Tam se vlastně jednalo o to, že byly vybrány dvě skupiny dobrovolníků. Jedna skupina dobrovolníků, která žila takovým tím typickým západním stylem života. To znamená fast foody, tučné jídlo, hodně cukru, hodně sacharidů. A pak tam byla druhá skupina dobrovolníků, to byli ti domorodci, kteří měli spíš, nechci říkat paleolitickou dietu, to by nebylo správné, ale spíš jako dietu těch našich předků, těch prvotních zemědělců. To znamená hlavně velké množství rostlinné stravy, velké množství obilí, obilnin, luštěnin, zeleniny, maso pouze příležitostně. Během té studie udělali analýzu mikrobiomu a stavu střevního epitelu na začátku a pak po ukončení té studie a v průběhu té studie samozřejmě. Zjistili, že u těch dobrovolníků, kteří žili západním způsobem života, se u velké části vyskytovaly zánětlivé změny na té sliznici, což u těch domorodců v podstatě nebylo vůbec detekováno. U těch západňáků, když to zkrátím, byla snížená produkce butyrátu a snížená variabilita mikrobiomu. U těch domorodců byla velmi vysoká variabilita mikrobiomu a vysoká produkce butyrátu. To je logické. Ale proč vám to říkám? Že tam vlastně pak stačilo jenom ty jídelníčky prohodit. Ti, co žili zdravě, začali žít nezdravě a během relativně krátké doby, já myslím, že to trvalo 14 dní nebo 3 týdny, se zjistilo, že tato krátkodobá změna mikrobiomu už vede k tomu, že se u těch původně zdravě žijících domorodců začaly vytvářet zánětlivé změny na té střevní sliznici, snižovala se variabilita mikrobiomu a tak dále a tak dále. Opět jsou ještě šílenější studie, kdy se třeba dobrovolníci zavřeli do fast foodů a nechali se po dobu jednoho dne nebo 24 hodin konzumovat pouze fast foodovou stravu. Hamburgery, hranolky, nějaká sycená, slazená limonáda. A ten jeden jediný den už stačí na to, aby se vám zásadně měnila proporcionalita, čili zastoupení těch jednotlivých bakterií ve vašem střevě. Proto to, co jíte, je skutečně jakoby naprosto zásadní sdělení a vůbec nemá smysl nic jiného vymýšlet. Proto bych řekl, že dobře, do určité míry máme ty kostky naší genetiky, našeho mikrobiomu hozeny od toho narození, ale jestli nám padne 6 a vyhrajeme, anebo 1 a budeme mít zdravotní problémy, tak to velmi a zásadně záleží na nás. Pro vaši ilustraci,

Já jsem před zhruba 5 lety četl jeden článek na internetu, kde novinářka si koupila hamburger a ten hamburger se jí nekazil. Já ten hamburger dneska jsem nevzal, omlouvám se, mám 5 let starý hamburger, který se skutečně nekazí. Kdybych ho tady nechal kolovat, tak se mi asi nevrátí, protože nějaký nadšenec by určitě zkusil do něho kousnout, ale já si troufám říct, že aspiruje na výstavku pak do nějakého přírodovědeckého muzea. Skutečně nic tomu není. Vůbec nic se tomu hamburgu nestalo. A to byl impuls, proč jsme začali řešit a začali jsme se zajímat, jak může strava ovlivňovat množení vybraných přátelských bakterií. Porovnávali jsme domácí potraviny versus potraviny nakoupené v supermarketu. A opět zkrátím, nepůjdu tady do detailů. Když jsme se například podívali na domácí okurky versus okurky ze supermarketu, já nevím, jestli vy máte zkušenosti s výrobou kvašáků, kysané okurky, tak okurka je prostě typický substrát, na kterém by ty bakterie mléčného kvašení měly krásně růst. Jo, mělo by tam proběhnout to mléčné kvašení, ale ihle na okurce ze supermarketu ty bakterie rostly 10x méně než na domácí okurce. Jinak samozřejmě na náš mikrobiom výrazně ovlivňují antibiotika. O tom jsem vám již říkal. My v dnešní době zažíváme něco, co se pracovně s nadsázkou označuje jako genocida mikrobů. Spočívá to v tom zvýšeném negativním tlaku na naše střevní bakterie. V tlaku, na který náš mikrobiom dlouhodobě zvyklý není. Jedna opět studie za vše. Dobrovolníci, kteří užívali určitou trojkombinaci antibiotik, byli sledováni na mikrobiom a strukturu mikrobiomu v krku a ve střevě. Před zahájením té studie bylo prokázáno, že se nevyskytovaly jak ve střevě, tak v krku rezistentní bakterie na ta antibiotika. Už druhý nebo třetí den v průběhu té antibiotické terapie se jak v krku, tak ve střevě začaly objevovat rezistentní bakterie z těch vybraných skupin. Ale to, co je důležité, tak zhruba během toho týdne, jak z krku, tak ze střeva, některé typy, některé druhy bakterií úplně zmizely a alarmující je výsledek té studie. Trvala 4 roky a i po 4 letech se ty bakterie nevrátily do toho původního stavu. To znamená, to, co tam zmizelo, už se tam prostě znova nedetekovalo. Nejsem proti antibiotikům. Antibiotika mají významný terapeutický potenciál. Já jsem jen proti tomu, aby se užívali neuváženě, bez třeba vyšetření CRP proteinu, protože jenom dát na to, že mám vysokou teplotu antibiotikum a nebýt ochoten vydržet 2 dny doma v posteli s čajem, tak to v dnešní moderní době fakt považuji za jako diletantství a za vrchol naší pohodlnosti. A pak si můžeme stěžovat, že máme ty problémy, které nás trápí, ty moderní civilizační onemocnění, které si velmi často spouštíme právě tím vlivem antibiotik na náš mikrobiom. Samozřejmě tu dysbiózu můžeme léčit celou řadou přístupů. Jsou 3 základní, samozřejmě strava, pak je to samozřejmě užívání probiotik. Ilja Mečnikov, tak ten dostal Nobelovu cenu za objevení významu probiotik, zase zkráceně řečeno. A pak je to samozřejmě i ta fekální terapie, po případě terapie různými metabolity z těch střevních bakterií. Co se týče stravy, tak tady bych právě ještě v rámci toho přístupu zdůraznil využití prebiotik. Prebiotika jsou vlastně živiny, které ty bakterie velmi rády konzumují. Prebiotika jsou látky, které my neumíme strávit, pro nás nejsou zdrojem energie, ale ty naše bakterie s oblivou schroustají a vyplynou pak z nich něco prospěšného, něco dobrého. Nejčastěji jsou to oligosacharidy, takže například galaktooligosacharidy, které najdete v mléce, fruktooligosacharidy, které najdete v různých rostlinách, v zelenině, různé typy vlákniny, pektiny a tak dále a tak dále. My se na to dokonce můžeme i přizpůsobit na trávení některých těch typů prebiotické složky potravy. Typickým příkladem jsou Japonci. U Japonců najdete ve střevě bakterie, které jsou schopné štěpit celulózu z řas. Když oni jak konzumují suši, tak se u nich zafixovaly typy bakterií, které jsou schopné z těch řas, z toho suši, doslova do písmene vytřískat tu energii a jsou schopné tu celulózu těch řas štěpit a fermentovat. Prebiotika vedle těch pozitiv i mírné negativní účinky. V důsledku té fermentace probíhá zvýšená produkce oxidu uhličitého, vodíku a plynů.
Proto pokud se rozhodnete pro nějakou suplementaci, intenzivnější suplementaci prebiotiky, tak prosím, buďte opatrní. Zatímco dneska průměrně člověk skonzumuje kolem 12-13 gramů té rozpustné prebiotické vlákniny denně. Zdůrazňuji, není to ta vláknina nerozpustná, ta, která je jenom nabobtná. Rozpustná vláknina je vláknina, kterou když vezmete, nasypete do vody, tak ji rozpustíte. Neudělá žádný gel, nic. Tak my z této vlákniny skonzumujeme kolem těch 12-13 gramů. Naši předkové ji konzumovali kolem 120 gramů denně. Neskoušejte si dávat 120 gramů denně bez přípravy. No, to je prostě, kdybyste měli ve střevě odjištěný granát, to tam tiká, ale nejhorší, že nevíte, kdy to vybuchne. Už se blížíme ke konci, už vás nebudu trápit. Jinak právě tou rozpustnou vlákninou vy můžete docela zásadně zvyšovat procentuální zastoupení některých typů bakterií, například bifidobakterie, které mají rády tu rozpustnou vlákninu, se bez problému zvednou z 0,5% na 2 nebo 3%, čili klidně 10x, 20x. Dále se výrazně zvyšuje i koncentrace toho butyrátu, který pak příznivě může působit na střevní sliznici a tak dále. A tak dále. Paradoxně tou rozpustnou vlákninou můžete udělat z produktů nebo z potravin, které jsou pro bakterie nepříznivé, které ty potraviny těm bakteriím nechutnají, tak pomocí těch prebiotik můžete z těch potravin udělat bakteriím chutné krmě. Náš střevní mikrobiom ovlivňuje naše zdraví, to jsem vám říkal. My třeba teď řešíme 3 takové hodně akutní témata, zajímavé témata. Je to mikrobiom a onemocnění jater. Možná jsou mezi vámi lidé, kteří nepijí alkohol, zdravě se stravují, nejí zbytečně tučná jídla, mají dostatek zeleniny, mají hodně pohybu, ale přesto mají zvýšené jaterní testy, když neprodělali žloutenku a nemají žádnou nějakou poruchu jater. Proč? Jednou z příčin právě může být ten váš střevní mikrobiom, protože ten naše střevo, jak jsem říkal, ten fermentor, někdy může fungovat jako takový drobný soukromý lihovar, který permanentně fermentuje. Jsou popsány některé typy bakterií, opět je tam i ta zmíněná klepsiela, které jsou schopné pomyslně i z rohlíku vyrobit velké množství etanolu, a vy se tak můžete opít rohlíkem. Takže i když nepijete, tak můžete mít i v dechu mírně zvýšenou koncentraci alkoholu nebo v krvi. A opět je to důsledek těch vašich střevních bakterií. No, ale ono to vypadá legračně, ale bohužel ta játra musí ten alkohol, ten etanol odbourávat. Takže vy jste v podstatě abstinenti a přitom jste chroničtí alkoholici, ale nevíte o tom a odbouráváte si, odděláváte si játra. Vhodnou modulací těch střevních bakterií lze tu zátěž jater eliminovat, lze ji snížit. Je na to už docela hodně velmi zajímavých perspektivních studií. My třeba máme kmeny, které se podílejí docela dobře na metabolizaci žlučových kyselin a tím pádem pak mohou výrazně zasahovat do metabolismu tuků a do celkového energetického metabolismu. Jo, jinak samozřejmě pak se vám ve střevě tváří amoniak, acetaldehyd a toto všechno primárně jde do jater, kde tyto látky bývají odbourány. Naše praktická zkušenost, my jsme dělali pro jedno transplantační centrum analýzy mikrobiomu pacientky. Byla to žena 32 roků, alkoholička s pokročilou cirhózou jater a ti lékaři prostě už neměli jinou možnost. Prostě nepřicházela tam z nějakých důvodů v úvahu transplantaci jater. Jo, nejsem lékař, takže veškeré ty data, ty detaily té anamnéze neznám. Ale oni nás poprosili, jestli bychom byli schopni pro ně udělat analýzy mikrobiomu, protože se u té pacientky pokusili provést fekální mikrobiové transplantace. Ta pacientka měla prognózu přežití zhruba 2 měsíce odhadem a dostala zhruba 12 nebo 15 těch transplantací a po necelých 2 měsících byla doma v domácí péči a stabilizovaná. Já, když jsem mluvil s tou paní doktorkou, tak říkala, všichni na to se díváme s nepochopením, nechápeme to, ale pravděpodobně zásah do toho střevního mikrobiomu bude jedním z velmi důležitých terapeutických postupů i onemocnění jater. Takže tak, když má někdo onemocnění jater a cpe do sebe pořád jenom nějaký silimarin, tak ten silimarin samozřejmě nemá žádnou relevantní klinickou studii kontrolovanou, prostě nemá,
tak u těch probiotik se to dostává výrazně dál. Tam už se jsou v běhu dvojitě zaslepené, placebem kontrolované a randomizované studie. To stejné se týká například i ledvin. Jo? Pokud trpíte, nebo někdo z vás trpí ledvinovými kameny a jsou ty kameny vytvářeny oxalátem, tak 40% oxalátu vám vzniká ve střevech a produkují ho ty vaši milí přátelé, ty vaše střevní bakterie. Opět změnou té mikrobioty, po případě přidáním bakterií, které jsou schopné ten oxalát dobourávat, můžete zmírnit riziko tady těchto problémů. Dále je velmi úzká spojitost střevního mikrobiomu a kolorektárního karcinomu. Doteď se pouze tvrdilo a všechno bylo postaveno na tom, že je to genetika a nezdravý životní styl. Dnes už se trošku ta hypotéza posouvá dál a přibývá tam v tom pucle ještě jeden dílek a to jsou ty střevní bakterie. S určitými střevními bakteriemi, pokud je v tom střevě máte ve zvýšené koncentraci, lze predikovat i zvýšené riziko rakoviny tlustého střeva nebo kolorektárního karcinomu. Pak tady mám jenom pro vaši zajímavost mikrobiom a metabolismus léčiv. Na to mám úplně samostatnou přednášku pro farmaceuty a pro lékaře. To naše střevo je velká farmaceutická továrna. Ta farmaceutická továrna díky těm bakteriím disponuje obrovským množstvím enzymů a mechanismů, které jsou schopné ta léčiva inaktivovat, aktivovat, zvyšovat jejich biologickou dostupnost nebo snižovat jejich biologickou dostupnost a tak dále a tak dále. Dnes je popsáno zhruba 200 účinných látek, které najdete v léčivech, které jsou ovlivňovány střevními bakteriemi. Morfinové preparáty u pacientů, kteří právě například onkologických pacientů, může střevní mikrobiota výrazně ovlivňovat účinnost toho léčiva, protože může podporovat takzvaný enterohepatální oběh. Tím pádem jakoby zvyšovat tu dobu, kdy ta účinná látka cirkuluje v krvi. Statiny, nejprodávanější léčiva, nebo jedny z nejprodávanějších léčiv na snižování hladiny cholesterolu v krvi. Simvastatin, jeho biologická dostupnost je ovlivňována určitými typy E. coli ve střevě. Lovastatin je zase statin, který pokud se nedostane do kontaktu se střevními bakteriemi, tak prostě nebude fungovat. Ty bakterie ho aktivují. Pokud se podíváme na metformin, bylo léčivo první volby těch jednodušších typů cukrovky, tak metformin zvyšuje citlivost tkání k inzulinu, ale ukazuje se, a to jsou relativně nové poznatky, že účinek toho léčiva jde skrze střevní bakterie. Metformin zvyšuje ve střevě populaci bakterií Akkermansia mucinifila a tato bakterie celou řadou signálů zvyšuje citlivost tkání k inzulinu. Jo, pak třeba sulfasalazin, protizánětlivé léčivo, které se používá při reumatoidní artritidě nebo při střevních zánětech, tak opět je to pro léčivo, které se musí dostat do kontaktu se střevními bakteriemi. Když se nedostane, tak prostě fungovat nebudete. Pokud to léčivo je koadministrováno s určitými typy probiotických bakterií, tak jste schopni zvýšit účinnost až o 1/4. Pokud se podíváme na paracetamol, tak u paracetamolu, který každý z vás určitě zná, je vliv střevní mikrobioty na jeho bezpečnost nepřímý. Jde totiž o to, že střevní bakterie produkují určitý metabolit, to je tzv. Pekrezol, a ten se odbourává v játrech stejnou metabolickou cestou jako paracetamol. A holt někteří z nás mají tu smůlu, že jejich bakterie produkují toho pekrezolu větší množství. A vy si pak dáte bezpečné množství paracetamolu a vyskočí vám jaterní testy, popřípadě si poškodíte játra, když si užijete ten paracetamol na nějaké té maximální hranici, a to jen z toho důvodu, že vaše střevní bakterie už dlouhodobě předtím zatěžovaly vaše játra obdobně jako ten paracetamol. Takže vy jste jenom těm játrům naložili. Můžu se ptát, kdo z vás ještě tady z toho sálu v životě neužíval žádná probiotika, ať zvedne ruku. Takže většina z vás, rozhodně víc než polovina, už probiotika užívala. Probiotika nebudu vám žádná doporučovat, ale to, co vás jenom upozorním. Pokud se rozhodnete probiotika užívat, tak je velmi důležité to načasování užívání. Ideální je ráno nalačno. Tím snížíte tu dobu pasáže přes žaludek, ty bakterie jsou menší dobu v nízkém pH, mnohem rychleji se pak dostávají z tenkého střeva do tlustého střeva a mohou lépe fungovat. Pokud si probiotikum dáte po jídle, tak když na začátku máte v té kapsli třeba 10/9 těch živých bakteriálních buněk, čili miliardu, tak když si to probiotikum dáte po jídle,
tak si to snížíte, to množství těch bakterií, třeba o 3 řády, čili na 10 na 6. Dále, pokud probiotika užíváte v průběhu antibiotické terapie, tak je tady jeden základní úzus, pokud možno to probiotikum užít v co největším intervalu použití antibiotika. To znamená, když užíváte antibiotikum po 12 hodinách, tak si dejte probiotikum zhruba v prostředku, to znamená 6. hodinu použití antibiotika. Klíčové je, ukazují to krásné metaanalýzy, pokud chcete, aby to probiotikum fungovalo, abyste si snížili riziko průjmu v průběhu té antibiotické terapie, tak je potřeba to probiotikum začít užívat nejpozději do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie. Když to začnete užívat později, tak v těch metaanalýzách vychází, že už není rozdíl mezi kontrolní skupinou a skupinou, která užívá probiotika. Jo, takže to je docela důležité.

sobotu v 19 hodin zůstaneme na medicínské půdě. Budeme přemýšlet o tom a hledat možnosti, jak se zbavit závislosti na tabáku a nikotinu. Poslední úterní hodinka na Rádiu 7 nabídne pohled do života Miloše Šolce skrze knížku Jak život šel, kterou budeme otevírat s Pavlem Hromádkou za čtvrt hodiny. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol. Příjemné poslouchání.

Pozvání do nového přináší skupina Mercy Me. Za chvíli otevíráme knížku Jak život šel.

Minule jsme ve čtení z knihy Jak život šel slyšeli, jak se Miloš Scholz zamiloval Bibli. Četl pravidelně a vytrvale, ale zatím ji nerozuměl. Modlil se, aby mohl nějak pomoci chudákům, které kolem sebe viděl. Chtěl být nejlepší tenista na světě, aby vydělal peníze a postavil si rodčinec. Stal se nejlepším brněnským trenérem, třetím nejlepším v celé zemi. Hrával v nejbohatších rodinách, což pomohlo jeho rodině, aby se měli lépe. Snažil se žít dobrý život. Trvalo to 4 roky, než Bůh jeho prosby vyslyšel. Byl plný rozporů a otázek. Modlil se 100krát Otčenáš a toužil po změně. Stále vnímal, že ho nese Bůh, kterého ještě osobně neznal. Vytrvale se snažil získat víru a dojít do cíle. Chodit s Bohem a být mu blíž. Čte Pavel Hromádka.

Od roku 1928 jsem vedle brněnské riviéry působil ještě v několika německých klubech a vyučoval jsem tedy vesměs německo-židovské milionáře. Toto prostředí, kde jsem pracoval, bylo kulturně na výši. Pro mé sportovní umění a dobrou pověst jednali se mnou ušlechtile a pochopitelně si mě drželi od těla. Bylo pro mě neuvěřitelné vidět, jak vrchní zahradník, kočí a úředníci na zámcích líbali šlechticům ruce. Já proto nikdy neměl pochopení. Nikdy jsem žádné šlechtičně ruku nepolíbil. Nevystihl jsem nikdy, zda to bylo v můj prospěch či k mé škodě. Byl jsem tedy neustále ve styku s těmi nejbohatšími, ale mohu s klidným svědomím říci, že mé vztahy k nim a k chudákům se nerůznily. Choval jsem se k oběma třídám, které byly tak křiklavě rozdílné, stejně lidsky, upřímně a s láskou. Chudáci mě byli vždy bližší, spával jsem s nimi pod jednou střechou. Oni mě více potřebovali a stáli o mé přátelství, o moji pomoc a projevovali hrdost, že jsem z azylu a že jsem, co jsem. Milionáři si mě vážili pro mé umění a měli mě natolik rádi, nakolik jim mé umění imponovalo a sloužilo. Měl jsem to na obě strany dobré, protože pán Ježíš byl mým jediným učitelem a já se snažil ze všech sil být jeho dobrým žákem. Nad mou hlavou se vždy prostíraly dva husté mraky. Mraky extrémů. Žebrota, to byl jeden mrak. Nepřehledné bohatství, to byl druhý mrak. První nesl nevzdělanost, hrubost a vše, co souvisí s pustou osamoceností, kterou těžce prožívá každý postižený chudobou, ať z vlastní viny či vinou jiných. Druhý, stejně tmavý a těžký mrak, bylo klasické vzdělání, pečlivě nabité prozřetelně pečujícími rodiči. Stále se v bohatých rodinách střídali učitelky anglické, francouzské, děti navštěvovaly německé školy. A když na mě odrůstající mládež tenisově nestačila, tak na mě začali mluvit francouzsky či anglicky a tu jsem byl zase já v koncích. To jsem jim musel zase dopřát já. Bylo to krásné období, krásné jako mládí samo. Období mezi dvěma světovými válkami. Nejtísnivější dojem jsem mýval z parádivého oblékání mladých. Běžně se mluvívalo o krečovských a dámských salonech v Paříži, Londýně, Vídni, dokonce i o New Yorku. Já si v těch chvílích představil nějaké chudé děvče z azylu a tak se mi ze všeho točila hlava. Z toho vznikla touha, abych jednou mohl obléci do nejhezčích šatů všechny chudobné dívky. Mezitím vším se zmítalo mé srdce. Tím více má duše žíznila po Bohu, Bohu živém, který pomáhá těm, kteří sami chtějí pomáhat druhým, aby se všichni lidé světa měli stejně dobře. Zatím jsem však takového spravedlivého Pána Boha nemohl vnímat jako svého pomocníka.

Začátek roku 1929 byl pro mě časem mimořádného vzestupu. Přišlo jaro a bylo samozřejmostí, že bratři Šolcové měli tenisová hřiště nejdříve upravená a hrálo se. Měli jsme věrného a dobrého přítele Láďu Dobšíka, který byl prvním trenérem a správcem hřišť. Když jsme však z jara začali hrát, bylo již zřejmé, že jsem výkonem přeskočil nejen svého staršího bratra, ale i Láďu. Tak se stalo, že pro tak silné hráče byla pojednou Riviera malá. Láďa i bratr hleděli nepříznivě na mou výjimečnou sportovní úspěšnost a Rivieru opustili. Nebylo pro ně těžké najít dokonce výnosnější místa. Odešli a já jsem zůstal na čas věrný Riviéře. Nehrál jsem však pouze na Riviéře. Přes léto jsem působil jako trenér na zámcích a v tomto roce jsem trénoval také lázeňské hosty v Mariánských Lázních. Tam jsem vyhrál soutěž asi 30 trenérů o nejvyšší plat, který byl 40 korun za hodinu. Trenéři, kteří se umístili na druhém až šestém místě, měli plat o 10 korun nižší. Pro mě samotného mé úspěchy byly nevysvětlitelné a život jsem začal pojímat velmi vážně. Kamarádky z azylu mě respektovali. Dělal jsem pro ně, co jsem mohl. Tenisová společnost mě vzhledem k mým výkonům začala projevovat takovou úctu a respekt, že jsem se jim chtěl po každé stránce vyrovnat, ba dokonce je předčít, jak v tenise, tak i ve vzdělání i chování. Tatínek mi šil obleky z nejlepších látek. Hrál jsem totiž tenis téměř se všemi brněnskými vlastníky obrovských textilních závodů. Měl jsem ty nejlepší látky pouze za tovární cenu. Tak jsem prý chodil oblékán tak, že jsem byl nápovědou pro oblékání i pro ty nejzámožnější. A jak jsem rostl tenisově, tak jsem se vyvíjel duševně. Kudy jsem chodil, tudy jsem se modlil. Kde jsem byl, všude jsem cvičil a běhal. Od rána do večera jsem hrál tenis a stal jsem se v 18 letech nepřemožitelným nezmarem. Ovšem měřeno brněnskými nebo moravskými poměry. S jinými hráči jsem zatím do styku nepřišel a ti nejlepší v Brně se mi vyhýbali, jak jen mohli. Těžce jsem prožíval přehlížení brněnské smetánky. Dítě azylu, sběrač, posléze trenér, i když se sebe více snažil, byl pořád z vyděděných. Nic jsem od nikoho nepotřeboval a před lidmi jsem se čím dále tím více zatvrzoval. Viděl jsem jedinou úspěšnou dráhu života, když budu hrát tenis tak, jako nikdo na světě. Porazit mistra světa Karla Koželuha, to byl sen všech tenistů. Pro mě to byla otázka bytí či nebytí. Tenis byl pro mne jedinou a konečnou radostí života. Šel jsem cílevědomě za vidinou svého srdce a duše. V tenisu jsem viděl jedinou možnost vyrvat světu vše nejkrásnější, nejžádostivější, to nejlepší, co vůbec svět může dát. Přitom jsem myslel především na chudé v azylu, kterým Československá republika poskytla toto místo jako jejich útočiště. Čím déle jsem četl Bibli, tím jsem byl vnitřně více ujištěn o správnosti svého sebezapření a úsilí, které zapustilo hluboké kořeny v mé bytosti. Samozřejmě, že jsem při mnohých trpkých zkušenostech neby vyčítal, že vůbec dovolilo, abych se narodil, abych se stal terčem choutek bohatých. Viděl jsem s politováním, jak se psi těch bohatých mají královsky proti tomu, jak jsem se měl já a moji přátelé v azylu. Měl jsem za sebou 4 roky modlitebního úsilí, z nichž poslední 2 roky byly přímo zoufalým modlitebním tažením zdánlivě bezvýsledným. Zažíval jsem mnoho zklamání, mnozí mnou pohrdali. To bylo výsměchů, pomlouvání, příkoří. Život mě tak sevřel, že jsem prožíval naprostou osamocenost. Nakonec jsem se sám sobě zprotivil až do krve. To znamená, že mě ďábel dostal tak daleko, že jsem už slyšel, jak mě našeptává, nač žít, proč se stále trápit, proč se stále nechat ponižovat, kopni do toho zbídačeného a uštvaného života. Sám jsem si kladl otázky, co ty strašné křiklavé rozdíly mezi lidmi,
Na jedné straně milionáři, králové, šlechta, na druhé straně bídníci, žebráci. Jak to, že jsou na jedné straně lidé uhlazení, inteligentní, na druhé straně zhýralci, zloduchové, lidé horší než dobytek. Na tenise. Ten docela jiný svět. Pohoda, krása zdravých, sportem sformovaných těl. Ta oblečení, ta svůdnost, ta vůně navoněných žen, ta rafinovanost jejich pohybů, které jen vyzývali, nabízeli se, ale s pohrdáním se odvraceli od chudáků. Až do té doby jsem hluboce neprožil, že na tyto a podobné otázky má jedině správnou odpověď Bible. Slovo Boží jsem však již miloval, a tak jsem ho četl a četl. Četl jsem v tramvaji, četl jsem v každé volné chvíli. Četl jsem v sedě, a když mne sedění bolelo, četl jsem na tvrdé lavici v leže. Při čtení písma svatého jsem najednou začal rozumět, že život Pána Ježíše Krista není nějaká pohádka, ale že písmo svaté je Božím slovem. A když je toto písmo svaté Božím slovem, tak tedy Pán Bůh musí být, musí existovat. A slovo Boží, které jsem četl už 4 roky, a k tomu také chodil do shromáždění na kázání, to vše vytesávalo, tvořilo, formovalo můj život. Božím mečem, Božím kladivem, Božím dlátem ve mně Pán Bůh skrze svého ducha formoval nový charakter. Pán Bůh se smiloval. Každodenní čtení písma svatého splnilo své poslání. Na smetišti lidského života se uchytilo hořčičné semínko, které později vzrostlo do takových rozměrů, že v jeho koruně mohli nebeští ptáci stavět svá hnízda. Sláva, sláva, sláva. Haleluja. Bez Pána Ježíše Krista by nám nečekal nějaký příkop kolem silnice. Zavšivená hlava, šibenice. To bývala slova mého otce, který si uvědomoval, kam přivedl svou 7člennou rodinu. Ale tam naprosto dole, podle lidského soudu. Tam, kde všechno lidské končí, tam začíná to, na co stačí jen Pán Bůh.

tak nadešel můj čas. Plnost času před Pánem Bohem. Nádoba mých slz byla před tváří Páně naplněna. Míra mých modliteb přetékala. Na mé volání, Pane Bože, jestliže opravdu jsi, jestliže opravdu existuješ, prosím tě, dej mi víru, už nemohu dál, přišla Boží odpověď. Po čtyřletém modlitebním zápase přišla pro mě nejšťastnější neděle mého života. Byl říjen roku 1929 a s ním první jasné Boží milostivé oslovení. V té době ještě nebyla krytá tenisová hřiště, venku se již nehrálo. Cvičil jsem denně několik hodin pouhým máváním raketou. Přední úder, zadní úder, podání. Raketa svištěla kolem mne i nade mnou. Běhal jsem, skákal, cvičil asi 15 různých cviků, každý 100x denně. Večer jsem vše zakončoval svými 150 modlitbami Otčenáš. Když jsem ulehl a natáhl své údy, celé tělo mě brnělo. Měl jsem pocit, jako by po mém těle lezli mravenci, nervy se však postupně uklidňovaly a ráno jsem vstával svěží. Myl jsem se studenou vodou a opět den zasvětil modlitbám, práci v krejčovské dílně otce a úpornému cvičení. Té historické neděle mého života jsem byl na bohoslužbách v brněnském sboru Bratrské jednoty baptistů dopoledne a potom i odpoledne. Seděl jsem opřený hlavou o jeden ze dvou sloupů, které uprostřed modlitebny podpíraly její střechu. Bylo po shromáždění. Kazatel Karel Jersák sestoupil z kazatelny, šel ke dveřím, kde se loučil s posluchači. Pojednou prošel kolem sloupu, o který jsem byl opřený, protlačil se mezi odcházejícími a téměř vyběhl na pódium. Vyprosil si pozornost a dodnes slyším jeho slova. Bratři, sestry a milí přátelé, zapomněl jsem ohlásit, že příští měsíc budeme mít křest svatý ponořením. Kdo z vás, milí přátelé, touží po novém životě a chce přijmout Pána Ježíše za svého osobního spasitele a průvodce životem, přihlaste se. Budeme mít několik přípravných sejtí, při kterých si na podkladě písma svatého vysvětlíme otázku biblického křtu. Nevzpomínám si na nic z kázání, které tehdy bratr kazatel měl. Ani na text, na který kázal, nevzpomínám vlastně ani na jedno slovo z kázání oné neděle. Tato poslední slova kazatele však pro mne byla slovy z nebe. Zaburácela v mém srdci a v mém svědomí jako výbuch z vesmíru. Dlouho jsem je slyšel ozvěnou. Ozvěna ale končila mocným hlasem, který pravil, toto je tvůj čas. Tato slova byla tak jasná a podmaňující, že jsem se otočil, abych viděl, kdo je tak záhadně ke mně promluvil. Vedle mne a ani za mnou však nikdo nestál ani neseděl. Vyrozuměl jsem, že ke mně mluví Pán Bůh. Byl to hlas Ducha Svatého. Boží milost se ke mně sklonila a já se jí chopil. Byla to odpověď na řadu let trvající boj se světem, tělem, peklem. Vytrvalé modlitby byly konečně vyslyšeny. Stal jsem se v Kristu novým člověkem. Haleluja. Amen.

Celý týden jsem žil jako ve snu. Myslím, že jsem byl, jak praví písmo, v Pánu Ježíši Kristu na pravici Boží v nebi. Neměl jsem nikoho, komu bych svěřil to slavné tajemství nového života. Bylo to tak slavné a vznešené, že jsem se bál s kýmkoliv o tom promluvit. A pak přišla příští neděle, na kterou podobně nezapomenu. Je to, jako by se to odehrálo dnes. Byl jsem v tu neděli s matinkou sám, na ploše našich 12 čtverečních metrů. Vedle dveří jsme měli stůl a na tom stole a v něm byla umístěna celá naše kuchyňská linka. Vše přímo umělecky poskládáno na svém místě. Matinka dodělávala nudle do polévky. Od smrti matinky jsem nejedl tak jemné, žluťonké a dobré nudle. Vedle stolu stál pytel mouky a na tom pytli jsme měli umístěné umyvadlo. Maminka válela nudle a já jsem se myl. Ještě dnes cítím, jak jsem pootáčel oči po matce. Byl jsem úplný nemluvka. Takový nemluvka, že ještě dodnes mluvím pomalu. A zlé jazyky se mě dodnes smějí pro zvláštnost hlasu i mluvy. Pořádně jsem si vydechl a najednou to ze mne vyhrklo. Maminko, já se chci přihlásit ke křtu. Maminka přestala válet nudle. Dívala se na mě. Já se horlivě myl dál. Co si to povídal? Polohlasem jsem opakoval, chci se nechat pokřtít. Bylo ticho. Podíval jsem se, co se děje. Ty matčiny spytavé oči, myslíš to vážně, Milošku? Vážně, maminko. A matinka se dala do pláče. A plakala a plakala. Překvapením i radostí. Tu neděli se zvlášť pěkně ustrojila. Vzala si na sebe to nejhezčí, co měla. Spěchala do shromáždění, aby ještě před kázáním sdělila panu kazateli, že jsem odevzdal srdce Pánu Ježíši a že ho chci následovat po celý život. Překvapení bylo veliké. Ve sboru se mnou nikdo nepočítal. A nyní ten, o něm se to ze skupiny mladých nejméně předpokládalo, že se obrátil, že se znovu zrodil z Ducha Svatého, že si žádá, aby byl pokřtěn ponořením. Ale byla to pravda. Ten div se skutečně stal. I doma to vyvolalo nebývalý údiv. Měl jsem nyní zvláštní představu. Myslel jsem si, že to na mě všichni vidí, že jsem se stal Božím dítětem a že tu radost, která zaplavila moje srdce, se mnou prožívá nejen nebe, ale také všichni, kteří mne znají. Matka tuto úžasnou zprávu sdělila kazateli a tak jsem myslel, že po shromáždění ke mně kazatel přispěchá a bude mít stejnou radost, jako mám já. Pan kazatel však měl kolem sebe plno lidí a na mne jakoby zapomněl. A tu zapracoval ten zlý. Ďábel se mi začal vysmívat. Ty chudáku, co ty si o sobě myslíš? Žádný o tebe nestojí. To všechno je klam, přelud. Jen jdi pěkně domů, bude vše při starém. Neklam se zbytečně. Těch několik minut, co pan kazatel hovořil s těmi, co měli na srdci nejrůznější věci, byly jako celá věčnost. No, ale ďábel docílil své. Nevydržel jsem čekat, z modlitebny jsem se vytratil, abych se tam snad nikdy více nevrátil. Jenomže z modlitebny vede na ulici dlouhá chodba. A když se ďábel radoval, že Miloš odešel, ještě než jsem stanul na ulici, dobíhal mne pan kazatel a volal, bratře Miloši, počkej, musím s tebou mluvit. V tu ránu ďábel odstoupil a radost nebes se vrátila do mého srdce. Tak je to pravda. Pán Ježíš mě přijal. Kazatel na mne nezapomněl. Jsem opravdu spasen. Jsem Božím dítětem. Pan kazatel začal s radostnou účastí nad mým velkým rozhodnutím. Maminka mi pověděla o tvém přání být pokřtěn a přijat do sboru. To je pro nás veliká radost a milé překvapení. Budeme mít od zítřka každé pondělí modlitební shromáždění a přípravu ke křtu. Budeš moci přijít? A já na to ano, velice rád.

Pondělní shromáždění se uskutečnilo v rodině sestry Žižkové. Jejich rodinu navštívila milost Boží a asi 3 duše z této rodiny měly být také pokřtěny. Toto bylo mé první shromáždění v rodinném kruhu a taková shromáždění se stala od té doby mojí největší láskou. Bylo nás tehdy přes 30. Četlo se Boží slovo, potom následoval výklad s možností dotazů nově obrácených. Nikomu se nechtělo domů, nikdo nespěchal. Nakonec však byla modlitební chvíle a při ní jsem prožil první zápas. Všichni se pomodlili, čekalo se už jen na mě. Ďábel mi však zavřel ústa. Byl jsem spocen. Klečel jsem u židle, kterou jsem pevně držel, a slyšel jsem, jak židle bubnuje o zem. Chtěl jsem se modlit, ale ústa zavřená. Těch několik vteřin čekání bylo pro mě věčností. Konečně jsem ze sebe vypravil: Bože, buď milostiv mně hříšnému. Amen. Amen zaznělo z úst přítomných. Všichni prožívali se mnou napětí, které bylo v mém nitru, a byli vděční Pánu Bohu, že mám začátek společných modliteb za sebou. Přišel však den, kdy jsem měl před sborem vyznat svoji víru a vydat svědectví o tom, jak jsem přišel k poznání Pána Ježíše Krista. Měl jsem před sborem vyznat, proč chci být pokřtěný, proč chci vstoupit do sboru u víře pokřtěných věřících. Před křtem bývají kladeny nejrůznější otázky, ale upřímně lidé se nemají čeho bát. Otázky klade kazatel anebo některý ze starších, případně se mohou ptát i členové sboru. Pan kazatel mě vyzval, abych přišel za ním na pódium. Stál proti mně, pěkně s úsměvem mě podal ruku a otcovsky mě oslovil. To je pro sbor radost, že žádáš o křest ponořením. Proč chceš být pokřtěn? Já odpověděl, protože Pán Ježíš řekl, kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude. A věříš celým srdcem? Ano, věřím. Máš plnou jistotu, že jsou ti hříchy odpuštěny? Ano, mám. Takže máš jistotu spasení? Ano. Na otázky jsem odpovídal velice stručně, ale s naprostou určitostí k spokojenosti přítomných. A pak kazatel pokračoval: tak nám nyní řekni, jak jsi k tomuto poznání přišel. Od této chvíle jsem ale ze svých úst nedostal ani jedno slovo. Kazatel čekal a čekal, mne začalo zmáhat zoufalství a minuty se stávaly hodinami. Ve sborovém shromáždění bylo hrobové ticho. Kazatel se na mne díval s láskou, díval se i na sbor, a ve vzduchu visela otázka, co se stalo, co to znamená. Miloš stojí, červená se, krev mu stoupá do hlavy. Nikdo si tuto situaci nedovedl vysvětlit. Tu, ve chvíli, která Milošovi připadala věčností, povstává předseda sboru, moudrý, vzácný člen, laický kazatel bratr Kolouch, vstupuje na pódium, položí na má ramena svou ruku a praví: pojď se mnou tam do vedlejší místnosti a povíš nám to někdy jindy. Stál jsem jako skoprnělý a nevěděl jsem, co si mám myslet. Kdyby mne tento vzácný bratr nebyl objal a neodvedl, snad bych tam stál až dodnes. Do sousední místnosti jsem byl odveden proto, aby se přítomní členové sboru poradili o mém přijetí do sboru v mé nepřítomnosti. Po delším rozpačitém rozhovoru přítomných byla nakonec vyzvána má matinka k tomu, aby vydala svědectví o změně v mém životě. Ta opravdu potvrdila, že již delší dobu změnu vidí, a tak na její doporučení jsem byl pokřtěn i přijat do sboru.

mi připomněl biblická slova. Co činím, nyní nevíš, ale potom zvíš. Za 14 dnů se tato slova potom zvíš dokázala a vysvětlila k slávě Boží a radosti sboru. Kazatel dal totiž příležitost komukoli k spoluúčasti na biblickém výkladu při čtvrtečním shromáždění. K všeobecnému údivu jsem se přihlásil já a s velikými rozpaky jsem dostal příležitost promluvit. A jak mi Duch Svatý při onom nedělním svědectví ústa zavřel, tak mi je tentokrát při výkladu Božího slova otevřel a ústa mluvila velké Boží věci. Tak se odehrál první zázrak naplnění Duchem Svatým. Pán Ježíš Kristus svým duchem vstoupil do mého srdce a dal mi mluvit svobodně a směle. Vždyť pán Ježíš řekl svým učedníkům, prospěje vám, abych odešel, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde, odejdu-li, pošlu ho k vám. On mne oslaví. Jan 16. kapitola, 7. až 14. verš. Pán milostivě rozvázal můj jazyk. Nebe bylo nade mnou otevřeno. Sláva jména pána Ježíše Krista naplnila dům modliteb, naši modlitebnu, i naše srdce a mysli. Tu slávu ovšem nikdo tak neprožíval jako já sám. Chvála pánu za vše.

Knihu Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. A pokračovat ve čtení budeme zítra ve 12 hodin 15 minut.

Hledat nejprve Boží království nás vybízí Brandon Lake v následující písni. Když hledáme Boží království, tak ty ostatní věci nám Bůh dodává, doplňuje.

Blížíme se k půlnoci, do té nás dovede Dominika Gurbalová. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Pavel Kohl. Příjemný večer, klidnou noc.

Půlnoční znělka nás přenesla do nového dne, kterým je středa 19. srpna 2026. U nočního vysílání Rádia 7 vás vítá moderátor Milan Remeš. Pojďme se společně podívat na pořady, které kromě písniček vyplní čas až do 6. hodiny raní. Po temných vizích šelem a soužení se v pořadu Světem Bible při pročítání biblické knihy Zjevení posuneme od úzkosti k naději. Teolog a kazatel John Vernon McGee nám představí obraz beránka, Ježíše Krista vítězně stojícího na hoře Sion. Nalaďte si 15 minut po půlnoci. Letním jazzovém cestování navštívíme Blízký východ. Hudební pozornost stočíme do Izraele. Album předního izraelského trumpetisty nové generace Itamara Borochova bude znít od 13:00. Někdy je to dlouhý proces, než prožijeme osobní setkání s Bohem. Miloš Scholz, jehož příběh pokračuje ve čtení na pokračování, neměl nikoho, kdo by mu pomohl. Po 4 letech přišlo, po čem toužil. Jak? Uslyšíme ve 2:15, když bude z knihy Jak život šel číst Pavel Hromádka. Někdo prožije svůj život v pohodě, zatímco někomu se pořád něco děje. Petr Němec spadá do druhé kategorie. Prožíval různé těžkosti, úrazy a problémy, ale zároveň také Boží ochranu a pomoc, a to už od malička. Vyprávět o tom, že zázraky se dějí, ve Fortepiánu bude od 15:00. Kousek od sídla Rádia 7 prožil své dětství host dalšího zákoutí. Most mezi Brněnskou Líšní a New Yorkem vystaví rozhovor Lucie Endlicherové s hudebníkem Ondřejem Pivcem. Proč přemýšlí o chvílích před smrtí a co mu pomáhá být dobrým muzikantem? Uslyšíte od 16:45. Duchovní život rodičů se příliš neotiskl do osobního života Jana Knížka. O Bohu věděl, dokonce věřil, že ho několikrát v kritických situacích ochránil, ale tam to končilo. Jak se tedy přihodilo, že Jan v milníku svého života dovolil Bohu, aby vstoupil do osobního vztahu? Doslechnete se v pořadu Stopy od 17:00. Život se často přirovnává k cestě. Všichni ale víme, že to málo kdy bývá jen pohodová procházka. Občas nás totiž potká pořádná vichřice. A právě v tom se jako lidé hrozně lišíme. Někteří z nás kvůli strachu raději vůbec nevyrazí. Jiní jsou zase v naprostém klidu, protože spoléhají na to, že když začali dobře, tak to dobře i dopadne. Jak z toho ven a jak na tom našem životním putování vlastně obstát? O tom bude mluvit Lukáš Targoš ve druhé části archivní série pořadu Překročit hranice. Nezapomeňte si nás naladit dnes po 17:30. Tolik pořady, kterými vám Rádio 7 zpříjemní hodiny nočního bdění, a teď už za vámi posílám písničky křesťanského sboru Vsetín, Zlín a Vizovice a také Michaela W. Smise. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Když v nejtěžších obdobích lidských dějin všechno selhává, skutečná naděje a konečné vítězství zůstávají nezlomně v rukou Ježíše Krista. Pořad Světem Bible nám nabídne pohled do závěrečné knihy Nového zákona, do Zjevení. V jejíž 14. kapitole nalezneme povzbudivé ujištění o Boží věrnosti a ochraně všech, kteří Kristu zůstanou věrní. Výklad amerického teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, když si právě otevíráme 14. kapitolu knihy Zjevení, náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, nás upozorňuje, že máme před sebou zvláštní téma, které se dále postupně upřesní. Jeho nadpis formuluje náš učitel takto. Výhled na závěr velkého soužení. 14. kapitola knihy Zjevení obsahuje několik událostí. Opět je vsuvkou či jakousi mezihrou. Vidíme v ní beránka nahoře Sion. Slyšíme provolání o věčném evangeliu, prohlášení o soudu nad Babylonem a nad těmi, kdo přijali znamení šelmy. Ale zde je pak pochvala těm, kteří v Pánu umírají. A konečně je zde také předpremiéra Armagedonu, dá-li se to tak říci. 14. kapitola knihy Zjevení, kterou máme před sebou, tvoří krátkou vsuvku anebo mezihru v sérii 7 hlavních postav. Je zřejmé, že nebylo vhodné tuto dějovou mezihru vsunout mezi vystoupení 6. a 7. bytosti, jimiž jsou právě 2 dravé šelmy, o nich jsme hovořili posledně a ještě předtím. Oběma šelmami bylo nutné se zabývat společně, protože jsou téměř jako siamská dvojčata a spojení mezi nimi se nedá narušit. Proto tahle mezihra následuje až po 7. postavě, aby byla zachována přirozená návaznost celého děje knihy. Kniha Zjevení není nahodilou snůškou vidění, ale děj se v ní rozvíjí v logickém, chronologickém, ba někdy přímo matematickém uspořádání. V této kapitole upoutá naši pozornost několik dalších postav anebo bytostí. Budou to jiné postavy, než bylo o něch 7, které jsme viděli předtím. Tak získáme ucelený pohled na veliké události z předchozích 2 kapitol. Jak jsme viděli, to údobí bude tou nejtemnější dobou, tím nejtemnějším dnem, nejhrůznější hodinou v dějinách světa. Vpravdě něco jako svátek pekla. Každý přemýšlivý člověk nevyhnutelně si musí klást otázku, jak může Boží lid vůbec žít v takové době. Mohou zůstat Pánu věrni až do konce, když nepřítel má nad nimi tak ohromnou převahu? Odpověď najdeme v kapitole, kterou jsme právě pro dnešek otevřeli. Pastýř, který začal se 144 tisíci oveček, se s nimi teď stotožňuje jako beránek. A povšimněme si, že těch oveček není 143 tisíc, ale má jich stále o něch 144 tisíc. Nestratil ani jednu. Vykoupil je, označil si je, zapečetil a zachoval je, neboť on je ten veliký a dobrý pastýř svých ovcí. Tu je ale dobré zdůraznit, že tyto ovce jsou z jiného stáda, než do kterého patříme dnes my. My, kdo jsme vírou přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Tohle jsou ovce, které dobrý pastýř provedl velkým soužením. Takový obraz vidíme hned v úvodu této kapitoly, která je před námi. Jak je to povzbuzující vědět, že beránek a nikoli ty dříve zmíněné 2 šelmy, bude mít poslední slovo. A on není beránkem jenom zevně, který by přitom mluvil jako drak. Je to sám Pán Ježíš. A protože Kristus bude mít poslední slovo, padne i ten Babylon, o kterém ještě bude řeč. Padne představitel mocného, politického, obchodního i náboženského způsobu ovládání lidí z doby velkého soužení. A stoupenci šelmy budou potrestáni. Ačkoliv mnozí z těch, kdo budou Kristovi, se ve velkém soužení stanou mučedníky, oni ve skutečnosti neprohrají, naopak zvítězí. Náš učitel spolu s Kalvínem vyznává, že by raději byl na straně těch, kteří se dnes zdají být poraženi, ale nakonec vyhrají, než aby byl na straně současných zdánlivých vítězů, kteří ovšem utrpí věčnou škodu. Jsem rád, že jsem na vítězné straně, protože patřím Kristu. A také v době soužení Kristus odmění své věrné. Odmění všechny, kteří v té době pro něho podstoupí mučednickou smrt, jako nejvyšší znamení věrnosti. Potom později v 19. kapitole knihy Zjevení uvidíme, jak se beránek vrací na zem. Bude to jako východ slunce. Východ slunce po mimořádně temné noci.

viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. Zjevení 14 podle ekumenického překladu první verš. Viděl jsem, říká Jan. To znamená, že apoštol Jan stále přihlíží konkrétním událostem. Cívka děje se odvíjí a příběhy jdou jeden za druhým. Beránek je Pán Ježíš Kristus, jak jsme ho viděli už v kapitolách 5. až 7. a potom 12. a 13. Hora Sion je v Jeruzalémě. Nemá smysl pokoušet se umístit ji někam jinam než právě do Jeruzaléma v izraelské zemi. První verš 14. kapitoly můžeme srovnat s obrázkem klidné pastýřské scény, která zahajuje tisícileté království zde na zemi. V té době bude Pán Ježíš vládnout v Jeruzalémě. Bůh sám nazval Jeruzalém městem velikého krále a v Žalmu 2. verš 6. praví: Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Je to otcův záměr, aby Pán Ježíš dosedl na Davidův trůn v Jeruzalémě a konkrétně na hoře Sion. Pokud jde o ty 144 tisíce, věřím, že jde o lidi, kteří byli v 7. kapitole knihy Zjevení označeni pečetí, přestože si uvědomují jisté problémy spojené s tímto názorem, vysvětluje náš vykladač. Tito lidé prošli velkým soužením podobně jako kdysi 3 židovští mládenci v době proroka Daniele prošli ohnivou pecí. Všimněte si, že beránek s nimi stojí nahoře Sion. Ač je sám nazván beránkem, je zároveň i pastýřem. Nezapomeňme, že hned zpočátku měl těch svých věrných ovcí 144 tisíce. A týž počet jejich s ním i teď ke konci velkého soužení. Nestratil tedy ani jednu jedinou ovečku. Příteli, když nás v dnešní době Satan tlačí k zemi, je nám přece k dispozici živý vítězný Kristus. A nic nestojí v cestě, abychom ho lépe poznávali a aby on zaujímal den po dni větší prostor a vyšší místo v našich životech. Když zahlédnu plakáty s heslem Ježíš je odpověď, vždycky si řeknu, že přece záleží na tom, jak zněla otázka. On je určitě odpovědí na problémy, s nimiž se lidé potýkají, když se sami snaží najít řešení pomocí svých vlastních metod. A potom vám někteří takoví říkají, že když dodržíte pravidla jejich, prý ověřeného a spolehlivého systému, tak se dokážete vypořádat s problémy svého osobního života, domácnosti, práce a třeba i s problémy ve svém sboru. Myslím, že nikdy dřív nebylo tolik výuky ve všech těchto oblastech a přece je každodenní zkušeností lidí, a to i věřících, že vítězného života ve skutečnosti nějak ubývá. Co je dnes skutečným řešením? Nepotřebujeme jenom nějakou ověřenou metodu. Potřebujeme Krista. Potřebujeme ho znát smysluplným způsobem. Potřebujeme mu být blíž. Mimochodem, ptá se nás náš učitel, kdy jste Pánu Ježíši naposledy řekli, že ho máte rádi, že ho milujete? On mnohokrát vyjádřil a taky skutkem dokázal, že miluje nás, miluje tebe, milí posluchači.

A slyšel jsem hlas z nebe jako hlas vod mnohých a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem těch, kteří již hrají na harfy své a zpívali jakožto píseň novou před trůnem a před těmi čtyřmi zvířaty a před těmi starci. A žádný nemohl se naučit té písni, jediné těch 144 000, kteří jsou koupeni z země. Zjevení 14. kapitola podle kralického překladu verše 2. a 3. Slyšel jsem hlas z nebe, slyšel jsem. Apoštol Jan je tedy nejen divák, ale i posluchač. 144 000 vykoupených tvoří v miléniu nebeský chór. Příteli, slyšel si někdy pěvecký sbor, který by měl 144 000 zpěváků? Doposud to nikdy zemi s nebem neladilo. Ale zde už satanova vláda končí, a tak mezi zemí a nebem nastává souzvuk. Bůh má v nebi své harfeníky, zatímco o něch 144 000 zpěváků je na zemi, nahoře Sion, tedy hodně daleko od nástrojů, od těch nebeských harf. Jelikož jsem byl mnoho roků pastorem, slyšel jsem hrát mnoho různých hudebníků. I harfeníků, vzpomíná bratr McGee. Hráli na všechno možné, někdy lépe, někdy hůř, ale ti, o kterých si teď čteme, jsou jiní. Hudba těch nebeských muzikantů bude překrásná. 144 000 z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kteří jsou připraveni, aby vstoupili do tisícletého království na zemi. Nebyli vzati do nebe. Pamatujme, že je před námi obraz tisíciletého království na zemi. A tito lidé budou žít na zemi. Nespasení lidé, kteří nezůstali věrny živému Bohu, nebo kteří jej přímo odmítli, zde potom už žít nebudou. Zvláštní je ten výrok, který následuje. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než ty 144 000 obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To znamená, že nikdo jiný nebude moci tu zvláštní píseň zpívat. Píseň chvály Bohu. Budou zpívat jenom ti, kteří zůstali věrni. Jenom ti Beránkovi vykoupení. Kéž by si tento princip už dnes přivlastnili i někteří vedoucí hudebních skupin a všelijakých pěveckých těles v různých sborech, aktualizuje náš učitel toto slovo z knihy Zjevení. Chápu přání, aby slyšeli zpívat snad každého ve shromáždění, ale mají-li mezi posluchači lidi věřící i nevěřící, neměli by chtít na neobrácených lidech, aby zpívali písně o vykoupení. Vždyť je tak mohou přímo vést k tomu, aby lhali. Nebo ještě hůře, aby citovými zážitky s hudbou a zpěvem nakonec podvedli sami sebe. Přece nemůžete chtít po neobráceném člověku, aby zpíval třeba tenhle text. Tvá vzácná milost, šťastný den. Je spasen lidský vrak, já ztracený byl nalezen, slepému vrácen zrak. Tolik jenom kratičký citát z písně. Zpívá-li takovýhle text neobrácený člověk, udělali jste z něho lháře, varuje důrazně náš doktor McGee. Ať tedy zpívají jen vykoupení. Žalmista ve 107. žalmu napsal, verš 1. a 2. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti,
kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka. Příteli, nikdo kromě vykoupených nebude moci vyznávat, že Bůh je dobrý. Proto už dnes potřebujeme jasné a utvrzené křesťanství. Pozorujeme tedy, jak se v této zvláštní scéně tisíciletého království vytvořila nádherná harmonie mezi nebem a zemí. V jakém je to protikladu k předchozí 13. kapitole, kde země byla pod správou šelem a byla ve vzpouře proti nebi, proti Bohu i proti Beránkovi.

Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poškvrněni, nebo panicové jsou. Tiť jsou, kteříž následují beránka, kamž by koli šel. Tiť jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a beránkovi. A v ústech jejich není nalezena lest, neboť jsou bez úhony před trůnem Božím. A ještě ekumenický překlad. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují beránka kamkoliv jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a beránkovi. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež. Jsou bez úhony. Kniha Zjevení, kapitola 14, četl jsem verše 4. a 5. Tihle lidé, o nichž je tu řeč, neporušili svou čistotu se ženami, ale zůstali panici. Co to znamená? Mám-li být upřímný, býval jsem trochu na rozpacích, přiznává náš jindy docela přesvědčivý komentátor a vykladač. Může to platit doslova, nebo to může mít také duchovní význam. Myslím si, že správné je svým způsobem obojí. Velké soužení je v Janově prorockém výhledu doba utrpení na zemi, které se nedá srovnat s ničím, co tu kdy bylo. 144 000 zvláštně označených lidí tímto obdobím prošlo a zůstali věrni. Mimořádná doba si vyžádala v jistém smyslu mimořádné chování těchto věrných. Doktor McGee podává návrh vysvětlení přečtených veršů v tom smyslu, že tito znamenaní měli důvod, proč se neoženit. A pak náš dávný pamětník pokračuje vzpomínkou. Z dětství si pamatuji na jednoho mladého muže, který narukoval do první světové války. Byl zasnouben s dívkou, ale už se nikdy domů nevrátil. Pamatuji si na jiné hochy, kteří se těsně před odchodem do války oženili. Někteří se dokonce stali otci dětí, jež sami nikdy nespatřili. Válečná doba, doba soužení. Mnoho dívek se pak přiznalo, kéž bych se byla v ten čas neprovdala. Ano, čas velkého soužení bude tak hrozný, že bude rozumné nevstupovat do manželství. Možná si vzpomenete, že prorok Jeremiáš žil v podobné kritické době. Bylo to za času babylonského zajetí. Vzhledem k nejistým dnům mu Hospodin sdělil zvláštní pokyn. Jeremiáš 16, první 4 verše. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, neber si ženu. Nebudeš mít na tomto místě syny ani dcery. Toto praví Hospodin o synech a dcerách zrozených na tomto místě, o jejich matkách, které je porodili, a o jejich otcích, kteří je splodili v této zemi. Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem na povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. Tolik citát z Jeremiášova proroctví 16. kapitoly. I Pán Ježíš Kristus se s lítostí zmínil o ženách, které se stanou matkami v průběhu velkého soužení. Matouš 24.19 zachycuje: běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Během velkého soužení se při všeobecné zvrácenosti, jež se bez jakýchkoliv břehů rozvine a zaplaví celý svět, bude klást ještě větší důraz na sex, než jak je tomu třeba dnes. Očividně bude převládat nemorálnost nejhlubšího kalibru.
O něch 144 tisíc se však bude vyhýbat hříchům té doby a zůstanou čisti. Tolik komentář našeho rozhlasového učitele. Mohlo by se přihodit, že z tohoto ilustrovaného pozadí našeho doktora McGee by někdo vyvodil myšlenku, že manželství je snad určitá zátěž ve smyslu nečistoty před Bohem, jak jsem se s tím taky už osobně setkal. Jakoby ten, kdo vstoupil do manželství, byl méně posvěcený než ten, kdo je svobodný. K tomu pokládám za nutné poznamenat, že z jiných textů písma je naprosto zřetelně vidět boží úsudek, že manželství, včetně jeho intimní stránky samo o sobě, není nic nečistého. Naopak je o něm řečeno, že má být posvěcené a ve všech oblastech samotnému pánu poddané. V tom případě je taky samotným pánem Ježíšem požehnané. Druhá možnost výkladu tohoto textu ze Zjevení 14, verše 4 a 5 je podle našeho komentátora v tom, že čistotu budeme chápat přeneseně, duchovně, nikoli doslovně. Zamysleme se na chviličku před koncem našeho pořadu nad duchovním cizoložstvím. Totiž Starý zákon jako duchovní smilství nebo cizoložství klasifikoval modlářství. Klasický příklad je v Ezechielově 16. kapitole, kde nacházíme přísné boží obvinění Izraele z duchovního cizoložství. Je to obvinění z modlářství. V údobí velkého soužení se 144 tisíc vykoupených bude kromě morální nečistoty vyhýbat také jakémukoli uctívání či klanění šelmě a jejímu obrazu.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování naladíte zítra ve 20 hodin a 15 minut. Na Rádiu 7 teď je další písničky.

To byla písnička Natálie Botwell a Noemi Matsura, Chválu ti vzdám. Blížíme se k jedné hodině, po které je připravený na Rádiu 7 jazzový klub s Broňou Procházkovou, která nám představí muziku předního izraelského trumpetisty nové generace Itamara Borochova. Tak se máme opravdu na co těšit. Ještě předtím zazní písně kapel Jablkoň, Spiritual Quintet a také Lauren Daigle. Tak zůstaňte s námi.

První hodina ze středy 19. srpna 2026 je minulostí. Společnost vám dělá noční vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. V tuto chvíli otevíráme dveře jazzového klubu, ve kterém nás přivítá Broňa Procházková a také melodie z alba Arba izraelského trumpetisty Itamara Borochova. Přeji vám příjemný poslech.

Jazzový klub na Rádiu 7. Zahrnuje prvky, jež vykreslují mou osobní životní cestu. Výsledkem je hudební jazyk, který vychází z promíchaných zvuků Blízkého východu, jež mě obklopovali od dětství u Středozemního moře, a sleduje mou cestu do ulic New Yorku nabitých energií. Říká o svém albu Arba newyorský trumpetista a skladatel původem z Izraele Itamar Borochov, rodák z Jaffy u Tel Avivu, který v dětství vyrůstal s hudbou sefardské synagogy. U poslechu alba Arba z roku 2023 vás vítá Broňa Procházková. Arba znamená hebrejsky 4 a čtyřka se nám s nahrávkou pojí hned několikrát. Jedná se o čtvrté autorské album Itamara Borochova, nahrál ho kvartet a je to také dosud nejúplnější ukázka Borochovova používání vlastní čtvrttónové trubky Monet se čtyřmi klapkami. Na nahrávce se k němu připojují pianista Rob Clearfield, basista Rick Rosato a bubeník Jay Sawyer. Zatímco nástrojové obsazení kvartetu se shoduje s jeho předchozími nahrávkami, na Arbě se v několika skladbách poprvé objevuje Itamarův zpěv. Ve vrstvách hned v první skladbě nazvané Abraham. Dobré naladění a dobrý poslech. Itamar Borochov, Arba.

Izrael je jazzovou velmocí. Poměrně malá země a tolik hráčů, co se prosadili na světové scéně. Izraelský trumpetista a skladatel žijící více jak 15 let v New Yorku Itamar Borochov začal s muzikou ve 3 letech, ve 12 s trumpetou. Do jazzu se zamiloval jako teenager. Jak? Jeho matka zašla do obchodu s hudebními nosiči a řekla: "Víte, syn začal hrát na trubku, co mi pro něj prodáte?" A v obchodě jí dali Kind of Blue a Sketches of Spain Milese Davise. Do Sketches of Spain jsem se úplně ponořil. Věděl jsem, že je to daleko vyšší level, než co můžu obsáhnout, ale také jsem věděl, hele, tohle je vpravdě něco velkého, říká Itamar a dodává, velikost je síla, která nemůže být ignorována. Jeho otec i starší bratr Avry jsou hudebníci. Na dřívějších Itamarových albech hrál Avry na kontrabas, na desce Arba ho vystřídal Rick Rosato. Avry se ovšem představí ve skladbě Před námi na struný nástroj oud. Text písně Jasachby tvoří jakousi jednořádkovou báseň. Sundej si brýle, příteli, sundej si brýle.

Doznělo What Broke You, co tě zlomilo. V jazzovém klubu Rádia 7 zní album izraelského trumpetisty a skladatele Itamara Borochova, Arba. Jeho tvorba vyrůstá z hudebních kořenů Blízkého východu, zároveň prokazuje pevnou příslušnost k linii amerických trumpetových velikánů. Nabitá souhra kapely Itamara Borochova vychází z jazzové tradice v celé její bohatosti a spontánnosti. Před námi intenzivní wabi-sabi a po ní bayat blues. Zde v DNA najdeme stupnici makam bayat, ovšem se swingovým překvapením.

Itamar Borochov prokazuje svou přirozenou všestrannost jazzmena nové generace. Spolupracoval s řadou skvělých muzikantů, byl spoluzakladatelem uznávané world music skupiny Yemen Blues, absolvoval turné po 4 kontinentech, hrál na mnoha mezinárodních festivalech a ve špičkových sálech. V roce 2021 byl oceněn prestižní cenou Letter One Rising Stars Jazz Award, kterou obdržel z rukou americké zpěvačky Dee Dee Bridgewater.

Who shall grant me flight? Kdo mi dopřeje letět? Když skládám, říká Itamar Vorochov, nejčastěji hraji na klavír a zároveň zpívám. Prvním odkazem na píseň je pro mě vždycky můj zpěv. A když melodii přenesu na nástroj, může se něco ztratit. Měl jsem pocit, že některé melodie na arbě volají po hlase a ne po trubce. Píseň pravda nemá žánr. Prochází se skrze žánry. Do svých lirických a často melancholických melodií vplétá Itamar Vorochov křehkou i výpravnou texturu. V jazzovém klubu jsme poslouchali album Arba, které roku 2023 vyšlo u nezávislé hudební společnosti, kterou řídí americký trumpetista a skladatel Dave Douglas, Greenleaf Music. Trumpeta, zpěv Itamar Vorochov, klavír, klávesy Rob Clearfield, kontrabas Rick Rosato, bicí, perkuse Jay Sawyer. Poslední skladbou na rozloučenou Farewell se loučí skvělý izraelský trumpetista a skladatel se svébytným zvukem Itamar Vorochov. Příště naslyšenou se těší Broňa Procházková. Opravdu si říkám, velikost je síla, která nemůže být ignorována.

0: Příští jazzový klub, který v premiéře naladíte v sobotu od 21 hodin, přinese hudbu tuniského uskupení Anouar Brahem Trio. Krátce před druhou noční hodinou posloucháte Rádio 7, které přináší písničky Jany Peštové a Johna Formena.
1: Polož se mě na srdce jak pečeť, až budu zase na...

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je druhá hodina ze srpnové středy s datem 19.8. je za námi. Milan Remeš vás provází nočním vysíláním Rádia 7, které vám již za čtvrt hodiny nabídne další část životopisné knihy Miloše Šolce ve čtení na pokračování a ve 3 hodiny se můžete těšit na reprízu pořadu Fortepiano s Lenkou Malinovou a jejím hostem Petrem Němcem. Jsme rádi, že jste s námi.